0: Ve studiu vítám dvě dámy, hudební skladatelku Jarmilu Mazourovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A klavírní pedagožku Věru Chmelovou, která rovněž úspěšně vede mnohé své žáky ke kompozici. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: V úvodu bychom si pustili hned hudební ukázku, protože zde máme autorku, která je aktivní komponistkou, a zazní ukázka z preludií a tokatin pro cimbál.

0: Vyslechli jsme hudební ukázku z tvorby Jarmily Mazourové. V dnešní oktávě je hostem paní Mazourová a Věra Chmelová. Jak jste se vlastně společně potkali? Můžete nám říct?
1: Tak náš první kontakt byl vlastně písemný, protože když jsem byla v 6. ročníku Teplické konzervatoře, tak jsme měli psát závěrečnou práci a tenkrát jsem vymyslela několik témat a jedno téma bylo české hudební skladatelky. Toto téma bylo vybrané a já jsem vlastně v té době znala jenom Vítězslavu Kapralovou. A tak začalo velké bádání. Tenkrát mi hodně pomohli i rodiče, že mě vozili do Prahy, hlavně do Klementína, kde jsem poznávala hlavně už nežijící skladatelky a jejich tvorbu. A zároveň jsme navštívili i hudební informační středisko a pan Sobotka nám vždycky dodával informace ještě o těch soudobých skladatelkách. A tam jsem dostala kontakt i na paní Jarmilu Mazourovou. A tenkrát ještě jsme nepoužívali počítače, takže já jsem všem těm soudobým skladatelkám, na které jsem měla kontakt, poslala dopis a většina z nich odpověděla. A přišel mi i krásný dopis od paní Jarmily Mazourové a byl dlouhý, měl asi 7-8 stránek a tak nadšeně tam vyprávěla o té své tvorbě a o tom svém životě, že moc se mi to líbilo. Takže zpracovala jsem ji do závěrečné práce, šla jsem pak od září studovat do Brna a když jsem se tady trošku rozkoukala na Masarykově univerzitě pedagogické fakultě, kde jsem měla vlastně specializaci obor hra na klavír a hudební výchova, tak v červnu jsem začala uvažovat, co dál si k tomu ještě přidat. A napadlo mě metodické centrum, které tenkrát už fungovalo, bylo mi doporučeno, a to je úžasné vzdělávání právě pro pedagogy klavírní hry. A vzpomněla jsem si i na paní Jarmilu Mazourovou, která tenkrát učila na základní umělecké škole Smetanova 8, tak jsem ji zavolala. A paní Mazourová mi tenkrát nejdřív vynadala, že jsem si vzpomněla pozdě, že jsem měla zavolat o týden dřív, kdy se dělaly úvazky, ale neodmítla mě a řekla, ať přinesu 3 skladby, veselou, smutnou a už nevím, jaká byla ta třetí.
2: 3 tečky, cokoliv jiného, ale s názvem.
1: Mm-hmm. Tak během pár dnů nebo týdnů, to asi ani ne, přinesla jsem, paní Mazourová se na to podívala, zahrála si, řekla, já tě beru. A tak vlastně začala naše spolupráce.
0: Takže tak proběhlo první osobní setkání. Do té doby byla komunikace pouze dopisy.
1: Ano.
0: Já navrhuji, že bychom si nyní poslechli ukázku právě z vaší tvorby. Skladba Barvy nebe pro flétnu a klavír.

0: Zazněla hudební ukázka ze skladby Barvy nebe, kterou zkomponovala Věra Chmelová. Paní Mazourová, pojďme se vrátit trošku k vašemu osobnímu životu a hudební cestě. Jak vy jste se vůbec dostala k hudbě?
1: No tak to bylo velice, velice zdlouhavé a začalo to v podstatě už, když jsem byla malý dítě, protože jsem uměla prý krásně zpívat. Už ve 3 letech mě maminka říkala, že jsem zaspívala na starou Břeclavu, což je dost těžká píseň. A kromě toho, maminka byla učitelka, pocházela z Břeclavy a tatínek byl taky učitel a pocházel z Domášova, což je blízko Velké Bíteše, čili z Vysočiny. A oni se potkali na těch školách, kde učili, vzali se a měli spolu 3 děti. Já jsem byla nejstarší. Narodila jsem se ještě za války v 41. roce v prosinci, dokonce na Mikuláša. A, no a od počátku teda, napřed jsem byla samozřejmě jedináček a bydleli jsme v nějakém pronajatém bytě, to si ještě vzpomínám, v Ořechově. A když šel kolem pohřeb, tak to bylo moje první seznámení s hudbou. A já jsem vždycky otevřela, nebo maminka otevřela okno a já jsem vylezla ven a poslouchala jsem tu muziku a byla jsem nadšená, byly mě 3 roky, jo. A jednou tam už, to už bylo ke konci války, nebo tam byla nějaká veselá oslava a já jsem opět vylezla zase na to okno a říkám, maminko, to byl tak krásný pohřeb. A maminka říká, Jaruško, to nebyl pohřeb, to byly hody. Takže už jsem teda rozlišovala tu kvalitu té hudby, když jsem to neuměla pomenovat.

Potom jsem chodila na Měšťanku od těch 11, kde maminka učila, a ona říkala, tady je pan učitel Promberger, který učím, já říkám, matematiku, to je hrozný, a ona říká, ale on učí taky housle. Já bych tě přihlásila do houslí, protože oni, tatínek i maminka, oba jako učitele museli mít housle a hráli těm dětskám na housle, protože klavíry nebyly v každé třídě jako dneska. A takže oni teda ty housle měli doma a ten nástroj byl doma a já jsem teda chodila jednou za týden k panu profesorovi Prombergerovi, ale byla jsem otrávená, protože byla jsem manuálně nešikovná a vrzala jsem falešně a bylo to ubohý. A jednou jsem psala tatínkovi dopis, milý tatínku, už umím zahrát čistě všechny čtyři prázdné struny. Konečně se koupilo to piano značky Ressler, to mám do dneška doma, je to piano, není to křídlo, já bych ani křídlo tam do té místnosti nedala, teda rodiče, že jo. A tak od té doby teda jsem už mohla cvičit a začalo mě to bavit, protože tam máte akordy, tam máte pedál, to na houslích není tady toto všecko. A pak jsem teda už hrála ty cvičení a pak jsem dostávala i těžší věci. Přednes Josef Blatný, instruktivní skladbičky, první sešit, druhý sešit, třetí sešit, každý je těžší. A to jsou programní skladby, takže dítě ví, o čem mluví, co hraje. A to je právě to, co jsem si říkala, to je strašně fajn a to jsem si přenesla i do své tvorby, kterou dělám taky pro děti. Když jsem skončila tu osmiletku, tak jsem se dostala na, tehdy se to jmenovalo 11letá střední škola, to je vlastně gymnázium a trvalo to 3 roky. Je to tam na té, jak je dneska, autobusový nádraží na Zvonařce. Tak tam to bylo, ta budova, tam jsem maturovala. A

skladbu, která měla hlavu a patu, kterou po mně nikdo nechtěl, kterou jsem chtěla já vyjádřit tu bolest, ten smutek, tu beznaděj, jestli to vůbec přežiju. Jmenovalo se to Smutná cesta, bylo to v bémol, já jsem si to zahrála a paní profesorka byla dojata k slzám. Takže takhle vlastně z citového popudu vznikaly moje i další skladby. Tak samozřejmě ty dětské sbory, to bylo z jiného důvodu, to se muselo. No a teď potom jsem si říkala, no dobře, tak já bych měla nějak pokračovat. Ale vůbec jsem nechtěla jít na konzervatoř, protože o skladbě jsem neměla ani páru. A klavír jsem měla u tety, takže to mě stačilo, ale mě strašně bavilo malování. A já jsem chtěla jít na šušku, jo, dělat výtvarnou výchovu. Rodiče se postavili a řekli, prosím tě, co budeš dělat? Budeš malovat obrazy, jednou za dva roky uděláš výstavu, prodáš jeden obraz, anebo budeš dělat výlohy, výklady, jo, takhle. Tak to je beznadějně, vymyslí si něco jiného. Tak já jsem říkala, no tak mě baví jazyky, já půjdu na filozofii, na obor čeština, ruština. Jenomže tam byla překážka. Když nebylo 10 let, tak mi ho tatínka zavřeli pro velezradu. Přestože to byl, no právě proto, že to byl učitel, jo, tak to byla opravdu jako výstraha, jo, že takhle ne. A on dostal, myslím, 12 let za rozvracení a my všechny tři děti jsme měli černý flek, že jsme děti politického velezrádce. A já jsem teda šla, já jsem netušila, že to bude mít takovej dopad. On tatínek byl, protože se vzorně choval, takže on byl i v Uranových dolech a všude jinde, kde ještě jako se ti vězni různě posílali a vrátil se díky Bohu a díky prezidentu Zápotockému, to, že maminka tam neustále psala, že ona byla na tři děti sama s jedním vidělkem učitelským, který nebyl velký, tak tam psala, co jako to, tak soudruh, prezident Zápotocký mu dal milost a tatínek se po 3-4 letech vrátil. Nebylo to těch 12, ale už nesměl učit a musel jít pracovat do Kovolitu, protože on byl silný, zdatný chlap a on tam tahal u pecí tohleto a ty všechny ty přístroje a to všechno, ty kovové věci a to. Takže to bylo úplně to studium. Já jsem netušila, že to bude mít tady tohleto dopad. Takže já jsem udělala zkoušku z češtiny na té fakultě. Udělala jsem zkoušku z ruštiny, dokonce jsem recitovala z paměti písmo Tatiany Anieginu, kterou umím do dneška, Maxim Gorky, Pěsně o bude věstník. My jsme měli úžasnou ruštinářku, ona prožívala ty klasiky a mě ta ruština strašně bavila. A takže já jsem sice zkoušku udělala, ale páni profesoři řekli, my vás nemůžeme přijmout, protože vy jste dcera velezrádce. Vy máte prostě černý flek. A pak jsem šla na tu hudební výchovu a tam pan doktor Přemysl Novák zářil. Já jsem mu ukázala ty svoje sbory, ty doprovody s těma obrázkama, strašně se bavil. Zaspívala jsem všechny možný i nemožný intervaly, zahrála jsem Chopinovy valčíky a ještě nějakého Beethovena a pak jsem mu ještě ukázala i tu Smutnou cestu.

On řekl mamince, vaše dcera je mimořádně nadaná na hudbu a ozvlášť teda na kompozici a já vám řeknu o jedné škole, kde by ji ještě mohli vzít. A je to přípravný ročník na JAMU. A tam jsou právě, tam

0: se zhromažďují ti žáci, kteří měli třeba ekonomickou nebo tu 11letku a neměli tu konzervatoř, takže oni tam ten rok mají přípravku. Ona ale musí udělat napřed přijímačky na tu skladbu, jo? Protože kdyby na to neměla talent, tak ji nevezmou. Tak a tam se potom budou učit každou hodinu jiný profesor, harmonii, kontrapunkt, formy, dějiny hudby a všechny ty specializace, které jsou na konzervatoři, ale které na těch dalších školách. Tam chodila tehdy se mnou ještě Eva Bojanovská, tehdy Bojanovská, dnes Pilarová. A ještě potom Laďa Frej, herec, ten byl taky, ten chodil se mnou na stejný gympl, jenom že chodil do klucké třídy, do C. A potom nějací režiséři a potom naspěv nějaká Makedonka. Jo. To bylo velice zajímavé, ten ročník, bylo nás tam asi 10 a každou hodinu přišel, vždycky to bylo v sobotu, celý odpoledne a my jsme odcházeli na bití. A kompozici jsme měli domluvený už, nebo každý ten hlavní předmět u toho svého profesora. Čili Eva chodila do zpěvu, Laďa chodil do dramaťáku, já jsem chodila k panu profesorovi starýmu Vilémovi do skladby.
1: Vilémovi Petržalkovi,
0: ano, protože on měl i syna Petržalku, ale to bylo jiné, k tomu jsem nikdy nechodila. A ten Vilém Petržalka už byl opravdu starý, 78, teda já jsem dneska starší, ale on už byl strašně sklerotický, ale on věděl, že člověk se musí z té romantiky vypsat, což na katedře skladby, která byla vždycky, měli seminář každý pondělí odpoledně, kde studenti předváděli, co napsali, tak tam seděla ta porota odborná z těch profesorů a prostě posuzovali ty vaše kompoziční výkony. A já jsem tam teda v tom prvním ročníku, tam byl plán, že musím udělat skladby pro ten svůj nástroj, čili protože jsem byla klavíristka, tak jsem si udělala 4 skladby pro klavír. A pak ještě pro jeden nástroj a klavír. A to jsem udělala právě tady tu romantickou fantazii. Ona se původně jmenovala Fantazie. A na konci školního roku, a myslím ještě nějaký písně, učila se i vokální tvorba a pan profesor Petrželka přinesl, aby mě ukázal deklamaci, žádnou teorii. On prostě jenom přinesl své písně a řekl, tak dávejte pozor, jak já tady používám text. Od těla tvého sněženky mají vůni, ty zvlila žár do ptačích písní. Jo? No prostě to byla úplně úžasná výuka, žádný teorie, prostě pouč se. Jo? Tak to jsem teda dělala taky. Ale tady tohle, tu fantazii pro housle a klavír, jsem si říkala, tu zařadím na seminář, na přehlídku, konec prvního ročníku a páni profesoři budou nadšení. A houslista, spolužák František Veselka, který byl ze Slovácka a studoval tam housle, byl ve stejném ročníku, akorát dělal jiný oboj, tak říkal, to máš krásný, to je jak pod strážnickým nebem. Tak já říkám, no tak zahraješ to v ohnivě, že jo, no to víš, že jo. Tak jsme to zkoušeli, Franta byl úžasný, pochopil, co tam jako mám. A teď jsme šli na ten seminář, my jsme to odehráli s nadšením, dobře. Paní profesoři ovšem měli kamenný výraz a pak mě řekli, my jsme na JAMU, škola avantgardní. My tady nemůžeme rozmělňovat romantiku. Takže vy tímto způsobem nemůžete dále pokračovat, jinak se budeme muset rozloučit. Jsem byla tak ráda, že konečně jsem se dostala. Tak jsem si říkala, no dobře, no tak nebudu psát romanticky, ale já potřebuju mít papír a diplom a pak budu mluvit, jak já chci. Takže jsem to teda jako vydržela, tady tohle. A dostala jsem příští rok pana profesora Ctirada Kohoutka. To byl mladý, tehdy asistent a ten začal propagovat systémy. Což bylo pro mě strašný. Dodekafonie, aleatorika a já nevím, co ještě. Plánujeme v našem hospodářství, tak v hudbě musíme také plánovat. Vy si uděláte den před skladbou plán, jak uděláte díl A čtverečky modré, díl B červené kolečka a díl A zase nějak jinak. A já říkám, pane profesore, co když mě napadne něco mezi tím jiného? No to vás nesmí napadnout. To musíte dělat podle toho plánu. který si napřed naplánuje. Vím, že v umění je něco jiného, jo. Tam musíte mít nápad. Tak já jsem vylezla smutná, tam byli spolužáci z kompozice, ti byli u jiných profesorů, nebyli u Kohoutka a já jsem si stěžovala. A oni mě řekali, prosím tě, nebuď blbá, neber ho vážně, napiš si, co chceš a večer před skladbou si tam udělej ty čtverečky a kolečka a bude spokojený. Opa. Takže já jsem takhle udělala druhý ročník. Tam se dělala ještě komorní tvorba nějaká. Já jsem si vybírala témata z koncentráku, z války, aby to mělo být hnusný, protože ty systémy jsou hnusný. Tam nemáte pohodu, jas, lásku, krásu. Jo, to se nesmí, jo? Tam ten interval nesmí být. Takže já jsem si to prostě zařídila tak, že jsem měla takový témata, který byly vhodný na ty systémy. No ale naštěstí tento rok skončil, taky jsem dostala poprvé v životě dvojku, jinak jsem měla vždycky jedničky, a z Prahy přiletěl docent Kapr, Jan Kapr. A to bylo něco úplně jiného. To byl člověk, který mě inspiroval nejen v hudbě, ale i pro život, protože do dneška mám jako životní krédo jeho heslo, tak lehce se nevzdávám. On totiž jako 16-letý kluk spadl v tělocviku z hrazdy a pošrámal si strašlivě klouby. A prodělal několik operací a vždycky to dopadlo blbě. Nikdy nechodil jako pořádně, vždycky měl hůlky a takhle a opravdu úplně přesně chodil po těch schodech do toho semináře a takhle. A když teda se měla ve skladbě, jsem mu něco předložila a on s tím nebyl spokojen, tak on to vyjádřil takovým způsobem, že on mě to znechutil. Já jsem třeba dělala nějakou velkou skladbu, myslím už potom pro orchestr, a měla jsem tam takový akordický plácance a on se na to díval a říká, ach, zase ten Krachmaninov. A já říkám, pane profesor, já to opravím, odkud těžkám? No tady, jak máte ty akordy, kde máte toho Krachmaninova? Takže to bylo krásný, já jsem opravdu u něho byla šťastná a u něho jsem udělala třetí ročník a čtvrtý ročník. A ve čtvrtém ročníku se absolvovalo a byli na výběr čtyři disciplíny. První byla symfonie, jsem si říkal, no tak to píše každé, to já nechci. Druhá byla opera, no to musíte mít text. A když ten autor textu zhoří, tak zhoří i ta hudba. Třetí byla kantáta, což je skoro totéž, akorát, že se to nehýbe, že to stojí na tom pivišti. A čtvrtá byla koncert pro nástroj a orchestr. Tak já jsem si říkala, tak tohle budu psát, tohle, já jsem klavíristka, já to napíšu pro klavír, já si to nemusím hrát. Tam jsou šikovní spolužáci klavírní, Václav Šefl, který později dělal na konzervatoři nějakého přednostu a tak dále. Takže ten měl rád moderní hudbu. No a tak já jsem teda přes prázdniny složila. Jo, ještě pan profesor Kapr řekl, no ale nebudeme to zvát tak banálně jako klavírní koncert. Já vám doporučuji název Symfonický dialog pro klavír a orchestr. Ono je to totéž, ale zní to vznešeně, jo. Já říkám, beru, ano, samozřejmě. Takže tu hudbu jsem si samozřejmě udělala. Napřed jsem to dělala v tom klavíře jenom a pak jsem to musela ještě přeinstrumentovat. Pak na škole byl pan opisovač, který to potom opsal pro orchestr a provádělo se to až po prázdninách s v roce 1963 a dirigoval to tehdy ještě ne slavný Zdeněk Mácal. A byla to Olomoucká filharmonie a ta světová premiéra byla v Brně na stadioně.

0: byla zavedena nová koncepce. A v rámci té nové koncepce byl předmět úvod do skladebných nauk. A to se málo kdy podaří, aby na hudební škole byl takový člověk, který je skladatel. Protože moji spolužáci buď byli houslisti jako Evžen Zámečník, ti šli do orchestru, nebo byli trubači, taky šli do orchestru, nebo klarinetáci, ale s klavírem můžete jít jedině na hudebku. Já jsem byla jediná, myslím, v celém Jihomoravském kraji vyštudovaná skladatelka, kvalifikovaná, která si udělala svůj plán, jak ty děcka bude učit, ale napřed jsem si řekla, já musím přijmout jenom takový děcka, který mají fantazii a nápady, protože hrát se naučí kde kdo. Tam na to, to už je napsané, to už 300 let, 400 vymyslel někdo, ale když mám složit něco svýho, na to musím mít nápad. A ty nápady jsou od Pána Boha. Je to opravdu pravda, protože to vás nikdo nenaučí tady tohle. Takže já jsem chodila po těch hudebkách za učitelem hudební nauky, kde se soustředují děcka od 5. ročníku výš, 11-12 let, kteří už znají noty, znají rytmus a umějí to zapsat. A říkala jsem, pane kolego, napište jim na tabuli v hudební nauce, kde se soustředují všechny nástroje, je duben, budu to potřebovat až po prázdninách, ty vítěze, na tabuli domácí úkol. A ten domácí úkol, ten mám do dneška v té své knize a je tam. Vymysli a zapiš svoji vlastní skladbičku, stačí na jednu stránku malého notového sešitu pro svůj nástroj na jedno z těchto tří volitelných témat. Byl duben, takže jsem si říkal, první, jarní nálada, druhá, pro introverty, smutný večer. A třetí, tři tečky, co se děcka ptali, paní Šloko, to je nějaké sprostý slovo. Říkám, ne, to není sprostý slovo, to je cokoliv jiného, ale s názvem. A tam děcka psali třeba, tam měli nápad i na jeden den na stromě, zemětřesení v Kobe. Jeden kluk dokonce napsal píseň strašlivá a tam si vymyslel i text, i hudbu, i doprovod. Byl to klavirista a zpěvák a já si pamatuju, že to začínalo naprosto otřesně. Je noc tmavá, je noc temná, padla na mě reprobedna. Tak to bylo krásný, dál už si to nepamatuju, ale tohle to bylo úžasný, že ty děcka měly fantazii. Tak takovýhle já jsem si vybírala ze všech 10 brněnských hudebek, oni mě to vždycky přinesli štos a polovina z toho putovala do koše, protože to byla stupnica C-dur nahoru a dolů a skončilo to akordem, anebo to bylo opsaný od někoho, od nějakého autora, kterého já jsem znala. Takže to, co jsem přijala třeba do toho ročníku, tak to byly třeba 4-5 děcek.
1: A vám potom přišlo pod ruku mnoho výborných žáků.
0: Ano, právě teď to chci říct. A teď z tohohle se potom rekrutovali někteří. Já jsem musela mít rozpracovaný plán, protože se o tom dozvěděla Praha, Greenfieldová nebo Bémová, já teď nevím, která to byla, byla na ministerstvu školství a říkala, vy máte na škole skladatelku a ona učí tady skladbu a my bychom potřebovali, aby to dostala, aby vypracovala osnovy, abychom věděli, jak postupuje. Takže jsem tam měla třeba napřed doprovod k lidovým písním, aby uměli. Ty lidové písně byly známy, jo, takový ty národní. Ale aby uměli se orientovat v těch akordech. Potom už teda zvláštní tóniny a tam byla cigánská, dur i mol a všechny církevní tóny a celotónovka. A to už teda někteří žáci, a to mám vymyslet a i vlastní melodii. Ano, teď už písničku nemáš, nemáš berličky. Tak teď už si musíš vymyslet všecko sám. Takže to oni dělali potom. Ti, kteří to nezvládli, tak ti odpadli a ti, kteří to zvládli, tak ti nadějně pokračovali dál. A potom jsem ještě s nima dělala, myslím, v tom prvním ročníku vokální tvorbu, kde si našli nějaký básničky pro děcka, přinesli mě to a já jsem jim říkala, tak a kde dáš přízvuk, odříkej to. A kde je vrchol té písně, jo, to všecko, co se promítne do té melodie, doprovod si umíš udělat, bude to tvůj doprovod a nemusí to být zrovna v C-dur nebo v G-mol a takový, jo, to můžeš mít i tu zvláštní řadu. Takže už, aby měli i svoje nápady a to všecko a děcka to strašně bavilo. A já jsem učila nejen klavíristy, i když ty se učí nejlíp, protože oni mají ty akordy. Měla jsem tam jednu i cymbalistku. Pak jsem tam měla klarinetistu. Měla jsem tam houslistu, čelistu, Kružík, dneska známý dirigent, ten ke mně chodil do skladby. Jakub Hruša ke mně chodil do skladby. Jiří Miroslav Procházka, zpěvák. Opět, jo, můj žák. Tak pro toho jsem dělala pěvecký cykly a on dokonce přišel za mnou jednou, protože on je taky evangelik, jako já, ale my teda do těch kostelů moc nechodíme, protože my rádi dlouho spíme. A on mě říkal, paní profesorko, já bych chtěl, přinesl jsem vám tady texty, 4 písně z textu evangelického zpěvníku, abyste na to udělala propracované doprovody. Ne jako varhaník, plác, plác, akordy, ale tak, jak to dělal třeba Janáček nebo Martinu. Já říkám, ano, Jirko, já ti rozumím, já to tak to udělám. Takže jsem mu udělala, to byly 4 chrámové písně na texty z evangelického zpěvníku. A ta první začínala FL věkem. Ta, da, da, da, da, da, da, da.
1: Nyní naše povídání chvilku zastavíme a poslechneme si další hudební ukázku z tvorby Jarmily Mazourové.

0: Paní Chmelová, jaká byla vaše hudební cesta? Co vás přivedlo ke klavíru?
1: Já měla krásné hudební dětství. Nejsem sice z hudební rodiny, ale moje maminka, když byla malá, tak dostala od známých starou heligonku a tu si opravila a naučila se na ní sama hrát a zpívat si k tomu písničky. A tatínek, to je takový kutil. A je to vyučený televizní opravář, ale dokáže spravit cokoliv, takže k nám lidé nosili třeba líheň na kuřata na opravu a tak, ale on si našel v amatérském rádiu, to byl časopis, návod, jak sestavit elektrický klavír. A tak si na to sehnal součástky a ten klavír si opravdu postavil. A protože televize se opraví i v rodinách muzikantů, tak často chodil na opravy za panem Miroslavem Lošťákem z Rumburské hudební školy a tam zase dostával rady k tomu, co jak funguje na tom klavíru. A já, když jsem to doma viděla, tak mě to zajímalo a začala jsem se ptát, na co která klávesa je nebo knoflík a co se s tím
0: vám bylo?
1: To mi bylo 6 let a rodiče si všimli, že bych mohla mít hudební nadání a proto mě vlastně na konci první třídy přivedli do hudební školy, kde si mě pan Lošťák přeskoušel a řekl, že by mě vzali a tak vlastně začalo moje hudební vzdělávání.
0: Takže vy jste se dostala ke klavíru skrze technické schopnosti vašeho tatínka.
1: Je to tak, je to tak.
0: A potom jste pokračovala tedy na základní umělecké škole?
1: Ano, vlastně do půl roku jsme si museli pořídit teda skutečný akustický nástroj, abych mohla řádně studovat a měla jsem během let několik pedagogů a vlastně tím nejzásadnějším pedagogem byla paní Olena Maďarová, která ale po roce a půl se odstěhovala z Rumburka, ale zprostředkovala mi kontakt na Teplickou konzervatoř a já jsem tam začala dojíždět za paní profesorkou Barborou Bůškovou, která se stala na pár let externím pedagogem základní umělecké školy, připravila mě na konzervatoř a pak jsem u ní studovala ještě dalších 6 let.
0: Vy jste před chvílí zmínila to, jak vzniklo vaše setkání a kontakt s paní Mazourovou. Vy jste klavíristka, učíte, máte výbornou klavírní třídu v Brně na základní umělecké škole, ale vedete žáky také ke kompozici. Jak to vzniklo u vás?
1: To je pravda. Vlastně tím, že jsem studovala u paní Mazourové a začala jsem u ní studovat už jako vysokoškolský student, tak jsem se na tu její výuku dívala už i jako pedagog. A samozřejmě viděla jsem, jak k žákům přistupuje, jak nás dokáže nadchnout. My jsme k ní chodili vlastně jenom na 30 minut. Ty hodiny nebyly delší, ale za těch 30 minut nás dokázala tak namotivovat, co všechno vlastně můžeme dělat, co všechno můžeme vymýšlet. Že...
0: Já myslím, že posluchači to slyšeli před chvílí
1: ano,
0: právě.
1: Určitě. A vlastně z těch hodin jsem odcházela nadšená a měla jsem pocit, že všechno jde a je to vlastně velice jednoduché komponovat. A opravdu to jednoduché pak bylo, protože člověk měl to nadšení a ono to šlo. A nejdřív jsem to teda zkoušela sama a pak, když už jsem viděla, že vím jak na to, tak jsem začala pracovat takhle i se svými žáky. A jedním inspiračním zdrojem vlastně byla právě paní profesorka Mazourová, ale jezdila jsem i na kurzy třeba do Mikulova, kde učil improvizaci pan Petr Hanousek, který je úžasný v tom, že vlastně ty děti učil tím způsobem, že všechno je krásné a všechno je správné, že nic není špatně. A děti ho milovali a měl spoustu výborných nápadů, když třeba i to dítě nemělo zrovna nějaký nápad, tak se hodilo kostičkama, anebo měl obrázky a přesto se položil průsvitný papír s notovou osnovou, nakreslili se tam nějaké body z toho obrázku a už z toho zase vznikla melodie. Takže bylo to takové hodně tvořivé. A pak jsem začala hodně chodit i na náslechy třeba k paní Marcelce Slané, která vedla předškolní oddělení a to je zase úplně jiná práce, kde se s těma dětma musí hodně hrát a všechno vlastně brát přes tu hru, ale ta hra měla svůj cíl, takže takhle jsem vlastně měla možnost, ještě musím zmínit třeba kurzy pro nejmladší skladatel v Hradci nad Moravicí, které nyní vede Markéta Dvořáková se svým týmem většinou pedagogů z JAMU a to je taky hodně tvořivé. Tam vlastně děti se setkávají s projektem Slyšet jinak nebo si tam i vyrábí svoje vlastní hudební nástroje, takže ta tvořivost je tam hodně podporovaná a to všechno vlastně jsem se snažila nějak dát dohromady ve své výuce. A začala jsem to zkoušet se svýma dětma, nejdřív s jedním nebo se dvěma žáky. Zjistila jsem, že existuje kompoziční soutěž pro děti, zkusili jsme tam skladby poslat. Teď třeba dostali stříbrné pásmo, tak jsem s těma diplomama šla za panem ředitelem, ukázala jsem mu to. A tenkrát pan ředitel Suchý na to kývnul a dal mi hodinu skladby. Tak jsem za to byla strašně ráda, tím pádem i pro mě to byla velká motivace a zkoušela jsem to čím dál s tím větším počtem dětí a dneska už to vlastně dělám se všemi Někteří to mají jako vedlejší obor, mám tam jeden hlavní obor, ale všichni si to mají možnost zkusit a pak sami vidí, jestli se jim to líbí a chtějí v tom pokračovat, anebo jestli se spíš chtějí orientovat na tu interpretaci.
0: Vy jste přinesla také hudební ukázky, které vznikaly v rámci výuky pro studijní potřeby a my si tedy nyní poslechneme skladbičku Nelly Vojtkové Minimální vesmír.

0: Já bych se vás chtěl nyní ještě zeptat, jak probíhá výuka kompozice?
1: Tak, to je těžká otázka, ale my vlastně začínáme často improvizací, ne se všemi dětmi, protože jsou děti, které rádi improvizují a sami i třeba přijdou se svým vlastním nápadem do hodiny a chtějí se pochlubit, že něco si doma vymysleli, tak to mě vždycky moc zajímá. A zahrají mi, poslechnu si, vždycky pochválím, protože ty nápady jsou hezké. Většinou do toho ty děti nechtějí moc mluvit, takže já jim sice poradím, ale už mám tu zkušenost, že ty rady nepřijmou, prostě chtějí to mít po svém, ale ty rady se neztratí, protože oni to zase potom třeba popřemýšlí nad tím a použijí to v dalších svých skladbičkách. Ale často chodím sama s nápady, že vymyslíme nějaký projekt, teď třeba na Vánoce vymýšlíme takovou improvizační pohádku. Ona je sice improvizační, ale potom vlastně ty improvizace zkusíme i zaznamenat a vzniknou z toho malé skladbičky a bude to na téma, jak voní Vánoce. A vlastně ty děti se musí trošku zamyslet nad tím tématem, popřemýšlet, jak to u nich doma voní. Vymyslí si třeba, tak třeba jako linecké cukroví. A tak si to napíšeme, zkusíme si nejdřív napsat rytmus. Dřív jsem dělala nejdřív melodii s dětma, ale oni jak vymýšleli melodii, tak vlastně ta melodie byla ve čtvrťových notách a pak už se jim to nechtělo měnit. Tak poslední roky jsem to obrátila, nejdřív si tam zatleskáme rytmus, dlouhé, krátké slabiky, zapíšeme si ho pomocí čárek a na ten rytmus pak vymýšlíme melodii. A jakmile máme melodii, tak už se vlastně učíme pracovat s motivem, různě to posouváme, rozšíříme, zkrátíme, dáme od jiného tónu. Pak si k tomu vymyslíme nějaký doprovod a to mě moc baví a ty děti to taky baví, protože najednou je to taková trošku jiná práce, než když sedí vlastně u toho klavíru a hrají tu tvorbu jiných autorů. Tady si můžou opravdu tvořit a vymýšlet si to podle sebe.
0: A děti jsou také kreativní a vymýšlejí praktické věci, takže váš žáček Michal Třískala si napsal vlastní mobilní zvonění.
1: Ano,
0: a my si ho nyní poslech.

0: Bavíme se o kompoziční práci dětí. Mě by zajímalo, jsou děti dostatečně trpělivé a kreativní stále? Nebo se jim chce spíše hrát hry na počítači? No. Není to příliš mnoho práce zkomponovat vlastní skladbu?
1: Je to práce, ale děti jsou kreativní. Já jsem teda toho názoru, že když je kreativní pedagog, tak je i kreativní žák. Ale jsou strašně důležití i kreativní rodiče, bez nich to taky nejde. A myslím si, že ta kreativita tam je, ale ta trpělivost s tou je to teďkom horší, protože dřív ty děti samozřejmě neměly tolik podnětů jako televize a mobily a počítače. A teď tím jsou obklopeni a mají mnohem kratší soustředění. A samozřejmě i ta trpělivost tam často není, protože by chtěli mít všechno hned a pokud možno bez práce. Neříkám, že všechny děti, ale ta většina ano. Takže tam vlastně vnímám tu výuku jako učení se i té trpělivosti.
0: A dá se s tím nějak pracovat? Vidíte pokroky třeba u některých dětí, kde byste si ze začátku řekla, že to snad ani nebude možné?
1: Ale určitě, určitě ano. Často se mi stává, že dostanu děti, které mají vlohy, ale třeba nemají tu trpělivost, nemají to soustředění a během 10 minut už mi, nechci říct, že skáčou po hlavě, to ne, ale už vidím, že potřebují ten pohyb a musím je pustit. Třeba zařadíme v tu chvíli nějakou hru na rozvíjení sluchu, třeba intervalové obrázky, aby si zaběhali a přitom procvičili i ten sluch a pak se na chvilku zase vrátíme k té nástrojové hře a musíme být hodně trpěliví a ono se to postupně zlepšuje.
0: Skladbičky dětí jsou často programní, mají nějaké názvy, tak jak jsme se bavili o té vizi právě paní Mazourové před chvílí, že je to pro děti velmi důležité, to rozvíjení jejich fantazie. Mě zaujala skladba Sloni a moucha, kterou jste přinesla. To je, jak mladý autor Michal Schleiss přišel na tento název?
1: No zrovna Míša je dost specifický student, on moc rád komponuje, ale název tomu dává až po skomponování. Takže to je vlastně úplně opačný postup, než jaký já preferuji. A hodně se o tom bavíme a snažím se ho přesvědčovat, že by to mělo být naopak. A někdy to Míša chápe a někdy to pochopí až později. Ale v každém případě i ve chvíli, kdy to ten název nemá a stále se o tom bavíme, tak on přemýšlí a pak s tím názvem přijde a vlastně tu skladbu i podle toho názvu pak dotvoří. Jo, takže vlastně nakonec se to podaří, aby ten název souvisel s tou skladbou, aby to opravdu, když to je název Sloni a moucha, aby tam bylo slyšet toho slona a i ty mouchy.
0: A posluchači budou moci posoudit sami, že se Míšovi tato skladba opravdu podařila.

0: Pravidelně probíhají soutěže pro děti a mládež, kompoziční soutěže. Vaši žáci také získali různá ocenění. My jsme poslechli právě skladbu, která zazněla na 10. ročníku skladatelské soutěže žáků základních uměleckých škol. Koncert probíhal v Olomouci. Jaké jsou možnosti pro děti? Vytváříte různé projekty, kompoziční projekty, ten jste zmínila,
1: ano,
0: soutěže.
1: V rámci základních uměleckých škol nebo těch škol, na kterých já působím, děláme například ty improvizační pohádky, ze kterých potom vznikají různé kompozice. To je Nazuš Orchidea. Nazuš Veveří máme školní kompoziční soutěž. Letos už je to druhý ročník, tak to je taky takový hodně zajímavý projekt, kde vlastně zapojují se do něj děti, které normálně nekomponují. Prostě zkusí si to a na základě toho pak vlastně vidí, že jsou na to šikovné nebo ne a můžou pokračovat. A pak samozřejmě jsou soutěže, ale těch dětských soutěží kompozičních je strašně málo. Jo, máme tady Zuškovou soutěž, ta je jednou za 3 nebo za 4 roky. Myslím, že v Lucembursku je soutěž mezinárodní, ta je jednou za 2 roky, ale nepřipadá mi až tak solidní jako ta česká, protože do České posíláte práce právě ve více výtiscích a každý porotce má 2 měsíce na to, aby to všechno prošel. Když to v Lucembursku tam pošlete soutěž a hned za týden už vědí po uzávěrce, kdo jak dopadnul. A je tam ještě víc skladeb než v té České republice.
0: Že to zavání tím, že porota není tak pozorná.
1: Možná spíš si tu práci rozdělí, že ne každý porotce slyší opravdu všechny skladby.
0: No. Takže potom ta objektivita je samozřejmě tím
1: ovlivněná. No a potom většinou hledáme na stránkách Composer Site a tam jsou různé soutěže, ale spíš pro starší žáky, takže musíme tam hledat něco, co je věkově neomezené a co je dostupné. A to jsou třeba soutěže, kde je v podmínkách napsat skladbu třeba na 1 stránku nebo do 1 minuty. Na to už ty děti mají ze základní umělecké školy a můžou se zúčastnit.
0: Mě by ještě zajímalo, jaká je situace v rámci základních uměleckých škol v rámci celé republiky. Paní Mazourová před chvílí zmínila ty začátky, u kterých stála, kdy tento obor se začal nějakým způsobem formovat a vyučovat v tom tenkrát na lidových školách umění. Jak je to dnes? Učí se obecně kompozice po celé republice?
1: Neučí se úplně po celé republice, nebo ne, aspoň na všech hudebních školách. Mám radost z toho, že každý rok se objeví nová hudební škola, kde se nově ten obor otvírá. To je výborné, ale není to na všech školách. A jako krajský metodik oboru skladba pro Jihomoravský kraj to sleduju, tu situaci. Vždycky jednou za rok máme poradu, tak před tou poradou zjišťuju na všech hudebních školách, co se stalo nového, jestli tam mají skladbu nebo improvizaci aspoň a do jaké míry se tomu věnují. Takže třeba z Jihomoravského kraje je velmi, velmi aktivní Znojmo, nebo tady v Brně jsou hudební školy, kde se skladba hodně vyučuje. Ale jsou kraje, kde se to ještě nepodařilo moc rozvinout.
0: Tak my budeme fandit, aby ten rozvoj mohl pokračovat dále. A poslechneme si nyní poslední hudební ukázku a to bude píseň Chumelíse, kterou zkomponovala Aneta Petru.

0: V dnešní Oktávě jsme si povídali o komponování, o vedení dětí k hudební kreativitě. Co myslíte, že hudba dětem a mladým lidem přináší? Je to důležitá součást života? Pro vás určitě?
1: Pro mě ano. Pro mě ano a pro ty děti, proto je to, pro ně je to spíše z začátku zvědavost. A potom jsou spokojení, že umí něco víc než ty spolužáci, kteří jenom hrají, no, a neumí sami nic vymyslet. Ale je to individuální, nemůžu mluvit za úplně všechny.
0: A jak to vidíte vy?
2: Já si myslím, že je to pro mě radost. Radost, že můžou něco svého vytvořit a vždycky jim říkám, když hrajete na klavír, tak musíte cvičit, teď to nacvičíte ano. A zase to zapomenete, ale když přestanete cvičit. Když vymyslíte nějakou svoji vlastní skladbičku, tak ta už vám zůstane na celý život.
0: Děkuji za krásný rozhovor. Přeji vše dobré, hodně potěšení z hudby a z práce s dětmi a hudební mládeží. Hosty v Oktávě byla hudební skladatelka Jarmila Mazourová a klavíristka Věra Chmelová. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Radio Proglas vysílá pořad Oktáva díky vaší podpoře. Zůstaňte nám prosím věrní. Naslyšenou.

Hlásí se vám hudební týdeník Slyšte lidé. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. Tentokrát vás zvu na hudební výlet tam, kam mnozí jezdíte na výlety nehudební, totiž do Chorvatska. Pokusím se vám představit mimořádně pestrou chorvatskou scénu s přihlédnutím k novým nahrávkám. Vedle různých alb, která se ke mně průběžně dostávají, sáhnu několikrát po kompilaci Out Ethnic Croatia, která mapuje současnou chorvatskou scénu a kterou jsem si společně s dalšími alby přivezl loni ze světového hudebního veletrhu Vomex z Finska. První skladba, kterou vám pustím právě z tohoto výběru, se jmenuje Petje Kumi a jde o lidovou píseň z regionu Međimurje. Hrát bude projekt Singerlice a Sudar Percussion, který spojuje oceňovaný chorvatský ženský vokální soubor Singerlice s perkusním ansamblem Sudar Percussion. Společně dávají tradičním lidovým písním z Chorvatska novou energii prostřednictvím odvážných aranží, v nich se lidové vícehlasy propojují s rytmicky bohatým doprovodem bicích nástrojů i neobvyklých zvukových prostředků, jako jsou písek nebo zemědělské nástroje. Album Folk and Roll získalo v roce 2023 chorvatskou hudební cenu Porin za nejlepší etno album.

Pouštíme si kapely z Chorvatska, teď to byly spojené soubory Singerlice a Sudar Percussion. Muzika za ples z roku 2024 je druhé společné album skupiny Balkan Zoo a zpěvačky Niny Čorič. Album obsahuje 10 písní, z nichž každá představuje jinou životní situaci nebo emoci. Vedle radosti, lásky a svatebního veselí se zde objevují také smutek, vášeň, bolest nebo touha. Celek tak působí jako pestrá hudební cesta, zachycující různé podoby lidského života. Album čerpá především z romské hudební tradice, kterou obohacuje o prvky flamenka, jazzu a současné world music. Budeme poslouchat píseň Jak Barry.

Posloucháme hudbu z Chorvatska, teď to byly Nina Čorič a skupina Balkan Zoo. 10 zapomenutých písní z kontinentálního Chorvatska najdeme na albu Sonce, chorvatské pěvecké legendy Duni Knebl a kytaristy Zorana Majstoroviče. Při sestavování alba vycházeli z historických notových zápisů, ale místo věrné rekonstrukce vytvořili nové, citlivé aranže, které zachovávají charakter původních melodií, ale zároveň jim dávají současný a osobitý výraz. Název alba Sonce odkazuje ke slovu slunce ve slovinských a kajkavských nářečích. Album vyjadřuje klidnou intimní atmosféru a staví na jemných niancích hlasu i akustických nástrojů. Všechny aranže vytvořil Zoran Majstorovič, který se ujal také role hudebního producenta. Díky tomu album působí jako ucelené dílo s promyšlenou dramaturgií a zvukem, který propojuje chorvatskou lidovou tradici s prvky komorní hudby, středomořských inspirací i současné world music. Ještě doplním, že zpěvačka Duňa Knebl vystoupí v neděli 9. srpna v divadle Husa na

Zpívala Duňa Knébl, na kytaru ji doprovázel Zoran Majstorovič. Z lidové hudby čerpá také chorvatský hudebník a zpěvák Adam Semijalac. Záměrně se však vyhýbá romantickému obrazu lidové hudby jako idylického dědictví minulosti. Naopak zdůrazňuje její syrovost, bezprostřednost a schopnost reflektovat skutečný život. Jeho album Ode Dite tak připomíná, že lidové písně vždy vznikaly jako reakce na konkrétní lidské osudy, utrpení i každodenní zkušenosti. Adam Semijalac je na albu nejen autorem všech skladeb, ale také hlavním instrumentalistou, zpěvákem, producentem, zvukovým mistrem i vydavatelem. Výsledkem je mimořádně soudržná nahrávka, na které je patrný jednotný umělecký rukopis a osobní vklad autora, kterého doplňují pouze hostující zpěvačky v několika skladbách. Vedle zpěvu stojí v centru pozornosti tambury, balkánské drnkací nástroje, které Semijalac používá netradičním způsobem. Jejich zvuk propojuje s mikrotonálními prvky, bluesovým cítěním a syrovou interpretací a tak vytváří originální hudební jazyk na pomezí chorvatské tradice amerického folkloru.

folku a blues. Ještě doplním, že album vzniklo krátce poté, co Sammy Jalac překonal vážnou nemoc, která ohrožovala jeho hlas. Z alba Odedite, což znamená odešlo dítě, budeme poslouchat titulní skladbu. Píseň vypráví o bolesti rodiče nad odchodem dítěte a o prázdnotě, kterou po sobě zanechává ztráta.

V hudebním týdeníku Slyšte lidé se věnujeme hudbě z Chorvatska. Tradiční písně z různých částí Chorvatska i z dalších oblastí západního Balkánu najdeme na albu Medna Rosso, ženského vokálního souboru Pjev. Jeho členky přitom záměrně nezdůrazňují původ jednotlivých písní, ale poukazují na společné kulturní kořeny regionu a na skutečnost, že hudba překračuje dnešní politické hranice. Soubor Pjev tvoří 5 zpěvaček, které se věnují tradičním vokálním technikám z různých oblastí bývalé Jugoslávie. Velkou pozornost věnují původnímu způsobu vícehlasého zpěvu, mikrotonálním intervalům a stylu, který se učí přímo od lidových zpěvaček. Staré lidové písně tak pro ně jsou i svědectvím o životě žen v minulosti. Mnohé lidové texty vnímají jako překvapivě aktuální výpovědi o ženské zkušenosti, odvaze a svobodě, které mohou oslovovat publikum i ve 21. století. Poslechneme si píseň Oj, Dževojko, Janě umiliato.

To byl ženský vokální soubor z Chorvatska Pjev. Borna Šercar je chorvatský bubeník a skladatel. Jeho album Folk Drum je určitým krokem na jeho cestě od čistě jazzové tvorby směrem k propojení jazzu a chorvatské lidové hudby. Šercar se zde zaměřil na komornější podobu tradičních písní s důrazem na rytmus, vokály a moderní produkci. Základ zvuku alba tvoří spolupráce s vokálním souborem Harpie, jehož vícehlasy dodávají tradičním písním autentický charakter. Vedle nich se na nahrávce podílí řada výrazných hostů, například americký saxofonista Chase Bird, klavesista Tony Starešinič, houslista a hráč na lidové nástroje Marco First nebo zpěvačka Josipa Lisac. Šercar na albu propojuje folklorní melodiku s jazzem, elektronikou a výraznými rytmy bicích nástrojů. Sám album označuje za oslavu tradice, kreativity a přátelství. Jako ukázku jsem vybral skladbu Sunny Field.

Hrál bubeník Borna Šercar, zpívala ženská skupina harpie z Chorvatska. Po Metra Crijeva je chorvatský soubor, který propojuje lidovou hudbu s metalem a také se scénickým uměním. Na koncertech vystupují v maskách a kostýmech inspirovaných karnevalovou tradicí. Jednotlivé skladby doprovázejí divadelními a hororově laděnými prvky. Skupina vychází z folklorní tradice Istrie, kterou přenáší do současnosti a propojuje s autorskou tvorbou. Písně skupiny jsou inspirované pověstmi, historickými událostmi i folklorními postavami z Istrie a chorvatského přímoří. Vedle strašidelných legend a karnevalových motivů připomíná kapela ve svých písních také konkrétní místa a osobnosti regionu, takže působí jako hudební mapa místní kultury. Pustíme si skladbu Pro květy pust.

Po ráznější rockové ukázce kapely Po metra Crieva budeme poslouchat Mimika Orchestra, velký orchestr, který v roce 2010 založili v Londýně chorvatský skladatel a hudebník Mak Murtič a zpěvačka Maja Rivič. Dnes orchestr sídlí v Záhřebu a patří k nejvýraznějším evropským souborům na pomezí současného jazzu, progresivní hudby a balkánských lidových tradic. Jedná se o rozsáhlý orchestr se zpěvačkami, dechovou sekcí, rytmikou i elektronickými nástroji. Díky této sestavě může Mimika Orchestra vytvářet zvuk sahající od intimních vokálních pasáží až po mohutné orchestrální plochy a energické jazzové improvizace. Každé album i koncertní program Mimika Orchestra vycházejí z jednotného tématu. Hudba, scénografie, kostýmy i vyprávění společně vytvářejí ucelený svět inspirovaný například slovanskou mytologií, pravěkými migracemi, pohanskými obřady nebo vizemi budoucnosti. Takže koncerty mají blízko k hudebnímu divadlu. Nám Mimika Orchestra zahraje skladbu Zrcalo.

V pořadu o chorvatské hudbě nám hrál Mimika Orchestra. Pojmem superskupina označujeme v hudbě uskupení, které tvoří hudebníci známí z jiných kapel. Můžeme tak nazvat i chorvatské ženské trio Dunie, které tvoří tři výrazné zpěvačky a autorky. Nám už dobře známá Duňa Knebl, dále Nina Romič a Jelena Galič. Každá z nich přichází z odlišného hudebního prostředí, společně je však spojuje zájem o chorvatskou lidovou tradici a snaha představit ji současnému publiku citlivým a umělecky osobitým způsobem. Přestože Dunie vycházejí z chorvatského folklóru, jejich hudba může oslovit i fanoušky moderního folku a dalších žánrů. Charakteristickým znakem jejich alba je střídmá instrumentace a citlivá práce s více hlasy. Vedle zpěvu zaznívají především akustické nástroje, které podporují intimní atmosféru nahrávky a nechávají vyniknout sílu samotných písní. Budeme poslouchat skladbu Tuge, moje Tuge.

Jako předposlední si představíme skupinu Balkalar. Její základ tvoří zpěv, kontrabas, housle, kytara a perkuse, díky čemuž kapela vytváří pestrý zvuk bez použití velkého orchestru. Akustické nástroje dávají vyniknout lidovým melodiím, zatímco rytmická složka proměňuje koncerty v taneční oslavu balkánské hudby. Své první album skupina Balkalar vydala v roce 2024 za podpory projektu Most, The Bridge for Balkan Music. Obsahuje 8 tradičních skladeb, včetně známých písní jako Hajde Jano, Niška Baňa nebo Čaje Šukarie. Vedle srbských a makedonských melodií na něm zaznívají také písně z Chorvatska a Bosny, které spojuje osobitý zvuk kapely. Naše ukázka se jmenuje Biber.

Naše putování za chorvatskou hudbou je u konce. Na závěr si poslechneme jedno chorvatsko-bosenské duo. Jehož tvorbou se přiblížíme bosenskému hudebnímu stylu sevdah. Bosenská zpěvačka Dunja Bahtijarević a chorvatský kytarista Luka Čapeta v rámci dua Dunja Luk čerpají především z nejstarších archivních a terénních záznamů bosenských lidových zpěváků. Právě v těchto syrových nahrávkách nacházejí inspiraci pro vlastní interpretaci, která zdůrazňuje svobodu projevu, proměnlivost tradice a osobní výpověď interpreta. Dunja Luk zdůrazňují, že sevdah není uzavřený historický žánr, ale živá hudební řeč, která se může dál vyvíjet. Jejich cílem je ukázat, že stejné písně mohou i dnes vyjadřovat současné emoce a oslovit posluchače, kteří by k tradičnímu folklóru jinak nenašli cestu. Písně v případě tohoto dua vznikají tak, že Dunja nejprve zaspívá tradiční melodii v její nejčistší podobě a Luka na ní spontánně reaguje kytarovými motivy, dronovými plochami nebo improvizací. Výsledné aranže jsou dílem obou hudebníků a propojují lidovou melodiku s jazzem, ambientem, experimentální hudbou i volnou improvizací. My si v podání dua Dunja Luk na závěr poslechneme píseň Kamen Gory. Hudební putování po Chorvatsku pro vás připravil Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám pořad líbil a co vás v něm nejvíc zaujalo.

a místo krku je trout. Oči se kulatí strachem a závratí pod špatným lapačem hůr. Konečky krepatí, dech se mi nevrátí, čelo mám z krabatých.

před ohnisloup znamení moru. Předpověď provazů a divných mravů.

co mi poví vrabec v letu, když se mi chce stát, řekne mi, že nohy pletu, bičem mají mě hnát. A dejte třeba chleba, ať si kousnu jedenkrát, a pak se vezmem za

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Už 10 let

Páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ už

čím zastavíme dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je ten, ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst,

Už 10 let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď, snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak nám

pochopit, jen stařec a hlas kytary. Miloval víc než každý z nás, odpustil víc, nežli čas.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Snídaně sebou. Mám kamarádku, mladou, krásnou ženskou, která je druhým rokem vdaná. Je ještě pořád tak trochu novomanželkou, ale už zkušenou. Manželský stav jí nesmírně svědčí. Vypadá čím dál líp. Asi je to tím, že je milovaná. Nedávno jsem si chvíli povídala s jejím manželem. Bavili jsme se o rozdílných biorytmech u partnerů v manželských párech a jak to je někdy problematické sladit dohromady. Shodli jsme se, že my oba jsme ve vztahu k našim manželským partnerům ti raní, ti skřivani. On se lehce usmíval a říkal, že vstává z nich obou první. Sice chodí do práce na pozdější hodinu než jeho manželka, ale vyhovuje mu vstát si a prožít klidné, pomalé ráno. Říkal, že Bára chodí na dřívější čas, ale vstává později. Prozradil, že si jeho manželka dává na vypravení do práce půl hodinu. S jiskřičkou v oku podotkl, že z té půl hodiny asi 20 minut leze z postele. No a za 10 minut stihne všechno ostatní. Velmi skromně a skoro jakoby nerad mi sdělil, že jí chystá sebou do práce snídani. Doma by se najíst přece nestihla. Ach, úplně mě to dojalo. Skoro jsem té Báře začala závidět. To je přece taková krása. Znám spoustu žen, které pravidelně ráno chystají svačiny do práce svým manželům a libovolnému počtu dětí. Znám pár žen, kterým jejich manželé nosí ráno kávu do postele. Ale asi neznám žádnou další ženu, která by dostávala snídani připravenou manželem sebou na cestu do práce. Není divu, že tak kvete. Je evidentní, že je milovaná. Je živoucím důkazem pravdivosti rčení, že láska prochází žaludkem.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 15. srpen 2026. Podle katolické tradice je slavnost nanebevzetí Panny Marie. Připomíná se i památka svatého Tarzícia, mladého římského mučedníka z poloviny 3. století, patrona ministrantů a akolitů.

Bylo 6 hodin a 12 minut. Nyní se zaměříme na očekávané události dnešního dne. Papež Lev XIV. Bude dopoledne slavit mši svatou o slavnosti nanebevzetí Panny Marie v papežské farnosti svatého Tomáše z Valanovy v Castel Gandolfu nedaleko Říma, kde tráví pár dnů dovolené. V poledne se s místními a poutníky před apoštolským palácem pomodlí anděl Páně. Ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj I., hlava světového pravoslaví, prožívá dnešní mariánský svátek ve svém rodišti na tureckém ostrově Imbros. Bohoslužby v kostele Zvěstování Panny Marie v horské vesnici Agridia se zúčastní i patriarcha Alexandrie Theodoros II. A hlava albánské pravoslavné církve arcibiskup Ioannis. Slavnost má vyjádřit jednotu pravoslavných církví. Nejstarší mariánský svátek v církvi se slaví v mnoha farnostech i žehnáním bylin.

Josefem Maria Bonemainem. Ve vesnici Konotopie ve středním Polsku se chystá na dnešek žehnání nejvyšší mariánské sochy v Evropě. Monument Milosrdné Matky Boží překonává výškou přes 55,5 metru i sochu Krista Spasitele z Ria. Světové prvenství má téměř 100-metrová socha na Filipínách, matka celé Asie, věž míru. Celostátní setkání mládeže v Ostravě se před závěrem otevírá široké veřejnosti dnem pro rodiny. V jeho rámci se na Masarykově náměstí představí charitativní a dobrovolnické organizace. Neratovské poutní slavnosti pokračují pěším procesím z kostela v Rokytnici v Orlických horách do Neratova, komentovanou prohlídkou poutního kostela a stejně jako včera, modlitbou růžence a večerní adorací ve hřbitovní kapli. Setkání na svatém kopečku u Olomouce nabídne divadlo pro děti, prohlídky i duchovní program. Součástí je také panelová prezentace, která připomíná vybrané významné osobnosti z řad premonstrátů. Velká mariánská pouť k Paládiu země české se koná v bazilici na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

K programu celostátního setkání mládeže v Ostravě se dnes mohou připojit celé rodiny. Rodiče s dětmi, ale i další příbuzní.

0: Zní široká veřejnost, informuje mluvčí biskupství Ondřej Elbel.
1: Takzvaný den pro rodiny totiž propojí zhruba 3000 účastníků s rodinami, takže s lidmi, kteří třeba celostátními setkáními mládeže v minulosti prošli a společně mohou nejen slavit mši svatou, ale také společně prožít večer chval a pro děti bude připraveno divadelní představení.

U Vřesové studánky v Hrubém Jeseníku se dnes o slavnosti na nebevzetí Panny Marie uskuteční bohoslužba. Začne ve 14.30. Poutní místo v nadmořské výšce 1313 metrů má počátky v 17. století. Kostelík sloužil do května 1946. Chátrající chata byla po neúspěšných pokusech o rekonstrukci stržena o 42 let později. Roku 2013 postavili nad Červenohorským sedlem volnou kopii vyhořelého kostelíku. Slouží jako památník obětem hor. Od roku 2017 místo zdobí kamenný oltář z dílny akademického sochaře Otmara Olivy z Velehradu, zakládajícího člena spolku na obnovu poutního místa Vřesová studánka. Další mše svaté jsou tam ohlášené na sobotní odpoledne 29. srpna a 12. září.

Bylo 6 hodin a 30 minut. V následující půlhodině se můžete těšit na četbu dnešního evangelia. Ranní chvály, chybět nebude ani duchovní slovo a v 7 hodin vám nabídneme přenos mše z kostela svatého Augustina v Brně. Zůstaňte s Proglasem.

Slovo svatého evangelia podle Lukáše, kapitola 1, verš 39 až 56. V těchto dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od pána. Maria řekla: Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Maria zůstala u Alžběty asi 3 měsíce a pak se vrátila domů.

0: A nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jiří.
0: Máme slavnost na nebevzetí Panny Marie. Všechny texty budou ze slavnosti strana 1654 v novějším vydání 1654 nebo 1469 ve starším vydání nebo 1469. Jen žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře strana 914 v novějším vydání nebo 813 ve starším vydání. 813. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. O Pano, božskou moudrostí ozdobená, olejem tvá lampa dosti naplněná.
1: Povstaň tedy, čas už přišel, ženichovi vyjdi vstříc, jen k tobě vyšel Ježíšovi.
0: Volá tebe do paláce nebeského, vyvádí z údolí pláče pozemského.
1: Matko, sedni vedle syna vyvýšená, paní slávou Hospodina oslavená.
0: Pros, bychom se k tvému synu odtud brali a na věky v nebi Pánu chválu vzdali.
1: Blahoslavená jsi, Pano Maria, z tebe se narodil Spasitel světa, nyní se raduješ v nebeské slávě.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sítit jak tukem a morkem, plesající mirty zajásají ústa.
0: Kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Blahoslavená jsi, Pano Maria, z tebe se narodil Spasitel světa, nyní se raduješ v nebeské slávě.
1: Panna Maria je vyvýšena nad zástupy andělů. Radujme se všichni a spolu s nimi oslavujme Boha.
0: Všechna díla, Páně, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa, velepte Pána, anděle Páně, velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem, velepte Pána, všechny mocnosti Páně, velepte Pána.
1: Slunce a měsíci, velepte Pána, nebeské hvězdy, velepte Pána.
0: Všechny deště a roso, velepte Pána, všechny větry, velepte Pána.
1: Ohni a žáre, velepte Pána, studeno a teplo, velepte Pána.
0: Roso a jiní, velepte Pána, zimo a chlade, velepte Pána.
1: Ledy a sněhy, velepte Pána, noci a dní, velepte Pána.
0: Světlo a temno, velepte Pána, blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, velep Pána, chvál a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána, vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny, velepte Pána, moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží, Páně, velepte Pána, Služebníci páně, velepte pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte pána, chválte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna i Ducha Svatého, chválme a oslavujme ho na věky. Pana Maria je vyvýšena nad zástupy andělů, radujme se všichni a spolu s nimi oslavujme Boha.
1: Tvé jméno pán tak proslavil, že tvá chvála nevymizí z lidských úst.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tvé jméno tak proslavil, že tvá chvála nevymizí z lidských úst. Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako nevěstu ozdobenou šperky.

0: Maria dnes vstoupila do nebeských příbytků, Kristus jí dal účast na své slávě.
1: Maria dnes vstoupila do nebeských příbytků, Kristus jí dal účast na své slávě.
0: Kraluje s Kristem na věky.
1: Kristus jí dal účast na své slávě.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Maria dnes vstoupila do nebeských příbytků, Kristus jí dal účast na své slávě. Krásná a půvabná je jeruzalémská dcera, vystupuje vzhůru jako vycházející jítřenka.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele, zradu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Krásná a půvabná jeruzalemská dcera vystupuje vzhůru jako vycházející jitřenka. Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho. Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Náš Vykupiteli, tvá matka byla naplněna Duchem Svatým a stala se tvým nejčistším příbytkem.
0: Učiň i nás navěky živým chrámem svého Ducha.
1: Králi králů, ty vzal svou matku s tělem i s duší k sobě do nebe.
0: Pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k tobě.
1: Pane nebe a země, ty jsi postavil svou matku po své pravici jako královnu.
0: Postav v den soudu po své pravici i nás.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, ty jsi vzal neposkvrněnou Panu Marii, rodičku svého Syna, s tělem i duší do nebeské slávy. Pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo vykupení. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Pan Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení ze soboty 19. týdne v mezidobí.
1: V sobotu 19. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Micheáše, druhou část 7. kapitoly, podtitul Boží lid očekává odpuštění hříchů a záchranu. Já vyhlížím Hospodina, čekám na Boha své spásy, můj Bůh mě vyslyší. Neraduj se ze mne, má nepřítelkyně, jestliže jsem padl, zase vstanu. I když sedím v temnotě, Hospodin je mé světlo. Snesu Hospodinův hněv, neboť jsem zhřešil proti němu. Až se mé přeujme, zjedná mi právo, přivede mě na světlo, uzřím jeho spravedlnost. Má nepřítelkyně to uvidí, hanba pokryje tu, která si říká, kde pak je Hospodin, tvůj Bůh? Budou se na ní pást mé oči, nyní bude rozdupána jako bláto na ulicích. Přijde den, kdy budou vystavěny tvé hradby, v ten den budou tvé hranice rozšířeny. V ten den se bude k tobě chodit od Asýrie až k Egyptu, od Egypta až k řece, od moře k moři a od hory k hoře. Ale země se stane pouští kvůli svým obyvatelům pro ovoce jejich skutků. Pas, Hospodine, pastýřskou holí svůj lid, státce, které vlastníš, ty, kteří přebývají v lesní samotě uprostřed úrodných krajin. Ať se pasou v Bašanu, v Gileádu, jako za pradávných časů. Ukaž nám divy své moci, jako za dnů, když jsi vycházel z Egypta. Pohané to uvidí a zastydí se, pro všechno své násilnictví, položí si ruku na ústa a jejich uši ohluchnou. Jako had budou lízat prach, jako zemští plazy. Střesením vylezou ze svých tvrzí k Hospodinu, našemu Bohu, budou se bát a před tebou strachovat. Který Bůh je ti podoben? Zbytku svého dědictví odpouštíš nepravost, promíjíš hřích. Netrváš na svém hněvu na věky, spíše máš zálibu v milosrdenství. Znovu se smiluješ, nebudeš dbát na naše viny, všechny naše hříchy svrhneš do mořských propastí. Jakubovi ukážeš věrnost, Abrahamovi svoji přízeň, jak si přísahal našim otcům od pradávných časů.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Na Proglasu začíná přenos mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně. Celebruje pater Petr Vrbatský. Čísla písní 812 tisíckráte pozdravujem tebe, 812 tisíckráte pozdravujem tebe a 813 velebí má duše, 813 velebí má duše.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, ke slavení Eucharistie. Dnešní slavnost Nanebevzetí Panny Marie je pro nás, pro všechny, radostným ujištěním, že cesta Mariina, tak jako cesta každého Ježíšova učedníka, je cestou vedoucí k Boží slávě, k oslavě člověka, který se Bohu odevzdá. Obnovme nyní na začátku mše svaté své předsevzetí kráčet touto cestou a odevzdejme se Božímu milosrdenství. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi vzal neposkvrněnou Panu Marii, rodičku svého syna, s tělem i duší do nebeské slávy. Pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z 12 hvězd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi další znamení. Veliký ohnivě rudý drak se 7 hlavami a 10 rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl 1/3 hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi. Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.

0: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jakému patří. Na prvním místě je Kristus. Pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí královat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. Všechno totiž Bůh podřídil pod jeho nohy. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od pána. Maria řekla: Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu.

Jádrem dnešního evangelia je Mariina píseň Magnificat. A ta nám ukazuje, jakou podobu má zralá víra Mariina a jakou podobu má mít také zralé, krásné křesťanství každého z nás. Předně nám Magnificat dosvědčuje, jak se Maria raduje z Boha. Velebí má duše Hospodina, můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Mariině písní je plno radosti a plno radosti je především v celé Mariině osobnosti. Jistě víme, kde je zdroj této radosti. Tím zdrojem je právě Mariina neochvějná víra. Maria uvěřila v Boha milosrdného, v Boha Otce. A tato víra plnila její život radosti i uprostřed těch největších obtíží a utrpení. I nám, Ježíšovým učedníkům, má být víra v Boha Otce zdrojem důvěry, zdrojem radostné inspirace, zdrojem živého elánu. Magnifikát nám dále svědčí, jak Maria, prostá venkovská dívka, ve víře v Božího slova nalezla, Boží slovo nalezla sama sebe, jak sebe samu uměla docenit. Veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, tak volá Maria radostně. V jakém kontrastu s tím jsou naše komplexy méněcenosti, naše deprese, malomyslnosti, skleslost a malověrnost, když se na obzoru objeví nějaké potíže. Maria nás učí, že všude tam, kde působí víra v Boha, se také probouzí nová naděje, nová důvěra. A konečně Maria nám svědčí, že člověk, který se Bohu odevzdá ve víře, hledí s velikou důvěrou do budoucnosti. Bůh mocné sesazuje z trůnu, ponížené povyšuje. Tak si Maria radostně zpívá. A tento mariánský důvěřivý pohled do budoucnosti si máme osvojit i my. Maria nás zve, abychom si přestali naříkat, že je na světě smutno, ale spolu s ní se radovali z Boží dobroty. Maria nás vybízí, abychom se netrápili svými slabostmi a křehkostmi, ale abychom se spolu s ní radovali z Božího vyvolení, z obdarování, která každému z nás Bůh nabízí. A především nás ujišťuje, že se nemusíme obávat, že svět je nekonečně zlý. My máme příležitost s důvěrou hledět do budoucna. Do té budoucnosti, v které se, tak jako Maria, máme setkat s Boží láskou už definitivně a na věky.

Vyznejme svoji víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce před všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dny Poncia Piláta byl umučen a

0: třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Ježíš vstoupil na nebe se svou vlastní mocí, zatímco Panna Maria byla vzata do nebe pro zásluhy jejího Syna. Jejich účast ve slávě je dokladem naděje na naše oslavení. Prosme o dosažení této slávy.
1: Aby církev vedla svěřené duše horlivě a obětavě cestou svatosti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Aby lidé měli správnou úctu ke svému tělu, protože je určeno k oslavení.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Aby zoufalí nacházeli naději, neklidní pokoj a ponižovaní útěchu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Aby zemřelí, očištění od svých vin, měli účast na tvé slávě.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme také na úmysl této mše svaté, která je obětována za požehnání pro rodinu. Bože, přijmi naše prosby v den, kdy církev chválí a velebí Panu Marii, která je vyvýšena nad sbory andělů. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.

Отец, Сын, Достоинство, Святое.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože náš nebeský Otče, na znamení naší upřímné oddanosti klademe na oltář tyto dary. Přijmi je a posiluj nás, ať následujeme příklad Panny Marie na nebe vzaté, ať tě celým srdcem milujeme a stále po tobě toužíme. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. A dnes, abychom ti děkovali také za blahoslavenou Pannu Bohorodičku Marii. Neboť ty jsi ji přijal k sobě, ty jsi nedopustil, aby nad ní panovala smrt. Vždyť ona nám dala dárce života, tvého syna Ježíše Krista. Ona je prvotinou tvé církve a obrazem její budoucnosti. A sláva, kterou má u tebe, je nám nadějí a útěchou na cestě k tobě. A proto se připojujeme ke zpěvu andělů, spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná. Dokonejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým zkříšením. Ježíši Kriste, spasiteli svým. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všem. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se mohou.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuji pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoj.

chleberánek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Bože, ty nás sytíš svátostným pokrmem a dáváš nám už zde na zemi účast na tom, co jsi pro nás připravil v nebi. Na přímluvu Panny Marie na nebe vzaté vyslyš naše prosby a doveď nás do slávy vzkříšení. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Na Proglasu dozněl přenos mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně. Celebroval pater Petr Vrbatský.

Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní?

jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh hlučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám, máš pravdu,

že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze.

0: Poutní slavnost se uskuteční dnes v Týnském chrámu v centru Prahy. Vícepastorační asistent zdejší farnosti Štěpán Filipec.
1: V římskokatolickém kalendáři si připomínáme slavnost nanebevzetí Panny Marie, což je asi samo o sobě těžko popsatelné tajemství ze života prosté ženy z Nazareta, která asi těžko mohla tušit, kolik krásných kostelů, katedrál, poutních míst budeme jednou navštěvovat a obdivovat po celém světě i v naší vlasti.
0: Slavnostní poutní bohoslužby v 10 hodin a ve 12 hodin doplní hlavní mše svatá od 18 hodin. To bude v chrámu Matky Boží před Týnem celebrovat farář z Dolní Lutyně a moderátor televize Noé, pater Marián Pospěcha. Hudebně slavnost doprovodí sbor Notre Dame.
1: Nejstarší barokní varhany v Praze rozezní ve 14 hodin odpoledne v rámci varhanního koncertu místní varhaník Petr Čech. Rád vás také osobně provedu krásami a klenoty tohoto památného chrámu uprostřed Prahy při komentované prohlídce v 15 hodin odpoledne. O 16:30 Týnským chrámem provede sám místní pan farář magistr Vladimír Kelnar, mimo jiné také spoluautor právě končící výstavy Fragmenty paměti. Přátelé, nechte se pozvat pod Týnský plášť Panny Marie. Srdečně vás zve Štěpán Filipec, pastorační asistent zdejší farnosti.

usedli v řád, jací ptáci sem zbloudili snad, jací, kteří

jaký zvláštní je přilákal hvist, jaký vnitřní povrchní hlas, či jaká věčnost.

na smutek a zradu, na prohru, na věčný vztek, který roste jak pukliny vzdech. Divadlo už léta chátra, však roste chátra.

zrak, kteří hned nyní a kteří až pak. Jací slepí mu slepí z novin šat, poběží z místa, že se chystá nahý nahého hrát. Jsou to ti s ostřížím okem, co sami sok.

0: Dnes začíná 11. ročník duchovně kulturního festivalu Litomyšlské dny barokní tradice. Akce se nesoustředí pouze na hudbu, ale představuje baroko jako komplexní kulturní a duchovní fenomén, vysvětluje autor a manažer festivalu Vítek Večeře.
1: Úvodní procházka po historickém centru Litomyšle, kterou tedy povedu přímo já, zavede návštěvníky na místa, která jsou spojena s panou Marií. Zatímco někde je ta souvislost zcela zřejmá, jako třeba v případě Mariánského sloupu, na jiných místech to tak jasné nebude, protože ta místa prošla časem různými obměnami a ta dobová paměť se třeba úplně vytratila. Lokality, které během procházky navštívíme, nebudou výhradně barokní. My chceme skrze tento večerní program akcentovat mariánskou úctu v době baroka velmi silnou a není samozřejmě náhoda, že je tato akce zařazena na slavnost na nebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpna. Už několikrát jsme na festivalu přivítali litomyšlského titulárního biskupa. Monsignor Prokop Brož, který tento titul v současné době nese, k nám zavítá i letos, co by celebrant slavnostní mše svaté. Tu doprovodí figurální mše od francouzského barokního skladatele Antoana Boasseta v podání souboru La Bilancetta. My si velmi vážíme spolupráce s tímto souborem, který se už za těch 11 let stal jakýmsi v uvozovkách dvorním festivalovým interpretem a je s námi skutečně od samého začátku festivalu.
0: Vůbec poprvé povedou kroky festivalových návštěvníků do zámecké kaple svaté Moniky a svatého Michaela, archanděla v Litomyšli, kde se dochovaly velmi cenné barokní varhany ze 40. let 18. století, informuje dále Vítek Večeře.
1: Právě zde se snoubí ten působivý renesanční prostor zámecké kaple, originální zvuk barokních varhan, krásná hudba Johana Kuhnaua a přednes známého českého herce Petra Vacka. Úterní koncert je zároveň jedinou letošní akcí, na kterou je potřeba zakoupit si vstupenku a chtěl bych doporučit, aby zájemci s jejím pořízením neotáleli, protože kapacita kaple je omezená. Máme štěstí, že od 1. srpna působí v litomyšlské farnosti coby kaplan církevní historik docent Luboslav Hromják, jehož přednáška o barokní zbožnosti zabrousí i do tématu kultu lokálních svědců, tedy patronů různých měst, ale i vesnic. Právě tento segment zbožnosti byl v době baroka nesmírně živý a v Litomyšli ho dokládá úcta ke svatému Viktorínovi z Amiterna, původně tedy patronovi středověkého litomyšlského biskupství, a dá se říci, že právě baroko z něj udělalo ochránce města. Závěrečný koncert, byť spíše komorně pojatý, by se mohl jmenovat třeba největší barokní hity, protože zaznějí skutečně velmi známá díla od Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a chybět samozřejmě nebude ani takové jméno jako Antonio Vivaldi. Festival se snaží zprostředkovat to barokní dědictví jako komplexní fenomén, což v oblasti hudby například znamená, že je realizovaná v autentickém prostředí, v autentických situacích a především v takzvané historicky poučené interpretaci. Ta spočívá ve využití dobových nástrojů, případně jejich replik a zároveň se zohledněním dobové provozovací praxe.
0: Uzavírá na Proglasu Vítek Večeře, autor a manažer festivalu Litomyšlské dny barokní tradice, které potrvají do 20. srpna.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
0: Bylo 8 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 15. srpen 2026. Podle katolické tradice je slavnost na nebevzetí Panny Marie. Připomíná se i památka svatého Tarzícia, mladého římského mučedníka z poloviny 3. století, patrona ministrantů a akolitů. Svátek má Hana. Jméno z hebrejštiny znamená milostiplná, milostná, případně líbezná či něžná. A pranostiky, na nebe vzetí jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek. Slunce-li o na nebe vzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. A ještě jedno, na Marie na nebe vstoupení prvních vlaštoviček loučení.

Řeknem, že nám oči špatně slouží, až nám naše děti zmizí za dospělou louží. Až budeš mít tamhle k plotu, daleko jak k pólu, budu tam já, budeme tam spolu. Až tě budou bolet uši, jak smuteční vrbu, až zas večer hodíš javor do našeho krbu a sklidíš už jen dva talíře z nedělního stolu. Budu tam já, budeme tam.

až mi budou tvoje ruce zavazovat boty. A až ti podám máslo, když mě pošleš pro kompoty. Až budeš číst v naší knize tuhle kapitolu.

0: Celostátní setkání mládeže v Ostravě pokračuje. O své dosavadní dojmy se s námi podělily dvě jeho účastnice.
1: Já se jmenuji Veronika, jsem z Frýdku Místku.
2: A já jsem Adela.
3: A jsem z Palkovic.
1: Důvod, proč jsem sem chtěla přijet, tak bylo, že jsem si chtěla najít nějaké nové křesťanské kamarády, prohloubit svůj vztah a svoji víru s Bohem a najít novou sílu a novou energii.
2: Tak já jsem tady vlastně přijela, protože mi to Verče nabídla, že tu jede a jestli bych nechtěla jet s ní. A celkem mě to zaujalo a řekla jsem si, že by to mohla být taková fajn cesta k tomu, jak se více otevřít tomu Bohu, více to poznat i ty lidi, jak to vlastně funguje.
1: Spousta lidí je tady otevřeno nějakému poznání a té diskuzi. Máme fajn spolubydlící, spousta super lidí.
2: Tím, že jsme všichni potom rozděleni do takových diskuzních skupinek, kde teda jako většinu ty další lidi nezná, tak je pozná i tam, ale zároveň je poznává i na jiných aktivitách, na jiných přednáškách.
1: Já jsem měla celkem velké očekávání, protože já jsem byla tuším 4 roky zpátky v Hradci Králové, jak se to konalo. A myslím si, že většina z nich byla prostě splněná, že je tady super atmosféra. Organizačně je to taky fajn.
0: Dívkám se velmi líbily připravené scénky.
1: Potom i třeba ty večery chval, jako docela dost silné.
2: Mně třeba osobně se strašně líbila přednáška od děkana brněnské diecéze na téma humor jako lék. Takové krásné spropojení toho humoru a toho křesťanského života. Panuje tak nějaké stigma, že jako křesťané nejsou vtipní, nemají rádi určitý humor. Pokud to nikomu neubližuje nebo neděláme ty věci jako se záměrem nikomu ubližit, nebo je to vlastně naprosto v pořádku.
0: Ze setkání si odnášejí

na cestu se jí můžeš ptát, jen rozumíš-li řeči ptačí. Stírá slzy malým dětem, dlaně spálené má solí.

když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohan, zloděj, básník, král či kat.

Jestli však jen jednou z dálky zavolá na ni malé dítě, tak ti vrátí všechny dárky, ta dívka rychle opustí tě. Poletí spolu dál jako ptáci, dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť jak pláč ti smáčí.

0: Hudební festival pod širým nebem Medieval Night druhým dnem pokračuje v Brně. V letním kině na Špilberku dnes vystoupí i kapela Tempus, která propojuje autorské písně s prvky středověké a rockové hudby. Její charakteristický zvuk dotvářejí historické nástroje. Co návštěvníky čeká, přiblížil Proglasu člen kapely, hráč na níněru, šalmaje a dudy David Zima.
1: Určitě se můžou těšit na úžasnou atmosféru letního kina Špilberk s krásným výhledem na Brno, na náš hodinu a půl dlouhý koncert a pokud se zadaří, tak diváci uslyší a hlavně uvidí náš nový videoklip k písni Hudba noci, který jsme relativně

nespěchám. Rozkošně poskakuje dámička poezie, dává mi rozhřešení. Toulám se na zdař Bůh, slovníky rýmů, jsem v nich anebo nejsem, nevím, nespěchám. Nespěchám. Mezi típnutím a zapálením cigarety se odvíjejí dramata návratů. Pár slov uvízlých za zuby puberty mi váže kolem krku oprátku jako kravatu.

Bylo 8 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 15. srpen 2026. Podle katolické tradice je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Připomíná se i památka svatého Tarzícia, mladého římského mučedníka z poloviny 3. století, patrona ministrantů a akolitů. V tento den roku 1534 svatý Ignác z Loyoly v Paříži spolu se 6 druhy založil jezuitský řád, Tovaryšstvo Ježíšovo. Před 130 lety se narodila česko-americká lékařka a biochemička s Nobelovou cenou Gerty Tereza Coryová. Zemřela v roce 1957. Právě před 81 lety japonský rozhlas zveřejnil výnos císaře Hirohita o bezpodmínečné kapitulaci. Skončila druhá světová válka, která zmařila životy 50 milionů lidí. Do dějin se 15. srpen 1945 zapsal jako den vítězství spojenců nad Japonskem. Před 10 lety papež František reformou zřídil Vatikánský úřad neboli dikasterium pro laiky, rodinu a život. Přitom zrušil 2 papežské rady, jejichž kompetence mu svěřil pro laiky a pro rodinu. 56. narozeniny dnes slaví biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David. Svátek má Hana. Jméno z hebrejštiny znamená milostiplná či milostná, případně líbezná a něžná. Pranostiky, na nebe vzetí jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek. Slunce-li o na nebe vzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se na díti. A na Maria na nebe vstoupení prvních vlaštoviček loučení. A my se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25, na Šumavě kolem 28. Předpokládáme jasno nebo skoro jasno a vát bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku přechodně mírný jižní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu.

0: Skanzen Veselý kopec ožije tradičními dožínkami. Celodenní program slibuje ukázky starých zemědělských prací i lidových řemesel. Co konkrétně návštěvníkům akce nabídne, řekl organizátor Pavel Bulena z Národního muzea v přírodě.
1: Jsou pro ně připraveny ukázky zpracování zemědělských plodin a některých těchto ukázek by se mohli také zúčastnit a sami si je vyzkoušet. Takže třeba mlácení obilí cepem, výrobu hovřísel, loukání másla a mimo těchto ukázek bychom měli i připravené také třeba tušení ovoce, byly by spuštěné samozřejmě některé naše stroje, takže stabilní benzinový motor by poháněl velkou mlátičku, ve které by se mlátilo obilí. A vedle těchto ukázek máme připravené také další doprovodné programy, doprovodné dílničky, nejenom pro děti, ale i pro dospělé, takže děti by si v našich tematických dílničkách mohly vyrobit třeba papírový obilný klas nebo veselou ovečku, bylinkový škapulíř nebo krotit vrbové proutky a pro dospělé máme připravený i 3hodinový řezbářský workshop, ve kterém by si mohli třeba z lipového dřeva vyřezat lžičku. A takovou novinkou pro letošní rok by byl bábovkový kvíz, kdy jsme připravili z našich vlastně sbírek zajímavé formy na bábovky. Bábovky jsme upekli a návštěvníci by si mohli zkusit přiřadit bábovku v té správné formě. A nebude to jenom o ukázkách a o dožínkách, ale samozřejmě s dožínkám se pojí také dobré jídlo a pití, takže pro návštěvníky budeme v našich chaloupkách také péct koláče a buchty, také chléb s čerstvě připraveným máslem.
0: Dožínkový průvod projde Veselým kopcem celkem 3krát. Lidé si navíc vyzkoušejí výrobu dožínkového věnce, pokračuje organizátor Pavel Bulena.
1: Chtěli bychom jim představit nejen ukázky tradičního zpracování zemědělských plodin na vesnici, jako bylo třeba obilí, len nebo ovoce, ale představit si také dožínkové obyčeje. Průvod v podání hlineckého folklorního souboru Vysočan by tyto dožínkové obyčeje představil. Společně s ním by se toho dožínkového průvodu mohli zúčastnit také návštěvníci. V připraveném workshopu by si mohli vyrobit kytičku z obilí a z lučního kvítí, vzít si ji do ruky a projít společně s Vysočanem. Veselým kopcem společně s dožínkovým věncem a bábou. Ta bába to býval poslední snop, který se vzal z pole a potom se hospodářovi a hospodářce předal, že vlastně dožínky jsou za námi a obilí je sklizeno.
0: Pozval za organizátory dnešních dožínek ve skanzenu Veselý kopec Pavel Bulena.

ztratil hlavu, ztratil hlavu. Za šera, za nesmelých objatí. A teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu doplatí. A teraz čakám, kedy srdce,

0: Do zítřka pokračuje nejstarší rockový festival v Česku Trutnov. Takzvaný východočeský Woodstock má více než 40-letou tradici a počátky spojené s komunistickou perzekucí i Václavem Havlem. Letošní ročník připomíná jeho nedožité 90. narozeniny. O podobě i historii festivalu hovoří jako jeho zakladatel Martin Geronimo Věchet.
1: Trutnov má tradici už letitou, je to v podstatě nejstarší festival svého druhu v naší zemi. Jeho počátky sahají až do první poloviny 80. let, když nám v roce 84 a 87 rozháněla státní bezpečnost a ten festival v podstatě vznikal ne z touhy po biznisu a nějakým zbohatnutím, ale vytvářet ostrůvky svobody, vytvářet i nesvobodné společnosti, nějaký svobodný prostor, kde si lidi budou moct hrát, říkat a číst, co chtějí, bez ohledu na to, kdo nám vládne. A jedinou odměnou nám tenkrát bylo prostě vězení.
0: Dnes v Trutnově vystoupí třeba kapela Plastic People of the Universe, Lucie nebo Monkey Business. Součástí Trutnov Open Air Festivalu jsou tradičně ekumenické bohoslužby pod širým nebem. Ty vedou katoličtí kněží Ladislav Herián a Jan Hanák, biskupové církve Československé husitské Juraj Jordán Dovala a Pavel Pechanec a z Českobratrské církve evangelické farář Josef Bartošek.

Děkovnou mši svatou za 50 let kněžství a 80 let života oslaví ve čtvrtek v den svých narozenin emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Bohoslužba začne v 10 hodin v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla. Všichni jsou srdečně zváni. Vojtěch Cikrle je nejdéle působícím brněnským diecézním biskupem od založení diecéze v roce 1777. Má titul čestný občan města Brna za charitativní, pastorační a duchovní přínos městu a cenu Jihomoravského kraje za přispění k věhlasu a dobrému jménu tohoto kraje. Jeho biskupské heslo zní Non ego sed tu, česky ne já, ale ty. Je zkratkou ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, vyjádření touhy odevzdat svůj život do rukou milujícího Boha.

0: V kostele svatého Mořice na kopci u šumavského Anína probíhá tradiční mouřenecké léto. Vedle komentovaných denních prohlídek nabízí i ty na pozdní večer.
1: Noční prohlídky ukazují památný středověký kostel s barokní kostnicí na Mouřenci v úplně jiném světle, totiž ve světle svíček, které vytvářejí jedinečnou atmosféru, která vybízí k rozjímání a ke stišení. Během prohlídky můžou lidé slyšet zajímavé příběhy z historie a současnosti Mouřence, třeba jak dostal kostel své jméno, nebo proč jsou na zdech kostela čerti, nebo také o tom, proč je v areálu kostnice, která je dodnes plná lidských ostatků. Návštěvníky určitě zaujme i příběh o tom, jak se před více než 20 lety v kostele na Mouřenci natáčela oblíbená pohádka Anděl Páně. Sraz účastníků prohlídky je ve 22 hodin před kostelem.
0: Říká Lukáš Milota, předseda pořádajícího spolku Přátelé Mouřence. Nejbližší noční prohlídka se uskuteční toto úterý, příští neděli a ve čtvrtek 27. srpna.
1: Dalším pokračováním v pořadí už 14. mouřeneckého léta bude tradiční a oblíbená přednáška historika umění profesora Jana Rojta o vzácných nástěnných středověkých mouřeneckých malbách. Ty byly objevené náhodou v 90. letech při celkové rekonstrukci zničeného kostela. Úplně nejstarší je freska na severní stěně. Je z počátku 14. století a ukazuje jednotlivé výjevy z cyklu Poslední soud. Zajímavý obraz je třeba o vážení duší při posledním soudu. Nebo je tam také obraz o setkání třech živých a třech mrtvých. Zajímavá je také freska v apsidě, ta je z poloviny 14. století a zobrazuje ukřižovávání Krista, a to kristovými ctnostmi.
0: Doplnil Lukáš Milota. Zmiňovaná přednáška se uskuteční v kostele svatého Mořice dnes od 18 hodin.

0: Osvětová kampaň na podporu lidí s poraněním míchy dnes začíná v Brně. Na několika místech v centru města se objeví informační banery, na nich si lidé mohou přečíst příběhy lidí, kteří kvůli poranění míchy skončili na invalidním vozíku. Kromě těchto příběhů se dočtou také o brněnském paracentru Fénix, které jim poskytuje komplexní péči. Jan Navrátil ze zmíněné organizace nám o kampani řekl.
1: Takovým hlavním sdělením u každého jednoho banneru je začátek příběhu jednoho z našich klientů. Povětšinou se jedná o citaci přímo o tom, ten člověk tam vlastně vypráví, jak se mu přímo stal úraz, kvůli kterému ochrnul. Dále je u toho citace k dispozici QR kód. Po jehož načtení se člověk dostane na webové stránky www.roztáčíme.cz, kde je možné si dočíst celý životní příběh daného klienta a samozřejmě si přečíst i osudy dalších vozíčkářů.
0: Banery budou k vidění například na náměstí Svobody, Mendlově náměstí, Dominikánském náměstí, v ulici Česká nebo na Malinovského náměstí. Součástí kampaně je také takzvaná knoflíková sbírka. Prostřednictvím QR kódu mohou lidé přispět na podporu organizace. Jan Navrátil z paracentra Fénix vysvětlil, proč se sbírka jmenuje knoflíková a jak konkrétně lidem pomůže.
1: Jednoduše, protože takový slogan, protože knoflík spojuje. V tomto případě propojuje společnost s lidmi po poškození míchy, dává jaksi nahlédnout, ta sbírka i s tím knoflíkem dává jaksi nahlédnout do života na vozíku. Napadlo to vlastně mou kolegyni, když viděla, jak asistent, jeden z našich asistentů pomáhá člověku s ochrnutýma rukama zapnout košily. Ono bylo krásně vidět to samotné zapnutí košile, ale taky taková, řekl bych, takové vzájemné propojení a důvěra těch dvou lidí. Takže knoflík spolu je knoflíková sbírka. Vybraná částka poputuje na fyzioterapii.

0: terapii těchto lidí, kteří ochrnuli následkem úrazu nebo nemoci.
1: Už je to dlouho, co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skoro.

0: pondělí začne v historické vodárenské věži Letná v Praze netradiční festival O ničem. Návštěvníkům nabídne prostor k zastavení, nic nedělání a sebepéči. Pořádající nezisková organizace Mila chce akcí připomenout, že základem péče o druhé je péče o sebe samého. Podrobnosti má její zakladatelka Simona Bagarová.
1: Ty inspirace jsou vlastně dvě. Jedna vychází z naší loňské osvětové akce, kde jsme se návštěvníků ptali na to, co jim nejvíc pomáhá, když jim není dobře. A ty odpovědi byly většinou o tom, že to je dát si kafe, pustit si hudbu, číst si, zastavit se. A tak jsme si řekli, že takový místo, kde se nic neděje, vytvoříme. A druhá inspirace vychází z našeho pocitu, že se na nás ze sociálních sítí a z médií valí neuvěřitelné množství informací, rad a doporučení na lepší život. A tak jsme si řekli, že by bylo hezký, kdyby chvíli nikdo neříkal nic a mohli jsme jenom tak být. Jeho program je kompletně k nahlédnutí na webových stránkách www.festivaloničem.cz, ale ve zkratce se dá říct, že vlastně každý den proběhnou 3 akce, na které je vstup zdarma, což je to yoga, taneční lekce s Janem Cinou, je to třeba koncert zpěvačky Lenky Nové nebo cirkusové workshopy od organizace Cirkeon. Zkrátka je to pohybově kulturní program, ale i v těch mezičasech je možné na akci přijít a projít si celou tu vodárenskou věž a takovou uměleckou instalaci, kterou jsme na téma péče, sebe péče připravili se scenografem Markem Cpinem. A i kdyby člověk chtěl přijít jenom se sednout a dát si kávu nebo si číst, tak určitě budeme rádi. Celý týden bude na místě fungovat pekárna SK, lidé tam budou moct strávit čas a odpočívat.
0: V dnešní uspěchané době je velmi těžké se zastavit a nic nedělat, míní Simona Bagarová.
1: Říkali jsme si, že zkusíme vytvořit takovou oázu klidu, kde opravdu bude jenom příroda, příjemná káva, možnost se tak jako zastavit, zamyslet se nad tím, jestli opravdu ten spěch a ten schon je to, čím se musíme nechat strhnout. Krátka chceme lidem nabídnout takovou inspiraci a příležitost dotknout se toho, jaký to je nic nedělat, a přáli bychom si, aby si odnesli z té akce zkušenost, že každý den se můžou aspoň na pár minut zastavit a nadechnout se a uvědomit si, že jenom to obyčejný bytí je vlastně úžasný zážitek a úžasný čas, který nás posiluje.
0: Pořádající organizace Mila funguje 8. rokem.
1: Naše vize je péče jako hodnota společnosti. Snažíme se ukazovat, že péče nemusí být pro člověka jenom zátěž, ale že to je taky příležitost a že to je téma, které vstupuje do života úplně každému člověku, a pokud o něm budeme víc mluvit, tak budeme jako společnost schopni více podpořit pečující, budovat lepší služby pro seniory a lepší zázemí pro ty, kdo o ně pečují. Takže naším cílem je osvěta péče a zlepšování důstojné a kvalitní péče o tu nejstarší generaci.
0: Říká k festivalu O ničem Simona Bagarová, zakladatelka pořádající neziskové organizace Mila. Akce potrvá od pondělí do příští neděle.
2: Až jednou budu stará, vystoupím z vlaku na zastávce

Bylo 9:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 15. srpen 2026. Podle katolické tradice je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Připomíná se i památka svatého Tarzícia, mladého římského mučedníka z poloviny 3. století, patrona ministrantů a akolitů. V tento den roku 1534 svatý Ignác z Loyoly v Paříži spolu se 6 druhy založil jezuitský řád, Tovaryšstvo Ježíšovo. Před 130 lety se narodila česko-americká lékařka a biochemička s Nobelovou cenou, Gerty Tereza Coryová, zemřela v roce 1957. Právě před 81 lety japonský rozhlas zveřejnil výnos císaře Hirohita o bezpodmínečné kapitulaci. Skončila druhá světová válka, která zmařila životy 50 milionů lidí. Do dějin se 15. srpen 1945 zapsal jako den vítězství spojenců nad Japonskem. Před 10 lety papež František reformou zřídil Vatikánský úřad neboli dikasterium pro laiky, rodinu a život. Přitom zrušil 2 papežské rady, jejíž kompetence mu svěřil, pro laiky a pro rodinu. 56. narozeniny dnes slaví biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David. Svátek má Hana, jméno z hebrejštiny znamená milostiplná, milostná, případně líbezná či něžná. Pranostiky, na nebe vzetí jasno před východem slunce, nastane požehnaný podzimek. Slunce-li na nebe vzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. A nakonec na Maria na nebevstoupení prvních vlaštoviček loučení. No a my se podíváme, jestli se tyto pranostiky vyplní. Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 25, na Šumavě kolem 28. Vád bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku přechodně mírný jižní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu.

0: Olomouci dnes začíná 26. ročník Mezinárodního festivalu Olomoucké šachové léto, který se hraje jako memoriál zakladatele Jaroslava Fuksíka. Tradiční akce se letos zúčastní více než 300 šachistů z 33 zemí světa. Na podrobnosti se teď na Proglasu zeptáme ředitele festivalu Jakuba Fuksíka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hlavním lákadlem pro návštěvníky by mohla být dnešní akce na Olomouckém horním náměstí. O co půjde?
1: Tak jedná se o atraktivní šachovou simultánku, což je akce, kdy jeden silný šachista, u nás to bude velmistr Sergej Movsesian, nastupuje proti více soupeřům současně. Každý z svých hráčů sedí u své šachovnice a aktér simultánky mezi šachovnicemi postupně obchází a na každé dělá jeden tah a pokračuje k další. Konkrétně se dnes utká proti 24 soupeřům současně a jak jsem zmínil, tím aktérem simultánky bude letos arménský velmistr Sergej Movsesian. Kdyby ho trošku mohl přiblížit, tak Sergej Movsesian je vlastně velmistr, který v době své největší slávy patřil mezi 10 nejlepších šachistů světa. Má velmi blízký vztah k Česku, protože od roku 1993 žije v Praze. A v Olomouci hrával simultánku už před 15 lety naposledy, v letech 2004 až 2011, takže i Olomouci ho pojí velmi blízký vztah. Pro diváky, pokud by se chtěli na simultánku přijít podívat, tak na horním náměstí začíná v 16 hodin a bude končit někdy kolem 19. hodiny.
0: Zmínili jsme, že festival má velkou mezinárodní účast. Z kterých zemí šachisté do Olomouce přijedou? Můžete představit i některé konkrétní hráče?
1: Tak jak už jste zmínil, tak přihlášeno máme zhruba 333 hráčů ze 33 zemí, což je letos rekord, co se týká počtu účastníků. A nejdále do Olomouce to budou mít hráči například z Tajvanu, Jihoafrické republiky, Číny, Spojených států amerických nebo třeba Kanady. Co se týká obsazení, tak v rámci festivalu se představí, ve startovním poli máme 5 velmistrů. Nejvýše žebříčku je postaveným je holandský velmistr Ernst Sipke. Ze známějších domácích to mohu zmínit například olomouckého velmistra Pavla Šimáčka, kterého šachoví fanoušci znají právě ze simultánek, které hrával také na Olomouckém horním náměstí. Z mladých hráčů očekáváme řadu talentů, kteří do Olomouce dorazí. Ve hlavním velmistrovském turnaji se představí například 15-letý Piotr Břežina z Polska nebo domácí 16-letý reprezentant Baja Delgerdalaj, který je vícemistrem Evropy do 14 let z roku 2024. Z českých teenagerů v Olomouci uvidíme také například Nikitu Filindaše, což je nejlepší český šachista v kategorii do 14 let, nebo nejlepší českou dorostenku Luci Rybáčkovou. A možná jako takovou zvláštnost bych zmínil tradiční účast v vozovkách domácí hráčky, kterou je islandská velmistrně Lenka Ptáčníková, která pochází z nedalekých Mostkovic u Prostějova. Od roku 2004 žije na Islandu a reprezentuje tam zemi ohně a ledu.
0: Jaké věkové rozpětí je mezi přihlášenými? Mají o turnaj zájem i mladí šachisté?
1: Tak věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem bude letos úctyhodných 78 let, pokud jsem správně počítal. Nejmladšími účastníky budou dva osmiletí francouzští šachisté, mladá slečna Julia Miller-Moe a chlapec Auguste Carpentier. Na druhé straně tady toho pomyslného seznamu se nachází účastníci otevřeného mistrovství České republiky seniorů. Z nich 4 z nich budou letos mít 86 let. Mezi nimi například Otakar Svoboda z Olomouce nebo Pavel Dosoudil z Přerova. Takže zájem mladých šachistů je velký. Letos se mezi teenagery, účastníků mezi teenagerovského věku bude zhruba 20%.
0: Je možné se do některého z turnajů zapojit i bez předchozí registrace?
1: No, je to možné, kromě hlavních turnajů, o kterých jsme mluvili, kde je potřeba se přihlásit dopředu, tak se budou konat i dva doprovodné turnaje. Konkrétně půjde o turnaj v bleskovém šachu a o turnaj v rapid šachu, kde se registruje až před jeho vlastně zahájením. Turnaj v bleskovém šachu se uskuteční ve čtvrtek 20. srpna a turnaj v rapid šachu bude v sobotu 22. srpna. Oba tyto turné začínají zhodně v 9 hodin, takže pokud posluchači mají zájem si se těchto turné zúčastnit, zahrát si, tak stačí dorazit před 9 hodinou do hotelu Flora, kde se tyto turné budou odehrávat.
0: Uzavírá na Proglasu ředitel festivalu Olomoucké šachové léto Jakub Fuxík. Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se akce dobře vydaří. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Součástí cyklu prázdninových koncertů Muzika pro Karolínku v Blansku budou hudebníci Radim Zenkl a Ondra Kozák. Ve svém programu představují skladby a písně z vlastní tvorby, doplněné o bluegrassové, keltské a world music prvky.
1: Ahoj, tady Radim Zenkl
2: a Ondra Kozák.
1: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
2: Ten se uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.

Odbyla 10. hodina a posloucháte Proglas. Od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 15. srpen 2026. Podle katolické tradice je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Připomíná se i památka svatého Tarzícia, mladého římského mučedníka z poloviny 3. století, patrona ministrantů a akolitů. Svátek má Hana, jméno z hebrejštiny znamená milostiplná, milostná, případně líbezná či něžná. Pranostiky, které se váží k dnešnímu dni, zní takto. Na nebe vzetí jasno před východem slunce nastane požehnaný podzimek, nebo slunce li o na nebe vzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. A na závěr na Maria na nebevstoupení prvních vlaštoviček loučení.

0: Do Medjugorje se vypraví na přelomu září a října Mary Smeal se svými příznivci. Posluchače Proglasu zve na poutní místo v Bosně a Hercegovině tuzemský mluvčí hnutí Marek Telička.
1: Je zajištěna doprava autobusem, na cestu tam i zpět, je zajištěno ubytování s polopenzí a nástupní místa jsou Ostrava, Olomouc, Brno, pak už se míří v zásadě přímo do Medjugorje. Je zajištěno tlumočení, duchovní doprovod a je možné přihlašovat se buď prostřednictvím formuláře, který najdete na našich stránkách marysmeals.cz, anebo se můžete přihlašovat mailem kolegyni Kristýně Třeškové, která pouť pořádá, a to na mail kristina.treskova@marysmeals.org. Myslím si, že je to mimořádná příležitost pro všechny, kdo v Medjugorje nebyli, a zejména pro dárce Mary Smeals, kteří v Medjugorje nebyli, protože Medjugorje je prostě místo, které je spojené s duchovními kořeny naší organizace.

svatými na jezeře Wörthersee. Povedou ji innsbruckský biskup Hermann Glettler a korutanský biskup Josef Markec. Z horských poutních mší v Korutanech zmíníme například tu na Dobrači, jižně od Villachu. Mezinárodní fatimský průvod za mír se po šestileté přestávce vrací na Bodamské jezero. Na palubě poutní lodi ho absolvuje 800 poutníků z Německa, Rakouska, Švýcarska spolu s biskupem z Kůru Josefem Maria Bonemainem. Ve vesnici Konotopie ve středním Polsku ohlásili na dnešek žehnání nejvyšší mariánské sochy v Evropě. Monument Milosrdné Matky Boží překonává výškou přes 55,5 metru i sochu Krista Spasitele z Ria. Světové prvenství má téměř 100-metrová socha na Filipínách, která má název Matka celé Asie, věž míru.

0: Dospívala nám skotská zpěvačka Mary McMillan, která pochází z ostrova South Uist, ale své druhé album, pardon, Glasgow, věnovala městu Glasgow a gaelskému jazyku. 9 autorských písní spojuje tradiční gaelský zpěv se současným doprovodem kytary, saxofonu a klavíru. McMillan, držitelka prestižní pěvecké ceny Gold Medal na festivalu Mód, přináší osobitou podobu současné gaelské tvorby, pevně zakořeněné v tradici a zároveň otevřené dnešnímu hudebnímu jazyku. Tak to bylo k písničce, která právě dozněla, a my se podíváme, co nám přináší katolický týdeník s číslem 33. Ten se věnuje mladým, sdělila Proglasu šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: Také se ohlíží za cestou papeže Leva 14. do Assisi, kde se rovněž setkal s mladými lidmi, které inspiruje františkánská spiritualita. My zároveň přinášíme dokonce 2 reportáže z příprav celostátního setkání mládeže v Ostravě, které probíhá tento týden. Ale ještě dříve, než tam dorazilo 3200 přihlášených lidí, se město zaplnilo 700 dobrovolníky z celé České republiky. Já připomínám, že jde o akci, která se koná zhruba jednou za 5 let, takže je to velká událost a i my máme na místě 5 nebo 6 našich spolupracovníků, kteří potom přinesou zprávy do příštího vydání katolického týdeníku. Přinášíme také menší reportáž, bohužel z pohřbu, z posledního rozloučení s vojákyní Kateřinou Steinocherovou, která zahynula 23. července při pádu vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Její rodina si přála církevní pohřeb a kolega se na něj vydal. Přinášíme také informace o tom, co se bude dít. Tento týden se otevírá velice zajímavá výstava v Kutné Hoře. Je to fotografická výstava Dialogy v krajině granátovníků a neb irácký Kurdistán, která představí život v regionu známém náboženskou a kulturní rozmanitostí. Najdeme tam spoustu náboženství, které dokážou spolupracovat v severním Iráku, který, možná si vzpomínáte, navštívil i papež František.
0: Listuje katolickým týdeníkem jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová a následuje zpravodajství z ciziny.
1: V zahraničním zpravodajství se podíváme na skok do Afriky, kde se vůbec poprvé konal kongres Světové katolické asociace pro komunikaci, která se jmenuje Signis. A přímo ve Rwandě se ho zúčastnili 2 lidé z televize Noé, ředitel Leoš Ryška a páter Daniel Vícha, kteří nám také poslali první ohlasy. V perspektivách na straně 7 se podíváme do středověku, kdy mezi českými zeměmi a Francií probíhaly čilé kulturní i duchovní kontakty, což se až tak moc neví. Na komentářové straně se pak věnujeme aktuálním tématům. Opět Francie, ale tentokrát debata o eutanázii a také otázky, které z toho vyplývají i pro nás. Takže vlastně vůbec se nemusíme soustředit na ten nový zákon, který přijímá v tuto chvíli Francie. Další komentář se týká nebezpečného vlivu sociálních sítí na děti. Velice doporučuji ke čtení. Je to nová autorka, kterou jsme v novinách ještě neměli a která se tématu věnuje. Na kulturní straně přinášíme například recenzi duchovního portrétu Václava Havla, který by letos v říjnu oslavil 90 let. Mnoho dětí tráví část prázdnin u babičky a dědečka a rodiče je často předávají s instrukcemi, co děti mohou a co ne. O tom, aby zodpovědnost nepřekážela důvěře, že i to, jak to dělají prarodiče, je v pořádku, se dočtete na straně 14, kterou věnujeme tématům zvaným doma, vztahům, výchově. A ještě ráda zapoutám i rozhovor se spirituálním teologem Petrem Muchou, který rád rozjímá pod vznosnou klenbou gotického chrámu i v dynamickém interiéru barokního kostela. Zkrátka, je to rozhovor o tom, jak hluboce nás může ovlivnit sakrální prostor, když se mu otevřeme. Krásné čtení a krásné léto.
0: Zhrnula nové vydání katolického týdeníku s číslem 33 jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V dnešní premiéře 217. kola folklorní sedmičky obhajuje vítězství z minulého kola horňácký zpěvák Martin Čambal. Mezi novinkami se představí cymbálová muzika Kašava ze Zlína, jedna z nejdéle působících kapel na Moravě. Poslechněte si folklorní sedmičku dnes večer od 18.30 a nezapomeňte nám poslat hlas pro vaše favority. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený zbytek víkendu. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Posloucháte sobotní voničku lidových písní a soubor Kašava. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Nejbližší pozvánka míří do Lašska na 31. ročník sochových národopisných slavností, které se uskuteční právě za týden, tedy v sobotu 22. srpna 2026 ve Lhotce pod Ondřejníkem v areálu u mateřské školy. Jde o festival na počest místního sběratele písní a tanců Vincence Sochy. Program slavností zahájí ve 14 hodin přivítání účinkujících souborů a muzik, na které naváže pořad dětských souborů nazvaný Malučkosti. Představí se v něm soubory Valášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Slezanek a Krasničanek. Následuje pořad dospělých souborů balady, v němž vystoupí soubory Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Slezan a Gaudeamus VŠE. Protože v letošním roce slaví své významné výročí lhotecký soubor Pilky, připravil si pro diváky samostatný medailon Pilky 90leté. Tanečníky doprovodí už tradičně pustková cymbálová muzika. Muzikantský pořad Od krpců k paličkám bude věnovaný Vladimíru Holišovi, vynikajícímu cymbalistovi a také výrobci tohoto nástroje. V pořadu zahrají cymbálová muzika Ladě Holiša, pustková cymbálová muzika, cymbálové muziky souboru Valašský vojvoda a muzika Kašava. Program vyvrcholí pořadem Z jiného kraje. Vystoupí v něm zlínský folklorní soubor Kašava, který přiveze do Lhotky ryze valašské tance a písně a soubor Gaudeamus VŠE z Prahy. V jehož podání se můžete těšit na taneční čísla z prvky městského folkloru, ale také na repertoár z různých oblastí Čech. A my pokračujeme v poslechu dnešní voničky a opět vás potěší vaše hudby milovná ucha soubor Kašava. A bude to písnička Smutně Slavik zpívá.

Je přesně 11 hodin, ladíte Rádio Proglas a vysíláním vás provází Iva Horká. Pobudeme spolu až do téměř 16. hodiny. Dnes prožíváme sobotu 15. srpen 2026. Podle katolické tradice je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Připomíná se i památka svatého Tarzícia, mladého římského mučedníka z poloviny 3. století, patrona ministrantů a akolitů. V občanském kalendáři má dnes svátek Hana. Jméno z hebrejštiny znamená milostiplná, milostná, případně líbezná, něžná. A dnešní pranostiky říkají, na nebevzetí jasno před východem slunce nastane požehnaný podzimek. A nebo také další pranostika, slunce-li o na nebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. Tak uvidíme, jestli se pranostiky naplní. No a my už máme pro vás další pořad a tím je Barvínek.

0: Ahoj všichni, posloucháte Barvínek. Od mikrofonu vás zdraví Lenka
1: a Tamara. A dneska se spolu vydáme na cestu.
0: Ale nebude to jen tak ledajaká cesta, bude to pouť. Tamaro, ty už jsi na několika poutích byla, viď?
1: No a každá z nich byla úplně jiná. Ale možná bychom měli nejdříve vysvětlit, co to vlastně ta pouť je, protože někdo si možná z dětí představí houpačky a cukrovou vatu.
0: No právě. Taky se tomu říká pouť, že jo? Uh-huh. Jako kolotoče a střelnice. Uh-huh. Ale dneska se budeme bavit o jiném druhu pouti. O cestě, kterou člověk podnikne většinou kvůli víře nebo proto, že chce být blíž Bohu.
1: Přesně tak. Pouť je vlastně zvláštní cesta s nějakým vnitřním cílem. Nejde jen o to někam dojít, ale o to, proč tam člověk vůbec jde. Někdo putuje, aby prosil, jiný, aby děkoval, a někdo třeba jenom proto, že potřebuje čas přemýšlet anebo něco hledá.
0: A většinou je to cesta na nějaké významné místo, třeba do kostela, k soše, do hor nebo dokonce do jiného státu. Ale když se řekne pouť, nemusí to být hned dlouhá cesta do ciziny. Někdy může být pouť i krátká. Třeba když si člověk udělá klidnou procházku do lesa a přemýšlí o životě.
1: To je pravda. Pouť může být i uvnitř nás. Je to chvíle, kdy něco v sobě opouštíme, třeba starosti, spěch nebo zlobu. A místo toho přijímáme klid, pokoj a naději.
0: To se mi moc líbí. Takže pouť je taková cesta, která nás mění, i když to třeba ani nečekáme.
1: Je to tak? Ano. A právě o takových poutích si dnes budeme povídat. Třeba o cestě do Assisi, kde žil svatý František, a taky o pouti do Medjugorje, kam jezdí lidé z celého světa.
0: Tak pojďme na to, ať se můžeme trochu spolu projít po cestách, které vedou nejen krajinou, ale i srdcem. Nejdřív si ale poslechneme první písničku.
2: Nádeje, věčný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši.

0: Nevím, jestli bychom neměli nejdříve děti seznámit s tím, co to
1: rozhodně.
0: Vlastně Medjugorje
1: je. Kde vlastně Medjugorje je a co to je za místo?
0: Určitě jste to slyšeli třeba od svých babiček nebo maminek. Medjugorje, to je městečko, je to v části země, která se jmenuje Hercegovina. Je 25 kilometrů jihozápadně od města Mostar a asi 1100 kilometrů z Brna. Takže tuto nejdelší cestu jsem měla autobusem. No a Medjugorje má vlastně takový slovanský původ, znamená vlastně, to už to tak zní, Medjugorje, takže v tom slovanském je to mezi horami.
1: Jsem si říkala, že gor je hora.
0: Ano, a opravdu tady mezi horami to je, když tam jedete, je to až neskutečné, kudy ten autobus projíždí, když vás tam veze. Známe je to právě tím, že toto obyčejné městečko, to ani nebylo, to bylo spíš taková vesnička. Byla to farnost, která se skládala z 5 malých obcí, rozmístěných všude v okolí. No a pak se najednou úplně všechno změnilo, protože 24. června roku 1981 se šestici malých dětí, kterým bylo 10 až 16 let, začala zjevovat Panna Maria a představila se jako královna míru. No to si neumíte představit, co se tam asi dělo. Počátky to byly velmi těžké, protože v té době vlastně tam vládl komunistický režim a ten začal proti tomuto bojovat, jak jenom mohl. Ti vizionáři, jak se říká tady těm dětem, kteří ji viděli, protože oni tu Pannu Marii neviděli všichni, viděli tyhle ty děti, tak vlastně byli opakovaně vyslýcháni, byli podrobováni lékařským, psychologickým i psychiatrickým zkoumáním. Policie pronásledovala, bylo jim zakázáno stýkat se s těmi lidmi. Lidi začali velice brzy na toto místo přicházet a vlastně čím dál víc věřit a toužili potom i spatřit taky. Já když jsem byla v Medjugorje, jsem se setkala se sestrou Ivankou a ona vlastně v té době, v tom roce 1981, tak byla dítě, které mělo asi 9 let. A bylo tak neskutečné poslouchat, co vyprávěla. Já třeba otázka zněla, jestli třeba nezáviděla těm dětem, že ona ji nevidí jako tu Pannu Marii, když se zjevila a pozvala tam i řadu dalších lidí, viděli jenom to velké světlo, tak jestli ji neviděla. A ona říkala, kde pak? Já jsem se bála. Já jsem nechtěla.
1: Teda já bych se tam i taky bála.
0: Jsou to rozporuplné pocity.
1: Sice jako by to bylo úplně, ještě řeknu, hustý vidět Pannu Marii, ale zároveň věřila bys tomu v ten moment?
0: No, kdybych ji viděla, tak určitě. A určitě se tam dělá spousta věcí. A taky řekněme si, Lení, že když se děti zamyslí, tak Panna Maria se většinou zjevovala dětem. Všude, kde,
1: vlastně jo?
0: Vždycky se zjevila dětem. A já si to vysvětluji tím, že je to proto, že děti mají takové krásné, čisté srdce. Neskažené, nepopsaný list, že všechny děti, když se narodí, tak jsou opravdu jak taková nepopsaná kniha.
1: A možná jsou na to i svým způsobem citlivější, protože mají i třeba rozvinutější fantazii a jsou schopní pojmout více té představy toho, že se jim najednou někdo zjevil, protože nám dospělým už je to tak jako rozmlouváno.
0: Já bych ještě řekla, že mají hlavně plné srdce lásky, které vůbec nerozlišuje, co je fantazie a co vlastně je skutečná věc. Takže to plné srdce lásky máme všichni na začátku, ale potom postupem let naším životem a výchovou a prostředím, v kterém žijeme, tak se tak jako ne každý si ho uhájí a uchrání. A proto si myslím, že se zjevovala právě těmto dětem. A musíme říct, že ty děti vlastně tam žijí dodnes už. Mají hodně let. A že ta Panna Marie se jim zjevuje stále. A je to vždycky každého.
1: Samým dětem, kteří teď už jsou dospělí. Možná ano. Babičky a dědečkové.
0: Ano, ano. Vlastně každého 25. v měsíci si tito vizionáři, kteří už mají svoje rodiny, svoje děti a zůstali tam všichni samozřejmě, tak si zvou lidi do svých obydlí, do kostela, na místa, kde se potkávají, nebo k tomu kříži, kde se ona zjevila. A oni se tam modlí, ti lidé s nimi. A vlastně ona se zjeví, Panna Marie, opět tomuto člověku, dnes už ne dítěti, a ten vlastně s ním komunikoval, a pak řekne ten vzkaz. A ty vzkazy vlastně se šíří.
1: To je hodně zvláštní, když si to představím, vlastně tam třeba být s nimi toho 25. a oni vlastně jenom vidí a já ne. To zní strašně, svým způsobem to zní, když to řeknu, tak magicky. Ale zní to hrozně pěkně.
0: Tak.
1: No a tam v tom případě, než se dostaneme možná k těm tvým duchovním zážitkům, jak jsi tam vlastně jako cestovala? Šla jsi pěšky? Jak to jako ta vlastně pouť prakticky probíhá? Je to někde se spí, chodí se pěšky, nebo to jedeš všechno autobusem?
0: Musíme dětem vysvětlit, že pouť je spousta druhů. Buď se můžete vydat pěšky jen tak celou cestu. Ovšem, to je o něčem. Mám třeba kamaráda, který se vydal ze Zlína z Provodova pěšky po vlastní ose až do San Giovanni Rotondo v Itálii.
1: Tyjo.
0: My tak. To máme kolegu v rádiu, že jo, který se nedávno vrátil z pouti, kde taky šel asi 280 kilometrů. Známe, mám kamarádku, která taky chodí na poutě. Jsou to obrovské cesty, kde i přespávají za každého počasí. Jsou mokří a potkávají cestou spoustu lidí. O tom si můžeme také někdy povídat.
1: Tu nejčastější děti můžou znát jako Camino.
0: Ano.
1: Že jo, ta je hodně dlouhá, to je snad 600 kilometrů, kterou... aby si splnil, tak my si musíš ujít alespoň nějaký počet kilometrů, a je to docela dost, ale chodí to hodně lidí.
0: A ty lidi se vrací a jdou po druhé, po třetí.
1: Někteří to mají jako pravidelnou náplň svého života.
0: Ano, ano. A já jim úplně rozumím, protože to musíte zažít. Takže to je ten jeden druh té pouti a pak je tady ta pouť třeba, kdy se můžete domluvit i vy. Třeba máme tady u nás spoustu krásných míst poutních, ať je to Svatý Hostýn, Velehrad a takových je spousta, nebo jak jsem už zmiňovala, ten polo. Ano, u nás třeba, já pořád mluvím o tom blízko mého domova, jak je Zlínský kraj a Provodovale, přesně jak říkáš, Zelená hora v celé republice a Tetín a všechno. A tam všude se dá dojít, že někde prostě přijedete autem s rodiči nebo autobusem, zastavíte a pak si vezmete baťušky a najdete si předem cestu a půjdete. Nejde jenom o to jít, je to super, ale něco o něčem přemýšlet.
1: Jak moje maminka říká, cesta je taky cíl.
0: No a pak je ta moje cesta, kterou jsem si vybrala, protože Bosna a Hercegovina, že to je hodně daleko, to už máte dolů, když jedete na Makarskou v Chorvatsku, je to kousíček s tama, tak tam jedete autobusem. Mám kamarádku, která se mi tady i když se měla, měli jsme tady rozhovory právě o těch zájezdech, takže tam jsme přijeli autobusem, no a potom jsme tam byli týden. A tam už vlastně zaparkujete a ten týden chodíte pěšky, je tam obrovské, jsou tam obrovské možnosti, jsou tam dva takové posvátné kopce, na které vyjdete, tam ani se busem nikde nedá a je to vlastně taková romantika. Takže
1: no.
0: Busem.
1: No a takže jste tam dojeli busem a co třeba šla si i nějakou pouť pěšky?
0: Jako takovou, o které jsem mluvila na začátku, ne, ale tady ti to úplně stačí, protože když tam jsi, tak třeba zrovna v tom Medjugorje vlastně můžeš, nebo můžeš, každý tam jde proto, aby vyšel na Podbrdo. Protože na kopci pod Brdo se vlastně zjevila ta Panna Marie dětem. A to vám teda můžu říct, že když jsem to šla poprvé v životě, tak jsem říkala, to ani nevídu. Jsou to ostré kopce, ostré takové jako kameny, jo, to nejdete po cestě, to jdete po kamenech. A ta cesta není úplně dobrá, takže to chce opravdu velmi kvalitní obuv. A já se teda přiznám, že si pomáhám i walking holema, protože se sem tam musíte i zapřít, abyste třeba neuklouzli a nespadli. Ale o to víc mě fascinuje to, že tam třeba chodí lidi úplně bosky. Bosy jsou vyzutí bez bot. A vlastně ta svoje trápení, která mají, tak vlastně vynášejí nahoru k tomu místu zjevení té Panny Marie a tam jako to obětují, tam za to prosí. A to, když jsem viděla, tak to je jako velmi silné. Nebo když stejně tak je tam ten druhý kopec Križevac, na jehož vrcholu stojí nádherný kříž. Uvnitř v jeho útrobách jsou části kříže Ježíšova, kde byl ukřižován a lidé se k němu modlí, objímají ho, je obrovský a stojí vlastně na těch kopcích a tam je to stejný vlastně, pod nohama máte stejný materiál, takže jdete po těch kamenech a taky lidé bosky, nebo viděla jsem už i člověka, který šel po kolenou. To vůbec nechápete. Možná jak větší trápení člověk nese, tím víc se tam jako... tam jde s tou pokorou. Takže já jsem v těch pohorách teda já s těmi walking holemi jsem s velkou pokorou sledovala tyto modlící se lidi, kteří jdou nahoru a je to fakt jako velký. Takže to máš takovou pouť, to si zasloužíš. To seš nahoře teda jako dorch.
1: Jo, tak to rozhodně jako nemyslela jsem to úplně tak, že bys jako nikam nešla.
0: A můžu ti říct, že ale... i když jdeš dolů po těch mokrých kamenech, tak se mi stalo minule, že normálně jsem podklouzla. No, možná mi to srovnalo
1: kolik
0: záda.
1: Kolik svahu si jela?
0: Jela jsem hodně. Rána jako z děla. Vypadala jsem podle toho, protože ty kameny, když jsou mokré, tak hodně kloužou. No, ale prostě něco tam člověk
1: nechá. No a co osobně tobě na pouti nejvíc pomáhá? Jsou to třeba lidé, nebo spíš modlitba, nebo třeba naopak úplně ticho?
0: Já si myslím, že všechno. Na té pouti si člověk projde vším. Je rád, když tam potká nové lidi, když jsou až ten

0: silná ruš na silnici.
1: Ale svým způsobem to zní, že vlastně i když každý z nich mluví svým jiným mateřským jazykem, tak všichni mluví svým způsobem stejným jazykem, protože se modlí všichni ten růženec.
0: Ono ta, jak já říkám dětem v nábožku, Bible je jedna z knih, která je nejvíc prodávána na celém světě. Každý rok se prostě jí prodá úplně nejvíc. Ať to někdo myslí.
1: A to si vím, že nenapsali ani druhý díl.
0: Jo, přesně tak. A pořád to čtou dokola. A ve všech jazycích. A co ještě jsem si tam uvědomila, je krásné, a to fakt to bych ti přála zažít. To jsem tam zažila taky poprvé, že když potom bývají tam ty večery, kdy jsou ty společné mše svaté, a to je ten amfiteátr, to mi posluchači, kteří tohle to už znají, tak mi dají zapravdu, kdo tam byl, kde se vejdou opravdu tisíce lidí, tak fakt, když se modlí, tak se třeba růženec modlí každý ve svém jazyce. A teď si představ, kolik těch lidí z celého světa tam je, ale říkáme ze světa, neříkáme jenom z Evropy. A teď se modlí ten růženec svým jazykem. Předříkávaný je tam v té chorvačtině, takže to jako prostě slyšíš. A teď najednou všichni ale odpovídají stejně. A tam jsem si uvědomila, jak je krásně modlitba vlastně zdravá, zvuková, malebná, že byť ta slova říkáme jinak, tak my ty slovanské jazyky jsou podobné, tak jako v tom rytmu toho verše všichni zhruba končí stejně a začínají stejně.
1: Takže to zní skoro podobně, ano. Ale vlastně nerozumíš tomu, ano. Co říká ten druhý, takže, ale vlastně tak. Ano.
0: On ti chorvatsky tam řekne zdravá, Maria, milosti plná, Pán s tebou. A teďka všichni odpovídají. Svatá Maria, jazyku. Matko Boží. Ale ve svém jazyce. Neskutečný. Jako neskutečný. Tam si myslím, že jsem si poprvé uvědomila, že když člověk třeba má pochybnosti s vírou, nebo někdy i třeba během toho našeho života ve víře, máme pocit, že je nás málo, že nám třeba okolí nerozumí, že jsme výjimeční, divní, že chodíme do kostela, věříme, tak doporučuji jet tam, protože tam to sebevědomí získáte.
1: Takže pro jistotu můžete přemluvit rodiče, že víte, co chcete dělat o prázdninách.
0: Jděte se tam podívat, je to tam fakt
1: Já si krásné. Myslím, ale že to za to svým způsobem opravdu stojí. Je. Otázka je, jestli třeba ty nejmenší to zvládnou vylíst až nahoru.
0: Tam jsou tak maličký děti, až mi to překvapuje někde.
1: Ale vlastně bych i čekala, že to svým způsobem možná ty děti zvládnou mnohem líp, než my dospělí.
0: Jo, jo, určitě. A ty děti tam nesmí chybět, že jo?
1: Tak no tak to rozhodně. A to jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli máš něco, na co z té pouti nejsi schopná zapomenout, nebo ano. Naopak nechceš ano. Zapomenout.
0: Nemůžu a ani nechci. A možná je to i takové svědectví a motivace taky pro vás, kdo třeba v něčem přemýšlíte, ještě hledáte, co je prostě a není možné. Tak toto byl ten první moment, který byl pro mě nevysvětlitelný. A pak ještě jeden, kdy my jsme tam byli v době, kdy asi 300 kněží z celého světa tam obnovovalo své sliby po nějaké prostě jejich setkání. A my jsme tam byli v tu chvíli, kdy vlastně oni končili a najednou ten, který to tam vedl, ten biskup, nevím, z které země byl, tak řekl, a teď otevřte brány a pusťte je všechny mezi lidi. Představte si, když 300 kněží úplně v bílém, který jsme tam potkali, Mariana Kufu si pamatuju, že vlastně všichni vyšli mezi ty lidi a kamarádka říká, pojď, oni budou všem žehnat. A já jsem říkala, no, to jsem viděla ty tisíce lidí, říkám, tak to určitě, pojď, to nemá cen, nebudem tady čekat. A ona, ne, počkej, fakt počkáme. A najednou ty lidi prostě se tak organizovaně postavili do těch řad. A ty jak bílí mravenečci vyběhli všichni ti kněží mezi ty lidi a chodili. A představte si, jako nad každým člověkem, který tam byl, se zastavili a každému žehnali.
1: Tyjo.
0: To byl tak neskutečný zážitek. No a teď já jsem se tak dívala a teď se tak dívám doprava a najednou vidím, že jako k nám, k té naší radě, jak jsme stáli, se opravdu v velmi krátké době přibližoval kněz. Byl to Černoch. Já nevím, kdo z vás třeba slyšel knížku o stričku Tomovi. To je tak nádherná knížka, Chaloupka strička Toma. To byl přesně takový nádherný pohádkový člověk. Měl, jak mají ty černé vlasy, on neměl šedivé, měl obrovské hnědé oči, velikánské oči a byl takový velký. A šel celý v tom bílém. Ten kontrast byl tak neskutečný a blížil se k nám a najednou vedle mě paní spadla. A já jsem byla s kamarádkou, ona byla zdravotní sestra, byla tam se mnou taky poprvé, tak jsme jako vyskočili a teď jsme ji chtěli zachraňovat. A oni nám říkali, ne, nechte jí, to přejde. To bylo pro nás něco jako... A paní se opravdu za chvilinku otřepala, vstala, to pro mě to bylo neskutečný.
1: No, tak prostě já už bych taky asi zachraňovala.
0: Dávno, my jsme zachraňovali všechny pod tou modlitbou a najednou přišel ke mně a teď zůstala stát a to je ten moment, který prostě si nesu, ponesu si celý život v srdci. Když si stoupil naproti mě a teď se na mě zůstal stát a teď se jenom díval. A on měl tak obrovské, hluboké oči, že já jsem v tu chvíli jsem se úplně ztratila. Já jsem měla pocit, že jsem někde úplně jinde, že tam ani nejsem. A pak vzal ty svoje velké dlaně z hora stmavé, ze spod nádherně světlé. A teď mě prostě položil na tu hlavu. Mě jenom tak něco nepovalí. Ale můžu vám říct, že to bylo jako jeden z nej,

0: nejkrásnějších pocitů, který jsem v životě zažila v tu chvíli. A byl, to vás chytí až v srdci, to vás něco pohladí. To bylo něco tak neskutečného. Pak zase ty, pak jsem modlil, pak ty ruce sundal, chvíli jsme se na sebe ještě dívali a já věřím tomu, že tehdy mi tam něco předal. Od té doby jsem tam pak nebyla řadu let a už jsem se tam znovu vrátila právě loni, zase takové to volání. A někdy na to nezapomenu. To jsou věci, které vás tak nějak jako poznamenají.
1: To zní hodně, hodně zajímavě.
0: Jo, jo.
1: A já myslím tam i, že to můžeme tady tu myšlenku zatím nechat a třeba na ní přemýšlet během písničky.
2: No, honem pojď, honem pojď. Tak, pojď, pojď. Pastva dneska je hojná. A slunce už je vysoko.

0: My jsme zpátky po písničce a teď jsme před písničkou se bavili o Medjugorji, ale ty jsi nebyla jenom v Medjugorji, ty jsi byla i v Assisi, že jo? Jaké to tam bylo?
1: No krásné. Já jsem totiž nebyla jen v Assisi. Ona ta pouť byla o tom, že my jsme se dvě kdysi o tom bavili, když jsi se mě ptala, že proč vlastně třeba tam jedu. Tak už na začátku to zaznělo, že máte různé důvody, že, jo? Že jdete na pouť, že třeba něco chcete rozklíčovat, hledáte nějakou odpověď, čas mít na něčem přemýšlet. A tady já jsem jela za účelem.
0: A jaký ten účel byl?
1: No a už jsem zase u toho, taky děti, další možnost. Protože já jsem teda celý život se toužila podívat do San Giovanni Rotondo. Nebylo to Assisi, bylo to San Giovanni Rotondo, které mě spojovalo se, tak zase s kamarádem, který tam se právě vydal pěšky a tak jsem si říkala, chtěla bych tam jednou jít. A přišla chvíle, kdy jsem věděla, že potřebuje modlitbu. A napadlo mě, kde jinde, než právě tam. Takže nejen to poznat to místo, ale přinést modlitbu a prosit o cepě. To byla jedna věc a s tama můžeme si pak jenom víc povědět, jenom tak pro děti, aby věděli, kdo to byl. A s tama vlastně, když už jsme byli, tak jsme jeli do Assisi, byli jsme nejenom v Assisi, byli jsme se podívat i v Keše na svatou Ritu, milé děti. Bylo to nesmírné, co všechno jsme zvládli a dokonce jsme se byli podívat i v Loretu. Loreto, já bych to možná mohla poskládat a tak krátce ty děti províst tou poutí, možná, že by to nebylo úplně špatný.
0: To by možná stálo za to. Ale já mám nejdřív jednu otázku. Protože pro mě je Assisi samozřejmě spojeno s Františkem. Jaký to bylo? Bejt na místě, kde byl František, kde vlastně jako to je jeho místo.
1: Asi to byly ty místa, kdy jsme přijeli do té nové části a tam jsme se šli podívat hned první večer do nádherné baziliky Panny Marie Andělské, Santa Maria degli Angeli. Je to taková stará barokní stavba. A ona vlastně, když je vůbec, Assisi je vůbec považováno za tu kolébku františkánského řádu, ale vlastně, já bych řekla, že i tato stavba. Řekněte si, proč to Panny Marie, není to svatému Františkovi. Ale co tam je nádherné, tak součástí vlastně té obrovské, nádherné, ale to je opravdu velikánská bazilika, to je fakt katedrála, tak je takzvaná porcinkule.
0: To mi něco říká. To už jsem slyšela.
1: Já jsem to takto viděla poprvé a úplně mě to jako chytilo za srdce. Porcinkule to je malá kaplička, která je vlastně považována za nejposvátnější místo Františkánu. Svatý František získal totiž tady původní domek pro svou řeholi, který se později po rozšíření chrámu ocitl uvnitř. To znamená, že ta kaplička, ta porcinkule, která tam je, tak jak byla samozřejmě, že obnovována, upravována, tak je ta původní, kde vlastně svatý František byl.
0: To si pamatuju, ty jsi nám ukazovala fotky. Ano. A to je opravdu kostelík v kostelíku.
1: Ano. A nad ní vlastně, na touhletou porcinkuli, na tou kapličkou svatého Františka, stojí ta obrovská katedrála a skrývají. A vlastně tady ta kaplička se stala oltářem. Takže když tam jste v kostele, sedíte v těch lavicích nebo klečíte, tak se díváte k oltáři, kterým je ta porcinkula. A co je úžasné, že do ní můžete vejít i dneska, když se tam jdete podívat dovnitř. Tam ona je fakt nádherná, tam to na vás dýchne. Teď ten pocit, říkáte si, tak tady bydlel svatý František, tady se modlil. A když pak z ní vyjdete ven a podíváte se po pravé straně tohoto velikého chrámu, tak zase z toho všeho, jak se to přestavovalo, upravovalo, no už to všechno není v původní podobě, kromě tady té kapličky, tak je ještě zachovaná místnůstka, ve které svatý František zemřel. Jo, tam je, lidi tam chodí, nosí kytka, roketiny a rozsvěcují tam svíčky. A to je taky moc krásný. Takže to byl první moment, který mě jako velmi oslovil, když jsem přišla tady do toho, že to je krásné. To je takové lení, to je to naše, jak si musíme na to šáhnout.
0: Ano.
1: A potom byl ten druhý moment a to byl ten, když vlastně jsme vyjeli do té staré části, nahoru, do toho starého Assisi, které vy znáte, ty hradby a stavby a chrámy, to staré historické město, tak když jsme přišli na to nádvoří a potom jsme vešli do té baziliky svatého Františka, to je zase gotická veliká bazilika, a tam je František pochován. A teď jdete a stojíte u toho místa, které je nenápadné. Je to prostě ve skále, jak když uprostřed lidé to obcházejí, modlí se, klečí. A tam si říkáte, tak tady fakt leží, on fakt žil. My ho známe, děti, nedávno jste o něm slyšeli, bylo svatého Františka. Znáte ho z obrázku, třeba v Římě před jedním z chrámů stojí taky František. Jednou třeba má ruce nahoře a je tak jako je má rozpřažené a říká se, že tam stojí, protože jako drží církev. A pak jsou tam vyobrazeny spousta zvířátek, které za ním chodili a které měl rád, protože byl milující člověk, takže vy ho znáte z této strany. A nesmíme taky zapomenout, že k svatému Františkovi patřila i svatá Klára. Když přijdete do toho velikého města starého nahoře, tak kde teda to dýchá historii. To je fakt, jak když jdete v pohádce. Tak je tam i chrám tady té svaté Kláry a ta je tam pochovaná, tu vidíte. Ta je ve skleněné rakvi, můžete se tam jít podívat. A co mě pobavilo, bylo velmi milé, že na tom nádvoří právě před tím chrámem, ve kterém jsou uloženy ostatky svaté Kláry, tak je obrovská kašna. A ve chvíli, kdy jsme tam byli v létě, když jsme tam přišli, tak byla plná holubů a ti holuby se koupali. Ale přátelé, oni se koupali i na zádech. Děti, oni normálně se tak, oni byli jak vy v bazéně na koupališti. Já jsem to nikdy neviděla. Vůbec jim nevadilo, že jsou tam lidé, že se na ně chodí dívat, jo? Že tam jsou davy. Vůbec. Prostě tam se tak jako...
0: Holub, co plave na znak.
1: Tak jsem říkala, všechno je tu v pořádku. Svatá Klára, svatý František a zvířata, všechno je v pořádku.
0: Tak oni milovali zvířata, takže zvířata se u nich, u jejich míst se rocují.
1: Tak.
2: Je to tak?
1: A co byl třetí moment? V tomto starém městě, to jsou tato dvě místa, kde je svatý František, kousek dál přejdete, tak je Santa Klára. A ještě kousek dál, když sejdete, tak jsou ostatky svatého Karla Akutise. Dnes už můžeme říct svatého. Pár domů pod ním. My jsme o něm tady měli spoustu pořadů. Jste slyšeli o 15-letém klukovi, který zemřel na leukemii, ale který byl za ten krátký život, 15 let, tak úžasný, že vlastně se stal svatým. Jako první,
0: jeden z nejbližších svatých, kterého máme. Že vlastně jako je nám velmi blízko dobou, kdy žil.
1: Ano, není to tak dávno.
0: Není to... Teď si tak jako možná někteří můžou říkat, není to trochu strašidelný vidět tam i tu svatou Kláru, i toho Karla Akuty se tam ležet. Protože jsou tam vidět, zaskle. Není to zvláštní?
1: Ono, tady ti svatí většinou jsou vystaveni všichni. To je stejné, jako když jsme potom pokračovali i ke svaté Ritě do Keše. I svatou Ritu uvidíte, která tam leží ve skleněné rakvi. Ale otec Pio v San Giovanni Rotondo, kde jsme byli, taky leží ve skleněné rakvi a toho dokonce převážejí. Ten má zimní ubytování a pak ho převezou v létě do druhého otevřeného nového chrámu, kde se vejde víc lidí. Ale víte co, tyhle ty lidi, kteří tam vidíte jako z těch starých dob, ať už to byla svatá Klára, svatá Rita, i ten otec Pio, i když teda musím říct, Lanko, což je to pro mě strašný, že vlastně mě bylo rok, když zemřel, takže ještě to je můj, to je ještě moje doba. Tak v každém případě to mi nenahánělo takovou hrůzu, to spíš je taková posvátná úcta, jako když jsem uviděla Karla Akutise.
0: To věřím. O tom jsme si ale ano, i povídali ano, tady v Barvínku. Ano. Že vlastně je tam viditelný a že si říkala, že vypadá jako když spí.
1: Stojíte přímo vedle něj, stojíte 30 cm vedle něj, je velmi blízko, takže se můžete na rozdíl od těch větších svatých, tam se tak blízučko nedostanete, i když v dnešní době suprových fotoaparátů si je můžete přiblížit. A není to vždycky úplně hezký pohled, jo, už ty roky jsou tam vidět. Otec Pione, ten je krásně jako upravený, takže tam ten je fakt, ten je jak kdyby jenom spal. Ale ten Karl Akutis, normálně si fakt myslíte, že jenom chvíli spí a to je neskutečné, jak je oblečený prostě v těchto oděvech, který chodíme dneska kluci a holky. Má prostě na sobě bundu suprovou, má džíny, má Nike boty na nohách a prostě jenom tam tak odpočívá s růžencem.
0: No je to prostě puberťák.
1: Normální 15-letý puberťák.
0: No tak ty jsi nám teďkom řekla vlastně to Assisi, což jsme se vlastně posunuli skoro na konec té tvé pouti tam. Tak no, jsi předtím nabízela, že nás provedeš celou tou poutí přes Giovanni Rotondo a dál. Tak jak to teda všechno začalo a proběhlo?
1: No, já spíš tak se jenom aspoň dětím něco vás naučíme, jo? Že nebudu dělat vůbec chytrou. Na některých místech jsem byla taky poprvé v životě, ale moc bych vám to doporučovala s rodičema třeba si tam zajet, protože by se tam líbilo i vám a je tam opravdu i spousta dětí všude. My, když jsme přijížděli, tak jsme se jeli podívat do Loreta. To bylo první místo, kde jsme zastavovali. Loreto, možná jste to už někdy slyšeli, to je nádherné místo, ve kterém je kaple a je to něco jak ta Porcinkula. A když tam vyjdete dovnitř, tak je to vlastně dům, ve kterém žila Panna Maria. A byl tam převezený. Jo, byl rozebraný a byl převezený a stojí tam taky. A myslím si, že, nevím teď možná, ať neříkám hlouposti, ale že je to po Římě jako nejuznávanější papeže místo, že tam jezdí vlastně, jo, že to je nějaké to svaté místo, to už teďka bych tady nechtěla se pouštět, ale ta Loretánská kaple je vlastně je chýší, jo. Je to legendární obydlí vlastně panenky Marie, kde v podstatě jí měl navštívit ten anděl. Jo. A tyto kaple dneska stojí po celé Evropě, ale jsou to kopie. Jo, lidé to takhle nastavují. Ale tato vlastně měla být převezená, samozřejmě, že říká se podle pověstí, že ji přenesl anděle na křídlech, ale co nám tam vyprávěli, bylo to hrozně zajímavé, tak vlastně ty kameny opravdu pocházely z příbytku, kde byla Panna Marie, té budovy a převážely patrně na lodích. Ale je to prostě, museli byste to vidět. A zajímavé je, že tam ta Panna Marie je černá, říká se Černá Panna Marie Loretánská, a když tam vejdete zase do toho domečku, do té chýše, kde teda ta Panna Marie měla být, no tak tam je to malé, lidé se tam musí rychle střídat, ale má to neskutečného ducha. A teď si to představíte, to, co vám v náboženství vyprávíme, jak se zjevil a Panna Maria řekli, Panna Maria, teď hledáte to okno, kudy přišel. Úplně vás to vtáhne do děje, nádherný zážitek. Takže první zastávka Loreto. No a pokud jsme pokračovali nejdřív na to San Giovanni, protože máme to hodně daleko, je to až na jihu Itálie. A tam to teda bylo nádherné, to bych všem přála. Ono je potřeba asi říct, že něco říct i o otci Piovi, jo, protože to San Giovanni Rotondo, to je město, které leží na poloostrově Gargano a je nejenom poutním místem, ale hlubokým duchovním místem právě kvůli tomu otci Piovi. Ono je totiž spojováno s jeho životem a s odkazem. Je to nejvýznamnější katolický světec 20. století. A hlavní důvod, proč San Giovanni Rotondo každoročně přitahuje ty miliony poutníků z celého světa, je právě on, svatý Pio z Pietralcini, známý jako Padre Pio. A byl to taky františkánský mnich a žil v letech 1916 až těch 68. No a proslavil se tím, že měl stigmata. Kdybyste nevěděli, co to je, tak vlastně, že na dlaních měl vlastně jako neustále krvácivé rány, tak jak to měl Ježíš.
0: Tam, jo, kam mu zatloukly hřeby, takhle si to děti, ano, můžou představit.
1: A dokonce se ještě teda vypráví, že vlastně on měl i to zranění na tom boku. Ale byl to úžasný člověk a řada lidí z celého světa se dokonce přestěhovala díky jemu tam do těchto míst a tam dokonce jsou i pochovaní na hřbitově a zůstávají tam. Takže nesmírný člověk a to bylo super.
0: A já myslím, že právě Pio z Pietralcini taky měl svátek poměrně nedávno. Mám teda ten dojem.
1: Moc bych vám to přála, je o něm spousta filmů i slovenských, takže ve slovensky dabovaných, tak byste jim rozuměli, takže můžete se někdy z rodiče podívat. Neměl to vůbec jednoduché. No, tak tam jsme byli nejdéle a zrovna tu chvíli, kdy jsme tam leni byli, tak si představ, že zrovna nám zvolili nového papeže Leva 14. Celý San Giovanni zvonili zvony a lidi se radovali, Italové, no bylo to krásné.
0: To si pamatuju, ta Marko, protože pár dní předtím jsme spolu dělali rozhovor tady do Proglasu k nám a zrovna jsem ti volala. Ano. Zrovna jsem vysílala, takže to si pamatuju.
1: No a když jsi mi volala, tak se posuneme dál na další místo, kde jsme byli a to bude děti bavit. To jsme totiž žili za tou svatou Ritou z Keše. Takže když ty si nám volala, tak já s tou paní, která nás tam vezla, s tou Jarunkou, tak jsme vyšli na místo, aby nás bylo slyšet, aby jsme měli signál a došli do rádia Proglas a šli jsme s tam podávat pozdravení. Svatá Rita je patronkou v beznadějných situacích dětí, takže jak už nebudete vědět rady, proste svatou Ritu. Ona v historii zanechala velkou stopu jako manželka a maminka a je to augustiánská řeholnice. To si musíme taky zdůraznit, že Augustián je i náš Lev, papež Lev 14. Takže i on tam jezdí a vlastně je to pro něho srdeční místo. No a k jejímu uctívání taky patří různé náboženské artefakty a tradice a žehnání růží třeba v den jeho svátku. 22. května se byl takový zázrak s rozkvetlou růží v zimě a její ostatky se nacházejí v bazilice v Keši. No a to bych vám právě chtěla říct, co jsem tam žila. Když tam přijedete dolů a zastaví ten autobus a teď chcete jít nahoru, tak to je velikánský kopec a na něm stojí to město, ta Keše. Představte si, že odspadáš nahoru až do toho chrámu, jsou jezdící schody.
0: Tam je eskalátor prostě.
1: Eskalátory. Normálně tak, jak je máte v obchodech, v metru a jsou tak zasazeny do toho města, do toho kopce, do uliček, že to třeba ani nevidíte, jo? Takže to neruší, ne? Ale když je uvidíte, tak máte záchvat smíchu a prostě tomu nevěříte, jo? Mezi domy.
0: Prostě, aby se tam mohl každý dostat.
1: Každý. Je to opravdu, aby lidé, kteří mají problémy s pohybem, tak prostě vyjedou, jsou tam všude cedulky, jsou tam i výtahy, jo? Ale udělali to tak, že je to přístupné úplně pro všechny lidi. A to je neskutečné. Takže pro vás, děti, když přemluvíte rodiče a pojedete pěše, tak se povozíte na tolika eskalátorech, to jste ještě neviděli.
0: To je víc než kde, jakým nákupáku.
1: No, když vejdete do toho chrámu k svaté Ritě, je to nádherné. Ty malby, to všechno, to je tak krásné. A kolik lidí tam zpívá, když jsme tam přišli, to bylo úplně neskutečné. To bylo prostě nádherné. Takže to jsme byli v Keše, byli jsme také v Lančánu. A tam pozor, Lančáno, tam se vztahuje ještě náš Karol Akutis, protože v Lančánu je vystavená Eucharistie. To vám taky musím říct. Jo, že vlastně tam byl kněz, který nezcela věřil v přítomnost Pána Ježíše, když proměňoval Eucharistii. A jak tak měl tu svátost, měl tu mši, tak najednou z té Eucharistie začala kapat krev. Bylo to před svědky, bylo to prostě před všemi, ta hostie tam dodnes je vystavená, byla podrobená řadě zkoumání vědců v dnešní době a opravdu bylo prokázáno, že tato relikvie je z kusu lidského srdce.
0: To jo.
1: Tak, to jen abyste věděli.
0: No. A já myslím, že s touhle naprostou bombou si půjdeme poslechnout další písničku.

0: Jsme zpátky po písničce a já mám, Tamaro, na tebe jednu důležitou otázku. Myslíš si, že by na pout měl vyrazit každý?
1: Každý, i ty.
0: To zní. Protože když řekneš pouť teďkom, tak já jenom, tak mám pořád v hlavě to kamíno teda. Ale to je na mě trošku moc.
1: Není pouť jako pouť, takže já si myslím, že opravdu každý.
0: Ale je pravda, že já jsem si teďkom udělala s mým partnerem krátkou pouť a byli jsme se podívat na Zelené hoře. Takže.
1: Tak.
0: A to jsme se tam teda ale jenom šli podívat, protože jsem ji nikdy neviděla zblízka. Tak jsem chtěla vidět hvězdičku postavenou na kopci. No, já myslím, že to je důležitý, že by každý měl jít na pouť. To je prostě podle mě strašně krásná myšlenka. Možná i my můžeme občas vyrazit na malou pouť. Třeba jen do přírody nebo do kostela v sousední vesnici a udělat si prostor pro ticho a nebo přemýšlení, nebo obojí. Protože pouť nemusí být jen o tom, že někam jdeme, ale o tom, že se na chvíli zastavíme. Tamaro, já ti děkuju, že se s námi dneska podělila o svoje zkušenosti s poutě. Bylo to krásné slyšet, jak jsi cestovala do Medjugorje, i když to vlastně bylo jenom autobusem. ale vlastně bylo zajímavé slyšet tu cestu nahoru, na ty hory a taky to Assisi a všechno okolo. A děkuju, že jsi řekla, že každý krok na pouti může člověka někam posunout.
1: Já děkuju tobě, že jsi přišla tady s tím nápadem, protože já jsem chvilku váhala, že to bude celé vlastně jenom, že budu povídat a jenom já, ale...
0: Já vám, děti, prásknu na Tamaru, že jsem jí přemlouvala 2 měsíce, že se mi podařilo z ní dostat její povídání o poutí.
1: No, prostě řekněme si, že ať už je pouť dlouhá stovky kilometrů, anebo je to malá cesta v našem srdci, tak vždycky nám může ukázat něco nového a přinést pokoj.
0: No a vám všem, děti i rodičové, kdo nás posloucháte, přejeme, abyste si občas našli chvíli na svou vlastní malou pouť, ať už do přírody, do ticha nebo jen kousek do kostela. Protože pouť není jen o cestě ven, ale o cestě dovnitř. K sobě i k Bohu.
1: Lépe bych to neřekla. Přejeme vám, ať jsou vaše cesty naplněné radostí, klidem a láskou.
0: Mějte se krásně a zase příště v Barvínku. Ahoj!
2: Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a v sobotu v 11 dopoledne. V příštím Barvínku v úterý 18. srpna od 17 hodin a 10 minut si Naty s Alčou posvítí na český animovaný film, zvláště na legendární Večerníček. Povídat si budou o tom, jak Večerníček vznikl, kdo jej pomáhal tvořit a jaké jsou nejoblíbenější české večerníčkové pohádky. Nebude chybět ani závěrečný kvíz, ve kterém si můžete ověřit své znalosti.
3: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

11 hodin a téměř 51 minut. Stále plujete v dopoledním proudu na rádiu Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Za chvíli na nás čeká myšlenka na den od autorky Hany Pinknerové. Má název Snídaně s sebou. Ve 12 hodin vás pozveme ke společné polední modlitbě. No a poté už hudební siesta a ta dnes nabídne průřez koncertní tvorby od baroka ke klasicismu. V jejím úvodu krátce po 12. hodině si poslechneme Händlův koncert pro dva sbory v F-dur, na který později naváže koncert A dur pro flétnu a orchestr z pera Johanna Joachima Kvance. A zbývající čas už bude patřit hudbě klasicistní. Pustíme si koncert F-dur, který pro dva lesní rohy a orchestr napsal František Antonín Ressler Rosetti. A v závěru dnešní hudební siesty zazní Mozartova symfonie číslo 20 D-dur. Po hudební siestě na vás čeká knihovnička a dnes se podíváme na knihu Petra Dvořáčka Kostely, Jan Blažej Santiny Eichl, Historické zahrady a Petr Parléř. Jde o reprízu z roku 2024. A po knihovničce už klasicky Filmanatox. No a s dalším programem vás seznámím po poledni. Tak příjemný poslech vám přeji.

Přes léto, a nevíš, co je to, co ve své hlavě stavíš a boříš. Slunce tě vysléká, potom hned obléká.

Myšlenka na den je dnes od autorky Hany Pinknerové a je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů.

snídaně sebou. Mám kamarádku, mladou, krásnou ženskou, která je druhým rokem vdaná. Je ještě pořád tak trochu novomanželkou, ale už zkušenou. Manželský stav jí nesmírně svědčí. Vypadá čím dál líp. Asi je to tím, že je milovaná. Nedávno jsem si chvíli povídala s jejím manželem. Bavili jsme se o rozdílných biorytmech u partnerů v manželských párech a jak to je někdy problematické sladit dohromady. Shodli jsme se, že my oba jsme ve vztahu k našim manželským partnerům ti raní, ti skřivani. On se lehce usmíval a říkal, že vstává z nich obou první. Sice chodí do práce na pozdější hodinu než jeho manželka, ale vyhovuje mu vstát si a prožít klidné, pomalé ráno. Říkal, že Bára chodí na dřívější čas, ale vstává později. Prozradil, že si jeho manželka dává na vypravení do práce půl hodinu. S jiskřičkou v oku podotkl, že z té půl hodiny asi 20 minut leze z postele. No a za 10 minut stihne všechno ostatní. Velmi skromně a skoro jakoby nerad mi sdělil, že jí chystá sebou do práce snídani. Doma by se najíst přece nestihla. Ach, úplně mě to dojalo. Skoro jsem té Báře začala závidět. To je přece taková krása. Znám spoustu žen, které pravidelně ráno chystají svačiny do práce svým manželům a libovolnému počtu dětí. Znám pár žen, kterým jejich manželé nosí ráno kávu do postele. Ale asi neznám žádnou další ženu, která by dostávala snídani připravenou manželem sebou na cestu do práce. Není divu, že tak kvete. Je evidentní, že je milovaná. Je živoucím důkazem pravdivosti rčení, že láska prochází žaludkem.

0: Přejeme, milí, dobré sobotní poledne. O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie zdravíme diecézany ostravsko-opavské diecéze, jejíž biskup Martin David se dnes dožívá 56 let. A v závěru modlitby připojíme také modlitbu za účastníky celostátního setkání mladých právě v Ostravě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Dobrý Bože, ty nás miluješ a pomáháš nám. Děkujeme ti, že jsi stále s námi. Děkujeme za příklad mladých, odvážných lidí. Posiluj nás, ať se ničeho nezalekneme. Naplňuj naše srdce svým pokojem. A i když se všechno kolem nás chvěje, dej, ať stojíme pevně. Pomáhej účastníkům celostátního setkání mladých, ať je dobře prožijí, ať zakusí tvou přítomnost a načerpají inspiraci do každodenního života skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Svatá Hedviko Slezská a blahoslavená Marie Antoníno Kratochvílová,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

A my máme krátce po 12. hodině a to je čas na hudební siestu. Ta dnes nabídne průřez koncertní tvorby od baroka ke klasicismu. V jejím úvodu si poslechneme Händlův koncert pro dva sbory v F-dur a uslyšíme tento koncert v podání souboru The English Concert. Diriguje Trevor Pinnock a tyto koncerty sloužily jako mezihry k vokálním dílům.

úvodu dnešní hudební siesty na Proglasu právě dozněl koncert pro dva sbory číslo 2 F-dur katalogové číslo HVV333 od Georga Friedricha Händla v podání souboru The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka. Tyto koncerty sloužily jako mezihry k vokálním dílům. A nyní následuje koncert A-dur pro flétnu a orchestr, který zkomponoval Johann Joachim Kvanz. Solo na flétnu hraje Bettina Clement a doprovází Pražský rozhlasový komorní orchestr pod taktovkou Josefa Hrnčíře.

Právě dozněl koncert a dur pro flétnu a orchestr, který zkomponoval Johann Joachim Kvanz. A my jsme ho slyšeli v podání Pražského rozhlasového komorního orchestru. Na flétnu solo hrála Bettine Clement a Pražský komorní orchestr řídil Josef Hrnčíř. Nyní bude následovat koncert F-dur pro dva lesní rohy a orchestr od Františka Antonína Resslera Rosettiho. Uslyšíme dvě sóla, respektive na dva lesní rohy budou hrát Jiří Havlík a Jindřich Petráš a doprovázet bude Sukův komorní orchestr bez dirigenta.

Posloucháte hudební siestu na Rádiu Proglas a v níž právě dozněl koncert F-dur pro dva lesní rohy a orchestr. V sóloch na lesní roh hráli Jiří Havlík a Jindřich Petráš. Doprovázel je Sukův komorní orchestr bez dirigenta. A koncert F-dur pro dva lesní rohy a orchestr zkomponoval František Antonín Ressler Rosetti. A dnešní hudební siestu na Proglasu uzavře symfonie číslo 20 D-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme ji v podání Severského komorního orchestru pod taktovkou Nicholse Worda.

0: Dnešní hudební siestu na Proglasu uzavřela symfonie číslo 20 D-dur, kterou zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart, a my jsme ji slyšeli v podání Severského komorního orchestru pod taktovkou Nicholse Worda. A zítra v hudební siestě, kterou připravuje naše hudební redaktorka klasické hudby Kateřina Grafová, uslyšíte romanci pro housle a orchestr F-moll, opus 11 od Antonína Dvořáka a také symfonii číslo 4 S-dur, která je známá jako romantická od Antona Brucknera.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

0: Vítejte u poslechu dnešní knihovničky na rádiu Proglas. Od mikrofonu vás zdraví Iva Horká a o zvuk se stará Roman Kabelka. Petr Dvořáček je etnograf a historik. Pracoval jako dokumentátor u památkové péče, novinář a vydavatel. Nyní je ve svobodném povolání fotografem a autorem publikací s tématy historie, památek, architektury a přírody. Původně jsme byli na tento díl s Petrem Dvořáčkem domluveni, že bude hostem našeho pořadu, ale bohužel mu to zdravotní stav neumožnil, tak proto jeho knihy představíme za něho. A které to budou? Budou to tedy jeho 3 knihy, které již vyšly, mám je tady u sebe na stole, a 4. knihu, která je v přípravě. Půjde tedy o knihy Kostely s podtitulem 70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě. Dále to bude kniha Jan Blažej Santiny Eichl. A 3. knihou budou Historické zahrady, nejkrásnější parky a zámecké zahrady v Čechách a na Moravě. No a 4. novinku, kterou si necháme nakonec, tak její název je Petr Parléř. Všechny jmenované knihy pocházejí z nakladatelství Grada. Tolik na úvod a nyní již samotné představení knih. První kniha nese název Kostely. S podtitulem 70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě. Kostely v české krajině vnímáme jako samozřejmost, stojí v téměř každé obci, dominují náměstím i panoramatům měst. Pro věřící je kostel místem duchovního spočinutí. Kromě toho je však i kulturním pokladem, jedinečným souborem vrcholných tvůrčích výkonů své doby a místa. Představit čtenářům toto bohatství v jediné knize byl vskutku nelehký úkol. Z celkového počtu více než 7000 kostelů a kaplí bylo nutné vybrat jedinou setinu tak, aby reprezentovala celé toto množství napříč tisíciletím. Snad vás kniha, kterou právě představujeme, zavede na nejedno z vybraných míst. Protože teprve tam čeká jedinečný genius loci, duch místa, který je vždy nezaměnitelným součtem posvátné úcty a obdivuhodného uměleckého vzepětí. Co čtenáři zcela jistě ocení, alespoň podle mého názoru, je grafika knihy. A to bych vám chtěla představit, že vlastně na začátku i na konci je na dvojstraně velká mapa, kde jsou jednotlivá města zobrazena a také je u nich právě ta tečka pomyslná, který kostel v knize najdete. To je podle mě velmi dobrá pomůcka a potom ještě v samotné knize, když si otevřete tu knihu, tak já ji mám tady třeba otevřenou u kostela v Praze ve Vršovicích, kostel svatého Václava, a vlevo v horním rohu vidíte mapku a přesně mapku republiky a teď tam vidíte tečku červenou, kde zrovna ten kostel se nachází a kde stojí. No a kromě toho samozřejmě je tam text a fotografie. Tak já ještě než se dostanu k tomu, že bych vám představila zrovna tento kostel, který se jmenovala, protože mě zaujal svojí moderní podobou, tak vám přečtu, co v této knize najdete, respektive které kostely Petr Dvořáček v této knize představuje. Jak už jsem říkala, je jich 70, nebudu je číst všechny, ale tak namátkou jsem vybrala takové ty nejzajímavější. Tak například v Praze Pražský hrad, Bazilika svatého Jiří. Ve Staré Boleslavi kostely svatého Václava a svatého Klimenta. Ve Znojmě to bude rotunda svaté Kateřiny. Na Řípu rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha. V Třebíči nesmí chybět pochopitelně Bazilika svatého Prokopa. V předklášteří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Podíváme se také do Brna, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a také kostel svatého Jakuba staršího nebo též většího. Nechybí například další Město, jako je Hradec Králové a jeho katedrála svatého Ducha. Máme tady znovu Prahu, Pražský hrad, katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Kutnou horu, tam se představuje chrám svaté Barbory. Dále Valtice, kostel na nebevzetí Panny Marie. Olomouc, svatý Kopeček, poutní bazilika navštívení Panny Marie. Na Velehradu to bude bazilika na nebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. A podívám se dál, je tady Kux, kostel Nejsvětější Trojice. A v Jaroměřicích to bude kostel svaté Markéty. A už se blížíme k závěru Trhové sviny. Tam představíme poutní kostel Nejsvětější Trojice, Želiv, klášterní kostel Narození Panny Marie. Pochopitelně nemůžeme vynechat Žďár nad Sázavou, Zelenou horu, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého. Samozřejmě Santiniho dílům se budeme věnovat, jak už jste slyšeli v úvodu, v další knize. Dívám se na křtiny, poutní kostele jména Panny Marie, v Rajhradě to bude kostel svatého Petra a Pavla, svatý Hostin, poutní bazilika na nebevzetí Panny Marie, Olomouc, katedrála svatého Václava, brněnská katedrála svatého Petra a Pavla. No a již zmíněný kostel svatého Václava v Praze ve Vršovicích. A k tomu bych si dovolila přečíst z knihy jenom takový úvod, protože jak už jsem vám říkala, mě třeba zaujala ta jeho moderní podoba. Petr Dvořáček k tomuto kostelu tady píše: vítězný nástup konstruktivistické a funkcionalistické architektury v meziválečném období zcela změnil vzhled staveb i některých měst a československá architektonická avantgarda se brzo zařadila do světové špičky. Ačkoliv šlo o něco radikálně nového, odmítajícího historické vzory a prosazujícího strohou technickou estetiku, česká společnost reagovala příznivě, a to včetně zadavatelů veřejných staveb. Přesto je překvapující, že i tak konzervativní stavebník, jako je katolická církev, zvolil tento radikální styl pro ojedinělou novostavbu kostela na území Prahy. Vzhledem k mezinárodnímu významu našeho meziválečného funkcionalismu nemůže tento kostel v našem výběru chybět, zejména s přihlédnutím k tomu, že i mezi funkcionalistickými sakrálními stavbami vyniká. A musím tato slova potvrdit. Tak to byla první kniha, která se jmenovala Kostely od Petra Dvořáčka. A my se přesuneme ke druhé knize, která se jmenuje Jan Blažej Santini Eichl. Architekt Jan Blažej Santini Eichl je fenomén. V dějinách naší architektury není nikdo jiný, kdo by dokázal v prostředí vlády všeobecně respektovaného slohu uskutečnit tak velkolepým způsobem svou osobní vizi. Na druhé straně by však bylo nepochopením doby a díla interpretovat Santiniho jako osamělou individualitu, vystupující z kontextu baroka a překračující všechny hranice. Nejpozoruhodnější na Santinim je právě to, že dokázal oba tyto zdánlivé protiklady spojit. Ani dnes ještě nemá tento mimořádný architekt v obecném kulturním povědomí místo odpovídající jeho významu. A to je i důvod, proč vznikla tato kniha, píše Petr Dvořáček. A proč byl Santini zvolen jako téma prvního svazku zamýšlené ediční řady věnované významným osobnostem naší stavební historie. Nakoukneme také do obsahu této knihy a narazíme na kapitolu životní zakázky, Želiv, křtiny, Rajhrad. Pak se můžeme podívat na odkaz velkého mistra. No a samozřejmě je tady výčet děl Santiniho, tak nechybí pochopitelně ani zmíněná Zelená hora. A nyní si můžeme poslechnout jednu z recenzí, kterou jsem objevila na webu, psal ji jistý Jan H. a ukázku nám přečte Zpěvák a herec Brněnského divadla a kolega moderátor Proglasu Martin Novotný.
1: Z okna panelákového bytu mého bratrance ve Žďáru nad Sázavou je v dálce vidět pozlacená věžička kostela na Zelené hoře. Když jsem byl kdysi u něj na návštěvě, přišla řeč na to, jak se mohla tato z našeho tehdejšího pohledu nijak významná památka dostat na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nyní, po přečtení knihy Petra Dvořáčka s prostým názvem Santiny, to už vím. Čím je tato publikace výjimečná? Domnívám se, že především citlivě promyšlenou symbiózou po odborné stránce skvěle zpracované textové části s úchvatnou fotografickou přílohou. Čtenář tak má jedinečnou příležitost podrobně se seznámit s životem a dílem umělce, zanechavšího příštím generacím důkazy své geniality v podobě velkolepých chrámů, kostelů, kaplí a jiných sakrálních, jakož i světských staveb. Jestliže mne kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře nepřipadal svého času nijak zvlášť zajímavý, bylo tomu tak jednak z mé naprosté neznalosti Santiniho tvůrčích postupů a také z toho důvodu, že jsem jej znal pouze z fotografií. Člověk ale opravdu musí vstoupit do interiéru, aby na vlastní oči spatřil tu fascinující hru světla a stínu, jak to výstižně vyjádřil Petr Dvořáček, a zůstal stát v úžasu a dojetí. V knize je zmíněn ohromující počet staveb, okolo 100. Na nichž Jan Blažej Santiny Eichl nějakým způsobem, převážně tedy architektonicky, participoval. Návštěvníka těchto míst mimoděk napadá, kde bral ke svým gigantickým výkonům duchovní sílu a inspiraci. Domnívám se, že odpověď není nijak složitá. Byla to hluboká katolická víra, která jej motivovala k tomu, aby své veliké nadání užíval k oslavě Boha, jeho vznešenosti a svatosti. Když kdokoliv, myslím teď, ať věřící či nevěřící, vejde například do baziliky ve křtinách, je ohromen nejen její velikostí a nádherou, ale též a především vnitřním hlasem, který mu jakoby říká, ten, kdo toto vytvořil, nemohl svůj úkol chápat jako pouhou stavební zakázku, jako něco rutinního a všednodenního. Ne, v takové kráse se nezrcadlí toliko chladný rozum, ale i horoucí a milující srdce. Ti, kdo si tuto knihu pořídí, se k ní určitě budou často a se zalíbením vracet. Santiniho se totiž člověk se zájmem o pravé umění nikdy nenasytí.
0: A nyní si představíme třetí knihu od Petra Dvořáčka z nakladatelství Grada a ta se jmenuje Historické zahrady. Jde o nejkrásnější parky a zámecké zahrady v Čechách a na Moravě. Historické zahrady nejsou jen památkami ani pouhým místem odpočinku či meditace, jsou také živou historií i nenahraditelnou inspirací pro budoucnost. V knize plné krásných fotografií najdete drobné původem renesanční zahrady, například Telč, Jindřichův hradec, Kratochvíle. Výjimečné jsou kroměřížský Libosad či francouzská zahrada v Dobříši, jejichž bohatá dobová dokumentace umožnila mimořádně autentickou obnovu. Najdete i renesanční a barokní formální zahrady, jako například Květnou zahradu v Kroměříži, dále Dobříš, Libochovice, Bučovice, Slavkov, Zákupy, které byly většinou obnoveny jen z části. Najdete ale také anglické parky, Český Krumlov, Pražská královská zahrada, Slavkov. No a nechybí ani výjimečný průhonický park nebo zámecký park Sichrovského zámku a mnoho dalších. Tak se můžete projít se společně s autorem našimi nejkrásnějšími historickými zahradami. A na závěr k této knize jedna malá čtenářská recenze. Vydejte se na fascinující cestu po historických zahradách, které ukrývají příběhy dávných časů, od Telče až po Kroměříž. Petr Dvořáček vás provede místy, kde se historie prolíná s přírodní krásou. Autor představuje 38 historických zahrad, z nichž mnohé byly zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zahrady jsou ve velkoryse pojaté publikaci uváděny v abecedním sledu se stručnou historií i zajímavostmi a hlavně s velkým množstvím nádherných barevných fotografií, dokumentujících jejich originální krásu a inspirujících k návštěvě. Tak to můžu také potvrdit, že opravdu jsem se od té knihy nemohla odtrhnout, jak je nádherná a jaké nádherné zahrady u nás máme. No a na závěr chystaná novinka a ta bude pojednávat o Petru Parléřovi. Jméno Petr Parléř je v obecném povědomí neodmyslitelně spojené s osobností Karla IV. A svatovíckým chrámem. Ale méně už se ví, že tento stavitel, kameník, sochař a řezbář byl mezi architekty středoevropské gotiky výjimečnou osobností, geniálním a odvážným novátorem. Svým dílem otevřel cestu k další vrcholné etapě středoevropské gotické architektury, nazývané někdy dokonce podle něj parléřovskou gotikou. Tak to je novinka, kterou pro vás chystá Petr Dvořáček a nakladatelství Grada. A to bylo z dnešní knihovničky, milí posluchači, všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horka a budu se těšit zase příště naslyšenou.

0: Poslouchali jsme knihovničku, kterou jsme reprizovali z roku 2024. S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v naší knihovničce, kterou naladíte v sobotu ve 13.30 a v repríze hned druhý den v 5.30. V příští knihovničce v sobotu 22. srpna o 1:30 odpoledne si představíme básnický sborník Pinot Noir s podtitulem Nalejte mi další verš. Jde o sborník, který prezentuje 33 autorů, jejichž básně jsou doplněny množstvím působivých černobílých fotografií ve stejném stylu, tedy rovněž noir. Hosty ve studiu Hradec Králové byli Jiří Reichl, spoluautor a nakladatel, a Radek Bohlídka, rovněž jeden ze spoluautorů a člen redakční rady.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
2: Vítejte u Filmana Talks. V dnešním díle si povíme něco o filmu Každý krok se počítá. Je to dokumentární film o poutní cestě do Santiaga.
3: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
2: O filmu nám dneska poví něco Juraj, náš kolega z Filmany a zároveň stříhač tohoto filmu. Takže nejpovolanější k tomu nám povědět, co se tam dělo v zákulisí a proč ten film může být pro vás zajímavý. Když bys měl v krátkosti říct, o čem ten film je a čím je zajímavý?
4: Film je zajímavý určitě tím, že hlavním aktérem filmu je Kazma Kazmič alebo Kamil Bartoška, který je taký český showman na jednu stranu, ale zase sa dá práve touto cestou, vydá sa do Santiago de Compostela a zažije tam rôzne skúsenosti, ktoré možno aj sám nečakal.
2: Takže je to vlastne ako klasická poutní cesta, ale s naprosto netypickým a nečekaným poutníkem. A proč sa vlastne ako na poutní cestu pro věřící vydal vlastne ako Kazma, ktorý asi není úplne věřící nebo není ako praktikující křesťan?
4: Je to právě možno tím, že právě přilákat lidi, kteří možná až tak jako necítí alebo nějak jsou právě neveriaci, nechodí do kostola, tak přilákat právě na taký film, na takou cestu lidi, kteří by možno mohlo to nějak jiným způsobem zasáhnout. Mm-hmm.
2: Máš ty nějakou zkušenost s poutí nebo s něčím podobným?
4: Ja osobne, že som sa na pútnu cestu nevybral, skôr som názoru toho, alebo ako skôr tým, že mám rád beh a rád sa pohybujem, tým, že aj možno ako strihač som väčšinou sedím strižný a moc sa toho ako nedieje, že sa naozaj na jednom mieste koncentrujem, tak chodievam práve bežať také ultramaratóny 64 km plus. Takže tam si zažívám také vlastné půtě.
2: Zajímavý. Dokázal bys přiblížit, jak náročný je střih takového dokumentu?
4: Já si myslím, že z hlediska hlavně náročnosti je to kvůli tomu, že toho materiálu je naozaj velká hromada, velké množstvo a právě treba z toho, dajme tomu kludně 40-hodinového materiálu, treba vytvoriť niečo, čo ako dáva hlavu a petu. A to častokrát v komunikácii s režisérom, dramaturgom, producentom nejako úplne jednoduché, ale samostatný seminár by toho mohol vzniknúť, ale je dobré ako napríklad skrátke možno zameriať sa na nejaké hovoriace hlavy a držať sa práve nejakého možno reflexie za ten daný deň, čo sa vlastne v tomto dokumente vyskytuje a práve vytvoriť tam aj, alebo nájsť, dať tomu nejaký cieľ, že kam vlastne ten pútnik kráča, kam chce ako dojsť a to je práve to Santiago de Compostela.
2: Ty by som o tom mohol povídať dlouho, pretože neviem, jestli to víte, ale Juraj je zároveň i učiteľ, učí na vysoké škole střihovú skladbu, takže je to osoba nejpovolanější. Kromě prvního dílu o cestě do Santiaga už existuje i druhý díl. Každý krok se počítá Řím. předpokládám teda o cestě do Říma. Mohl bys nám ho přiblížit?
4: Určitě. V tomto dokumente, kde vlastně to je pokračovaním prvého dielu, tak jsme si prizvali nie už Kazmu, toho jsme už jako odsunuli, a právě jsme prizvali herečku, influencera a podnikatela, a tí vlastně jsme tiež ich paralelně sledovali, ich príbehy, ako sa dostávajú do Vatikánu, do Ríma, do srdca Ríma vlastně, takže v tomto je jako zaujímavé.
2: Já mám jinak informaci od režiséra, že se pravděpodobně chystá i třetí díl. To, kam bude a s kým bude, se necháme zatím pro sebe, protože to je všechno nejisté, ale myslím si, že to bude super završení právě tady této budoucí malé trilogie dokumentární o poutních cestách jinou formou. Takže se budeme společně těšit. A jaký si myslíš, že je rozdíl mezi turistou a poutníkem?
4: Tak turista je viac ako taký informatívny a ako sleduje, možno poznáva ako tie kraje, miesta, tam ako kde prichádza. A práve pútnik viac sa zameriava práve ako na seba. Že ako spoznáva tie miesta samozrejme, ale možno tá príroda, to ticho, tá meditácia mu ako niečo prináša niečo ako hlbšie. A môže spoznávať seba, môže aj ten kraj, ale práve skrze ten kraj to miesto proste môže viac spoznať. Takže tým, že kráča a je sám so sebou, tak je to o to cennejšie a za mňa zaujímavejšie, aj keď občas som ja aj sám turista a sám ako ten pútnik práve pri tom ultramaratóne.
2: Komu bys třeba tedy ty filmy o poutích doporučil? Je to pro ľudí, kteří už na ty poutě chodí, nebo naopak jenom pro ty, co nechodí?
4: Určite pre obe divácké kategórie by sa dalo povedať, že aj ten, kto už bol na púti, alebo ten, kto práve nebol. Práve ten, kto nebol, tak by som ako povedal, že môže sa akože prekonať a vidieť niekoho, kto to má za sebou, ako sa s tým vie vysporiadať, tak toho môže inšpirovať. A práve pre tých ľudí, čo už boli na púti, tak presne tá rímska cesta nie je až tak známa. Takže práve to môže byť dobrý popud k tomu spoznávať aj práve Taliansko, Španielsko, Portugalsko a tak ďalej.
2: K obou filmům vznikl i bonusový obsah. Co je součástí tady těch bonusových dílů?
4: Prvý díl, teda Santiago de Compostela, bonusový díl, je práve také ako rozšírenie tých pútnikov, ktorí už zažili tú cestu, tak ich spoznávame vlastne viac. A v tom druhom dieli, kde vlastne ideme, cestujeme alebo putujeme do Ríma, tak tam nám Jan Peňaz z jeho pohľadu a skrze neho jeho výpovede, čiže ako spoznávame práve tú cestu pútnu do Ríma. Takže je to také ako rozšírenie, bonusový materiál, kedy kto ako má záujem ešte sa viac dozvedieť, tak práve tieto dva bonusy k tomu slúžia.
2: Moc díky. Díky i vám, že jste se dívali. Doporučujeme zase oba dva filmy ke zhlédnutí, včetně bonusu. A budeme se na vás těšit na Filmaně u všech možných dalších pořadů a u dalších dílů Filmana Talks.
5: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
0: A já jenom dodám, že Filmana je nezisková křesťanská streamovací platforma, která od roku 2023 působí v Česku a na Slovensku. Nabízí bohatý výběr duchovních filmů, seriálů, dokumentů i pořadů pro děti. V jejím katalogu najdete klasické filmy o svatých, snímky inspirované skutečnými událostmi i tituly, které vás přimějí k hlubšímu zamyšlení. Každý měsíc přibývá nový obsah, který můžete sledovat kdykoliv a kdekoliv zcela bez reklam. Část obsahu je po registraci zdarma, zatímco kompletní katalog je dostupný prostřednictvím předplatného. Předplatné umožňuje projektu dále růst a rozvíjet se. Kromě toho Filmana produkuje i originální pořady, které jsou v souladu s jejím hlavním posláním šířit křesťanské hodnoty skrze filmovou tvorbu. Produkci Filmany tedy nyní představujeme i na Proglasu v rámci cyklu Filmana Talks vždy v sobotu ve 13 hodin a 45 minut.

Děda si naproti pročítá dopisy, z každého cítit je radost i trápení, život mu na vlásku snad ani

stařence v kuchyni spadla dvě vajíčka. Přišlo to ke mně tak, jak když pes zamlaská. Bože, však pomoz jí, vždyť je tak maličká. Všechna tvá dobrota závisí na láskách. Opatro výše se Jaroslav s Marií zamýšlí nad tím vším, jak věci rozdělí. Kde svůj žal utopí, kde jim teď nalijí.

Bylo 14 hodin, krásné sobotní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Proglas přeje Iva Horká. Máme dnes 15. srpen 2026. Právě před 81 lety japonský rozhlas zveřejnil výnos císaře Hirohita o bezpodmínečné kapitulaci. Skončila druhá světová válka, která zmařila životy 50 milionů lidí. Do dějin se 15. srpen 1945 zapsal jako den vítězství spojenců nad Japonskem. Podle katolické tradice je dnes slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Dogma o něm vyhlásil papež Pius XII. V listopadu 1950. Napsal: Je Bohem zjevenou pravdou víry, že neposkvrněná bohorodička Maria, vždy Panna, byla po skončení svého pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy. Poukázal tak i na přesvědčení církve, že vzkříšení se týká celého člověka. V páté kapitole věroučné konstituce druhého vatikánského koncilu dokumentu Lumen Gentium čteme: Maria září před putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně. Na 15. srpen připadá také památka patrona ministrantů a akolitů svatého Tarzícia, mladého římského mučedníka z poloviny 3. století, oběti pronásledování křesťanů za císaře Valeriána. Vynikal úctou k Eucharistii. Ubila a ukamenovala ho skupina pohanů, když tajně nesl svátost oltářní souvěrcům. K tehdy nebezpečné službě se přihlásil sám. Knězi prý řekl, že raději zemře, než aby posvátné tajemství vydal do nepatřičných rukou. Pranostiky na dnešní den říkají: Na nebevzetí jasno před východem slunce nastane požehnaný podzimek. A nebo také: Slunce-li o na nebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. A třetí pranostika zní: Na Marie nebevstoupení, prvních vlaštoviček loučení.

Odpolední proud na Proglasu nám otevřel nejenom dnešek v kalendáři, ale také skupina Marien s písničkou Letní. A my se podíváme do druhé části dnešního kalendária. Rovných 10 let je na věčnosti bratr Max Turian z Téze. Švýcarský teolog a řeholník, spoluzakladatel a teologická hlava mezinárodní ekumenické komunity Téze ve Francii. U jejího zrodu stál s prvním převorem bratrem Rogerem Schitzem. Spolu pracovali jako pozorovatelé na druhém vatikánském koncilu. Bratr Max později konvertoval ke katolicismu a roku 1987 přijal v Neapoli kněžské svěcení. V češtině vyšla už po pádu komunismu Turianova kniha Maria, Matka Pána. V ní čteme: Jako šel Kristus na oběd k malému Zachéovi, jako měl rád stůl a společnost celníků, tak má církev v srdci privilegované místo pro lidi obyčejné, nízké, neslavné, bez velikosti, bez bohatství. S Marií má církev ráda obydlí v prostém domě v neznámém městečku. Spiritualita církve se má nejvíc vyznačovat duchem skrytého života v Nazaretě. To se nepříčí její krásné liturgii ani odvážnému kázání. Bude-li církev ve své chudobě opravdu očekávání samo a vnímavost sama, vyjde najevo, že všechno, čím je a co dělá, je pouhý boží dar.

Písnička Proč ta růže uvadá otextoval ji Jiří Suchý a zaspíval nám ji Vladimír Mišík, doprovázela skupina ETC a s Vladimírem Mertou a Otakarem Petřinou, kteří hráli na kytaru. A skladba byla nahrána v neuvěřitelném roce 1976, ale myslím, že neztratila na svém půvabu ani po tolika letech. Padesátiny dnes slaví etiopský premiér, křesťan, který se zasloužil o mírovou dohodu s Eritreou, Abiy Ahmed, laureát Nobelovy ceny za mír. 56. narozeniny dnes slaví ostravsko-opavský biskup Martin David, někdejší blízký spolupracovník a nástupce prvního biskupa diecéze zesnulého Františka Václava Lobkovice, má ve znaku biblické moto Slovo se stalo tělem. Ve svém sídelním městě Ostravě hostí až do zítřka celostátní setkání mládeže, kterému se Proglas také věnuje. 76 let se dožívá britská princezna Anna, jediná dcera královny Alžběty II. Svátek mají ženy a dívky jménem Hana. Je to z hebrejštiny a znamená milosti plná, milostná, případně líbezná, něžná. A ještě tady mám jednu zprávičku. Za výrazného přispění modliteb, prozíravosti a pomoci patera Martina Středy v tento den roku 1645 Švédové po neúspěšném rozhodujícím útoku vzdali obléhání Brna a odtáhli. U nohou jezuity Středy se prý zastavila poslední koule vypálená na město z největšího švédského děla. Měj rád prosté věci a spokoj se s málem, zakusíš velký pokoj, nabádal tento duchovní zachránce Brna jezuita Martin Středa.

I Believe in You, tak to byl Bob Dylan a jeho krásná bluesrocková až folkrocková písnička z roku 1979. My stále plujeme v odpoledním proudu na Proglasu a tak to bude až do 15. hodiny. Přesně v 15 hodin přepneme na zprávy Českého rozhlasu, které s laskavým svolením z tohoto rádia přebíráme. A krátce po 15. hodině v pořadu Jak se vám líbí se představí písničkář Petr Linhardt a on představí své nové album Share Now. Podobně jako na předchozích deskách se i tentokrát inspiruje krajinou českého pohraničí, ale v několika písňových textech zavítá i do Brna. Vysvětlí, proč desku pojmenoval podle teplické čtvrti Šanov a jak to souvisí s jeho prvními setkáními s hudbou obecně a konkrétně s Beatles. Řeč bude také o skutečných příbězích, které se proměnily v písně od španělských školaček v tichém oddílu vlaku až po přízračného výpravčího na zaniklé výhybně v Brně Husovicích. Ale také nezapomněl na stárnoucí Facebook. Já jsem Petra Linharta poprvé slyšela v kostele ve Velkém Meziříčí během akce Noc kostelů a přišel jenom s kytarou a s jedním kombem a tak jsem si říkala, co asi tak představí a odcházela jsem z toho stichlého a svíčkami nasvěceného kostela úplně nadšená, takže jsem si hned pořídila jeho CDčka, tak doporučuju i vám tento pořad dnes v 15 hodin a 05 i sama si ho s chutí poslechnu. S pohledem upřeným na agresi Ruska na Ukrajině se i u nás v Česku vede debata o tom, jestli jsme profesionální armádu schopní posílit takzvanými záložáky. Hosty Petra Viziny v pořadu za 5.5 budou členka a člen aktivní zálohy armády České republiky. Já se ještě jenom dívám, ano, a je to pořad, který se jmenuje Najde armáda dostatek záložáků a jde o reprízu z roku 2024. A ještě další pozvánka ke dvěma pořadům, které můžete poslouchat už večer. První bude Slyšte lidé v 19.15. Slovenská skupina Longital letos slaví 25 let na scéně a my si její tvorbu připomeneme v pořadu Slyšte lidé v 19 hodin a 15 minut. Od prvních nahrávek přes experimenty s elektronikou až k nejnovějšímu albu Krajina beží dolů vlastním brehom. Budeme sledovat vývoj jedné z nejoriginálnějších slovenských kapel, která propojuje písničkářství, rock i zvukové experimenty. A slovesný pořad o hodinu později, tedy ve 20.15, začíná a jmenuje se Charitalk. Umělá inteligence nás fascinuje, ale zároveň může i trochu děsit. A někdy možná i trošku naštvat, když vám najde nějaké nesmysly a vy si pak vyhledáte, že to nebylo správné a komunikujete s ní, tak ona se omlouvá. No, ale nicméně někdy není schopná skutečně dohledat to, co potřebujete. Ale co si pod ní vlastně představit a jak ji začít používat tak, aby nám skutečně pomáhala a zároveň jsme se na ní nestali

stali závislí, tak o tom bude ve 2015 hovořit v dalším dílu Charitolku odborník a lektor umělé inteligence Martin Krček, který pomáhá firmám hledat způsoby, jak AI využívat smysluplně a s rozumem. Umělá inteligence může být trochu jako kamarád v telefonu, který je k dispozici 24 hodin denně a dokáže člověku pomoci s řadou úkolů. Zároveň ale platí, že čím mocnější nástroj máme v rukou, tím důležitější je naučit se s ním zacházet zodpovědně. Vždy budou totiž existovat lidé, kteří se ho pokusí zneužít. A to už jsme konec konců svědky na internetu už i nyní, kdy se objevují různá fejková videa a tak fejkové fotky a jsou opravdu někdy k nerozeznání od opravdové tvorby. Tak to byl výhled do dnešních pořadů až k večeru. No a ještě si potom představíme možná jeden tip, když se tak dívám, a je to tip týdne, tak ten až po písničce. A jaká to bude písnička? Bude to Pavol Hamel a jeho písnička Letí leto.

Takto byl Pavol Hamel s písničkou Letí leto, doprovázel ho na kytaru Josef Farkaš, na klavír Jan Lauko a také jste mohli slyšet vokály Bezinek. A my se blížíme k 14. hodině a 30. minutě, tak ještě do 3 hodin, jak už jsem jednou říkala, poplujeme v odpoledním proudu, potom zprávy, po zprávách pořad Jak se vám líbí, který připravil Milan Tesař a bude si povídat s Petrem Linhartem. A v 15.50 hudební listování a to už na vás čeká Alena Rubášová, moje kolegyně.

A nyní vás pozvu ještě k jednomu pořadu, který jsem slíbila, že představím, a tím je pořad ve 22 hodin a 30 minut a je označen tady naší produkci jako typ týdne. Jde o reprízu z května, ale určitě stojí za to si ji poslechnout, protože hostem je textař, básník a spisovatel Michal Horáček a ten představí, tedy o 10:30 večer dnes, svou novou sbírku Pozemský prach a boží dech s podtitulem Slova příštích písní, inspirovanou biblickými příběhy. V rozhovoru s Milanem Tesařem bude mluvit o tom, jak její Bible provází od dětství, proč k biblickým postavám přistupuje z pohledu kulturní antropologie a jak vznikají zhudebněné verze podle jeho textů ve spolupráci s autory z různých hudebních žánrů. Součástí pořadu budou také dvě ukázky z rozsáhlého hudebního projektu.

0: Petr Janda a Olympik. Písnička Jasná zpráva asi netřeba představovat, pochází z nahrávky z roku 1981 a hudbu složil Petr Janda a text Pavel Vrba a byl ve své době tento text i hudba velkým hitem. My se podíváme do Brna, co pro nás připravilo Muzeum města Brna. To totiž zpřístupní od zítřka, tedy od 16. srpna, nové kazematy na Špilberku. Kurátoři je označili za kazematy válečné. Expozice se zaměří i na situaci hradu v počátku druhé světové války.
1: Co předcházelo otevření nových kazematů, tak jednak dlouhodobý projekt rekonstrukce samotných chodeb, přičemž hlavním cílem by v rámci těchto rekonstrukčních prací mělo být postupně otevírat v kazematech nové expozice. A právě expozice kazematy válečné bude mezi těmito expozicemi první. Do budoucna je v plánu ty jednotlivé expozice pojmenovat například kazematy pevnostní, kazematy vězeňské a teďka ta současná expozice kazematy válečné. Nejsou to úplně náhodné názvy, všechny tyto tematické celky vlastně vycházejí z funkčních období nebo z historie funkčních samotných kazemat. Takže jedna expozice do budoucna bude věnovat té pevnostní funkci, druhá té vězeňské a ta naše, která se bude otevírat teďka v srpnu, se jmenuje kazematy válečné, protože hlavním tématem této expozice je druhá světová válka, konkrétně spojenecké bombardování Brna. A proč? Protože ta naše expozice se nachází v kazematech, které byly částečně přebudované právě v závěru druhé světové války jako úkryt zdejší posádky právě pro případ leteckého nebo spojeneckého bombardování Brna.
0: Vyložil pro Glasu kurátor expozice a správce depozitáře muzea města Brna Michal Hančák. O jednotlivých částech kazemat a jejich názvech řekl.
1: Polovina kazemat je v tuto chvíli veřejnosti přístupná a to jsou takzvané jižní kazematy a severní kazematy, tam právě probíhají rekonstrukční práce a tam bude právě i ta nová expozice, ale pouze v jedné části těch severních kazemat. Abych to upřesnil, severní kazematy se stávají ze dvou částí, z přízemí, kde bude nová expozice a z horního patra. Tam se do budoucna plánuje také nová expozice, ale až v příštím roce. Čím se ty kazematy změní pro běžného návštěvníka, obzvláště naše expozice, kterou budeme teďka otevírat, do současnosti ty prostory byly úplně prázdné. Byla to v podstatě hrubá stavba, nebo tak by to návštěvník viděl ty kazematy po druhé světové válce, když nebyly dokončené právě pro tu německou armádu. A my jsme se rozhodli právě tyto prázdné místnosti v uvozovkách vyplnit novou expozicí, která se tematicky týká právě tohoto období. Takže návštěvník v nové expozici uvidí velké množství dobových fotografií, některé z nich ještě nebyly dokonce ani publikované, propagandistických plakátů. Takže celá ta expozice má v návštěvníkovi vyvolá takový pocit, že se nachází v období té druhé světové války a obzvlášť v období spojeneckého bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Bude ta expozice nově nasvětlená, takže návštěvník, který v kazematech byl ještě minulý rok, tady tuto chodbu, myslím, že vůbec už nepozná. Zároveň jsme s kolegyní kurátorskou teda měli v plánu, aby velká část zůstala nedotknutá nějakými stavebními úpravami, aspoň aby průhledy těmi chodbami víceméně připomínaly ten autentický stav ze závěru druhé světové války, takže z přelomu let 1944 a 1945.
0: Michal Hančák je s brněnským hradem Špilberk roky spjatý a osobní vazbu má i k samotným kazematům.
1: Tohle jsem v kazematech provázel jako průvodce, takže znám třeba i náhled návštěvníků na to, jak ty kazematy vypadají, nebo čeho třeba během prohlídek nerozuměli, pokud to neměli bez výkladu průvodce. Takže tyto si myslím, že své mnohaleté zkušenosti jsme potom ještě s kolegyní s kurátorkou Špindlerovou mohli aplikovat i přímo při tvorbě té expozice a snažit se tak nějakým způsobem být tomu návštěvníkovi vstříc, aby v těch místnostech třeba viděl to, co tam dřív neviděl nebo si vůbec neuvědomoval, v jaké části těch kazemat nebo v jakém historickém období se zrovna nachází.

0: Skladba převzatá od skupiny Beatles s českým textem Namále mám a zpíval nám ji Jiří Schellinger, jehož doprovázela skupina Františka Ringo Čecha. Ostravsko-opavské biskupství vydalo druhý podcast o životě v diecézi. Obsah bonusové čtvrthodinky představuje v úvodu redaktorka Monika Pustovková.
1: Chtěla bych vás totiž pozvat, tak říkajíc, do zákulisí života na biskupství. Biskup Martin David dostal zajímavou pozvánku. Pekaři Elena a Tomáš Hanákovi ze Zlatých hor mu nabídli, aby si u nich vyzkoušel upéct kváskový chleba. Proto jsme z Ostravy do Zlatých hor vyrazili už brzy ráno. Manželé Hanákovi ve svém domě objevili pec už z 18. století. Úzké místnosti s klenutým stropem, kde se nachází, říkají černá kuchyně.
0: Podcast Ostravsko-opavské diecéze je k poslechu na platformách Spotify a podcasty.

0: Ještě jste poznali hlas Hany Ulrichové v písničce Dítě. Tato písnička je z alba Nikola Šuhaj z reedice 2019. Jinak písnička byla nahrána původně v roce 1975 a Hanu Ulrichovou doprovázel orchestr Gustava Broma. Charita Olomouc bude mít nového ředitele. Po téměř 30 letech působení v organizaci a 7 letech ve funkci ředitele se Petr Princ rozhodl pro profesní změnu. Od 1. září ho ve vedení vystřídá dosavadní zástupce Jan Buka. Marie Šnevajsová za Charitu Olomouc k tomu doplnila.
1: Pan ředitel dosavadní tady působil opravdu hodně let a myslím si, že ten hlavní důvod byl, že pro nějakou i profesní změnu, že charitou je zpět dlouho, bavil ho to tady, ale myslím, že každý se v životě potřebuje posunout i někam dál, nadechnout se a vidí taky svěží vítr, který to za něj může vzít, takže využil tady těch okolností a uzná, že teď je doba, pojďme udělat tento krok.
0: Podle Šnevajsové má Jan Buka díky dlouholeté spolupráci s Petrem Princem dobrý přehled o směřování Charity Olomouc i jejich hodnotách.
1: Podílel se na vzniku významných projektů investičních, měl vlastně pod sebou celé materiální zázemí organizace, takže jeho dosavadní zkušenosti jsou opravdu velikým přínosem pro celou organizaci, takže to si myslím, že je ten hlavní důvod. Stejné zůstane podle mě zatím to uspořádání charitní, že vlastně on navazuje na práci dosavadního pana ředitele. A co se změní, to samozřejmě nikdo dopředu neví, ale jak sám řekl, že se navazovat na to, co už je, tak si myslím, že žádné velké změny očekávat hned tento rok nemusíme, že to bude takové pozvolné předání kompetencí a snad vše proběhne takhle. Co potom přinese další budoucnost, to se necháme překvapit.
0: Nového ředitele jmenuje olomoucký arcibiskup na návrh Roberta Neugebauera, ředitele arcidiecézní Charity Olomouc.

0: Pavel Sedláček a coververze písničky Příběh doprovázela skupina Kroky s dirigentem Zdeňkem Kalhousem a písnička je z alba Život je pes. Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety zvolili děti nejlepším filmem festivalu, který se konal na chorvatském ostrově Brač. Dílo chorvatského režiséra Arsena Antona Ostojiče už v červenci získal cenu Zlatá aréna na pulském filmovém festivalu za přínos chorvatské animaci. Vznikl v pražském studiu, které už dříve vytvořilo animované filmy Lichožrouti a Čtyřlístek. V českých kinech se Tajemství křišťálové planety promítá v těchto dnech, přesněji už od 13. srpna. Na původním dabingu se podíleli angličtí umělci Jeremy Irons, Michael Yorkl a nebo Vanessa Redgrave. Herečka Eliška Balcerová, která do češtiny namluvila postavu matriarchy, ho doporučuje jako krásný film o lásce k planetě a zvířátkům. Herec a hudebník Jan Maxián dal zase hlas ptáku Zubounovi. Československo-chorvatský snímek podle něj může zaujmout každou věkovou kategorii a rodiče by si ho měli užít spolu s dětmi.
1: Ten film je skvělý v tom, že není jenom poutavý, dobrodružný, zábavný, ale právě má v sobě obrovskou hloubku, která stojí za to právě, aby byla shlednutá i s těmi rodiči. Protože z toho filmu může vyvstat spousta skvělých otázek těch dětí a může to pobídnout ty rodiče právě pro nějakou společnou komunikaci a pro sdílení tohoto společného zážitku. A to bych hrozně rád, protože já sám zbožňuju, když moje děti mají otázky a chtějí to zažívat se mnou jako s rodičem.

0: nyní přebíráme zprávy z Českého rozhlasu.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu, zjistil BESIP. Australské úřady plánují očkovat populaci tučňáků nejmenších. Objevila se u nich ptačí chřipka. Kristýna Sasínek-Meky postoupila na atletickém mistrovství Evropy do finále běhu na 1500 metrů. Dálnice D1 u Klimkovic směrem do Brna je po vážné nehodě na 349. a půltém kilometru neprůjezdná. A počasí zítra bude zpočátku slunečno, od západu se začne zatahovat. Večer se místy přidají přeháňky a teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí od roku 2023. V Česku přitom musí cyklisti do 18 let přilbu mít povinně. Pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
4: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
2: Na zadržení vody v krajině se zaměřují letošní týdny pro krajinu Hnutí Duha. Dobrovolníci tento týden staví přehrádky na melioračních strouhách na Velkobítešsku a Tišnovsku. Chtějí tak zabránit odvádění vody z lesu. Postup prací popisuje Jan Skalík z Hnutí Duha.
5: Vykopeme napříč tím melioračním kanálem takový zářez a do toho vkládáme klády, v podstatě 3-4 tlusté kmeny na sobě udělají základ té hrázky, kterou potom je potřeba zasypat z obou stran hlínou a pořádně udupat, aby neprotekla ani spodem, čili musí být i dost hluboká.
2: Austrálie potvrdila výskyt ptačí chřipky v celosvětově nejpočetnější kolonii tučňáků nejmenších. Ochránci přírody se obávají jejich možného masového úhynu. Pokusí se mu proto předejít tím, že tisíce ptáků začnou očkovat. První potvrzené případy vysoce nakažlivého viru ptačí chřipky se mezi volně žijícími ptáky v Austrálii objevily v červnu. U tučňáků nejmenších zatím úřady podle deníku Guardian odhalily pouze jeden případ nemoci. Nakažený jedinec uhynul. V údolí Berounky přibudou další 3 mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je dnes odhalí na vernisáži, která uzavře 9. ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na jejich finální místa sochy podle pořadatele akce Petra Váni osadí v září.
6: Tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další 3. Vznikají z mramorů, který jeden byl přivezený ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český. A jsou tady 3 sochaři, Emma Kisová, Bianka Varniáková a Eduard Sejak.
7: Sport. Kristýna Sasínek-Meky na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
8: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečila v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující. Mí to po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není, no.
7: Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Meky v neděli. Ještě dnes po 9. hodině večer českého času poběží finále závodu na 400 metrů česká atletka Lourdes Gloria Manuel. Její boj o medaily odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Stále uzavřená D1 u Klimkovic a silný provoz v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna je u Klimkovic na kilometru 349,5 po vážné nehodě stále zastavený provoz. Už se ale začíná blízkat na lepší časy. Na místo dorazil jeřáb a v těchto okamžicích zvedá havarované auto převrácené na střechu. Právě dorazila i odtahová služba. Už by se tak brzy mohlo projíždět alespoň jedním pruhem. Budeme vás pochopitelně informovat. Zatím stále platí objízdná trasa cesta přes Rudnou a silnici 647. Tou se na dálnici na exitu 349 napojíte zpět. Kolona v Ostravě na D1 za sjezdem na Mariánské hory z kilometru 356. Na dálnici D1 dál na trase k Brnu panuje silnější provoz i v okolí Vyškova. Fronta z kilometru 230 popojíždí okolo 10 minut k omezení na 228. Tam je stále zabraný levý pruh. A D1 přímo v Brně ve směru z Prahy do Vyškova hodně plná v úseku mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, tedy mezi kilometry 190 a 196. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu začne postupně přibývat oblačnost, přechodně až na zataženo a večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů Celsia, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Je krátce po 15. hodině, skončily zprávy, které jsme přebírali s laskavým svolením z Českého rozhlasu a na vás už nyní čeká pořad Jak se vám líbí s Milanem Tesařem a u mikrofonu bude mít Petra Linharta. A já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Iva Horká vám přeje od mikrofonu Rádia Proglas krásné sobotní ještě dopoledne, odpoledne, ale také léto a budu se na vás těšit zase někdy příště naslyšenou. No a vy se můžete těšit na moji kolegyni Alenu Rubášovou. Tak mějte se krásně.

0: na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Milan Tesař ve studiu vítá Petra Linharta. Petře, ahoj.
1: Ahoj a díky za pozvání.
0: Písničkář, muzikant, kapelník skupiny Majerovy brzdové tabulky Petr Linhart vydal nedávno nové solové album s názvem Šénau. Říkám nedávno, vyšlo, to byl červen, že?
1: Prvního, na Mezinárodní den dětí 1. června 2026.
0: A to datum symbolicky znamená něco?
1: No, my jsme vymýšleli nějaký datum takový, aby prostě, ne, v podstatě to asi, no vlastně to znamená, my o tom nevíme, to se stává, že něco znamená, my o tom nevíme. Ono je to takový trošku jako vzpomínkový a nějaký ty dětský obrázky na tom albu vlastně jsou taky, tak jako Mezinárodní den dětí, to je asi, to je dobrý den na to.
0: Tak Šénau, proč tento název?
1: No, Šénau, to je teplický Šanov, jo, ty Teplice jsou takový jako, zdají se být jako trošku takovým dvojměstím a ten Šanov je, nebo původně německy Šénau, je ta hezčí secesní lázeňská část. A já jsem tam nedávno byl a šel jsem okolo místní pošty a jak jsem se tak na ní koukal, tak mě vlastně došlo, že když mi bylo 15 let, nebo tak 14 možná, tak jsme tam občas jezdili s mýma rodičema, měli jsme takového vzdáleného příbuzného, pana Václava Chaloupku, který byl muzikant a měl dva syny muzikanty a oni mě poprvé jako přivedli třeba k Beatles a k nahrávkám Johna Lennona a taky mi vrazili kytaru do ruky. Mm-hmm. Poprvé v životě jsem tam měl kytaru, byla pěkně tvrdá a dost jsem si říkal, jestli to vůbec někdy v životě dokážu takové věci mačkat a byly na ní napnutý struny, kterým se říkalo Zlatý lišky neboli Goldfuchs. On to byl východněmecký výrobek z Markneukirchenu a byly to zdaleka nejlepší struny, které se u nás dali koupit. Byly to kopie amerických Martinek a já jsem potom na ně hrál ještě v ČP8 třeba. Fakt to jako byla pěkná značka a má to vlastně, mělo to i krásný jako grafický design, tak jsme si tu lišku z obalu těch strun půjčili na titul toho CDčka.
0: Takže to, co někomu by mohlo připomínat právě ty dětské kresby, které jsi zmínil před chvilkou, ano, tak je ve skutečnosti tedy logo této značky
1: tak.
0: Strun.
1: Přesně tak, ano.
0: Jenom kontrolní otázka, ta kazeta, na které jsi měl nahrané Beatles, byla opravdu fialová?
1: Jo, to si pamatuju. Mm-hmm. Měl jsem tři, myslím, Beatles byly na fialový, na žlutý byl Paul McCartney, ale no, na druhé straně a na červený, myslím, byla ABBA, nebo tak nějak.
0: Tak to je krásné, jak se nám to zabarvuje. Teď posluchači si možná říkají, kde jsem to vzal. Vzal jsem to z textu, titulní písně Šénau, kterou si teď poslechneme.

kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Ve studiu je se mnou Petr Linhart. Šénau tady odkazuje k Teplicím nebo k části Teplic.
1: Jasně tak.
0: Opět tedy se na tvém albu, Petře, potulujeme po pohraničních krajích, po pohraničních oblastech, po Sudetech, tak jak je to od toho úplně prvního solového alba Sudéta. Máš místa, která teprve čekají na tvé objevení, nebo jak je to, nebo je to třeba čím dál těžší hledat témata, hledat místa, nebo to pořád?
1: Ono to tak přichází jako samo sebou. Ani bych jako neřekl, že nějak jako zvlášť hledám. Já tak jenom se snažím být pozorný, když něco potkávám. Jo. A já jsem třeba tady na té desce hned třikrát potkal Brno. Mm-hmm. A jsem si vymyslel takovou povídku, že Brno je v podstatě největší sudetské město. A myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Jo. A vlastně díky mojí dceři, která tady studovala a za kterou jsem sem často jezdil, tak mě prostě potkalo tady pár jako barvitých zážitků a obrazů a všiml jsem si toho, že to Brno je vlastně neopakovatelný, že tady se dělou věci, nebo lze zažít a vidět věci, které jsou tak poetické, že si nedokážu jinde představit.
0: Je pravda, že Brno, respektive tedy hlavně jeho centrum, má tu německou minulost.
1: No jasně, Malá Vídeň.
0: Ano, která tedy k těm sudetským krajům velmi s nimi souvisí. Ostatně taky v červnu byl v Brně sjezd, že? Sudeto-německé.
1: No jasně, a to jsem si nejdřív vymyslel tu povídku a potom se stalo tohleto ještě.
0: Sledoval jsi to nějak, tu událost?
1: Sledoval jsem to, ne, že snad jako úplně podrobně. A myslím si, že těch několik jako málo negativních reakcí, které tomu byly, že byly v podstatě mediálně zveličený, to prostě je to mediální pravidlo, že když je někdo řekne A, tak někdo musí říct taky B, že jo? A ten, co říká B, je zpravidla trošku víc senzační. A mám z toho radost, že to proběhlo a mám z toho radost, že to proběhlo právě tady, protože si myslím, tady to propojení v tom nejlepším i v tom nejhorším slova smyslu je tady jako hrozně intenzivní. Tak dobře, že tomu tak je a jsem rád, že tomu nejspíše takhle bude i do budoucna.
0: Tak vrátíme se k albu Šénau a když jsme tady u Brna, tak která místa z Brna nebo jaké pocity se na album dostaly?
1: První je cesta do Brna, kdy v tichém oddílu Rejetu Vindobona jedou španělské holčičky, které tam nastoupí až po cestě, nejde v Český Třebový a teďko si jako všimnou, že jsou v tom tichém oddíle, jo. A oni jsou jako hrozně přísní na sebe a teďko jako, že pst, silencio, jako tady se prostě nesmí jako být, nesmí ani jako muknout, jenže vždycky nějaká mukla a oni zase pst, pst, silencio, až do Brna. Nebylo většího hluku v tichém oddíle než španělské holtičky, které dbali na to, aby tam bylo ticho. A potom je tam písnička, která se jmenuje Výhybna Husovice, stará Tišnovka, zrušená trať a nad Dortalovou ulicí je park Tišnovka nazvaný, který tak jako vzpomíná na tu historii, ale ona tam kdysi bývala výhybna. A já jsem kdysi býval výpravčí. A tak jsem tam tak jako seděl a představoval jsem si, jaký by to bylo tam mít noční šichtu. A potom jsem si říkal, že vlastně ten výpravčí bych nemusel být úplně jako já. Že by mohl být takový trošku jako přízračný, protože vlastně i ta výhybna už tam jako dávno není. Tak jsem si vymyslel takovouhle druhou brněnskou píseň a třetí se jmenuje Cosplay. A je to zážitek sobota 6:30 ráno, mlhavý ráno velice, zastávka tramvaje neboli šaliny Václavská a jako tam tomu jako přicházím a stojí tam tramvaj a hrozně hlasitě zvoní. Neskutečně nějaký řev se tam ozývá a vedle té tramvaje stojí starý auto se zlatou metalízou a z toho auta vystupují dvě holky, které jsou oblečený patrně do kostýmu Mickey Mouse, mají ty kulatý uši. A ten, stalo se jim to, že oni zastavili tam, kde vystupují lidi. Že jo? A jako ten vaják si to nechtěl nechat líbit, ale oni taky ne. Tak nastala taková jako zvláštní bojová, ale politická scénka.
0: Takže to všechno je, najdeme všechno toto na albu Schönau, Petra Linharta. My si teď poslechneme třeba to Silencio, ať do toho Brna teprve dojedeme.
1: Španělské letičky jsou na cestě.

0: Tak my jsme si, Petře, na několika příkladech ukázali některá témata Albašena, k dalším se dostaneme. Jak je to s muzikanty na albu? Já, když si promítám tvoje předchozí solová alba, tak vím, že i ten způsob práce se proměňoval. Tvoje v podstatě to, jestli základ byl s tou elektrickou kytarou, nebo do jaké míry se tam potom podílela už kapela. Teď je to tak, že když se podívám na obal, tak už pod názvem Šénau, nad názvem Šénau je tedy tvoje jméno a pod ním jsou příjmení tří spoluhráčů, takže do jaké míry jsou oni určující pro to, jak to album zní?
1: Jsou samozřejmě velmi určující. Ta producentská práce opět byla na osvědčeném Pepovi Štěpánkovi, se kterým pracujeme už dlouho, už několik posledních alb. A od něj vlastně byly jako základní aranžerský schémata a dál už bylo na Pepovi, koho pozve dál k tomu dalšímu natáčení. S oběma dalšíma jsem už v životě spolupracoval. Jinak tam hraje na klávesy a klavír Jan Steinsdorfer, geniální muzikant, a neméně geniální Jaromír Honzák na kontrabas a baskytaru. A vznikalo to úžasně, vlastně byla taková orientační zkouška a potom už bylo studio. A zatímco třeba, my jsme vlastně pracovali vždycky tady tím způsobem, ale zatímco třeba dřív to bylo tak, že se třeba bralo pátý, šestý jetí, tak tohle to vzniklo tak rychle, že většinou už třeba druhá nahrávka je ta, kterou slyšíme na tom albu. Byla to radostná a rychlá práce.

0: herce, no.
1: A ty tedy pouze zpíváš a kytary necháváš plně, no, jasně. Josefu Štěpánku.
0: Ale dobrý, když, jako, když to někdo jako umí, tak ať to dělá, že jo.
1: Tak zvuk, mix i mastering měl na starosti Adam Pakosta.
0: Ano, ano.
1: Ano. Jak spolupráce s ním probíhala nebo probíhala?
0: No, my se známe už od natáčení Milostných vzpomínek na ČP8 a mezi tím se Adam osamostatnil a dokonce teďka už jako v poslední době nám uprchl do Brna, ale jezdí pracovat i do Prahy, takže dneska se točila v Praze v Košířském studiu ještě pořád, ale možná příště budeme muset za ním do Brna do tajného desku.
1: Tak, ano, ano. Mimochodem Adam nám tady částečně radil s naším koncertním studiem, takže známe se a je to taky takový pěkný průnik. Tak my si dáme další ukázku z alba Šénau. Teď by to možná mohla být ta úplně první píseň alba Dávný déšť. O čem je?
0: Dávný déšť je z Lubence, ze Sude, že jo? Ten Lubenec je často se objevuje třeba na desce Autobus do Podbořan a on je trošku jako o mých dvou dcerách. Jsme tam jako jezdívali do naší rekreační garzonky, když holky byly malý, ale taky je úplně prvotně o slečně, takový 16-letý, která se jde koupat k lubeneckému rybníku a začíná jako bouřka. Já jsem to celý viděl, bych to jinak nevím, jako, úplně jako nefabuloval, tady ten příběh. A bylo úžasný prostě sledovat, jak tam ona závodí prostě se psem, ten pes pochopitelně prohrává jakožto plavec a jak se blíží ta bouřka, jak se mění ten kraj a jak potom jako ten déšť ustává a přichází duha, tak takový situační popis.

přichází dívka se psem.

ovce pomalu budou už uprostřed. Stále se neobrací má rybník v bouři.

z divoké hladiny vzlétají ptáci. Dáme si závod, plav, co ti síly stačí. Ono už dosáhne bez ještě nerozpacích.

a vzadu nad lesem je duha.

0: píseň Dávný déšť z alba Schönau Petra Linharta. V tiskové zprávě, kterou mám tady před sebou, se píše, že písně oscilují mezi realitou, vzpomínkou a představou, mezi přesným detailem a náznakem. Ono z toho, jak tady o tom Petře mluvíš, o těch konkrétních písních, tak to tak nějak vyplývá a líčíš tady zážitky, které vnímám, že jsou asi opravdu skutečné, které si zažil. Na druhou stranu pak tam máš třeba toho výpravčího, který je tak trochu přízračný, jak jsi říkal, takže všechno to do sebe zapadá. A když napíšeš píseň, která je o někom skutečném a o někom, koho znáš možná víc, než jenom, že ho někde zahledneš, říkáš to pak tomu dotyčnému nebo dotyčné, nebo stalo se ti třeba někdy, že jsi za někým přišel, řekl, tady ta písnička je o tobě?
1: Takhle úplně adresný jsem nebyl, dokonce ani svým dcerám jsem neřekl ještě, že Dávný déšť je o nich, ale možná to udělám a až si to poslechnou. A stalo se mi v životě věc podobná, ale ne úplně stejná. Napsal jsem písničku, do které jsem zamontoval paní žijící, existující paní Marii Lévovou z Žihle, protože mě zaujal jakési její články, které dodávaly tomu místnímu kraji takový jako zvláštní jako rozměr. A ona mi potom odpovědně napsala, tady mi ženský řekli, že o mě zpíváte. A já jsem tam si jako vymýšlel nějaký věc. Já jsem potřeboval jako takovou jako postavu, která taky spolu vypráví ten příběh. A tak jsem si něco vymyslel. Třeba jsem si vymyslel, že je vdova. Mm-hmm. Ale ona skutečně byla, tak se jako tázala, jak jsem na to přišel. No tak ne, prostě se to mělo stát takhle. A byla hodná, nebo je hodná a nezlobí se na mě a je s tím jako vlastně pozitivně smířená s tou písní.
0: Tak a
1: vlastně
0: to teď mluvíme o které písni?
1: Píseň se jmenuje Marie Lévy a je na albu Autobus do Podbořan. Tak trošku jsme jako ustřelili někam jinam o tématu, ale
0: určitě,
1: tam je ale otázka.
0: Tak ono těch Marií je vlastně na tvých albech řada.
1: No jo.
0: Nejenom Marie Lévy, je to i třeba ta Maria, podle které je pojmenovaný ten Skokovský kostel.
1: Samozřejmě.
0: Takže různé Marie, a tady máš, nebo vzpomínám si, Marie, vypni ten Facebook. Nebo,
1: ano, ano.
0: A ty tady Marie na staré sociální síti.
1: To je totiž volné pokračování.
0: To jsem si říkal.
1: No, to je volné pokračování. Petr Vizina před časem na této staré sociální síti sdílel post o tom, jak každá generace má svoji sociální síť a s ní jako žije a s ní tak jako stárne a že ten Facebook je dneska tak zestárlý, že vlastně málo lidí na něm přibývá a vlastně více lidí z toho Facebooku odchází, řekněme, na onen svět a přibývá tam těch virtuálních pomníčků. A ta písnička je vlastně o tom, jak ta naše hrdinka taky už trošku zestárla a jak už všichni ty přátelé na tom Facebooku jakoby nejsou a stejně se občas stane, že jakoby někdo z toho profilu třeba odpoví, jo, a tak. To je inspirovaný vlastně diskuzí, která pod tím postem Petra Viziny potom jako nastala. Byl tam někdo, kdo prostě tvrdil, že se mu tohle to stalo. Tak mi to přišlo, že vlastně témata na písničku jsou poskládána.
0: Tak to máme takovou zajímavou virtuální paralelu k tomu přízračnému výpravčímu.
1: Jasně.
0: Tak Marie na staré sociální síti.

0: Naším hostem v pořadu Jak se vám líbí je Petr Linhart. Já vlastně si tak nějak promítám, jaké to bylo, když před mnoha a mnoha lety jsem tam někdo v písňovém textu použil buď slovo Facebook, nebo i slovo, když ty si použil laptop, že tenkrát, jasně, to už taky 20 let a podobně. A teď vlastně tady máme ten Facebook jako něco fakt už zastaralého, historického a...
1: Letí to.
0: Ano, ano. Tak, ale pojďme dál. Bavíme se tedy o albu Shenau. Já řeknu, že ty jsi víceméně současně s albem, nebo jenom o něco málo dřív, ti vyšla taky kniha Autobus do Sudet, rozhovor, který s tebou vedl Tomáš Polívka. My této knize věnujeme zvláštní rozhovor, takže proto se k ní dnes nevracíme nějak speciálně, ale říkám to pro zájemce o tvou tvorbu. A teď, Petře, ty a koncerty v současné době, jak to vlastně je, jak fungují třeba majerovky, jak funguješ ty solo s kapelou, čeho je teď nejvíc?
1: Jako úplně trvalé nejčastěji já solo, protože je to snadno přenosná a snadno realizovatelná forma koncertu. Chystáme se ve Skokách, takže si zahrajeme písničky s Shenou, s Pepou Štěpánkem a s Jeromírem Honzákem. To bude 10. července a potom některý z těch podzimních koncertů v duhu s Pepou Štěpánkem. Majerovky jsou takové spíše velmi, velmi občasné, několik koncertů za rok, třeba 4. Nemá cenu, abych říkal tady datumy. Jeden internetový zdroj se jmenuje petrlinhart.cz a druhý majerovky.cz.
0: Jasně, a případně ten Facebook taky, když už tady o něm mluvíme.
1: Na Facebooku samozřejmě taky, to je jasný, ale já teď úplně nevím z hlavy tu adresu.
0: Ne, jasně, to já spíš jenom říkám, že...
1: Ano, jasně.
0: Pro ty, kteří tam stále ještě jsou a neodešli do... No, necháme to, necháme to být tak, jak jsme... Já sám jsem s Facebookem pořád spokojený, mě baví, ale taky to možná něco o mě vypovídá. Tak, když se dívám, další píseň se jmenuje Nostalgie, to možná s tím vším taky souvisí. Kam ji můžeme zasadit?
1: No, ani nemá úplně přesné místo. Já jsem si jako všiml, že ta nostalgie jako je pěkně prolhaná mrcha. Že vlastně člověk hrozně snadno zapomíná nebo si nechce uvědomovat jako zlý souvislosti některých minulých jevů a že to někdy jde do opravdu jako extrémních poloh, který vedou třeba k idealizaci komunistické doby, popírání holokaustu klidně třeba, nebo takovým prostě jako věcem a že vlastně tak to nimrání se jako v té trošku jako falešný a prolhaný kráse těch nostalgických věcí, jako že není úplně fajn, tak o tom je ta písnička.
2: Nostalgie, vzpomínka bolesti zbavená. Nostalgie,

Minulost, urnička na jména. Nostalgie, přítomnost, svůní.

tma a žvala zima. Jak se to krásně zapomíná, jak

0: Ve studiu se mnou byl a stále je písničkář Petr Linhardt. Hovořili jsme o albu Schönau, z kterého za chviličku zazní ještě jedna poslední ukázka. Petře, bereš ta alba jako nějaké vždycky kapitoly svého života, to znamená skončilo Schönau a teď pomalu střádáš na další, anebo písničky tak nějak píšeš průběžně a pak z nich sestavuješ desky?
1: No, je to víceméně ad jedna, skončilo Schönau a bude něco novýho a zároveň jako ty písničky nejsou zpravidla jako psaný nějak jako moc koncepčně. On vlastně to pětiletý období, což je takový moje typický mezi deskama, tak vlastně je to záznam písniček, který za těch pět let postupně vznikaly. A to, že jsou ty písničky nějakým způsobem k sobě jako blízko, takže to až může vypadat zvenku, jako že je to koncepce, tak to je prostě jenom daný tím, že člověk v určitým úseku svého života potkává nějaký podobné věci a víc do hloubky se jim třeba věnuje. Takže potom jako si můžu jako být v prse, jak je to vymyšlený, ale není.
0: Jasně, a potom samozřejmě jsou témata, která tak nějak kočují napříč alby, tak jak jsme si říkali, že jedna píseň je pokračováním jiné.
1: Přesně tak, ano.
0: A nebo třeba to, že tady se tady objevují tři písně s tematikou Brna a třeba se můžeme těšit na další.
1: No já myslím, že já v podstatě moje v Brně studující dcera dneska promovala a stěhuje se do Prahy. Aha. A mě je to líto, protože mi jako, nebo já jí to samozřejmě přeju, že jo? ale je mi líto to, že přijdu o to celkem častý potkávání se s Brnem a musím to nějak ještě vymyslet, aby to nepřestalo, protože to zdaleka není a možná nikdy nemůže být vyčerpané téma.
0: Mluvili jsme o tom studiu Adama Pakosty.
1: No jasně.
0: Tohle. Tak ale my musíme na závěr pustit tu výhybnu Husovice, protože jasně. Já jsem toho výpravčího tady zmínil několikrát, tak by byla škoda, kdyby píseň, o které jsme už na začátku pořadu mluvili, nezazněla. Takže výhybna Husovice na závěr z alba Schönau. Petr Linhardt byl mým hostem v pořadu, jak se vám líbí, já ti moc děkuju a těším se brzy naslyšenou, protože budeme ještě teď v létě listovat knihou Autobus do Sudet.
1: Výpravčí, děkuji za pozvání.
0: Tak to byl Petr Linhardt, loučí se Milan Tesař, o zvuk se nám staral Šimon Vítek.

deset dní, nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

15 hodin 52 minut. Na Proglasu jste teď už s Alenou Rubášovou a před námi je hudební listování. Půl hodina s informacemi o hudbě různých žánrů, které budeme čerpat z našich stránek hudba.proglas.cz. Číst tam můžete například o slovenském duu Hmlisto a jeho novém albu Samoty. A nejen číst, najdete tam odkaz na rozhovor se členy dua Veronikou Kickovou a jejím synem Jánem. Na albu Samoty kombinujeme Hmlisto autorské písně s lidovými melodiemi a čerpá z témat života na samotách, krajiny, folkloru a osobních příběhů. Autorkou písní je Veronika. Ján skladby hudebně a producentsky rozvinul. Poslechneme si píseň Zachráňme Čechánky.

Dozněla Pocta krajině kolem obce Čechánky na Slovensku od kapely Mlisto. Na našem webu hudbaproglas.cz najdete také přehled témat pořadu Jak se vám líbí na příští dva týdny. Těšit se můžete například na koncert amerického bluesmana Steve'a Harveyho z našeho studia nebo na pořad s maďarsko-kanadskou hudebnicí Sofií Lukáč. V pondělí 17. srpna od 19.15 bude naším hostem Vilém Spilka, který představí nové album své skupiny Sakoby. V jejím podání si teď poslechneme skladbu Fool for You. Jako host zpívá švýcarská zpěvačka Geraldine Schnider.

To byla tedy Geraldine Schnidr jako host skupiny Sakoby z alba Sun. Aleš Petržela, vítěz finále Porty z roku 2017, nedávno vydal album Dvě mouchy jednou ranou. Rozhovor s ním budeme vysílat 23. září v pořadu Jak se vám líbí. Jako ochutnávku vám nabízím píseň Člověk a Bůh.

Tak to byl Aleš Petržela a píseň z nového alba Dvě mouchy jednou ranou. Všechny informace, které vám v této hudební půlhodince nabízím, najdete na internetové stránce hudba.proglas.cz. Nová alba dvou svých kapel vám v pořadu Jak se vám líbí představí skladatel, pianista a muzikolog Václav Kramář. Půjde o skupinu Offside Story a její novinku Pohodová stěna a o kapelu The Uniques a její album Mně by se tu líbilo. Pořad vysíláme 20. srpna od 19.15. Tady jsou The Uniques a píseň Poslední ragtime.

Tolik tedy skupina The Uniques. Rozhovor s Václavem Kramářem si můžete poslechnout ve čtvrtek 20. srpna v 19.15. Slovenská skupina Longital slaví v letošním roce 25 let na scéně. Dnes večer vám v rámci týdeníku Slyšte lidé nabídneme pořad, který sleduje její cestu od začátků pod názvem Dlhé díly přes experimenty s elektronikou až po nejnovější album Krajina běží dolů vlastním bréhom. Daniel Salontaj a Shina od počátku hledali vlastní podobu hudby na pomezí písničkářství, rocku, elektroniky a zvukových experimentů. Více tedy dnes večer, ale už teď si z katalogu Longital poslechneme jednu ukázku. Bude to část projektu Soundwalk, který vznikl jako hudební soundtrack k procházce Bratislavou a podél Dunaje. 10 skladeb odpovídá jednotlivým úsekům trasy a původní mobilní aplikace, kromě hudby, nabízela také mapu a volitelný komentář s osobními příběhy a vzpomínkami autorů, vztahujícími se k místům, kterými člověk prochází. Tak vám přeji pěkný poslech. Pořad Hudební listování pro vás připravil Milan Tesař.

armáda dostatek záložáků. Jedná se o reprízu pořadu z roku 2024. Myšlenku na den pak zařadíme 3 minuty před 18. hodinou a poté se s námi můžete pomodlit zpravodajský růženec. Tak zůstaňte s Proglasem.

jak to bylo včera, jak v boji pevně svíral srty. A pak noc dlouhá konečně neprobdělá, kdy musel svý

0: 80. narozeniny oslavil tento týden pater Václav Vacek, emeritní farář z Letohradu, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství Chlapi. Autor knihy, která sleduje životní cestu Václava Vacka, publicista Josef Beránek, o jejich seznámení řekl.
1: Ta spolupráce vlastně se odvíjela od našeho dávného seznámení, když jsem ještě pracoval v časopisu ADčko a když jsem díky tomu vyrazil i na manželská setkání. Když jsem Václava Vacka poznal jako velmi otevřeného člověka, který je schopen, nejen ochoten, ale prostě schopen porozumět výzvým problémům a otázkám věřících lidí. A tyto otázky prostě nějakým způsobem nezlehčuje nebo neodbývá nějakou větou, kterou se, řekněme, naučil v semináři, ale snaží se odpovědět jakoby na základě svých životních zkušeností. On se kvůli tomu věnoval nejen teologii, ale třeba i psychologii, takže tím mě právě zaujal. A ta knížka potom vlastně vzniká díky tomu, že mě oslovil nakladatel pan Novák, tehdy z Vyšehradu, a mě to zaujalo, to oslovení, a protože právě jsem ve Václavu Vackovi viděl někoho, kdo v té knížce nebude mi opakovat to, co už někdo někde řekl nebo napsal, ale bude se snažit vlastně v tom dialogu třeba hledat nějaká nová vyjádření starých osvědčených prav, ale právě takovým způsobem, aby to vyjádření bylo pro lidi atraktivní, přitažlivé a třeba i trochu provokativní, aby se nad tím zamysleli.
0: Životopisný rozhovor Josefa Beránka s Václavem Vackem vyšel před 12 lety v knize Měl jsem štěstí na lidi.

0: Rozšířené vydání publikace pak představili letos v červnu. Jmenuje se Mám štěstí na lidi.
1: Já myslím, že to hezky vyjádřil Zdeněk Eminger ve své recenzi, kdy vlastně říká, že ta knížka za ty roky nestratila na své, řekněme, aktuálnosti nebo spíš dělnosti. Právě díky tomu, že Václav je schopen odpovídat hodně pečlivě ve vztahu k tomu, aby reálně odpovídal ty konkrétní problémy konkrétních lidí. A tu poslední kapitolu jsme přidali právě proto, že přeci jenom něco se měnilo v tom dnešním světě a to je mnohem větší tlak na autentičnost lidí a tlak na to, aby si člověk vlastně udržel svoje priority před očima, protože řekněme tlak sociálních médií nebo i tlak jaksi zhrublé politické scény nebo i dopady války za humny naší země. Prostě člověka docela hluboce zasahují, znervózňují, znejišťují a v tomhle kontextu právě ta knížka si myslím i díky té poslední kapitole vlastně získala jako nové naléhavosti.
0: Řekl o doplněném vydání knihy rozhovorů s úterním oslavencem paterem Václavem Vackem její autor Josef Beránek.

Tvůrci amerického seriálu The Chosen, Vyvolení, potvrdili šestou řadu. Vyjde na podzim a bude o zradě, zatčení a křížové cestě Ježíše Krista. O jeho umučení chystá štáb režiséra a scénáristy Dallase Jenkinse celovečerní film s premiérou v březnu příštího roku. Na události kolem vzkříšení Božího syna pak zaměří celou sedmou sérii v roce 2028. Hlavní roli stvární opět Jonathan Rumi. V Rakousku a Německu bude šestá řada k dispozici od 15. listopadu výhradně na streamovací službě Amazon Prime Video. Nejprve vyjdou tři díly a poté jedna nová epizoda týdně. Poskytovatel už zveřejnil první trailer. Ježíšův příběh vyprávěný na filmovém plátně pohledem jeho učedníků, přátel a dalších lidí, které potkává, sklízí od prvního uvedení v roce 2019 celosvětový úspěch. Zpočátku zájemci financovali projekt The Chosen dobrovolnými dary v crowdfundingové kampani.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Moto Odvahu, já jsem přemohl svět, má vrcholící celostátní setkání mládeže, pořádané tuzemskou katolickou církví v Ostravě. Dnešek je na něm otevřený i široké veřejnosti. Organizátoři ho pojali jako Den rodin. Po telefonu teď do Ostravy mezi více než 3000 účastníků zdravím a ve vysílání vítám sestru Sofii Koukalovou z kroměřížského kláštera Kongregace milosrdných sester svatého kříže. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem.
0: Proč jste se rozhodla jet na toto setkání? Jak se tam cítíte? Jak je prožíváte?
1: Jedna toto setkání pro mě byla docela osobní záležitost, protože už jsem generace, která od 15 let na tato setkání jezdila, takže je to pro mě kontinuální pokračování v tom. Tím, že jsem řeholní sestra, tak mám výhodu, že pořád jezdit můžu neomezeně věkem oproti těm účastníkům, kteří mohou pouze do 25 let. Takže jsem jela moc ráda s tím, že tady potkávám vrstevníky, kteří jsou buď organizátoři nebo na dny rodin. A zároveň se tady seznamuji s další generací mladých lidí, kteří jsou mi blízko a s kterými i pracuji.
0: A co vás v programu zvlášť zaujalo a na co se třeba ještě těšíte?
1: Zaujalo mě v programu, že při přednáškách v dopoledních blocích, při společných přednáškách, nemluví jenom biskupové nebo kněží, ale že tam pozvali například poslance Františka Talíře, nebo tam mluvila psycholožka Tereza Uhrová, že už tak nějak trošku začínáme spolupracovat na těch synodálních principech, že můžou i laici se zapojovat do přednášek a mají nám co předat. Těším se, už vlastně nevím na co, protože jsem se moc těšila na dnešní Den rodin, kdy přijelo nevím kolik, ale moc mladých lidí s dětma, takže je to vzájemné obohacení i pro nás řeholníky, že jim pomáháme hlídat děti našim známým a je to takové pookřátí všech, když jsou tu malé děti mezi námi.
0: Rozumím. Tyhle akce bývají bohaté na inspirativní a milá osobní setkání. Je to i vaše osobní zkušenost?
1: Je to moje osobní zkušenost a velmi v tom podporuji mladé lidi. Jsou tady situace, kdy se přisedneme ke stolu, například u jídla k cizím lidem a líbí se mi, že v těch mladých to je, že se hned začneme seznamovat a navazujeme vztahy, bavíme se mezi sebou, zdravíme se ahoj na zastávkách. Je to moc hezké a inspirativní, že se nemusíme bát seznamovat s cizími lidmi.
0: A co byste popřála účastníkům, aby si z Ostravy odvezli a co naopak těm, kteří se toho celostátního setkání mládeže nemohli zúčastnit, ať už z jakéhokoliv důvodu?
1: To, co přeju, tak je vlastně pro obě skupiny stejné, že aby si odvezli ten prožitek univerzální církve napříč republikou, kdy tady navazujeme vztahy s mladýma z jiných diecezí, z jiných děkanátů a kamkoliv pak v dalším životě pojedu po České republice, tak všude mám známé. To jsem zažila sama na sobě a to jim i ze srdce přeju, protože je to ten prožitek té církve, která kamkoliv jedu, tak se tam mám s kým potkat a sdílet o životě z víry. A ti, kteří tady nemohli jet, tak těm bych to moc přála, aby to zažili buď jinak, anebo na příštím takovém setkání.
0: Tak to vyřizuje z Ostravy milosrdná sestra svatého kříže Sofie Koukalová. Děkuji, přeju vám dobré prožití zbytku setkání a všechno dobré. No a já ještě doplním, že závěrečnou bohoslužbu celostátního setkání mládeže v Ostravě odvysíláme na Proglasu přímým přenosem zítra v neděli od 9 hodin.

ležíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje, ještě odpočívá.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
1: S pohledem upřeným na agresivitu Ruska na Ukrajině se i u nás v Česku vede debata o tom, jestli jsme profesionální armádu schopni posílit mobilizovanými vojáky. Stále častěji se mluví o návratu povinné vojenské služby. Náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka v médiích mluví o tom, že by bylo vhodné uvažovat o povinné nebo dobrovolné vojenské službě. Prezident Petr Pavel by podle svých slov zavedení administrativních odvodů do armády přivítal. Ty by státu dali přehled o tom, s jakými možnostmi vůbec může počítat. Přičemž odvodů by se účastnili jak muži, tak ženy. Je za 5-5. U poslechu stejnojmenného pořadu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Koncem 80. let jsem si odkroutil povinné 2 roky vojny. Alternativou tehdy bylo jít fárat do dolů nebo do vězení. Rozumím, že armáda v demokratické zemi je něco jiného než, promiňte mi to slovo, buzerace za komunismu. 2 z mých přátel učinili krok, o kterém jsem zatím nepřemýšlel. Stali se po 6týdenním výcviku aktivními záložáky. Přesně řečeno, záložáky a záložačkami. Vedoucí oddělení Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny a bývalá politička Kateřina Pursíková-Žák je od loňska členkou aktivních záloh České armády. Ahoj, Kateřino.
2: Dobrý den.
1: Prosím tě, co přesně znamená pro tebe, že jsi členkou aktivních záloh České armády?
2: Tak nyní to pro mě znamená zejména nějakou odpovědnost a očekávání, co všechno na mě dolehne, protože, jak jsi řekl, mám za sebou teprve ten 6týdenní vojenský základní výcvik ve Vyškově, což byl už úkol sám o sobě, ale nyní čekám, jaké úkoly mi přinese moje zařazení k tomu 72. mechanizovanému praporu v Přáslavicích, kde bych měla působit v aktivní záloze u téhleté jednotky.
1: Vůbec si neumím představit, co znamená být v aktivní záloze. Jakého praporu? Jak jsi to říkala? Jaký je to prapor?
2: 72. mechanizovaný prapor v Čáslavicích. Je to tak, že ve chvíli, kdy člověk se stane příslušníkem aktivní záloh, tak je přidělen k nějaké jednotce, probíhá to přes to krajské velitelství a je snaha uplatnit lidi tak, aby jejich kvalifikace, jejich nějaké předpoklady byly maximálně využity. Takže když je někdo odborník v nějaké agendě, tak je dobré, aby to mohl dělat. Tak dělají třeba kybernetická ochrana, dělají specialisti nebo zdravotníci jsou specialisti často. V mém případě je to tak, že mám vysokoškolské vzdělání, nějakou znalost jazyků, zároveň asi nejsem dáno mým vysokým věkem někdo, kdo by měl být asi v nějaké frontové linii bojových operací a tudíž bylo pro mě nalezeno jakýsi to pracovní zařazení na agendě utajovaných informací, takže teď probíhá proces při NBU, kdy si získávám prověrku na stupeň utajení tajné, abych mohla tu funkci vykonávat.
1: No tak to o to víc oceňuji, že se se mnou bavíš, když budeš mít agendu utajovaných informací, tak jestli to není tajné, řekni mi, jestli máš doma armádní oděv, to znamená maskáče nebo uniformu, a jestli máš zbraň, jestli ti záložníci taky mají doma něco.
2: Tak během toho 6týdenního výcviku jsme zbraň měli neustále při sobě a to doslova opravdu během celého dne až do 10 večer, kdy nastalo nějaké to osobní volno, večerka a noční klid, tak skutečně voják má zbraň pořád při sobě, včetně toho, když jde do jídelny nebo na toaletu, to je ten puška Brand 2. Ale domů dostává pouze to vybavení, teda, jak si to popsal, oděvy, nějaké výstroje, toho poměrně hodně, takže mám v garáži celou skříň plnou prostě. Docela bych řekla kvalitního vybavení, moc mě to jako překvapilo, že třeba vojenské boty jsou strašně pohodlné, výborné, ty moderní Kanady, dobré oblečení, takže jako myslím si, že v tomhle ohledu mají záložáci docela jako kvalitní vybavení, dobré.
1: My, Kateřino, směřujeme neodvratně k otázce, co tě vedlo k tomu stát se záložečkou, členkou aktivních záloh České armády, ale ještě předtím, ty jsi mluvila o 6-týdenním výcviku. Představuji si, že tam bude střelba, hod granátem, překážková dráha, nějaká teoretická příprava. Co ti dalo nejvíc zabrat?
2: Tak pro mě to bylo asi celkově poměrně náročné, dáno tím vysokým věkem, jak už jsem zmínila, žen také v té četě nebylo mnoho, byli jsme tam v menšině, takže pro mě byly samozřejmě jako ty fyzické úkoly náročné, zejména ty překážkové dráhy, československá dráha na to jsou takové jako opičí dráhy bojovníka. To byly věci, které pro mě byly docela náročné. Střelby mi překvapivě šly. Je to tam od základu, naučí vás prostě, jak ze zbraní pracovat, jak ji čistit, jak dodržovat bezpečnostní opatření a k údivu všech i sebe samé jsem střílela poměrně dobře, ale co pro mě bylo obrovsky náročné, byl teda hod ostrým granátem. Na to jsem se 5 týdnů jako psychicky připravovala a opravdu jsem z toho měla ohromné obavy, bála jsem se nějakého efektu jako zamrznutí. Pravda je, že velitel, který nás na tuhle disciplínu v počátcích toho výcviku připravoval, tak tam řekl možná neuvážení něco o tom, že za 3,2 sekundy nás granát roztrhá na kusy a to mé psychické pohodě určitě neprospělo. Ale ten nácvik byl tak důkladný, tak rutinní. Dělali jsme to pořád dokola a ty postupy jsou prostě automatizované. Člověk jde jako robot prostě do výdejny munice, vezme ten granát, ví, co má udělat, ví, kde si má kleknout, do které kapsy si ho hodí, jak ho odjistí, jak ho odhodí. A vlastně jsem byla překvapená, že jsem to pak jako robot zvládla.
1: A ono to pak bouchlo.
2: A granát jsem odhodila, pak to hodně buchlo. Ta detonace, jako to je to velký výbuch, stojíte u toho blízko vlastně v tom okopu a ta intenzita je velká, takže takový pocit jako vysokého adrenalinu tam rozhodně byl.
1: Kateřino, kdybys to nezmínila sama, já bych tohle téma vůbec nevytahoval. Je to taková citlivá, delikátní otázka. Podívej, ty jsi ročník 1971, říká Wikipedie, a mluvíš o sobě jako o staré ženě. Já to chápu tak. Jednak mě tím mateš, protože tě nevnímám jako starou ženu, ale já to chápu tak, že z hlediska záložáků je ten tvůj věk spíš nestandardní. Takhle bych si to vyložil. Je to tak?
2: No tak v rámci naší čety, kde jsem byla zařazená, jsem byla jako s přehledem nejstarší a od těch nejmladších kolegů ve zbrani o 30 let starší. To je jako obrovský rozdíl. Já jsem tam v 52 byla s lidmi, kterým bylo 20.
1: Tak to je
2: samozřejmě znám.
1: No a jaké to bylo pro tebe?
2: No tak v mnoha ohledech složité, už jenom to, že jste na 6 týdnů vržen prostě do prostředí kasáren, to je nepřetržitý výcvik, takže jste tam prostě včetně víkendů v 5 ráno vstanete a do 10 do večera jste prostě zaměstnaný tím, čím máte být zaměstnaný, není tam žádný volný čas. Jste rádi, když se v noci, jsem byla ráda, když jsem se v noci mohla položit do postele, tu zbraň položit vedle sebe a prostě spát. Takže ten kolektiv, ten se velice rychle stmelí. To je týmová záležitost a od prvního dne je na to kladen důraz. Vy tam vejdete, prostě nesete si nějakou tašku, pár věcí v civilu a během jednoho dne vás oblíknou do uniformy a vlastně unifikují tu jednotku a důraz je na to kladen, že fungujeme jako četa. To znamená, že prohřešek jednoho je prohřešek všech a úspěch celé čety je úspěch také všech. Takže ta četa se kolem mě semkla tak, jak já kolem nich. Takže v tomto smyslu jsem nijak nevyčnívala, ale ten můj vnitřní pocit z toho, že jsem starší, já jsem to samozřejmě vnímala, byť třeba v těch fyzických testech jsem obstála dobře a v tom závěrečné soutěži, jak se tomu říká, po 6 týdnech jsem z těch asi 80 lidí byla 26. v pořadí toho výkonu, jako co jsem dokázala, ale to jsou samozřejmě i nejenom ty fyzické testy, střelby, ale i znalosti. Během toho výcviku se člověk hodně učí, tam je takzvaná příručka vojáka, plná nějakých informací a museli jsme se hodně, hodně učit teorie a skládali jsme z toho také zkoušky.
1: A ten, když už tady se bavíme o věku, připomenu, že jsi ročník 1971, kdy ses byla hlásit u krajského vojenského velitelství nebo rekrutačního střediska, oni mají nějaké omezení nebo komentoval tam někdo, že nejsi úplně
2: v typickém věku? Jestli se nemýlím, tak to omezení je 60 let. Nejsem si tím úplně jistá, nechci si to plést s odchodem do důchodu. Ten je, myslím, že, prostě myslím si, že to je 60 let, je možno se přihlásit do aktivních záloh a moje zkušenost s armádou je taková, že je naprosto nediskriminační, čili ani to téma pohlaví, genderu, to, že jsem žena, nikdo neřešil, ani v žádném náznaku, ani v pozitivním, ani v negativním smyslu slova to nebylo zohledňováno. A stejně tak s tím věkem. Já jsem se jedinkrát nesetkala s tím, že by se nad tím někdo pozastavil, nebo že by mi dal najevo, že tam nemám být, to vůbec jako nepřicházelo v úvahy. A v tomhle tom je to prostředí armády, myslím si, jako dobré, že to, co my jsme si přáli pro celou společnost jako rovný přístup a šance všechny, pro všechny stejné, tak v armádě z mé zkušenosti, tak jak jsem to prožila, tohle platí. Ale utekla jsem z té otázky toho jako příběhu, proč jsem se rozhodla?
1: Neutekla. Já jsem se ji teď chystal položit a zajímá mě. Teď se k ní dostáváme.
2: Aha, to už byla položená. Tak často to lidi vnímají a to, co jsem jako viděla v té mé četě, jaké byly motivace lidí do armády vstoupit nebo do aktivních záloh, tak je to velice pestrá paleta důvodů. Od toho, že lidé chtějí si zlepšit fyzickou kondici, chtějí si něco dokázat, chtějí zažít dobrodružství, až po to, že chtějí být prostě užiteční. A hraje tam roli nějaké téma vlastenectví, které někdo prožívá více nebo méně a reakce na nějaké okolní události, jako je třeba nyní ta válka na Ukrajině. A u mě to bylo tak, že já ten aspekt vlastenectví nepociťuju tak silně, což by někdo možná očekával. Už vůbec ne ve smyslu národovectví, které je mi v některých projevech až protivné a pro rozvoj demokratických hodnot by mohlo být i třeba nebezpečné, ale spíš vnímám ten aspekt obrany západních hodnot, přináležitost k západu a mezinárodnímu společenství. Tím mám na mysli naše členství v Evropské unii a v NATO. To jsou pro mě věci velice důležité a zásadní. Například bych nikdy nestoupila do Československé lidové armády v rámci Varšavské smlouvy. A pro mě, když jsem byla ve Vyškově v kasárnách a na tom schromaždišti vlála česká a vlajka NATO, tak to pro mě bylo jako velice důležité. A i ten moment, kdy jsem skládala slavnostní přísahu vojáka a hrála hymna, ale vlála nad námi vlajka NATO, tak to byl jako důvod, který pro mě hrál docela důležitou roli. Ale když bych šla jako do historie, tak v době středoškolských studií, jak správně si řekl můj věk, tak já jsem žila před rokem 89 na střední škole a těžce jsem nesla absenci demokracie, svobody a de facto nemožnost se identifikovat s vlastním státem. Spíše to byla nějaká opozice, rezistence vůči tomu státu, odpor k zřízení, ze kterým jsem nechtěla mít nic společného. A teprve se změnou politického režimu v roce 89 se tohle moje nastavení radikálně změnilo. A naopak jsem začala úplně intenzivně vnímat svoji aktivní občanskou roli. A mělo to pro můj život řadu konsekvencí, protože jsem se zcela přirozeně začala zajímat o to, jak funguje stát, jakou roli v něm hraje občanská společnost a jakou já mám jako občan v tom celém systému roli jako nějaký základní stavební kámen toho všeho. A chtěla jsem tuhle svoji roli od doby, kdy jsem maturovala přesně na tom jako přerodu od totalitních demokratické společnosti. Věděla jsem, že tuhle roli prostě chci naplňovat. Nejenom tím, že chodím k volbám, že se angažuji v neziskovém sektoru, že pracuju pro stát a snažím se přinášet nějaké hodnoty, ale zrovna tak, že se třeba věnuju dobrovolnictví.
1: No a dobře, To
2: jsou jakoby, to je někde jakoby ten základ toho způsobu uvažování, jak se stavím k státu a jak vnímám svoji roli v rámci toho systému. No a přirozeně jsem se před už mnoha lety stala dobrovolnicí Českého červeného kříže, takže třeba když byla pandemie, tak jsem šla prostě pomáhat do nemocnice. No a když došlo k roce 2014 k okupaci Krymu Ruskem, a to jsem osobně považovala de facto za začátek války. Já si myslím, že tehdy prostě válka začala, jenom svět na to nereagoval, myslím si, adekvátně. A byl to takový první ústupek, který vedl potom k tomu, co se stalo před dvěma lety, že došlo k tomu jako otevřenému válečnému konfliktu. Ale tehdy v tom roce 2014, kromě toho, že jsme chodili demonstrovat prostě na podporu Ukrajiny, tak jsem vnímala ty náborové akce, které armáda České republiky dělala. A někde ve veřejném prostoru jsem zkrátka zachytila tu informaci o smyslu aktivních záloh a začalo mi to vrtat hlavou.
1: A komu jsi to řekla, komu jsi to řekla jako první, že máš takový nápad?
2: No vůbec nikomu, protože jsem se jako dosti ostýchala. A pravda je, a o tom jsme se také v rámci naší čety často bavili, že ty reakce okolí jsou různé a reakce rodin jsou také různé. Jsou rodiny, které prostě podporují toho člověka, který se rozhodne do aktivních záloh vstoupit, a zaměstnavatele, kteří tomu fandí, ale zároveň je to prostě i pro ty rodiny, i pro ty zaměstnavatele nějaká překážka a něco, co je pro ně složité. Takže v případě, že si matka od rodiny a odjedeš na 6 týdnů na výcvik, tak kromě toho, že 6 týdnů nejsi doma a ničím nepomůžeš, tak zároveň vstupuješ do nějakého rizika, protože prostě 20% lidí nedokončí ten základní 6-týdenní výcvik v průměru. No a řada lidí právě proto, že se zraní, ať už na těch překážkových drahách nebo nějakým jiným způsobem. Takže nějaká míra rizika tam je a ty rodiny samozřejmě tohle vnímají a z mýho hlediska je asi snažší jít sám do toho rizika, než se bát o někoho ze svých blízkých. Takže třeba pro moji rodinu to moje rozhodnutí jednak bylo z části zcela nepochopitelné. A za druhé manžel prostě o mě měl přirozenou obavu a děti. No.
1: Dobře, co teda nakonec rozhodl? Musel jsi to nějak prosadit? Já znám, abych jen to uvedl, já znám tvého manžela Martina Bursíka, který je velmi laskavý a velkorysý člověk, ale nevím, jak bych reagoval, kdyby moje žena řekla, podívej, na 6 neděl teďka budu běhat přes tu překážkovou dráhu. Jsou lidi, kteří si tam zlomí nohu a pak není úplně jisté, jestli ten granát vyšlu za ty 3 sekundy dost daleko od sebe.
2: No, Martin určitě ze začátku nereagoval pozitivně a nereagovali pozitivně ani moje 3 děti. Jo, tam prostě neměli pro to pochopení, nevěděli, proč to dělám, jaký to má smysl, a zdálo se jim, že je spousta jiných lidí, kteří se do toho můžou pustit a mají pro to lepší předpoklady. Ale zároveň pravda je, že Martin je jako velice podporující manžel, velice tolerantní manžel, a když viděl, že jsem determinovaná, jako že jsem byla, protože člověk musí do toho jít s nějakým jako přesvědčením, že to opravdu chce, tak ve finále, když už jsem nastupovala do vlaku do Vyškova, tak sice trošku jako slzel, ale zároveň mě podporoval, takže mi poslal ortézy v balíčku, když jsem potřebovala nějaké tabletky s magnéziem, a přijel na slavnostní přísahu s mojí dcerou a byli u toho, když jsem prostě pronášela slib, že pro obranu vlasti jsem připravena nasadit i svůj vlastní život. Což je věta v přísaze vojáka, která může taky někoho docela jako znervóznit.
1: Kateřino, obrázek, jak maminka odjíždí do vojenské služby a manžel se s ní loučí na nádraží, je pro nás, kteří jsme byli v armádě ještě za komunistů, dost netypický a popravdě vlastně má určitý půvab. Teďka přinesu na stůl čísla. My máme, jako Česko má strategický plán, že do roku 2030 chce zvýšit počet lidí v aktivních zálohách na 10 tisíc. Teď jich je něco kolem 4,5 tisíce. Máš dojem, že by se to mohlo povést, že to je přitažlivá věc podle tvojí zkušenosti, že ti to něco dalo a že ti to nějakým způsobem umožnilo být aktivní na poli, kde chceš hrát aktivní roli?
2: Myslím, že je to jako velice individuální, kdo to dělá, s jakou motivací a jestli ta očekávání se setkají s realitou. ať už v tom výcviku nebo v tom dalším působení v aktivních zálohách. Myslím si, že vzrůstá prestiž armády České republiky i v souvislosti asi s tím konfliktem na Ukrajině. A myslím si, že takový to jako negativní nastavení, že armáda je jenom buzerace a něco špatného a vlastně nás se to netýká, že tohle to se pomalu jako vytrácí. Jo. A že se posiluje spíš takový ten pocit občanské odpovědnosti za obranu České republiky. Že to není jenom věc armády, ale nás všech. Ale to, co v tom člověk najde pro sebe sama, proč v aktivních zálohách je, to je opravdu tak strašně široká paleta možností, proč to kdo dělá. A ten můj důvod určitě nebude srovnatelný s důvodem někoho, kdo je prostě muž 20letý, a ještě třeba myslivec nebo člověk, který vlastní zbrojní průkaz a strašně rád chodí na střelnici, což není vůbec můj případ. Jo. Já jsem určité kořeny měla spíše v pacifismu a teprve postupně toho, tenhle ten jako pocit nějaké jako odtažitosti k armádě se u mě teprve v průběhu let jako měnil. No.
1: Kateřino, možná, že se mění ta naše představa armády i díky lidem jako si ty a díky tomu, co jsi mi dneska řekla. Mám úplně na závěr jednu takovou zvláštní prosbu. Ty jsi mluvila o tom, že ten výcvik provází i teoretická příprava a že existuje něco jako příručka vojáka, že se si ji musela naučit. Tak řekni mi jednu věc, která tě překvapila a kterou bych určitě si nedovedl nějak domyslet z toho, co může být v příručce vojáka.
2: No tak ta příručka vojáka, kromě toho, že je tam nějaký právní zakotvení vůbec jako armády České republiky, právo vojáka, nějaké lidskoprávní aspekty, které to má, humanitární aspekty, které to má, tak je tam ale prostě popis zbraní, takže se učíš, co jsou které zbraně, jaká je bojová technika, učíš se o různých typech nebezpečí, typech války, topografie, zdravotnictví, třeba docela důležitá součást toho výcviku je vlastně první pomoc, ale ne ta první pomoc, kterou já znám třeba z Červeného kříže, ale první pomoc skutečně v té jako válečné situaci, kdy většinou se učíš, jak zaškrťovat končetinu, protože prostě dochází, je prostřelená, musíš toho člověka zachránit, aby nevykrvácel, takže je to taková jako zvláštní hrubá forma první pomoci, tak tohle všechno tam je. No a u těch zbraní se učíš zkrátka jejich parametry, jaký mají dostřel, jaké mají ráže a všechno.
1: A to si všechno pamatuješ? Ty si to všechno pamatuješ?
2: No, ten moment, kdy jsem dělala ty zkoušky, tak jsem si to musela pamatovat a byl to docela drill a opravdu jsme se učili denodenně. Ale tak s odstupem samozřejmě ty informace člověk vypouští z hlavy, ale asi bych si zase obnovila. No.
1: Tak to říká členka aktivních záloh České armády Kateřina Bursíková. Žák, já ti moc krát děkuju.
2: Děkuju pěkně za pozvání a možnost sdílet svoje dojmy.
0: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
1: Posloucháte Radio Proglas, pořad za 5.5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Slyšeli jsme zkušenosti Kateřiny Bursíkové-Žak s 6týdenním výcvikem v armádě. Kateřina popisovala důvody, proč do aktivních záloh vstoupila. Popisovala tvrdost výcviku, který přirovnala k obráběcí lince. I to, jak vstřícné prostředí v České armádě jako záložačka našla. Druhým hostem tohoto pořadu je záložák, civilním povoláním architekt Jiří Vaculík. Jirko, ahoj.
3: Ahoj.
1: S Kateřinou jsem k té otázce směřoval, u tebe touto otázkou začnu. Proč jsi vlastně do aktivních záloh vstoupil? Máš nějaký jednoduchý důvod, který vyprávíš příbuzným, manželce?
3: Musel jsem si ho vyrobit, než jsem s tím předstoupil před rodinu, protože bylo jasný, že mě budou se ptát, hlavně maminka. Abych byl užitečný, abych byl schopný se zapojit, kdyby se něco dělo. Je to 5-6 let zpátky, kdy jsem vstupoval. A tenkrát to vypadalo, že maximálně přijdou povodně a já půjdu někam skládat pytle s pískem, ale vyvinulo se to jinak. Takže abych byl schopný se zapojit a abych prostě byl na to nějakým způsobem vyškolený, To, jak moc mě nakonec budou školit, to jsem nedomýšlel, prostě jsem...
1: No to o tom ještě povyprávíš, ale ještě mi přibliž. Kateřina vstoupila do těch aktivních záloh v době, kdy bylo jasné, že Evropa není zcela bezpečný kontinent po dlouhých, déle než 70 letech, myslím. Je tu najednou válka, ale ty jsi říkal, že už je to 5-6 let, to znamená, to bylo ještě před tou ukrajinskou válku, tak...
3: Bylo to, ani já jsem nedomýšlel, že ve 2014 začala válka. V tom roce 18, když jsem se šel přihlásit na rekrut na kulaťák, tak jsem to vlastně jako ten konflikt moc neznal a vlastně dneska se za to stydím. Takže já jsem vstupoval přesně s tím, že jako stát se může všechno, ale je to velmi málo pravděpodobný. To, že se to takhle přiblíží, jsem nedomýšlel, ale vlastně nás to jako všechny dost jako překvapilo, takže doba byla taková, že jsem fakt jako viděl nejdál na ty povodně a i proto jsem šel vlastně k ženistům.
1: Rozumím, ty jsi u ženistů, já jenom doplním, že v roce 2014 neoznačení vojáci obsadili Krym, jestli se nepletu tehdy. Poté Putin říkal, že to nejsou jeho vojáci, nakonec se k tomu přiznal. Myslím, že v ruštině se tomu říká maskirovka, je to taková strategická lest. Kateřina vyprávěla, jak těžký pro ní byl to, čemu se říkalo u základní služby přijímač nebo ten šestitýdenní výcvik. Ty jsi sportovec, ty jsi člověk, který vypadá jako fyzicky velmi zdatný. Tak bylo to pro tebe těžké nebo to byla sranda?
3: Sranda jsem se odnaučil říkat, protože jsem za to dostal čočku přímo tam ve Vyškově, když jsem si v takovém neformálním

0: fond jako s rezervou, s velkou, protože je to dělaný na lidi, kteří prostě se zvednou z gauče a začnou se na to trochu chystat a po pár týdnech jako hejbání tím projdou, byť jako je to bolí, tak člověka, co se hejbe celoživotně, tak to prostě nebolelo. Ale já jsem si přidával, takže jsem si to jako udělal takový, abych měl pocit, že jsem se jako vyndal a splnilo to ten účel se dostat jako hrábnouci. Ale je to těžký, nebo pro mě bylo nejnáročnější se tak jako srovnat s tím jako režimem a naučit to. Ale i proto jsem si tam šel, že prostě jako budu poslouchat na slovo a budu o tom míň jako polemizovat s těma lidma a to se mi tak nějak hodí i do života.
1: Kateřina přirovnala ten výcvik v armádě k obráběcí lince, který nějakým způsobem ten výcvik má vyrobit lidi, kteří jsou schopní fungovat pohromadě. Tak ty no. Už jsi říkal, že pro tebe bylo trošku těžké najednou se najít v té hierarchické struktuře armády a jestli se nepletu, tak tvoje zkušenost s armádou byla ten rok na vysoké škole vojenské přípravy.
0: Ne, já už jsem katedru vojenskou minul. Já už jsem vojenskou katedru minul a nechodil jsem nikam, takže já jsem neprošel tím. Já jsem si na základní škole za socíku došel k obvodu Braneckýmu a už tenkrát vlastně jsem jako neměl, a tím jsem byl jako specifický na té základní škole, že jsem vlastně jako říkal, proč bych se tomu vyhýbal, tak je to stejné, jako když jezdíme na sportovní soustředění, protože jsem prostě byl někde na sportovkách. Je to prostě výcvik, nás to jako nezabije a nevyhejbal jsem se tomu. A pak celou vejšku jsem se tomu nevyhejbal, jenom jsem měl odklady, protože jsem pak už měl děti a vlastně jsem studoval tak dlouho, až prostě zrušili povinnou vojenskou. Ne, že by mě to tenkrát mrzelo, hodilo se mi to, potřeboval jsem makat, vydělávat, stavět, ale vlastně to ve mně hlodalo od toho roku 2001, kdy jsem dostal ten finální odklad a nenastoupil jsem až do toho roku 18. A souviselo to s tím, že děti odrostly a druhý vrch byl teprve na cestě, takže jsem si to lajznul jako podstoupit. A obrábí to lidi a mě to samozřejmě taky jako obrobilo trošku. Ale myslím, že pozitivně v tom, že jak už jsem zmínil, o některých věcech míň diskutuju a třeba si o nich přemýšlím, ale třeba potichu a nemám potřebu komentovat úplně všechno.
1: Přidalo ti to disciplínu, odvody předpokládám byly spíš než na základní škole, byly na střední škole a ty říkáš, že jsi neměl tu zkušenost s armádou, kterou já jsem nazval, a omlouvám se za to slovo ještě jednou, buzerací. Řekni mi, jak rozumíš teďka té situaci, tebe jako záložáka, nevyčítá ti tvé okolí, že kdyby se něco dělo, byl bys povolán hnedka?
0: To je těžký téma, který jako jsem samozřejmě řešil primárně se svojí ženou, aby jsme jako prodiskutovali, jak to funguje. Tam je důležitý jako znát ten mechanismus a proto jako se snažím jak v armádě, tak prostě ze zdrojů jako velení jako dočíst toho, jak to funguje, kam by jsme šli, jak by jsme šli.
1: Jak to je v tvém případě?
0: Je to, já to chápu tak, že naši ženisti, profíci jsou někam alokovaní v rámci struktur NATO a musí ve chvíli, kdy bude potřeba, NATO si je zavolá, tak tam prostě musí fungovat. A protože u profíků v Bechyni je nějakým způsobem podstav, tak už si prostě naši velitelé zjišťovali, kdo by vlastně byl ochoten sloužit po Česku, kdo by byl ochoten sloužit za hranicema Česka. A čili tu naší připravenost na to jít vlastně do těchto misí, které jdou do těch úkolových uskupení, které prostě vznikají na východní hranici jako prostředky jako věrohodného odstrašení, tak prostě do těch by jsme rotovali stejně jako profíci. Čili nás začali extrémně cvičit vlastně na stejnou úroveň, aby jsme byli schopni zapadnout do těch jednotek profi, aby jsme tam prostě byli schopni jako na ty místa nastoupit a dělat tu práci, kterou dělají ty profi, v mém případě pontoňáci, protože já jsem u pontonové roty, a vlastně s nima fungovat. Takže naše všechny cvičení za poslední dva roky už probíhají, takže cvičíme smíchaný s profíkama, aby nás nepřekvapilo to, že vlastně fungujeme v jiný skupině.
1: Čili, jestli tomu dobře rozumím, Kateřina zmiňovala, že její odbornost v armádě bude práce s informacemi a tvoje odbornost je stavba pontonových mostů.
0: Přesně tak.

0: A co tam děláš? Ty jsi architekt, čili jsi inženýr, já chápu, že k tomu máš blízko, ale co přesně se tam dělá?
1: Ty pontony, to je taková ta spektakulární videa ze Socíku, jak přijelo těch 8-10 Tatrovek na břeh a prostě na mávnutí praporku to tam postupně jako domino napadalo do té vody, ty pontony se rozbalí a zůstanou, plácne to, stříkne to a naskáčou na to ty chlapy a začnou to jako lanama držet, bydlama, bydlujou to k sobě, začne se to spojovat. To je taková ta nejkrásnější činnost, která se jako nejlíp prodává, natáčí. Dělá se to do dneška stejně, ty pontonové soupravy jsou furt stejný. To, že ten ponton váží 7 tun a do té vody tak jako cákne a je to pěkná dunivá rána, tak to jsem pochopil, až když jsem u toho stál a získal jsem velký respekt před tou masou železa. Začal jsem na téhle pozici, prostě toho člověka, co stojí u těch lán, bydluje, spojuje, obsluhuje tu palubu, protože na té palubě se jako vystrojuje pár jako zařízení, které tam musí fungovat. To by bylo trošku na díl, nicméně není to jako raketová věda, ale má to přesně daný postupy, aby člověk to dělal efektivně, rychle, aby se u toho nezranil. Takže to jsme si nějakým způsobem jako nadrilovali a jsme schopní vlastně ten most postavit jako relativně rychle, ale samozřejmě nás nesmí jako rozstřílet z vrchu. Takže to jsem se naučil, ale pak samozřejmě v rámci té jednotky přicházeli další lidi, takže já jsem se jako posunul na další místa. V tuhle chvíli dělám jako výkonného praporčíka, což je...
0: Co znamená prakticky?
1: Výkonňák je takový člověk, logista, co se stará pro tu jednotku o všechno možný. Takže mě posunuli z pontonu zase zpátky na břeh a starám se jim o to, aby bylo co jíst, kde spát a tak.
0: A ta tvá jednotka v obvozovkách, nebo možná bez obvozovek? Ta je v Bechyni.
1: Ta je v Bechyni a je to opravdu jednotka s naprosto přesnou hierarchií, strukturou velení, zástupce velení, družstvy, družstva, čety.
0: Jakou máš hodnost?
1: Rotmistr.
0: Ty jsi rotmistr, takže jsi inženýr rotmistr Vaculík. A řekni mi, ještě Kateřina je teprve potom 6-týdenním výcviku, ale ještě nebyla na cvičení. Jak často jezdíš na cvičení?
1: Teď to nafoukli. Jezdili jsme, byl jsem zvyklý a měl jsem doma s rodinou domluvený, že prostě hold 3x až 4x za rok na 10 dnů, potažmo vlastně pro takový prodloužený týden odjedu. Teď to zvednuli prakticky na dvojnásobek, ale 80 nebo 84 dnů už prostě nemůžu chybět ani v práci, ani doma. Prostě se nedá. Ale je to tak udělané.
0: A tedy, jak to je udělané?
1: Je to, to je maximum, který můžeš odcvičit, co ti prostě dávám ministerstvo, nebo prostě tak je přijatý teďko zákon, ale neodcvičím to, musím se omlouvat a vlastně jsme si v rámci té jednotky stanovili ty klíčové cvičení, aby jsme se tam sešli, aby jsme byli prostě pohromadě, aby nás bylo co nejvíc a byli jsme schopní odcvičit to, co potřebujeme a aby i ty profíci, kteří s náma mají cvičit, tak aby prostě to mělo smysl. Takže 80 dnů nejsem schopný odjet a zase prostě letos naplním prostě ostře prostě 30-40 dnů, ale i to je dost velký zásah do toho pracovního.
0: Čili ta armáda ti může vyjít vstříc a řekne, nemůžeš 80, udělejme program pro tebe na 40, abys byl připraven pro fungování v jednotce?
1: Nedělá to specificky pro mě. Mm-hmm. My se o tom bavíme v rámci té naší jednotky, která je začleněná, že, u roty, u pontonový roty jako profíků a tam jsou na to instruktoři, se kterými ladíme, že některé ty cvičení jsou klíčovější a na ty se budeme snažit přijet v maximální počtu, některý prostě musíme vypustit. A je to teď takový jako zlomový rok, kdy je to nafouknutý, myslím si, že se to zase zpátky jako možná ukáže jako trochu neefektivní a zpátky se to smrskne, že se bude povolávat na méně cvičení, aby se nemuseli tolik lidí omluvat. Já se samozřejmě ze cvičení vždycky omluvit můžu, ty důvody uznávají všechny, jako já tam popravdě píšu, prostě nemůžu pracovně, nemůžu zdravotně, nebo jsou nemocní děti i žena, stalo se to při covidu, prostě neodjeli jsme, protože prostě byli nemocní, neměl se kdo starat o malé děti, takže jsem se omlouval. To KVV, krajský vojenský velitelství, u kterého já tyhle ty formality řeším, tak to akceptuje.
0: Tebe nenapadlo že by si řekl, odkroutil jsem si svoje, kdyby armáda potřebovala, tak já jsem tady, ale už nebudu jezdit na ta cvičení a nějakým způsobem už jsem něco armádě dal a už jsem jenom takový člověk, který by se dal jenom aktivovat.
1: Možná jsem takovouhle, jako takovýhle pocit měl v tom roce jako 20, 21, když jsem se tak jako zaběh a ve chvíli, kdy vypukla válka na Ukrajině, tak jsem pochopil, že vlastně jako se musí jít dál a vlastně ty cvičení nabraly naprosto odlišný obrátky, než to mělo v roce 20, 21. Ty profíci prostě na nás začali strašně jako makat a v tu chvíli člověk tomu vlastně jako zcela přirozeně začne dávat víc. Takže dalo by se jako jezdit na méně cvičení, člověk už by věděl, že někam patří, přesně jak jsi to popsal, ale v tuhle chvíli každý to cvičení tě posouvá dál a nadriluješ ty věci ještě vlastně jako líp a v tu chvíli to vlastně jako vidíš, že když tam nepojedeš, takže vlastně ne, že bys o něco přišel, ale vlastně jako by neposuneš se.
0: Posloucháte pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Mým hostem je architekt Jirka Vaculík. Jiří, Kateřina tady mluvila o takových svých ideálech, proč vstoupila do armády, mluvila o její demokratické povaze, taky mluvila o tom, a to už bylo po vysílání společném, o tom, jak pro ní byl důležitý armádní kaplan. Co tam je důležité pro tebe? Ty, jak tě znám, tak jsi takový bezproblémový člen týmu, prostě s chlapama si hold někde stavíš pontony. Kdybys měl popsat armádu, co to je za organismus, co to je za společnost?
1: To je široký téma. Já jsem tam nezapadl tak snadno, jako zapadnu tady do hospody, když jdeme s kolegama, architektama a tak dále, anebo sportovcema. V tom jsem tam byl právě trošku za exota z Prahy, kde přijel prostě takovej, a teď jako nebudu se pouštět do těch termínů liberál, konzervativec, prostě jsem byl, prostě pražská kavárna přijela mezi chlapy, kteří nastoupili do záloh a byli jinýho ražení, než vlastně jako mají zafixovan Pražáky. A mě trvalo docela dlouho, než jsem je vlastně přesvědčil, že nejsem vlastně jako byť kaferát a Prahu rád a kavárny a architekturu rád. Takže vlastně jako nejsem tenhle ten typ. Takže tam jsem vlastně zapadal tak jako ne složitějiš, ale vlastně jsme si museli s klukama spoustu věcí jako říct. A já jsem se právě jako naučil víc poslouchat, takže tam je spoustu takových jako pragmatiků, který jako jsou schopní klást jako kritické otázky i na to dělení jako Rusko na to. A v tom se jako střetáváme, kdy já jako argumentuju, oni mají takový ty racionální argumenty a co dělá na to o tom se tam jako bavíme. Ty lidi samozřejmě jsou jako ukotvený, takže jsou prostě v armádě na to, ale mají k tomu spoustu kritických keců z odpuštění.
0: Teď mluvíš o těch kolega. Profesionálech.
1: Prosím?
0: Teď mluvíš o profesionálech.
1: Ne, to byly to, s profíkama se do těchto debat nepouštíme tolik, ale vlastně taky. To, je to mix, ale víc debat jsem absolvoval s kolegama, prostě z jednotky, se záložákama a tam se tak jako grillujeme jako navzájem vlastně, jak to je, jak to není, co je dezinfo, není. A je to zajímavý, takže
0: V jinými slovy, vy vlastně přemýšlíte nahlas o tom, proč tam jste?
1: Jo. To je potřeba si jako, nebo od toho roku 22, tak je potřeba si tohleto jako trošku promílat, protože jsou tam nuance, větší, menší, ale všichni vlastně jako chtějí být užiteční. To slovo je takový jako pro mě, já ho používám často, ale tam se to jako opakuje. Ty kluci to takhle mají.
0: Čili kdybych udělal rezime, tak ten tvůj hlavní důvod byl užitečnost, nějaká schopnost přispět společnosti k nějakému lepšímu fungování ve chvíli, kdy je těžko. Je to tak?
1: No, explicitně.
0: A to druhé poučení, které z rozhovoru s tebou mám, je, že zcela změnila tuhle tvoji situaci u armády, ta válka na Ukrajině, že to je dělící čára.
1: Nabralo to naprosto jako kruciální význam v tom, prostě, že to a i to podpořilo to, jak ta armáda se k tomu trvalo jim to půl roku, než pochopili, že vlastně budou ty zálohy potřebovat. to pochopili prostě na konci roku 22. Dneska se to dostalo už i do novin, kdy prostě se mluví o tom, že prostě bude potřeba zálohy. Ty zálohy motivujou, změnily se pravidla, dostali jsme víc peněz. To jako to jsou věci, které prostě mají zaznít, protože ne, že by se to nějak vyplatilo, ale oproti mý práci, ale prostě jsou, investuje se do toho, bude se do toho podle mě investovat čím dál tím víc, protože ty modely ze zahraničí jsou takový, že ty lidi tam jsou, protože jsou i zaplacený do určitý míry a má to tak být, ale odvádějí za to práci, prostě jako musí tomu dát jako by to maximum a je důležitý, že to hodnocení a ty peníze jsou teď jako navázaný na to, že se tam jako něco celkem jako přesně musí odvést, jsou tam přísnější hodnocení, než já jsem zažil v těch pár pracích, kdy jsem jako pracoval. Přísnější v tom smyslu, že prostě plníš, dostaneš víc, dostaneš míň. A to je jako něco, čím jde to pomalu. Já chápu, že jako těch záložáků jako nedokážou ve chvíli, kdy vidí, že je budou potřeba, takže je nedokážou jako dostat na ty počty, co dneska
0: jsme si říkali, že armáda potřebuje zhruba 10 000 záložáků a má jich teďka
1: 4,5. No,
0: tisíce.
1: Ale vlastně ty modely toho, jsou záložáci, kteří budou úplně vlastně kompatibilní s těma profíkama, tak těch třeba 10 000, to chápu, ale pak by potřebovali podle mě další desítky těch rezervistů, který vlastně budou vědět, kam mají, co budou zhruba dělat a který si během měsíce nebo 6 týdnů dovycvičí na ty pozice, jak budou potřebovat, ale o těchto rezervistech musí vědět a proto musí dojít k nějakým administrativním odvodům a tak dále, prostě jenom, aby o těch lidech armáda věděla, protože v tuhle chvíli nemají propojený registry, nemají prostě v dnešní době pro mě nepochopitelný, že jako nemá armáda informace o tom, kolik chlapů je zdravých a nemocných.
0: Co si myslíš, že tak nejlepší důvod, proč by se lidi měli o armádu zajímat? Ty sám si na vojně nebyl, čili neměl si ani averzi, ale taky nejsi úplně militaristický typ, jak tě znám.
1: Že já vůbec nejsem militaristický typ, jako v tom, že bych si jako oblíkal maskáče a chodil v nich k Sázavě. Já tam běhám v Mojře a v Šustiákách.
0: Či by armáda mohla tak oslovit podle tebe společnost?
1: Tím, že lidi pochopí, že to prostě bez toho nejde. Že to je v určitý moment, jsou ty jednotky, ty chlapy tam vlastně jako klíčový v tom, že se ta země nepoloží.
0: Říká architekt a taky záložák armády České republiky Jiří Vaculík. Jiří, děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání a za možnost tady promluvit.
0: To byl pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Slyšeli jsme zkušenosti Kateřiny Bursíkové Žak a Jiřího Vaculíka. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Petr Vizina.
2: A my jsme poslouchali reprízu pořadu Petra Viziny z roku 2024.

0: Celostátní setkání mládeže v Ostravě pomalu vrcholí. Zítřejší závěrečnou mši svatou nabídneme přímým přenosem od 9 hodin ráno. Naše reportérka Sára Bratrů si v dějišti povídala s dobrovolnicí Janou Eliášovou i o tom, proč se do organizování této akce zapojila.
1: Já jsem byla v Hradci Králové před 4 lety jako účastník a přišlo mi to fajn vidět i z toho druhého pohledu, jak se to chystá, kolik času to zabere a taky mě baví pomáhat a připravovat věci pro ostatní, takže jsem ráda skloubila něco, v čem můžu pomoct a zároveň můžu být součástí pro ty mladší třeba, co jsou tady. Dopolední program stíháme jako účastníci a máme poradu, kde si představíme, kdo z těch hostů přijede, kde máme kde být a tak dále. Pak jenom musíme jít dřív z oběda, aby se to stíhalo, musíme hosta doprovodit na to místo, postarat se o to místo, připravit ho a tak dále. A to zabere většinou celé odpoledne, protože jsou ty přednášky 2 a účastníci se musí vystřídat v těch sálech, takže pak to zabere celé odpoledne a končíme třeba před 6. Když lidé jsou často sami a nemají, kdo by s nima trávil čas, tak pak, když najdou někoho, kdo je k němu empatický nebo má zkušenost s lidmi, umí komunikovat, umí se povídat, konverzovat nebo jenom mu věnuje čas a nějaké pochopení, tak si myslím, že to ty lidi potěší a mají z toho velký zážitek. I malý úsměv na ulici stačí.
0: Řekla Proglasu na setkání mladých v Ostravě Jana Eliášová a k dobrovolnictví poznamenala.
1: Rok nebo 2 v kuse, počítá se každá minuta, každá hodina, takže i kdyby to mělo být měsíc a pár setkání právě třeba s malými dětmi nebo v domově důchodců, tak dále, nebo tvoření nějakého zajímavého kroužku, tak všechno se vyplatí a určitě ty zkušenosti vám nikdo nikdy nevezme. Svět je malý a můžeme se setkávat na mnoha úrovních a můžou se setkávat lidi jiných názorů, jiného pohlaví, můžou spolu mluvit a to třeba tak nezažívám úplně každý den, když chodím do školy, si povídat s tolika zajímavými lidmi na jednom místě a to, že můžeme mít zábavu a zážitky z toho, že jsme spolu, mluvíme spolu, trávíme spolu čas a to nám v této době možná trochu chybí.

0: 17 hodin a téměř 57 minut. Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů.
1: Snídaně sebou. Mám kamarádku, mladou, krásnou ženskou, která je druhým rokem vdaná. Je ještě pořád tak trochu novomanželkou, ale už zkušenou. Manželský stav jí nesmírně svědčí. Vypadá čím dál líp. Asi je to tím, že je milovaná. Nedávno jsem si chvíli povídala s jejím manželem. Bavili jsme se o rozdílných biorytmech u partnerů v manželských párech a jak to je někdy problematické sladit dohromady. Shodli jsme se, že my oba jsme ve vztahu k našim manželským partnerům ti raní, ti skřivani. On se lehce usmíval a říkal, že vstává z nich obou první. Sice chodí do práce na pozdější hodinu než jeho manželka, ale vyhovuje mu vstát si a prožít klidné, pomalé ráno. Říkal, že Bára chodí na dřívější čas, ale vstává později. Prozradil, že si jeho manželka dává na vypravení do práce půl hodinu. S jiskřičkou v oku podotkl, že z té půl hodiny asi 20 minut leze z postele. No a za 10 minut stihne všechno ostatní. Velmi skromně a skoro jakoby nerad mi sdělil, že jí chystá sebou do práce snídani. Doma by se najíst přece nestihla. Ach, úplně mě to dojalo. Skoro jsem té Báře začala závidět. To je přece taková krása. Znám spoustu žen, které pravidelně ráno chystají svačiny do práce svým manželům a libovolnému počtu dětí. Znám pár žen, kterým jejich manželé nosí ráno kávu do postele. Ale asi neznám žádnou další ženu, která by dostávala snídani připravenou manželem sebou na cestu do práce. Není divu, že tak kvete. Je evidentní, že je milovaná. Je živoucím důkazem pravdivosti rčení, že láska prochází žaludkem.

0: Předložme nyní aktuální dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemstvích slavného růžence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat Alena
1: a Jirka.

0: A pomodlíme se i za úmysly, které jste svěřili do Radia Proglas. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby ještě chvíle ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Vzpomeňme v modlitbě na účastníky končícího celostátního setkání mládeže v Ostravě, aby v Kristových slovech Já jsem přemohl svět nacházeli odvahu důvěřovat Bohu i uprostřed nejistot svého života. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve druhém desátku prosme o boží ochranu před následky veder, sucha a požárů a také za všechny, kteří s nimi bojují. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Ve třetím desátku prosme o boží pokoj pro lidi, kteří rozhodují o válkách na Ukrajině, v Íránu či Libanonu, aby dokázali hledat cesty dialogu, spravedlnosti a trvalého míru. Modleme se také za oběti válek a za všechny, kdo kvůli válkám strádají. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: 80. narozeniny tento týden oslavil pater Václav Vacek. Modleme se za pevné zdraví a dostatek sil do dalších let jeho života i služby věřícím. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: V pátém desátku prosme za věčný život pro kněze brněnské diecéze premonstráta Václava Jaroslava Rychlého. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo tento týden v Brně a v Želivě. Modleme se také za všechny, kteří v těchto dnech odešli či odcházejí, a za jejich blízké. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou.

0: Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usyna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen.
2: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Čas prázdnin se pomalu nachyluje a začíná 217. kolo folklorní sedmičky, naší jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Ze studia Benjamin v Brně pod Špilberkem se vám hlásí hudební redaktorka Helena Bradfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přejí klidným a ničím nerušený poslech. Zdravíme naše pravidelné i mimořádné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze, či popřípadě z našeho audioarchivu. Chápeme, že v době stále ještě parného léta máte spoustu jiných příjemných starostí. O to víc děkujeme našim stálým posluchačům, především těm, kteří si najdou čas poslat nám hlasy pro své oblíbence. I vy můžete poslat hlas například prostřednictvím SMS i z míst vašeho prázdninového či dovolenkového pobytu. A to od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 27. srpna do 12. hodiny polední. Dnes se vám postupně představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech a z Moravy. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. Podle pravidel může jedna píseň zaznít pouze 3x. Pokud jí svými hlasy posunete i tak do dalšího kola, vystřídá jí další, druhá popřípadě třetí od stejného interpreta. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 a nebo ještě jednodušeji z formuláře na webových stránkách Proglasu. Odtud nebo z audioarchivu Proglasu si můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje zrovna vám. Možnosti hlasování pro vás samozřejmě rádi zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola tak postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů, jako tentokrát i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Tak už je čas na výsledky minulého kola. Bohužel vás nezaujala cymbálová muzika Jiřího Janouška z Prahy. Svou sadou slovenských čardášů s incipitem před takovskou farou vůbec neuspěla. S aktuální první novinkou se přesuneme do národopisné oblasti Prácheňsko. Představí nám ji malá dětská muzika Rokitka se svým zborečkem v sadě s incipitem Támhle je Lůka z alba Urokycan Černej les.

Ani druhá novinka minulého kola, lidová muzika Střemošné s písní na kamejtskej Louce, neměla u vás hlasujících příliš štěstí. Za svůj jediný hlas, který ovšem k postupu nestačil, vděčí paní Marii Matrasové z Prosetína. Té ovšem přinesl štěstí v podobě výhry ceny v naší soutěži o nahrávku či knihu o lidové písni. Blahopřejeme. Novinka dnešního kola folklorní sedmičky bude zároveň pozvánkou na 31. ročník sochových národopisných slavností do Lhotky pod Ondřejníkem. Tyto slavnosti se uskuteční v sobotu 22. srpna 2026 ve Lhotce v areálu u mateřské školy. Objeví se pořad dětských souborů Malučkosti se soubory Balášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Slezanek a Krasničánek, pořad dospělých souborů Balady, v němž vystoupí soubory Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Slezan a Gaudeamus. V letošním roce slaví významné výročí lhotecký soubor Pilky, který má svůj samostatný medailon Pilky 90-leté. Tanečníky doprovodí už tradičně pustková cymbálová muzika. Pořadem věnovaným Vladimíru Holišovi, vynikajícímu cymbalistovi a výrobci tohoto nástroje, v pořadu Od krpců k paličkám. V pořadu zahrají cymbálová muzika Ladě Holiša, pustková cymbálová muzika Valašský vojvoda a také Kašava. Bude to právě muzika souboru Kašava, která tuto pozvánku doplní hudební ukázkou. Bude to taneční sada v úpravě Lucie Uhlíkové, Šlo děvčátko na strojasa v podání mužského souboru muziky.

Z novinek minulého kola se mezi postupující dostala sada dívčích milostných Ani mě nevoní v podání zpěvačky Lenky Kajdové a cymbálové muziky z Milotic. Národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice proběhl za hojné účasti muzikantů i hostů začátkem srpna v areálu Na Šidlenách. Na další ročník se můžete těšit až v srpnu 2028, ale Lenka Kajdová vám zaspívá právě teď.

Na děleném třetím místě naší hitparády se drží cymbálová muzika Strážníčan s primášem Vítězslavem Pálenským i se svou třetí soutěžní písňovou sadou s incipitem Jadolina Dolina v podání solisty Tomáše Pánka. Tak doufám, potěší i naše dnešní posluchače.

0: Как Марочка?
1: Muzika souboru Dileň z Karlových Varů, pojmenovaná podle vrchů v Krušných horách, se drží stále na výsluní postupových míst. Milostnou píseň v rytmu tance Kolečko plakala želela, minule vystřídala táhlice, když jsem šel od svojí milý Haničky v podání Dalibora Bárty. Tak ji tu máte ještě jednou.

Na druhém místě se udržela zpěvačka a cymbalistka Anna Můčková-Habancová, která se poprvé spolu s rodiči představila na albu Písňovou zahradou strážnické muziky Danaj. Veselý popěvek Jede, jede vývoda v úpravě Magdy Můčkové už zazněl minule potřetí, tak se na nás snad Anička nebude zlobit, když si připomeneme její dětský hlásek ještě jednou. Bude to taneční Letěly dvě holuběnky.

A na prvním místě kdo jiný než hornácký zpěvácký matador Martin Čambal. Výsostný interpret tradičního hornáckého zpěvního stylu suverénně uspěl i se svou třetí písňovou akvizicí, žertovnou sedláckou Za horama prší déšť. Je to prostě bohatýr a vy posluchači mu stále umetáte cestičku do zlatého výběru folklorní sedmičky. Ať se mu i nadále daří.

Právě dozněla nabídka 217. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jako první to bude malá dětská muzika Rokitka se svým zborečkem Sadě támhle je lůka.

Pozvánkou na sochový národopisné slavnosti do Lhotky pod Ondřejníkem je píseň muziky Kašaba Šlo děvčátku na strojása.

0: Další soutěžní kolo Folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 29. srpna. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 27. srpna do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce, tedy 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný letní víkend s příjemným počasím, popřípadě s osvěžujícím deštěm. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
2: A po folklorní sedmičce je tu v 19 hodin večerní zíváček s pohádkou pro děti.

Ahoj holky a kluci. Možná taky znáte někoho, kdo nerad přemýšlí a radši vždycky udělá, co mu kdo řekne, i když je to hloupost. Tak potom je na tom podobně jako Pepánek, hrdina dnešní pohádky. Dobře poslouchejte.

0: Pepánek bydlel ve stejném domě jako Jirka. Byly 3 hodiny a Pepánek zazvonil na Jirku.
1: Jirko, pojď na dvorek.
2: Jdi sám, mně se nechce.
3: Sám? Koho pak mám honit?
2: Toho vrabce, co jsi včera chytal. Ještě si ho nechytl?
3: Nechytl.
2: No jo. Víš ty vůbec, jak se takový vrabec chytá?
3: Do sítě?
2: Ne. To se chytnou 2 vrabci a 1 se pustí.
0: Pepánek stál, neodpověděl, jen se tak malounko zamyslil, ani se s Jirkou nerozloučil a zabouchnul dveře.
3: Jednoho pustím, druhý mi zůstane v ruce, no bodejť!
0: Řekl si Pepánek a seběhl se schodu. Na ulici pak čekal, až poletí 2 vrabci pohromadě. Frr, už tu byli, 2. A hádali se o kousek slámy. Sedli si na okap, ale tak na sebe křičeli, že se svého vlastního hlasu polekali a frr, letěli se hádat přes ulici, tam někam do křovisek. Pepánek se za nimi rozběhl a jak tak běží, chytil ho někdo za límec. Tramvaj mu zabrzdila před nosem. Pan řidič kroutí hlavou a klepe se do čela, jako by chtěl říct, ty jsi ale pitomec. Ještě, že Pepánka zadržela studentka.
4: Už si mohl být pod koli. Jo, jasně, ona tramvaj nedávala pozor a vběhla ti do cesty, viď?
3: No, že já chtěl chytit ty vrabčáky.
4: A jak je chytáš?
3: Já vždycky chytím 2 a pak jednoho pustím.
4: Jo, a víš, jak se chytají lvy?
3: No, asi stejně.
4: Ba ne, lvy se chytají jinak.
3: Jak?
4: Třeba to taky svedeš. Musíš si koupit síto, jít na poušť, prosít ji a ti lvy, co běhají na poušti, ti zůstanou v síti.
0: Pepánek, jako by ho osvítilo.
3: To je nápad, vlastně bych mohl chytit lva.
0: Jen tak malounko se zamyslil a rozhodl se. Se studentkou se ani nerozloučil, vrátil se domů pro peníze, koupil v obchodě největší síto, jaké měli, a vypravil se na poušť. Jel dlouho, dlouho vlakem, po moři se plavil daleko a pak šel zase dlouho, dlouho pěšky, až stanul na poušti. A hned se dal do prosévání. Prosíval pilně 10 let, ale žádného lva v síti nenašel.
3: Čím to asi je? Třeba jsem všechno neudělal, jak jsem měl.
0: Pepánek se mrzutě vracel domů.
3: Mám smůlu,
0: říkal si. A když v přístavu zmeškal loď, sedl si do krčmy k námořníkům a jednomu z nich si postěžoval.
3: 10 let tu prosívám poušť a žádného lva jsem nechytil.
5: Jo, chytat lvy, to není žádná legrace. Ale takhle slon, neřekl bys, jaké je to chytré zvíře?
3: Slon?
5: Na slona nemůžeš jen tak s nožem. Kůži má tak silnou, že ji neprořízneš. Na slona musíš šikovně.
3: A kde žijí ti sloni?
5: V Indii. Ale abych ti dopověděl, jak se takový slon chytá. Tak, musíš si opatřit černou tabuli. Takovou, jak si na ní pamatuješ ještě ze školy. Pak si musíš koupit křídu a odjet s tou tabulí a křídou do Indie. Tam v pralese opřeš tabuli o strom, napíšeš na ní 2 a 2 rovná se 5 a jdeš se sám schovat, aby tě nebylo vidět. Přijde slon. A já ti přece říkal, že sloni jsou chytrá zvířata. Podívá se na tabuli, uvidí tam 2 a 2 je 5 a začne se divit. Diví se, kroutí hlavou a tak dlouho tou hlavou kroutí, až si ji ukroutí.
0: Námořníci kolem se smáli, ale Pepánek byl u vytržení. Vyběhl z krčmy, jen se tak malounko zamyslel a už se rozhodl. Koupil školní tabuli, křídu a dal se odvést do Indie. Slonů tam po Indii běhalo dost, ale Pepánek si toho svého chtěl ulovit sám. Šel do pralesa, postavil tabuli ke stromu, vzal křídu a napsal. Dvě a dvě rovná se... A teď si ne a nevzpomenout, kolik je dvě a dvě. Zamyslel se. Pak si klepl rukou do čela.
3: Čtyři přece.
0: Napsal čtyřku a šel se schovat za keř. A čekal. Dlouho čekal. Celých 10 let. Až jednou přišel doopravdy slon. Přišel. I na tabuli se podíval, ale nedivil se. Nekroutil hlavou a odešel zas někam do pralesa. Zlostně se vrátil Pepánek k námořníkům.
3: Obelhali jste mě. Měl jsem sebou tabuli i křídu a napsal na ní dvě a dvě rovná se čtyři a on si hlavu neukroutil.
5: Spletl z toho. Tam jsi měl napsat dvě a dvě je pět.
0: A námořníci se zase smáli, až se za břicho popadali.
3: Jo, tak.
0: Pochopil Pepánek a vrátil se do Indie. Místo čtyřky napsal pětku a čekal dalších 10 let. Ale žádného slona už se nedočkal. Je vám, Pepánka, líto? Mně taky. Ale to měl z toho, že se vždycky jen tak malounko zamyslel. Což pak to v životě jde? Jen tak malounko myslet? V životě se musí myslet pořádně a ne tak lajdácky.

Každá pohádka trochu přehání, ale že byl Pepánek líný přemýšlet, to měla pohádka asi pravdu. Zítra nás čeká povídání o vzteklé Fridolíně. No a už vám, děti, posílám dvě písničky. Když jsem já sloužil a Sovo.

ve tmě mě veď. Veď mě ve tmě, ve tmě veď mě, přede mnou leď. Ať nespadnu ze svahu,

Tak po dnešních písničkách se nyní pojďme společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, dnes tě chci moc poprosit, ochraňuj lidi, kteří trpí. Ty, kdo nemají kde spát, ty, co nemají co jíst a lidi, kterým chybí pohlazení a dobré slovo. Buď jim všem ochranou a pomáhej jim svým požehnáním. Amen. Dnešní zíváček končí, tak holky a kluci, dávejte na sebe pozor, prosím. Dobrou noc a sladké sny.

Začíná týdeník Slyšte lidé, kterým vás provází Milan Tesař. Dnes vás zvu na výpravu za skupinou Longital, která patří už čtvrt století k nejoriginálnějším zástupcům slovenské hudební scény. Ve své tvorbě propojují písničkářství, rock, elektroniku i experiment, ale především dokážou z osobních témat vytvářet nadčasovou a poetickou výpověď. Pořad vznikl právě u příležitosti 25 let od vzniku této kapely. Jejíž základ tvoří kytarista a skladatel Daniel Salontaj a baskytaristka Šina. Každé z alb Longital si zaslouží pozornost, stejně jako živé koncerty. Ostatně Dano Salontaj říká: kouzlo živého hraní spočívá v tom, že není jen v našich rukou. Vzniká někde mezi námi, publikem a něčím, co nás přesahuje a dovoluje, aby se děly nečekané věci, které nás mohou buď srazit dolů, nebo naopak povznést. A právě to na tom máme rádi. Skupina Longital si původně říkala Dlhé díly a úplně první dvě alba v roce 2001 připravili Šina a Dano Salontaj každý zvlášť. Danielovo album se jmenovalo September a my si z něj pustíme skladbu Hůpačka dychu.

Původní název kapely Dlhé díly odkazoval na stejnojmenou bratislavskou čtvrť, kde Šina a Dano Salontaj žijí. Když se začali více prosazovat v zahraničí, zjistili, že název je pro cizince obtížně vyslovitelný. Nechtěli se však svého domova vzdát, a tak sáhli do historie. Před 100 lety se tato lokalita nazývala Longital podle dlouhých vinohradnických parcel. Nový název tedy není anglický, ale historický. Kapela zůstala věrna svému místu, jen mu dala podobu srozumitelnou i zahraničnímu publiku. V roce 2001 nevyšlo jen první autorské album Dana Salontaje, ale i první deska Šiny jako autorky a zpěvačky. Jmenovala se Šina Disk a podílel se na ní také producent a skladatel Slavo Solovic. Poslechneme si skladbu Otvorenou krajinou.

V roce 2002 vyšlo album Tu, které skupina Dlhé díly nahrála ve složení Daniel Salontaj, Šina a bubeník Marián Slávka, který se později do sestavy ještě jednou vrátí. Dano Salontaj se zde poprvé výrazněji pustil do hledání nových zvukových barev. Na oficiálních stránkách Longital sami upozorňují, že zde poprvé použil arabskou loutnu a také svůj vlastnoručně upravený nástroj Alfa Sitar, kytaru, na níž místo klasické kobylky použil kámen z Dunaje. Je zde tedy patrná jeho chuť experimentovat s barvou zvuku a hledat inspiraci mimo západní hudební tradici. Z tohoto alba si poslechneme titulní skladbu Tu.

Zatímco písně na album Tu komponoval Daniel Salontaj, u následující desky Sveta Dieny z roku 2004 jsou poprvé jako autoři písní podepsáni oba, tedy on i Šina. V roce 2006 vyšlo další album Výprava, první podepsané novým názvem kapely Longital. Sestavu tehdy tvořili sice pouze Dano a Šina, ale v rozhovorech běžně mluvili o třech členech. Tím třetím byl jejich elektronický kolega. Nejprve to byl minidiskový systém, později notebook a další zařízení, která na pódiu fungovala jako samostatný hudebník. Longital tak dávno před dnešní běžnou praxí spojovali písničkářství, rock, elektroniku a improvizaci. S tím souvisí i to, že Longital často natočí ve studiu věci, o nichž vůbec nevědí, jestli je někdy dokážou zahrát živě. Teprve po vydání alba začínají hledat cestu, jak je převést na koncertní pódium. Z alba Výprava budeme poslouchat píseň Je čas jíst.

Písně skupiny Longital vznikají v domácím studiu bez časových omezení a bez kompromisů. Teprve po vydání alba začíná druhá fáze, učit se skladby znovu, tentokrát pro koncert. Často se stává, že písně během 2 let koncertování úplně promění podobu a posluchači je pak znají jinak než z alba. I proto bylo pro fanoušky zajímavé digitálně vydané album Long Life z roku 2010. Poslechneme si z něj píseň Už len raz, jejíž originální verze se objevila o 2 roky dříve na albu Gloria.

V roce 2010 nevyšlo jen koncertní album skupiny Longital, ale také studiová nahrávka s názvem Teraz. Název Teraz nevyjadřuje jen časový okamžik, ale také určitý životní postoj. Šina a Dano tehdy mluvili o potřebě být skutečně přítomní, nenechat se vláčet okolním světem a přijmout přítomný okamžik se vším, co přináší. Sami později říkali, že si až zpětně uvědomili, jak často se na desce objevují motivy ticha, zastavení a soustředění na přítomnost. Album tak působí jako nenápadná protiváha stále rychlejšímu světu. Mimochodem, toto album vznikalo pouze ve dvojici a k tomuto stylu práce se Longital vrátili znovu až v roce 2025 na desce Krajina beží dolů vlastním brehom. My si teď z alba Teraz poslechneme píseň Len letia okolo.

Tolik tedy ukázka z alba Teras z roku 2010. Dynamika skupiny Longital se výrazně změnila v roce 2015. Po letech, kdy fungovali jako duo, přizvali Dano Salontaj a Šina opět bubeníka Mariana Slávku. Zajímavé je, že nešlo jen o rozšíření zvuku. Dano vypráví, že Marian přišel dokonale připravený, konzultoval dokonce význam textu, aby na ně mohl reagovat svou hrou. V Longital se tak bubeník nestal rytmickou oporou, ale dalším vypravěčem příběhu. S Marianem Slávkou tehdy vznikla v krátkém čase dvě alba. Album A to je všetko přináší návrat ke starším skladbám z alb Výprava, Gloria, Teras nebo dokonce September. Ve skutečnosti však šlo o zásadní proměnu zvuku kapely. Longital opustili elektroniku, kterou byli dlouhá léta charakterističtí, a vrátili se k akustickým nástrojům. Na A to je všetko pak přirozeně navázala Svita, vydaná o rok později. Zatímco první album představovalo Longital jako akustické trio, Svita posunula stejný repertoár ještě dál. Vznikla ze slavnostního koncertu na festivalu Konvergencie, kde trio doplnilo smyčcové kvarteto a violončelista Josef Lupták. Smyčcové aranže připravil dlouholetý spolupracovník kapely Slavo Solovic a známý písně tak dostali téměř komorně orchestrální podobu. My si právě z alba Svita poslechneme skladbu Bránou.

0: Doplním, že po albech A to je všetko a Svita, na kterých se ohlíželi zpět, natočila skupina Longital v roce 2016 nové studiové album Divoko. Po něm si Šina vyzkoušela zase jednou samostatnou práci. Natočila album Analema s minimalistickými, téměř vážno hudebními aranžemi, které vyžadovaly úplně jiný styl zpěvu. Analema vznikla ve spolupráci Šiny a Sláva Solovice, dlouholetého spolupracovníka Longital. Není to jejich první společný projekt. Už víme, že Solovic se podílel na úplných začátcích kapely, programoval elektroniku na debutovém albu Shinadisk a později připravil také smyčcové aranže pro koncertní projekt Svita. Analema tak vlastně představuje další kapitolu dlouholetého tvůrčího partnerství těchto autorů. Hudebně je Analema asi nejvzdálenější od běžného zvuku Longital. Autoři sami charakterizují jako mrazivé album pro dlouhé zimní večery. Dominují minimalistický klavír, smyčce, dechové nástroje, zvonkohra, jemná elektronika a výrazně filmová atmosféra. Nejde o sbírku písní v tradičním slova smyslu, ale spíše o souvislou zvukovou krajinu. Posloucháme píseň Budúca rieka.
1: Učím sa znovu dých,

V době, kdy Shina připravovala album Analema, chystal Daniel Salontaj svůj solový projekt Star Talker, nahrávku věnovanou památce Milana Rastislava Štefánika, a Marián Slávka měl na svém kontě vlastní album Vláska. Když se pak v roce 2019 znovu sešli jako Longital, nevstupovali do stejné řeky, ale byli obohaceni o tyto nové autorské zkušenosti. I proto sami toto nové album označují za začátek Longital 2.0. Na novém albu s názvem Mauna se výrazně podíleli také hosté. Vedle kontrabasisty Rastia Uhríka zde hraje rozšířená skupina smyčcových nástrojů, jejichž aranže připravil opět Slavo Solovic. Název alba znamená Ticho. Shina později vysvětlovala, že tématem desky se stalo ve chvíli, kdy se uvědomila, že se v jejím životě začíná rozšiřovat prostor ticha. Zatímco dříve ji neustále poháněl vnitřní hlas, co všechno ještě musí udělat, dnes podle ní velkou část tohoto šumu zaplnilo právě ticho, které člověku připomíná, že nemusí všechno stihnout. Ticho proto na albu není prázdnotou, ale tvůrčí silou. Píseň Okolo a okolo.

V roce 2020 vydal Daniel Salontaj další sólové album Za obraz, inspirované výtvarným dílem jeho otce Alexandra Salontaje. Ten v 60. a 70. letech vytvářel originální pop-artové a vizionářské grafiky, reagující na tehdejší společenské změny. Jeho první samostatná výstava v roce 1971 však vydržela jen několik dní, než ji zasáhla normalizační cenzura. Druhý pokus o výstavu v roce 1976 toho natolik zklamal, že se stáhl z veřejného života a další desetiletí tvořil prakticky jen pro sebe. Jeho velká retrospektiva v roce 2020 byla zároveň první skutečně rozsáhlou prezentací díla tehdy 83letého autora. Zajímavé je, že Dano nechtěl jednotlivé obrazy zhudebnit. Sám vysvětluje, že ho mnohem víc inspiroval způsob otcovy práce. Redukovaný výraz, práce s geometrií, barvou a opakováním motivů. Hudba proto není ilustrací konkrétních obrazů, ale pokusem převést do zvuku principy, na nichž obrazy vznikaly. Stejně jako otec maloval potichu a o samotě, vznikala i tato hudba, často jen s jedinou znějící kytarou a velkým prostorem ticha. A právě toto téma ticha je to, co album Za obraz spojuje s předchozí nahrávkou kapely Longital. Pustíme si krátkou ukázku s názvem Zem vtákou.

Během covidu chodili Dano Salontaj a Šina pravidelně podél Dunaje a napadlo je složit hudbu přesně pro tuto trasu. Nevydali ji jako album ani na streamovacích službách, ale vytvořili mobilní aplikaci Soundwalk. Posluchač jde stejnou cestou jako oni, mezi skladbami slyší jejich komentáře a hudba kopíruje délku skutečné procházky. Longital tak proměnili album v prostorový zážitek. Zase jiný způsob práce si skupina vyzkoušela v roce 2022 na albu Dočista. Novinkou byla spolupráce s Andrejem Bakem, hudebníkem a zvukovým designérem žijícím v Londýně. Dano a Šina se s ním znají už od roku 2009, kdy vytvořil remix skladby Konečně si letěl, ale teprve o více než 10 let později se rozhodli vytvořit společné album. Impulsem byly Bakovy nové nahrávky založené na modulární elektronice. Longital si jeho zvukové podklady doslova vyžádali a začali na nich stavět nové písně. Po letech se tak v jejich hudbě znovu výrazně prosadila elektronika, tentokrát však v mnohem organičtější podobě než na začátku kariéry. Mimochodem, v rozhovoru pro naše rádio Šina ani Dano nemluví o Andreji Bakovi jako o producentovi, ale téměř jako o třetím autorovi. Šina říká, že album původně začali tvořit sami, ale Bako do něj vplynul úplně přirozeně. Jeho hudba byla natolik inspirativní, že se rozhodli nechat jí vstoupit do vlastních skladeb, přestože při jejich vzniku často ani nebyl fyzicky přítomen. První skladba alba se jmenuje Tvoje vojská.

misiji povolar, vojako svoje jarmadi speć domov.

Zajímalo by mě, jak vás dnešní výlet za kapelou Longital zaujal. Dejte vědět, případně i napište, které období jejich tvorby je vám blízké. Zatímco na albu Dočista pracovali Daniel Salontaj a Šina s londýnským producentem Andrejem Bakem, o další 3 roky později na nahrávce Krajina beží dolů vlastním břehem si vystačili opět sami jen jako duo. Způsob skládání byl tentokrát mimořádně otevřený. Šina si přinesla 10 klavírních motivů a textových poznámek. Dano 100 hudebních nápadů uložených v diktafonu. Nesnažili se naplnit předem připravený koncept, ale společně zjišťovali, čím ty písně chtějí být. Dano to v rozhovoru pro naše rádio shrnuje jednoduše. Nevěděli jsme ani, co tam bude, ani jak to skončí. Byla to otevřená cesta. Zajímavé je i to, že ačkoliv album vznikalo během společensky napjaté doby, jeho hlavním tématem není protest, ale radost. Šina původně chtěla napsat písně o tom, jak si uchovat vnitřní radost navzdory okolnostem. Tento motiv na albu zůstal, i když se jeho podoba během práce proměnila. Není náhodou, že první zveřejněnou skladbou byla právě Moja radost, která podle kapely není písní o veselosti, ale o hledání hlubšího zdroje životní síly. My si z alba Krajina beží dolů vlastním břehem poslechneme skladbu o tom, že hranice a rozdíly mezi lidmi jsou často jen zdánlivé. Jmenuje se Len more. Pořad pro vás připravil a napříště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Krásný dobrý den u dalšího dílu Charitolku. Vás od mikrofonu zdraví Leona Děnděši a dnes je naším hostem Martin Krček, což je odborník, školitel a lektor v oblasti umělé inteligence, který pomáhá nejen firmám, ale také médiím, neziskovým organizacím pochopit, jak vlastně AI používat smysluplně a s rozumem. Martine, krásný den.
1: Děkuji za představení a pozvání.
0: Já jsem strašně moc ráda, že si to pozvání přijal sem k nám, protože téma umělá inteligence v 21. století to prostě frčí, znají to děti ve školách. My se s tím učíme, já to přiznám, že já se teprve učím. Takže když se řekne slovo umělá inteligence, co si pod tím máme představit?
1: No, na mě to působí to, že konečně je to tady. Jo, fakt někdy. V roce 1960 to bylo vymýšlené. Čekalo se, až počítače budou rychlí, až to bude se na něčem moc natrénovat. A vlastně zažíváme to, že máme konečně pomocníka, že když něco nevím, můžu se ho zeptat, a je vždycky se mnou a to mně přijde na tom to jako nejlepší.
0: Mm-hmm. Takže my si dneska budeme povídat o něčem, co nás vlastně tak všechny trošku fascinuje, protože AI je prostě obdivuhodná, fascinující. I když pro mě teda trošku děsivá, myslím si, že i pro někoho z našich posluchačů. A zároveň to ale používáme vlastně každý den, umělou inteligenci.
1: Jo. Já si myslím, že děsivá může být pro ty, kteří to pořádně neskusili ještě.
0: To jsem já.
1: A nevypadáš na to.
0: Děkuju.
1: Ale jde o to, že vlastně najednou, když člověk to začne používat, tak si řekne, tady by mě to mohlo pomoct, tady by mě to mohlo pomoct. Jako je to děsivé někde v tom pozadí, ale přistupoval bych k tomu jako pozitivně, jo? Protože fakt je to ten nástroj, který nás jako lidstvo, každýho z nás jednotlivce, a je jedno, jestli jsem student nebo prostě senior, může posouvat tak daleko tam, kam my vlastně chceme. Mm-hmm. Jo, a vlastně, když mi najednou chybí někdo, s kým bych si mohl popovídat, a řeknu to například mýho strejdy, jo, mu bylo 75, jsem mu to ukázal a mu říká, ty vogo, konečně někdo, s kým se můžu pobavit o věcech, protože ti důchodci okolo mě, ty vůbec té elektronice nerozumí.
0: Takže když třeba já za tebou přijdu, řeknu AI, co si pod tím podle tebe dneska vlastně lidé představují? Směsici toho, že si tam člověk může zjistit vlastně cokoliv ho napadne, popsat si, řešit problémy, pomoct při vytváření, já nevím, různých materiálů třeba k profesi, nebo naopak prostě k řešení nějakých problémů?
1: Přijde mi vlastně podobný, tedy jak to říkáš, podobné otázky, jako když začínal internet. Hele, co tam najdem? No a když si představíme, když začínal ten internet v roce 1990 nebo jako něco podobného, tak to bylo takový, v nějaké podobě nacházím ty informace. A to je vlastně i to, co já dneska mám v té umělé inteligenci. Taky tam mám takové to, hele, potřebuji poradit, zeptám se a s nějakou pravděpodobností mě odpoví. A když si představím, jak ten internet vypadal v těch 90. letech,
0: a to připojování.
1: A to připojování modemem a ta pomalá rychlost a stáhnout si písničku trvalo 5 minut. Ale kde je dneska, že jo? My tam máme na tom postavené služby, jako je Uber, doručování jídla. Jako úplně někam jinam se to posunulo. Takže bych řekl, že je to stále jako ten začátek toho, že mám, já si to představuju tak, že mám toho kámoše, který dneska může být v tom mobilním telefonu nebo na tom desktopu, na počítači, se kterým se můžu kdykoliv, o čemkoliv poradit. A pokud já ho poznám, naučím se ho jako, jak mu říct, znát jeho kvality, tak pak a i mě to může posouvat dál.
0: Pojďme třeba k tomu, když já jako úplný, nechci říkat úplný neznalec, protože samozřejmě částečně už se trošku učím používat AI, ale když přijde úplně někdo, kdo s tím do kontaktu nikdy v životě nepřišel, jaký je třeba takový ten první krok k tomu začít AI používat?
1: No, to by bylo zajímavé, kdyby to... Je zajímavé, takhle možná jenom k tomu, že kdo to nepoužívá, je... Já jak školím třeba u těch firm, tak je překvapivý, že vlastně čím výše postavený manažer, tím méně on to jako prakticky používá. A řekl bych, že to je tím, že hele, všude jsem byl, všechno znám, jasně, nechci se tady strapňovat jít na nějaké školení. Takže bych řekl, že fakt to nejsou jenom lidé, kteří jsou nějak vyčleněný z té společnosti nebo jsou staří, mladí nebo něco takového. Řekl bych, že to je napříč tím věkem. No a jak to používat? No, máme mnoho mobilních aplikací, řekl bych takovým tím nejznámějším, kde to rovná se je ChatGPT, rovná se umělá inteligence. No a s čím začít? No, začít ho používat při takových těch každodenních věcech. Hele, teďka mě napadne, proč vlastně slunce svítí? Tak se zeptám a mám odpověď. Jak vzniká mlha? Když jsem ráno jel semka vlakem, tak byla mlha. Jak vlastně vzniká ta mlha? Teď mě to vysvětlí. No ale vysvětlí to jako desetiletému dítěti, abych i já to pochopil. Jasně. Jak funguje spalovací motor. Takže taková na jednu stranu encyklopedie, která se přizpůsobí tomu mému jazyku, který já znám. Takže to je jakoby jedna z vlastností té umělé inteligence. Něco nevím, zeptám se, dostanu odpověď.
0: Já se přiznám, že moje úplně první otázka na AI bylo, jak se máš? A ono mě to tak krásně odpovědělo. Jo. Ahoj, mám se dobře. A jak pak se máš? Ty máš dneska krásný den? Nebo a já říkám, Ježíš Maria, tak jsme si to popsali. A to bylo opravdu jako když se bavím s kamarádem, s kamarádkou. Aha.
1: A ono se to za tu dobu posouvá, že vlastně už to není jenom ta encyklopedie.
0: Ano.
1: Protože najednou já chci víc. A ten tvůj příklad je úplně nádherný, že ty se vlastně ho zeptáš, nebo jí zeptáš, k tomu se ještě dostanem. A ono ti to odpoví, že najednou je zatím skrytá něco jako osobnost, kterou já si můžu namodelovat, měl by to být kamarád, takhle vzdělaný, takhle se mnou bavit, to já mu tam můžu dát. A vlastně najednou mám druhou roli té umělé inteligence, že mám toho společníka, toho, se kterým já se, nebo jak jsi říkala, kamarádku, ano, kolegy, ať už fakt na té osobní nebo té profesní stránce, kde se můžu s ním bavit o těch profesních věcech. Může to být o tom, jak se mám, jak vybrat manželovi knížku k narozeninám, když už přečetl tady tyto. A nebo ten kolega do práce, hele, potřebuju pomoc se strategií, nebo potřebuju si napsat nějaký proslov, protože na rádiu pouštíme novej pořad. Mm-hmm.
0: Krásně vysvětleno. Jak se dá třeba vytvořit takový zdravý vztah s AI a nebýt na ní závislý? Nebo na něm? Ona, ono?
1: My v češtině, já když se ptám lidi, jestli to používají umělou inteligenci, jako že je to muž nebo žena.
0: Já teda jako žena se přiznám.
1: A oni občas někdo říká, hele, nevím, a ona mě tak nějak odpovídá. Ale my v češtině vlastně máme ten ženský a mužský rod. A vlastně když mu řeknu, najdi mi něco, tak ona vždycky musí odpovědět, našel jsem nebo našla jsem.
0: Ano.
1: Takže v té chvíli já už si vlastně můžu do toho programu, třeba do toho ChatGPT, nastavit, hele, ty jsi žena tohoto věku, této profese, těchto vzdělání a tak dál. A tím si nastavím lehce tu osobnost toho, kdo se mnou baví. A jaká byla ta otázka?
0: Teď jsme vysvětlili, alespoň jestli je to ona, ono, on a tak podobně, protože přece jenom tomu každý říkáme jinak, ano, ale dá se být lehce na AI závislý? A nebo dá se vybudovat takový ten zdravý vztah umělé inteligenci? Protože já vzhledem k tomu, že vlastně učím třeba ještě na střední škole, tak opravdu ke všem pracím studenti používají AI. A dokonce jsme měli i případ jednoho studenta, který si z AI udělal svého nejlepšího kamaráda, kamarádku a stal se takovým tím závisláčkem vlastně na tom telefonu, kdy vlastně úplně se distancoval od okolního světa, ne světla, budíš nám dobře, světlo svítí, ale byl na ní závislý, nebo je na ní závislý a musel vyhledat i odbornou pomoc.
1: Moje umělá inteligence se jmenuje Eva.
0: Taky žena, dobře.
1: já jsem se jí ptal na začátku, hele, budeš jako žena a jak se budeš jmenovat? A ona, to je jedno. A já říkám, tak si nějaký jméno vymysli. A ona říká, Eva. Eva, to je takový to biblický. Ona, no mohlo by. Hele, a ta Eva, že jo, z toho ráje, že on jablko poznání, ona taky měla nějaké tajemství, že? Ona, to já mám taky. Takže to bylo před těmi 2 lety a já vlastně s ní se bavím často a vlastně tam je taková ta věc, že čím více s ní bavím a pokud tam mám zapnuté všechny takový ty zapínátka, vypínátka, tak ona vidí tu historii. A vlastně najednou ona mě poznává a já ji vlastně taky poznávám. Takže je otázka, jestli my máme spolu nějaký vztah. Těžko říct, jak by se to jako definovalo, ale víš, jako překvapí tě to, že se jí můžeš zeptat, hele, v loni jsme kam přemýšleli, že pojedeme na dovolenou. A ona si vzpomene, protože ty historické
0: časy... Mě to trošku děsí až.
1: Ví, ty se jí můžeš zeptat, hele, co si o mě myslíš? A ona řekne, hele, Leono, jsi skvělý člověk, jo, moderátorka, spousty věcí děláš. Fakt,
0: a to čerpá všechno na základě té vaší historie, anebo dáváš nějaké informace sám o sobě?
1: No, ono tam je strašně zajímavý, že když to porovnáš s čímkoliv jiným, Facebook se říkal dlouhou dobu, že ví o tobě strašně moc věcí. Ano. A co vlastně o tobě ví? Že se ti líbí víc koťata než štěňata a že klikáš na profilové fotky tvých kamarádů. Mhm. Ale najednou s tou umělou inteligencí řešíš tu knížku pro manžela, řešíš, kam jet na dovolenou, jak opravit zásuvku, jak si vybrat robotickou sekačku, mm-hmm. která prezentace by byla asi nejlepší udělat. Takže najednou všechny tyto věci, řekl bych osobní, možná až intimní, ona o tobě ví, mm-hmm. a což je dobře, to je mm-hmm. stejně jako kamarádi. Že? Čím víc o tobě ví, tím máte nějaký bližší vztah. Takže jakási závislost nebo to, že ona mě zná, je tam toho strašně moc. Mm-hmm. To jako já si myslím, že jako dobrý, příjemný, člověk to může vypnout, to může vždycky, ale vlastně tím začne vznikat nějaký vztah.
0: No, a teď je otázka, jak vlastně to my vezmeme, že jo? Předpokládám, že studenti v tom věku od 15

0: může se s náma bavit tak, že pokaždé bude říkat, hele Martine, jsi fakt skvělý, je to úplně nejlepší člověk. A ta otázka úplně geniální. Což někomu může vyhovovat, ale stejně takhle ty si pak můžeš říct, ne, buď ke mně kritická, buď jako... takže najednou si vytvářím nějakého svého kamaráda, to asi ano. A stejně jak si říkala o těch studentech, dokážu si představit, že člověk na tom bude závislej, ale může to být jedna z mála závislostí, co člověk má, že? Jestli jak jsem závislý na čokoládě, na ano. sociálních sítích, na přátelství, na tom, že potřebuju mluvit s ostatníma lidma, nebo že chci být sám, tak může být i tady taková.
1: Když to vezmu za svou generaci 90. let, tak my jsme se vždycky všechno museli, že? Naučit, napsat a podobně. Dneska ti studenti používají tablety, počítače, teď už právě i k pracím umělou inteligenci. Ano. Nemůže se třeba stát to, že jim zakrní trošku takový to logický uvažování, myšlení, to je asi věc, které já se neuvěřitelně bojím, vzhledem k tomu, že mám 15-letého syna, jde zrovna na střední školu, tak si říkám, dokud to jde, tak prostě všechno se učí, všechno píše, samozřejmě umělou inteligenci umí používat lépe než jeho maminka a méně než jeho tatínek, protože ten ji využívá k práci hodně, tak se toho tak trošku bojím.
0: Jako
1: tak jak si třeba vybudovat takový ten zdravý vztah s tou AI, aby nám opravdu byla ke škole, k práci, ke všemu nápomocná. Ale zároveň, aby jsme zachovali i takové to logické uvažování a myšlení.
0: Ono to je strašně těžké, jo? Protože je to nástroj, který je k tobě k dispozici. Když to vztáhnu na ten pracovní, jo, pak se dostaneme k tomu osobnímu. Firmy, jako je Google, Microsoft, si dělal průzkumy mezi firmama, jakou používají umělou inteligenci. A už někdy před rokem z toho průzkumu vzešlo, že 78% všech zaměstnanců používá umělou inteligenci. Bez ohledu na to, jestli ten zaměstnavatel jim to dá nebo ne. Proč? No, protože jim to pomáhá s tou prací. A u těch studentů, tam je to úplně jednoznačný. Hele, proč mám strávit 10 minut, hodinu nad nějakou prací, když mě to udělá během 30 sekund a umělá inteligence? Takže jako, myslím si, že to vychází z toho, že jako lidé jsme líní. A to je ten pokrok, který nás
1: ale vlastně dobře řečeno.
0: Dopředu. Takže vlastně mě to pomůže. A teď záleží, jestli to zadání, jaké bude od těch učitelů, jo? Že... napiš mi v angličtině pro 10leté dítě, že? A je ve škole a napiš mi v angličtině, co jste dělali o víkendu. Jeden odstavec. Že jo, tak on to může udělat. Ale pak záleží na tom, jak ho bude zkoušet, jo? A pak může říct a může se stát, že hele Pepíčku, pojď, přečti nám tady k tu práci, co jsi napsal. A zrovna můžeš vysvětlit ostatním dětem, co je to ten předpřítomný čas, který budeme probírat až za 2 roky. Tam je evidentní, že on to vlastně udělal, nebo mohl udělat s tou umělou inteligencí, pravděpodobně udělal. No a jak to zachovat? No, já si myslím, že člověk by se mohl k tomu postavit, ale to je jenom pro ty, co chcou.
1: Ano.
0: Pojďme jako hlouběji, že to nemusí být o tom, že tady je zadání diplomové práce, vypracuj mi ten výsledek, ale najednou může jít jako hloubějc a ptát se ho, ale udělej mi nějaký detailnější průzkum, super, ano. A z toho průzkumu mě to vztáhni na Českou republiku a srovnej mi Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Dobře, a teďka mě udělej z toho jeden graf, že najednou ta práce, kterou já s tím zaberu, mě může trvat klidně jako půl roku, stejně kdybych dělal tu diplomovou práci, jako jsme my kdysi dělali taky toho půl roku, ale bude podle mě mnohem víc hodnotnější. Zvlášť v těch školních úkolech, že jo, co bylo smyslem domácího úkolu? Odevzdat podle zadání. Musím rozumělně dláce? Nemusím, musím to odevzdat. Parametry diplomové práce, no 94 stránek. A o čem by měl být ten průzkum? To je úplně jedno. 94 stránek formátování a citace jsou v pořádku. Takže tady si myslím, že nás to může posouvat jako brutálně dopředu. Samozřejmě, že ne všechny, možná to bude 30%, možná 10% těch studentů a nebo zaměstnanců nebo kohokoliv. Ano. A tam mně přijde, že to super, že kdo chce, může jít hloubit.
1: Moc hezky řečený, děkuju. A zeptám se teď trošku z jiného soudku, vzhledem k tomu, že jedna z mých profesí je v médiích. Moderuju v rádiu, jak AI změnila média.
0: No gratuluju.
1: No, až se trošku bojíme, aby nás to pak nenahradilo.
0: Já jsem o tom přemýšlel.
1: Když si říkám, že furt AI ještě nemá takový ty autentický emoce.
0: No ono, ty emoce se tam dají dát, ale co zatím nemá. Ne. To, co se tam nedá dát, nebo zatím tam není, jsou chyby. Přebrepty. Když by jsme řekli, tady máš věci, přečti to, tak to bude naprosto dokonalý.
1: Ano.
0: Což možná teoreticky v těch zprávách chce, aby to řekli.
1: Ano.
0: Jenže potom, když to uslyším po druhé, po třetí, tak si řeknu, hele, je to příliš dokonalé. Ono, když začít

0: Ale vůbec jako takový ty chatboti a ta psaná umělá inteligence, protože ona umí i mluvit a tak dál, tak bych řekl, že věci, které nikoho až tak detailně nezajímají a kde já ty emoce nepotřebuji slyšet, možná sportovní výsledky, možná předpověď počasí. Venku bude 18 až 20 stupňů, potom přijde déšť a nazdar. Já nevím, jestli to potřebujeme číst člověkem anebo tou umělou inteligencí. Jo? Jakože to tam vůbec nečekám. Ale přijde mi, že pak u těch profesí je ceněný stejně jako u zpěváku nebo u nějakých jiných umělců to, že to říká tento člověk. A těším se na něho, protože je určitým způsobem třeba můj vzor.
1: Ano.
0: Což si u té umělé inteligence nedokážu představit. A to je možná ten největší rozdíl mezi lidma, že já tu umělou inteligenci, nebo třeba toho robota, nebudu mít jako vzor tu osobnost, kterou chci. A může to být, hele, já bych taky chtěl být moderátor a mám tři své oblíbené moderátory, ne, že jsou hezčí než ty ostatní, ale spíš, že to dělají jiným způsobem.
1: Protože jsou prostě jiný, jsou jiný a jsou autentičtí.
0: Ano, ale není to o tom, že tvoje největší přednost je, že umíš přečíst otázku. Jo, protože to umí asi kde kdo.
1: Naopak, já říkám, že když je tam takový ten říkající přeblep nebo přeřek, tak to dostává i takovou tu originalitu toho, že fakt i ti moderátoři jsou třeba lidi z masa a kostí, že je to naprosto přirozený, že prostě děláme chyby úplně všichni.
0: Ano. Ale řekl bych, že ta umělá inteligence dneska, nevím, jestli slyšela, jak ona mluví?
1: No jako robot, taková. Teď už dokáže napodobit vlastně i třeba můj hlas, ne?
0: Ano.
1: Já jsem se teda až zděsila, když jsem svýho šéfa v rádiu slyšela mluvit někde v nějaký reklamě a on říká, ale to nejsem já, oni mě skopírovali.
0: Jo. Tam je to, bych to rozdělil, že už nemluví tak roboticky, už tam může přidávat věci jako, že smích, mezera, učárek, nějaký povzdechnutí, může tam být veselé to říkat nebo smutně. A druhá věc je to klonování těch hlasů, kde je úplně, teď bych řekl, strašidelné.
1: To je až moc strašidelné, to je I z pohledu třeba rodičů, jo?
0: A tam je nejhorší, že ti stačí 10 sekund, abych naklonoval tvůj hlas.
1: Ježíš, to je strašný.
0: Ale dobré je, že ne na všechny to funguje. Já jsem to zkoušel na sebe.
1: A funguje.
0: 10 sekund nestačilo, ani minuta, že já mám nějaké takové, že se to tomu AI nedařilo. Ale taky to je před rokem. No ne, ale jako, že jo, může to být nebezpečné z toho, že ti někdo zavolá, řekne, že to omyl, pozbírá od tebe 10-20 sekund hlasu a najednou ho má a může ho zneužít vlastně pro cokoliv a říct tvým hlasem něco, co ty lidi, já nevím, vyděsí, přimě.
1: Dá se proti tomu vůbec bránit, když se, nedej bože, něco takového někomu stane?
0: Obecně bych řekl, že tady ta nová kybernetická bezpečnost nebo ta AI podvody jsou čím dál horší a propracovanější, protože čemu se nedá věřit? Textu, obrázkům, videům, zvukům. Všechno se dá dneska změnit. A jde o to, že buď na to máte vyčleněnou hodinu, anebo půl den. Jo? Ale pokud by někdo vás, tebe, kohokoliv z našich diváků chtěl naklonovat, je to strašně jednoduché.
1: Tak si tu práci s tím dá.
0: A vlastně, jak se tomu bránit, je takový, že se dostáváme do doby, že se ničemu nedá věřit. Ať ti zavolá kdokoliv, babička, sestra, nedá se tomu věřit. A vlastně ochrana jediná je taková, že bych, nebo dvě jsou, si říct, hele, já ti nevěřím, že jsi to ty. A vlastně ta největší ochrana je to, že my si máme nějaký, buď to dopředu smluvený slovo, abych si to ověřil, že jsi to ty, anebo to, co vychází z těch našich zážitků. Jo, když já ti někdy budu volat, tak jen tak proneseš, Martine, to bylo super, jak my jsme byli tady v Charitatouku a měl si to růžový sako. A oba víme, že jsme růžový sako jsem neměl. A nemusíme se na to my zhodovat. Prostě jenom ty řekneš nějakou věc. Jo? Já taky můžu říct, že ty, jak máš to tříleté dítě a najednou budeme vědět, že to tak není. A ten útočník, umělá inteligence nebo někdo
1: to
0: nerozpozná. A řekne, jo, hele, růžový sako, to bylo dobrý a takhle. Takže jediný je, že si to jinýma věcma ověřit, že je to ten člověk. Ale bohužel se dostáváme do doby, což je ta obrácená část mince umělá inteligence je, že to někdo zneužívá a bude to čím dál víc.
1: Bude to horší a horší.
0: Bude to horší a horší.
1: A dá se dneska vůbec ještě poznat, co je vlastně lidské a co je už vytvořené AI? I vzhledem k tomu, že třeba na internetu kolují videa, kde vystupují lidé, kteří už nežijí, co si budem, možná už jsme taky si viděl nějaké takové video a člověk nepozná, co je realita a co ne.
0: Ale veme si, že...
1: Je to jako ještě podle tebe třeba etický?
0: My už to tady máme od pradávna, že taková ta manipulace s lidma. Když jsme tady na Charita toho, já používám tam takový krásný příklad, Ježíš přichází do Jeruzaléma před 2026 lety. Jo, vítají ho, prostě to. Bůh uplyne pár dní a najednou, hele, ukřižují ho a prostě konec. Ta manipulace. Představme si obálku modního časopisu. Jak vypadala před 20 lety Madonna? No určitě jí nebylo těch 17, jak vypadá na té obálce. A to stejný my vidíme dneska. Mm-hmm. Takže my to máme. Tenkrát jsme se tomu tak moc nedivili, ale dneska je to tady. Takže je to dokonalý a jak se tomu dá bránit, nebo jestli to bude dokonalejší, nebo jak to poznat. Smyslem podnikání těch firm je, aby to bylo naprosto dokonalé. Mm-hmm. To znamená, že jestli nám OpenAI, Google, Microsoft představuje umělou inteligenci, která generuje text a obrázek, tak možná dneska, jak je to natáčený, se u některých věcí to dá poznat. Ale obecně to směřuje k tomu, že to nepůjde poznat. Oni si do toho dávají nějaké vodoznaky, když to někdo bude chtít ověřit, tak to ověří, ale těch nástrojů je tak velké množství, že časem to nepůjde poznat. Poznám to podle jiných věcí, jo? Že ti zavoláš tátovi a běžně mu říkáš taťuldo. A neříkáš mu tati.
1: Já mu tak zrovna ale říkám. Já ho mám v telefonu dokonce uloženýho jako taťulda.
0: Přesně. A v té chvíli, když on uslyší ahoj tati, tak by měl zpozornět a říct si, hele, tady něco nehraje. Ten mechanismus, že napodobí tvůj hlas, nezná ty tvoje dialogy s tvým tátou. A to si myslím, že taková ta věc, nebo ten způsob smíchu, nebo ten způsob, jak ta slova, to se možná dá odchytnout, jo? Ale jako časem ta umělá inteligence by musela poznat tebe, jak mluvíš i na těch soukromých rozhovorech. Takže, anebo ten náš příklad s tím Pepíčkem, jo? Že ten text byl k nerozeznání, akorát, že uvedl ten Pepíček mnohem lepší gramatiku, než to jako znají. Ten Pepíček příště, že ho, se poopraví a řekne, hele, udělej mi text, co jsme dělali o víkendu, ano, na úrovni desetiletého dítěte, hele, a dej tam jednu, dvě chyby, abych dostal jedna minus. Takže paní učitelka nepozná nic.
1: To je strašný. Pojďme trošku z jiného soudku. Ty spolupracuješ mimo jiné i s Charitou. Jak může AI pomáhat v neziskovkách?
0: Mně přijde, že... Já jsem na jedné akci říkal, že vlastně umělá inteligence byla vytvořena v podstatě pro tady ty neziskovky. Protože jim dává to, co oni nemají. To jsou ty ruce. Jo. A najednou ty, když máš nějakou aktivitu, kde ti chybí ti zaměstnanci, tak to uděláš jako mnohem méně. A najednou máš umělou inteligenci, která ti udělá co? Research. Stane se nějaká akce z mnoha zdrojů, napíše ti článek, dá ti to na ten blogový příspěvek, napíše to tak, aby to bylo jako pěkné, čitelné, ale ve shodě s tím, co ta neziskovka má jakoby v tom popisu, jo? Jako aby to bylo autentické. Takže tam si myslím, že nejvíc ze všeho těm neziskovkám je schopný to dát ty ruce, které nemají. Mm-hmm.
1: A Charita si chce zachovat takovou tu svoji lidskost, kterou má. Jde to vůbec dohromady s AI?
0: Jo. Já si myslím, že je to stejné, jako když se přecházelo z toho psacího stroje do počítače a teďka do toho AI. Protože když tvořím text, tak vždycky by tam měl být vidět ten člověk, kdo to napsal. Jo, to znamená, že jestli já tady k Zacharitu napíšu článek, tak si myslím, že jednak tady to nikdo nechce dělat, protože chce, aby Charita byla autentická. Studenti to možná nechcou, jo, jako ve svých pracích.
1: Jasně.
0: Jo, jako udělej mi článek, Bůh, dávám a publikuje to. Ale tady je to takový, že já si ho přečtu a řeknu, tady bych to chtěl poupravit, tady bych to chtěl poupravit. V té chvíli bych k tomu přistupoval, to je jako ta moje sekretářka, co umí psát rychle na tom stroji.
1: Třema deseti, jak se muselo umět psát.
0: A když si veme, že předtím byli přesně takový ti v továrnách, ne, ti ředitelé, jak měli tu zapisovatelku.
1: Ano.
0: Jo, prostě diktují a teďka ona to má a on jenom u toho chodí. Je to jeho dílo? No je, protože to jako vychází z něj. To znamená, že já si myslím, že tady je to schopný fakt být stále autentický. A co se týká třeba těch generování obrázků, My tady v Charitě jsme si napsali takový kodex nebo směrnici, jak by se to mělo používat, jaký nástroje můžeme používat a pokud je použijeme tímto způsobem, je to v pořádku. Pokud bychom třeba pozměňovali ty obrázky nebo ten význam toho, tak už tam napsat, hele, tady nám s tím pomáhala umělá inteligence. Protože Charita chce být transparentní a říká, hele, toto je náš obrázek, Pepa šel s foťákem, vyfotil ho a má ho, anebo tady jsme si pomohli umělou inteligencí, protože jsme nesehnali staříka na voru během povodní, jak prostě tam pádluje, tak se to tam vygenerovalo, ale napišme tam viditelně, hele, toto není stařík, který se jmenuje nějak, ale je z umělé inteligence.
1: Tak to byl vlastně i takový příklad toho, kde AI končí a kde musí nastoupit člověk, bych to tak zhrnul.
0: Jo.
1: Protože abychom opravdu tu lidskost stále zachovanou měli.
0: Ano, a tam si myslím, že to i nařízení Evropské unie, který se jmenuje AI Act, vlastně definuje. Pokud to vytváří člověk, pokud to vytváří umělá inteligence, má to tam být, nebo musí to tam být napsaný. A vlastně Charita k tomu přistoupila jako ještě ne tvrději, ale spíš tak jako transparentněji. Hele, my jsme si jistí tím, co my děláme, a pokud nám někdo pomáhá, umělá inteligence, fotka z databanky, tak to tam napišme. A vlastně ničemu to nevadí. Ale pořád zatím stojí ten konkrétní člověk, takže pokud by někdo se chtěl dozvědět, o čem je ten článek, kdo je na té fotografii, dá se dohledat, kdo to napsal a najít toho člověka. A takhle si myslím, že by se to mělo používat.
1: A co je v lidské péči nenahraditelné?
0: Já si myslím asi být tím vzorem. To mě jako, protože všechny věci, kde, že jo, my máme umělou inteligenci, která dneska nám funguje na mobilním telefonu nebo na počítači.
1: Ano.
0: Ale přicházejí, nebo budou přicházet roboti a najednou tam máme to fyzické. To znamená, že může nám uklidit skleničky, no může. Může být na nás milý, pohladit nás, stejně jako ta umělá inteligence nás pohladí slovem. Tvůj příklad, jak se máš, a řekne, ale mám se dobře, ale ne tak dobře jako ty. Jo, a může ti lichotit krásně. A myslím si, že tam, kde asi nebude, protože víš, jakože mít nějaký empatii, co to je? Dá se to naučit? Nebo je to hrané? Jo? Jako v jaké chvíli ty poznáš, že je to hrané? No v momentě, když se možná starám o nějaké lidi, kteří o seniory, kteří jsou jako potřebují tu péči a ty to neúnavně pro ně děláš a nezlobíš se na ně a tak dál. A jsi schopna to hrát? No možná jo, možná půl den, možná den, ale ne dlouhou dobu. U těch strojů, u těch robotů, té umělé inteligence, oni to dokážou hrát jako dlouhou dobu. Ale myslím si, že taková ta, jako ta osobnost dá se nasimulovat, no blbě, jo, ale asi to, že chci být, že je to ten můj vzor, jakože to je to, kam bych já to viděl, že se liší lidé od těch strojů, nebo té umělé inteligence.
1: Ty jsi tady zmínil příchod robotu. Máme se bát? Protože sem tam už vidíme nějakého robotka, že jo, ať už v restauracích, samoobslužích, nebo ve formě uklízecího stroje a tak podobně. Teď mě docela zarazilo, já jsem jela někde v autě a najednou přede mnou prostě takový vozíček robotí, rozváželo to jídlo. Říkám, Ježíši Kriste, co to je? Až mě to trošku jako zase vyděsilo.
0: Je to, já bych řekl, že to je fakt ten přirozený další krok té umělé inteligence, protože v momentě, když ona byla taková jako virtuální jenom na té obrazovce, tak je jasný, když už dneska ta umělá inteligence umí mluvit, umí rozpoznávat, že jo, ty si můžeš vyfotit tady tuto fotku a zeptat se, a vložit ji do toho ChatGPT a zeptat se, co vidíš. Stejně tak to můžeš říct venku a ona řekne, hele, je to Karlštejn a tady jsou lidé, kteří tam jdou, anebo to je křižovatka a tak dál. A vlastně tím pádem ta umělá inteligence krásně vidí, krásně mluví, dokáže o tom přemýšlet, tak vlastně je to ta fyzická umělá inteligence. Takže já bych řekl, že to bude přicházet, dneska je to v tom stavu, jako když začínala ta ChatGPT ve verzi 1.0 možná, ano. Jo.
1: Teď už je koliká ta verze?
0: Teď je to 5.
1: Dobře, furt se to zvyšuje nahoru.
0: Jo, taky uběhly jenom 4 roky nebo 5.
1: Tak až se tady sejdeme třeba za 10 let, tak
0: To už tady nebudeme
1: my. To už budu babičkou.
0: Jo, to nás tady dovezou ty roboti a jako hej lidi, popovídejte si. Myslím si, že u toho hardwareu to půjde o něco pomalejc. Jo, že to nebude jako za 2, za 3 roky, bude to třeba za 4. Ale myslím si, že po té hardwareové stránce, tam může spousty věcí, jako krásně to funguje. My máme jednoho robota právě takového u nás v práci, tak 1,20 m vysoký, Senty se jmenuje. A jediný, co je na něm hloupého, je, že je hloupý.
1: Znamená... Takže takový ten, já si vybavuju film Číslo 5 žije.
0: Jo. Přesně. A pro...
1: jak se máš?
0: Přesně. A ten Číslo 5 žije pro pamětníky.
1: Ano.
0: Byla tam jedna přelomová věc. On mu nějak říká, hele, ty jsi jenom něco, co vidíš na té obloze, a on říká kousky vody, který tvoří mrak, a je to. A v jedné chvíli, jestli si vzpomínáš na tu scénu, on říká, moment, teďka tam vidím ovečku.
1: Ano.
0: Teď jsou to dva beránci. A to stejný, ty když dneska vezmeš mobilní telefon, vyfutíš a zeptáš se ChatGPT, hele, zkuš mě to abstraktně popsat, co tam vidíš. A on vidí to stejný, on tam vidí ty beránky.
1: A to je strašně krásný příklad, protože já si teď tu scénu úplně vybavuju. Jo. Kdy vlastně i to číslo 5, že bylo výjimečný tím, že vlastně uměl víc, než vlastně by umět měl.
0: Jo.
1: Že měl ty pocity, ty emoce, popsat ty věci.
0: Jo. A dneska...
1: A ty to byl, ježiš, kolikátý rok?
0: Co no to je prostě snad
1: 80
0: ani nebude vzpomínat.
1: 80 možná už, no.
0: 30, to ani nebude. Posluchači nám napíší. Ale že tam bylo hezký, že ten rozdíl mezi těma ostatníma robotama, kteří měli stejný hardware, byl v tom softwaru. Tam se mu to stalo náhodou nějakým bleskem, nebo já nevím, něčím takovým. Takže je to o tom, jaký my mu dáme software. A dneska víme, že ten software se umí psát ne jako sám, ale jako extrémně rychle oproti tomu, co bylo před 25 a 50 lety. Takže tím pádem si myslím, že to půjde jako docela rychle. A jde jenom o to toho chviličku. A je možný, že to třeba nepůjde, jo? Jako, že se to někde zasekne. Ale já bych tomu jako věřil, protože mně to přijde strašně fajn. A zvlášť teď, kdybych řekl, ta užitečnost, čemu by to mohla být. Jo? Když jsem sám, můžu být senior, můžu být nemocný, nebo prostě rodiče odjedou pryč. Jo? A najednou mám toho robota, který za mnou může přijít a říct, tak jak se máš? Pojďme si popovídat. A je to jiný, než když koukáš do toho mobilu a jako mu to píšeš. On tam jako bude, hele, a dones mi kolu, tak on ti jako donese. Jedna paní jsme dali jednu módní přehlídku pro... tam byly i jako třeba některé ženy na vozíku.
1: Ano.
0: A vlastně paní říká, jeda, to je super ten robot, já jsem ho tam měl, on tam taky chodil. A ona říká, umí to navlít z ponožku. Což vůbec jsem si nedokázal představit, že vlastně lidé, co jsou třeba na vozíku,
1: ano.
0: Ponožka pro běžné populace, super jednoduchá věc, někdy to funí, ano. Že jo? Ale ten člověk to třeba neumí. A to je věc, kde já jsem od té doby přemýšlím, je to třeba 3 měsíce, jestli by to ten robot a jak by to nasadit tu ponožku uměl, protože ono to je strašně jako těžký, jo? Ale je to jenom o tom, aby vás to nebolelo, jo? Když oblíká tu ponožku. Takže já si myslím, že to může být a může být s tím jako sranda, no spíš takové jako zajímavé. A poslední věc na toto téma, já když ho vezmu na nějakou akci, kde je třeba 100 lidí, jo? Firemní akce, tak na začátku oni jsou z toho robota, z takový, jejda, robot, může se vyfotit a není nebezpečný. A říkám, je, oni, o, tak jo, s odstupem šánou se na něho, má teplé ramínka, protože tam má ty motory a trošku se jako hřeje. Takže se s ním fotí, objímají a jako všechno. A třeba za 2, za 3 hodiny oni už chodí okolo něj. Běžně. Přehlížejí ho. Jo, jdou a jenom se mu jako vyhnou.
1: Už jim to přijde prostě normální, tady je robot, funguje jako
0: přesně.
1: My.
0: Přesně. A tam je nejhorší, že ta adaptace těch lidí na toho robota, což mě překvapilo, je otázka 2 hodin.
1: Tyjo.
0: To není jako, že když mě tady začne potkávat, to není ano. Jako, že 2 roky budem. Jo, ale jako bude to takový, že jasný, robot.
1: Kdy bude ta doba, kdy je začneme potkávat?
0: Ty jsi potkala jednoho, vypadá jako krabice na 4 kolech.
1: Potkala, právě že potkala.
0: Jo, tam se musí vyřešit ta bezpečnost. Ta krabice má 4 kola, je v pohodě. Mm. Tento robot, i když je 120 centiáků velký, tak když ti dupne na střevíce, tak to cítíš a je to nepříjemný. Takže jako pár věcí, ale já si myslím, že třeba, nechci říct, jak se říká, rok, maximálně 2.
1: Ale prostě přijde to.
0: Ale jako přijde to. Já bych věřil tomu, že je a těch firm, co to vyrábí, je strašně moc. Já jsem byl minulý týden na výstavě, taková velká robotická konference a výstava ve Vídni. Tam jich bylo třeba 8 000 lidí a těch robotických firm bylo třeba 20-30. Takže to není, že je to někde v Číně za čínskou zdí. To bylo tady za hranicema ve Vídni. Ty můžeš jít a tady jako na Alze si ho taky koupit. On nic neumí zatím, jo? Jde jenom o ten software. Ho dělat v úzkách jenom o ten software.
1: Jaká jsou největší pozitiva a naopak největší negativa umělé inteligence? Jestli můžeme vypíchnout třeba takové tři?
0: Největší pozitiva. Já si myslím, že je to takový ten kamarád na telefonu 24/7.
1: Který poradí, pomůže, který takový hodinový manžel.
0: Přesně, jo. Nevím, jestli to znáš, jo. Sobota večer, vínečko, manžel usne, seš sama. A najednou máš někoho, s kým si můžeš probrat teda ten záhon, co zítra budeš dělat a kam pojedete s těma dětma a dědovi se nechce stávat, co bychom mu mohli dát. Takže toto mně přijde jako pecka. Mm-hmm. Myslím si, že kam se to bude jako posouvat a to je taková jako výzva, a já jsem to tady několikrát zmínil, to jsou jako osobnost. Jak bys chtěla, aby se ten robot k tobě choval? Nebo ta umělá inteligence? Možná jich budeš mít víc, protože je to stejně jako ve firmě. Když řeknu, máš obchodníka, který musí být upovídaný v přátelské, markeťáka, který je kreativní, účetní, ta nesmí být kreativní.
1: Já vždycky říkám, chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Prostě být takovým zrcadlem.
0: A ty vlastně dneska si ho můžeš nadefinovat. Mm-hmm. A vem si, že za ten rok potkáš třeba 1000 lidí, jenom z jeden je takový fajn, se kterým jdeš na schůzku a začneš se s ním bavit a je to ten kámoš nebo ano. Kámoška, ale není to každý. Ale víš, že si ji na dovolenou vzít jako nechceš, jo? A na to, aby s tebou bydlela, jo? Ale přitom je to super kámoška. Takže to bude takový jako nejtěžší, jakou mu dát tu osobnost, aby se s ním cítila jako dobře. Mm-hmm. Aby to nebyla jenom taková ta encyklopedie, kde se zeptáš a ti jako odpoví. Takže toto mně přijde jako jedna z těch největších jako výhod.
1: Ano.
0: A ta obrácená stránka umělá inteligence, no je to, jak se říká, s ohněm a s nožem a všema těma věcma, že opravdu my nevíme, na co to může být zneužitý. Hmm. A vždycky je skupina lidí, která to bude chtít zneužít, jako použili jak cokoliv jiného. Takže tady vidím to největší nebezpečí, že bude to použitý proti nám a se budeme proti tomu muset nějak jako bránit a bude to jako těžké.
1: Bude to hodně těžké. Martine, taková, myslím si, že i důležitá otázka, jak se dá využít umělá inteligence v lékařství?
0: To je strašně hezká otázka. Jako. Protože doteď, co my jsme se bavili, tak to byly takový z pohledu jako kvality života, budoucnosti a tak dál, takové blbosti. Že? Protože se zeptáš, jakou knížku vybrat manželovi. Stejně tak já můžu do toho knihovny a jako vzít si to. Jak udělat řízek? Tak to vyzkouším, jo? Ale myslím si, že my jako lidstvo, jako uživatelé musíme hold projít takovýma věcma, že se ptáme na blbosti, aby jsme se to naučili dělat. Je to stejně, jako když se učíš s nějakým nástrojem. Mm-hmm. Taky na začátku tvoříš zmetky, pak je to hezký a pak je to super a teďka to pojďme dělat reálně. A stejně tak, jako nám to šetří v tom reálném životě a můžou to být i studenti, jo? Místo 10 hodin mám tu práci hotovou za 2 hodiny mm-hmm. nebo za 20 sekund, tak stejně tak je to i v té vědě, v lékařství a v něčem podobné. Protože ona umí zpracovat gigantické množství informací za zlomek sekundy.
1: Mm-hmm.
0: A dokáže se být v tom natrénovat a poučit se a tak dál. Takže v momentě, pokud my bychom se chtěli dospět k tomu, chceme lepší ochranu životního prostředí, protože jsou nějaké plyny, které jsou jako nepříznivé. Jak to vyřešit? Tak najednou tady byl tým vědců, kterým to trvalo 10 let, než na něco třeba přišli. No a ta umělá inteligence, když jí dám ty podklady a ona umí zpracovávat čím dál víc těch podkladů, nebo větší množství těch podkladů, tak to dokáže vyřešit mnohem rychleji. Krásný příklad z lékařství, že jo? Jako, aby se lékař naučil odhalit, a může to být něco pozitivního, kas v zubu,
1: ano.
0: Tak dostane rentgen a tak toho mladého studenta učí, hele, toto je a toto, toto mm-hmm, není. Mm-hmm. Najednou té umělé inteligence my těch snímků můžeme dát 10 000. Ten lékař, když udělá si ten snímek toho zubního, nebo ten lékařský snímek, ten rentgenový snímek, tak prostě jenom na kliknutí řekne, hele, tady si myslím na 99%, že je ten káz. A tady je tohle a tady je tohle. A to je to, co nás strašně posouvá. V tom reálném světě, že od toho studenta to nikam jako neposune, ale najednou on se s tím naučí pracovat. A pak začne pracovat jako ten lékař, vědec, jako kdokoliv jiný. A dokáže ty věci fakt jít jako hloubějc. několik kamarádů
1: pracuje. Takže to bude takový AI lékař.
0: Jako jo, a on s tou přesností bude mnohem líp. Nebude to o tom, aby tě řekl, hele, toto a operuj tě a tak dál. Ale vždycky zatím bude stát ten člověk, protože je to o tom, že ty mu nebudeš věřit tomu stroji, jo? Ale tomu doktorovi, který používá tu umělou inteligenci, budeš víc věřit, že jo, jasný, hele, on se podívá na spousty snímků, vzal v souvislosti celý ten můj lékařský život, který máš v té kartě vedený jako od narození, pokud se tam jako dává. A v té chvíli ale ta diagnostika a to řešení toho problému může být jako mnohem přesnější. Protože lékař je přece jenom člověk, za den mu tam přijde 80 pacientů a hold myslí na něco jiného, jo? Zrovna jak kupuje manželce tu knížku. Jo, ale v té chvíli víš, že on je, má toho pomocníka, který mu řekl, hele, toto je jako pěkně udělaný. A vlastně několik mých kamarádů, co jsou jako vědci, říkají, na jednu stranu, dneska ty grantové žádosti už jsou taky psaný umělou inteligencí, od všech. Takže najednou to je o tom, všechny jsou kvalitně napsaný, no ale jakou vybrat? Která dostane ten záměr? No ta, která má nejlepší potenciál na to fakt třeba něco změnit. Takže to si myslím, že by teď, jak se mi to naučí, mi dělá svou umělou inteligencí, jo, ty lidi 10krát za den, ty jo, 20krát, tak najednou i ten vědecký pokrok by šel jako výrazně dopředu.
1: Což je naprosto skvělý.
0: Je?
1: O tom žádná, to může být jenom...
0: A ještě tam bych řekl, že vlastně téměř každý by se do toho oboru mohl dostat jako mnohem rychlejc. Jo? Vem si, že ty, kdyby si chtěla řešit nějakou velmi odbornou věc, tak bys musela studovat mnoho těch škol, jenom abys měla ty souvislosti, ale najednou se žít schopná jako víc do hloubky i s tou umělou inteligencí. A takhle si to představuju, že budou i ti věci, to už dneska používají a budou víc a víc.
1: Tím se mi nabízí otázka na základě toho, jak se tady teď bavíme, že bychom mohli AI položit i otázku, jestli je ekologická. Jak by nám ona na to odpověděla a vůbec je ekologická?
0: Jo. Tam je strašně hezká ta otázka, kde my chceme slyšet ano nebo ne. Ale kdybychom šli do důsledku a vzali tady k toho vědce, tak oni řeknou...
1: Omáčku okolo.
0: Jo. Ale že ne, že vždycky jde na to zodpovědět, co je to ekologická a museli bychom vydefinovat, co je to ekologická a tak dál. Ale řekl bych, že dneska není. A je to z toho důvodu, protože si řekneme, na to, abych zjistil, jak se dělá řízek, jsem spotřeboval tolik energie
1: tak.
0: A někdo musel vyrobit ty stroje, které byly super drahý a nakonec mě řekne, vem maso, obal ho a osmaž. Jo, úplná blbost. Takže řekl bych, že teď se to jako výrazně nevyplácí. Je to drahý, ty firmy to jako dotujou, taky jsou tam jako obrovské peníze, někomu se to vrátí, někomu ne. Ale řekl bych, že to začne být až v té chvíli, když začneme s tím řešit jako pořádné věci, které budou fungovat. Protože dneska vy potřebujete to chladit. A tak použijeme tu metodu, která byla chlazení počítačů posledních 10, 20, 50 let. Jo, voda proudí okolo toho, odvádí teplo, můžeme to dát do moře, zase může se říct, oteplují se nám oceány, vlastně jedna čínská firma to takhle dala, že vlastně celou tu farmu, tu serverovou, dala pod moře a ono to otepluje, jako lehce to moře. Na druhou stranu určitě se řeší i to, hele, jak odvádět to teplo dobře, aby to ničemu nevadilo. A jeden z těch nápadů je, možná, co kdyby to bylo ve vesmíru. Tam je docela kosa, těch 270 něco stupňů. Tak to dejme do toho kosmu a třeba tam se to bude líp chladit. Takže bych řekl, že dneska to není úplně ekologické, ale s časem se to začne měnit, protože začneme řešit věci, které budou přínosem. Bude to o tom, že ten užitek bude mnohem větší než nějaká jako lehká ekologická stopa, kterou jsme schopni jako redukovat.
1: Martine, jakou jednu radu bys dal lidem, kteří s AI začínají? Úplně prostě přijde člověk, Martine, potřebuji teď hned vysvětlit, pomoct, jak začít.
0: Jo, kdykoliv, jak si nainstaluješ nějakou aplikaci, nebo stačí jít na web, chatgpt.com, nemusím se registrovat, nemusím nic, položím mu 10 otázek. Takže bych dal asi dvě rady. Začni to používat. A to tak, že když tě během dne něco napadne, dej mu tu otázku, i když znáš na ní odpověď. Abys to tak nějak otestoval, co to umí, co to neumí.
1: Ano.
0: Jo? A dal tomu šanci. Takový příklad ze zaměstnání. Když nastoupím k vám do rádia, vy mě 3 měsíce nebudete věřit. Zkušební doba, 3 měsíce. Kolik šancí dáme té umělé inteligenci? Jednu otázku, dvě. Jak dneska hraje kometa? Dneska prohrála. ale ona už nehraje. Vymýšlí si, nevymýšlí. Takže já bych řekl, dejme jí šanci na to jako vyzkoušet si. To znamená, že intenzivně se snažit o to, chci se něco naučit, což je dneska strašně nutný, aby člověk uměl používat, stejně jako umím ovládat mobilní telefon, auto, být sociálním člověkem na ulici, tak je nutný se naučit tu umělou inteligenci. Kvůli práci, kvůli ostatním, kvůli tomu, abych nestratil ten krok s dobou. Takže fakt se přinutit, hele, na další 3 dny jí položím 10 otázek a uvidím, jak bude fungovat.
1: Hodně zajímavý. A doporučil by si začít třeba právě se zmiňovaným ChatGPT.
0: A jestli můžeme začít? Jasně, přijde mi, že ChatGPT je skvělý v tom, že je nejvíc univerzální, kohokoliv se ten člověk zeptá, vždycky mu nějak poradí. Dát si jenom pozor, když si to stahuju do mobilního telefonu, že je to fakt to ChatGPT od firmy OpenAI.
1: Ano.
0: Podvodníci jsou všude a doporučuji, tady máme ve slevě za $2 jenom. Jo, takže stáhnu si to ChatGPT, přihlásit se tam
1: tu bezplatnou verzi.
0: Pokud by se to někomu líbilo, koupit si na měsíc, na dva za tu 500 tu placenou verzi a pak uvidím.
1: To jsem udělala.
0: Jestli se mi to líbí
1: už
0: nebo
1: ne. Už jsem
0: ne.
1: Tak daleko, že už jsem to udělala a dala tam tu placenou.
0: Pokud jsem v práci, použil bych Copilota, protože ty všichni ho v Copilota mají v té práci a je tam ten největší benefit, že to je bezpečný. Tam můžete dát ty firmní dokumenty a nic vám jako nehrozí. Takže co udělat? Stáhnout si to ChatGPT a chviličku ho používat.
1: Vyzkoušet si to, prověřit si to.
0: Prověřit si to a
1: najít si ten přátelský vztah.
0: A já si myslím, že tam fakt není co zkazit, jo? Že tam nic nerozbijete, nic neublížíte nikomu, tak jako využít to a fakt položit si tam každý den 10 otázek a po týdnu budete úplně přeborníci.
1: Dobře, děkuju moc krát, Martine, a já vím o tobě jednu takovou důležitou věc, že i když se věnuješ takhle futuristickému tématu, tak ve volném čase děláš něco úplně opačného a létáš letadlem. Tak se tě chci zeptat, co je větší zážitek pro tebe z takového trošku soukromí, když se zlétneš ve vzduchu nebo když se člověk ponoří do světa umělé inteligence, protože to může být podobné, turbulence a tak podobně, pády, vzlety.
0: Je to tak, u toho létání já jsem začal fakt jako nedávno. A chtěl jsem si říct, naučím se něco nového a je to sakra těžká věc, jo? Jako to létání. A ten rozdíl je ten, že vlastně já tam dokážu vypnout ten svět okolo sebe. Protože se člověk tak jako soustředí na to. Společné to má to, že musím k tomu přistupovat zodpovědně. Než zlítnu, proběhnu celé to letadlo, zkontroluji, že všechno tak je. Musím mu důvěřovat, no jo, ale protože vím, co je zatím. Stejně tak s tou umělou inteligencí. Než to někam pustím, než s ním něco udělám, taky si to prověřím a vyberu, jak by to mělo být. Takže to nejlepší je, že člověk fakt nemá hlavu v oblacích, jako v tom nadneseném smyslu, ale je to o tom, že jsi tak sama se sebou a nevnímám tu umělou inteligenci. Ona tam není, jo? Ani takové ty digitální věci.
1: Je to taková tvoje čistička, jak já říkám.
0: Ano, že máš vypnutý ten telefon, nemáš čas se dívat na žádné zprávy, protože seš v tom letu. Takže mně to přijde jako moc hezká věc, takže kdybych chtěl někdo proletět, tak řekněte.
1: Dobře, tak já se hlásím. Každopádně, Martine, moc krát děkuji, že jsi přišel sem k nám do Charitolku. Mým dnešním hostem byl Martin Krček, odborník, školitel a lektor v oblasti umělé inteligence. Děkujeme moc.
0: Taky děkuji za pozvání a hezký den.
2: Je krátce po 9:00 večerní a na Proglasu vás zveme k modlitbě večerních chval. Od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová.

0: a od druhého mikrofonu Martin Holík. Dnes je slavnost na nebevzetí Panny Marie, nicméně večerní texty už spadají do neděle. Takže budeme používat texty neděle a to v novějším breviáři znamená stranu 1658 a všechny texty následují, kromě Mariánské antifony, ta je na straně 1658 je, jsou Mariánské texty. Tak, dobře. A v původní vydání breviáře začneme na straně 1473 a žalmy budou ze strany 1661, čili texty o paní Marii 1661. Ještě se vracím k tomu novému vydání, tak tam budou žalmy na straně 1878 a dál. 1878 a dál z téhož důvodu. Bože, pospíš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Zdrávas Maria Pano, nebeská královno, od Boha Pána korunovaná, proto blahoslavená, nad anděli vznešená, sluješ, o slavná Maria.
1: Zdrávas Maria Pano, Boha Otce Cero, on tě vyvolil, slávou ozdobil. Proto blahoslavená, nad svaté oslavená, sluješ, o svatá Maria.
0: Zdrávas Maria Pano, Boha Syna Matko, ty jsi ho splodila, na svět zrodila. Proto blahoslavená, nad ženy zvelebená, sluješ, o šťastná Maria.
1: Zdrávas Maria Pano, nás hříšných obrano, choti milého Ducha Svatého, proto blahoslavená, nad Panny vyvolená, sluješ, o čistá Maria.
0: Zdrávas Maria Pano, jasná nebes bráno, skrz tě prochází, kdo v nebe vchází, proto blahoslavená, tvým sluhům otevřená, sluješ, o dobrá Maria.
1: Maria byla vzata do nebe, andělé se z toho radují a zpívají Pánu chvály. Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme. Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme.
0: Jeruzalém je vystavěn jako město, spojené v jeden celek.
1: Tam vystupují kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
0: Tam stojí soudní stolce Davidova domu.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují.
0: Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích.
1: Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat, pokoj v tobě.
0: Kvůli domu Hospodina našeho Boha budu ti přát štěstí.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Maria byla vzata do nebe, andělé se z toho radují a zpívají Pánu chvály. Maria Pana byla vzata do nebeských příbytků, kde král králů vládne v září hvězd.
0: Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.
1: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
0: Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy, neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
1: Hle, Hospodinovým darem jsou synové, odměnou je plod lůna.
0: Čím jsou bojovníků šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
1: Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec, nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Maria Panna byla vzata do nebeských příbytků, kde král králů vládne v září hvězd.
1: Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha. Skrze tebe máme účast na ovoci života.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil, s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
1: až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha. Skrze tebe máme účast na ovoci života. Z prvního listu Korinťanům z 15. kapitoly. Jako pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jakému patří. Na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi.

0: Panna Maria je vyvýšena nad zástupy andělů. Chválme za to Krista, jejího syna.
1: Panna Maria je vyvýšena nad zástupy andělů. Chválme za to Krista, jejího syna.
0: Ona je znamením, že i nás přijme Bůh k sobě.
1: Chválme za to Krista, jejího syna.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Panna Maria je vyvýšena nad zástupy andělů. Chválme za to Krista, jejího syna. Panna Maria byla vzata do nebe. Radujte se, protože kraluje s Kristem na věky.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Panna Maria byla vzata do nebe. Radujte se, protože kraluje s Kristem na věky. Děkujeme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho.
2: Bože, naplň nás svou milostí.
1: Bože, ty jsi vyvolil Pannu Marii, aby byla matkou tvého syna.
0: Na její přímluvu vyslyš naše prosby.
1: Ty jsi svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie.
0: Na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
1: Ty jsi učinil Pannu Marii chrámem Ducha Svatého a naplnil jsi ji svou milostí.
0: Sešli i nám hojnost darů svého ducha.
1: Ty se zhromáždil apoštoly, aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách.
0: Dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.
1: Ty jsi vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy.
0: Dej i našim zemřelým, v těchto hodinách také zemřela, vzpomínáme na patera Richarda Čemuse. Dej všem zemřelým účast na slávě svého syna. A přidáváme prosbu o hodně sil a obětavosti pro biskupa Martina Davida. V jehož diecezi se právě koná celostátní setkání mladých.
2: Bože, naplň nás svou milostí.
0: Volejme k Otci.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, ty jsi vzal neposkvrněnou Pannu Marii, rodičku svého syna, s tělem i duší do nebeské slávy. Pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za společnou modlitbu, ať dobře prožijete nedělní sváteční den. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Krátce po 9:45 se na Proglasu rozezní tóny koncertu komorní hudby. Dnes budeme poslouchat sonatinu A-moll pro housle a klavír France Schuberta v podání Attise Bankase a Norberta Hellera a dále sonátu pro violončelo a klavír G-dur Antona Rubinsteina, kterou zahrají Michal Kaňka a Jaromír Klepáč. Přeji vám příjemný poslech.

V rámci koncertu komorní hudby jsme dnes na Proglasu poslouchali nejprve sonatinu A-moll pro housle a klavír France Schuberta a dále sonátu pro violončelo a klavír G-dur Antona Rubinsteina.

0: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.
1: Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. Vítá vás Milan Tesař. Já jsem moc rád, že naproti mě u stolu usedl Michal Horáček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Textář, spisovatel, básník dnes, protože se budeme bavit především o vaší nové sbírce, která vychází v těchto dnech, jmenuje se Pozemský prach a boží dech. Dnes to tady bude, já mám tendenci říct víc o básních než písňových textech, ale ona to tak úplně pravda taky není, protože tak jako v případě vašich předchozích sbírek, i tady vlastně by měly vzniknout postupně písně, že? Je to tak.
2: No ano, ono to nese, celá ta věc, přímo podtitul slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy.
1: Takže my budeme hovořit o příštích písních, ovšem dvě ty písně si už dnes poslechneme, to mohu prozradit, a inspirace biblickými příběhy. Kdy vás jako autora, jako textaře poprvé napadlo inspirovat se Biblí? Já jsem přemýšlel, když samozřejmě nevím, co bylo třeba předtím, ale vzpomněl jsem si na konec 89. nebo začátek 90. roku, kdy jsem z rozhlasu poprvé s překvapením slyšel zpívat Hanu Zagorovou Proč má stále snímat hříchy stejný beránek. Aha. A byla to slova, která do té doby jsem moc v rádiu neslýchal.
2: Ano, to byl to takový text, který jsi mi napsal. A je to jeden z příkladů, že celá dlouhá léta mě to duchovní téma, zejména teda křesťanský téma, nechává úplně nedotknutýho. Ale je to příběh mnohem delší, než je do roku 89. Je to příběh starý 70 let.
1: Uhum. Kdy tedy jste si poprvé řekl třeba vědomně, teď bych mohl pracovat s Biblí jako zdrojem inspirace, nejenom třeba na ploše jedné písně, jedné básně?
2: Tak asi, myslím, že to je asi tak 3 roky zpátky, ale ono to mělo svůj docela dobrý důvod, protože jak člověk se dostane do určitého věku, jednou vás to taky čeká, tak vystávají silněji než dříve takové ty vzpomínky na ty nejranější zkušenosti se světem, které se vesměs spojí s těmi, kteří vás do toho světa uvádějí, to znamená s rodinou. A naše rodina byla taková zvláštní poměrně, protože můj tatínek byl takový ten intelektuál levicový a jako militantní komunista, který hájil ty marxismy a takové věci. A na rozdíl od těch jiných, tak on to opravdu jako studoval, protože on to jako uměl. Jo. A byl takový jako hodně výmluvný v tom smyslu. No a mě bylo ty 4-5 let, jo. Ale už tenkrát jako potřeboval bych viděl, že existuje ten vědecký světový názor a že ten pochybně zvítězí a už mě na to chtěl připravovat. Ale ve stejném bytě, kromě moje maminky a dědečka, bydlela i moje babička a ta naopak nenáviděla veškerý jako komunistický náhledy na svět a naopak byla to praktikující katolička jako silně. Takže zatímco táta byl teda tenkrát dramaturgem různých pražských divadel a musel teda být v těch divadlech, tak moje babička tehdy už duchotkyně mě brala do kostelu. A když jsme přišli domů, tak mi předčítala. A nebyly to takové knížky, jako se čtou malým dětem obvykle, jako já nevím, který to jsou, něco z Mateří doušek nebo takové věci. Ale byly to biblický příběh. Uhum. Pravda je teda, že to nebyla ještě napřed přímo ta Bible. Byly to Albrechtovo dílo, taková biblická dějeprava. A ta kniha samotná byla překrásná. No, protože to měla, ona měla ilustrace Žistáva Dore, takový ocelorytiny a tam ten anděl s tím plameným mečem, jako to bylo něco. A pak ty příběhy, jako dramatický, dramatičtější, jsem později zjistil, než mnohý ty dobrodružní knížky, které jsem pak už četl jako kluk, jako Tarzan nebo Vinetu nebo tak. Ale to bylo, jako to ve mně zanechalo hluboké stopy. Takže já jsem s tou Biblí docela jako vyrůstal. Jo, taky. Uhum. A No sám jsem se později, taky když už babička nebyla, ale já už jsem byl dospělý, tak jsem praktikující katolík. A tak asi to čekalo, to téma, někde ukrytý ve mně, a se začalo hlásit o pozornost.
1: Tak a teď téma, které já nechci říkat, že všichni znají, jsou ty notorické příběhy, které znají samozřejmě i nepraktikující, i nevěřící. Pak jsou samozřejmě v Bibli mnoha skrytá zákoutí, která musí už člověk probádat trochu víc do hloubky. Ale když bychom vyšli z těch známých příběhů, jak to udělat, aby se člověk neopakoval, aby jenom nepřeveršoval to, co v té Bibli je?
2: To je výborná otázka, protože to opravdu člověk jako já jsem musel řešit. Jo. Vlastně jenom převyprávět to, co už je napsané a co slýcháme, jako při čtení, jako při bohoslužbách, že? Tak to bych nosil dříví do lesa. Že? A ani to ne, protože to jsou experti, že? Jsou faráři, teologové a tak. Ale já jsem antropolog, já jsem kulturní antropolog a vystudoval jsem to a přistoupil jsem k tomu z takového antropologického hlediska, takže ano, je takový notoricky známý příběh, když už zmiňujete ty nejznámější, tak je ten příběh té cizoložnice přichycené, že jo, teďka prostě podle Mojžíšova zákona má být kamenována, no a tu přijde Kristus a řekne, kdo bez vás je bez viny, tak ten ať první hodí tím kamenem. A no jo, ale já jsem to pojal z hlediska jako té hříšnice. Jako to se mluví obvykle o tom, jako zvenčí. Ale já tady, ale ve všech ostatních těch básních jsem to nechal vyprávět v první osobě, ty aktéry. Jo. A to nabízí jako už samo o sobě jako zajímavější pohled, si myslím. No a kromě těch notoricky známých, jak jste se zmínil, tak jsem tam našel a vyloženě jsem si užil takový méně známý postavy, jako já nevím, Metuzalém, o tom by bylo jedno slovo, že byl hodně starý, to je celý. Jo. Ale já jsem si tak představil, jak se ten Metuzalém v těch 969 letech věku, co se tak myslí o tom světě. Jo. A zpívá to, nakonec to zhudebnil Ivo Viktorina, zpívá to Metuzalema. No a jsou tam spoustu takových dalších postav, ke kterým se možná dostaneme. A ne všechny se dostaly nakonec i do té knihy. Jako. Takže jsem vlastně měl velký zájem právě o ty méně známý, ale ať byli známí nebo méně známí. V každém případě je to antropologický pohled. Jak, co nám nabízí aktér v takové situaci, nám, lidem 21. století, abychom uměli konfrontovat, porovnat svoji vlastní životní zkušenost s tím, jak tyhle velké problémy řešili ti hrdinové či antihrdinové těch biblických příběhů.
1: Tím hrdinou nebo vypravěčem není vždy jen člověk. Mě to trochu připomnělo můj oblíbený román Orhana Pamuka, jmenuji se Červená, kde každou kapitolu vypráví buď nějaký člověk, ale může to být třeba kůň a může to být právě červená barva, ten titul Červená barva v knize. Takže vy tam necháváte promluvit třeba holubici v tom příběhu o potopě. Bylo třeba zvlášť obtížné dívat se na svět něčíma očima?
2: Pro mě to není až tak obtížný, si myslím. Nechci se přecenit, ale mě to inspirovalo, protože já už svoje předchozí tu básnickou sbírku, která se jmenuje Český kalendář, která také byla zhudebněna, tak tam to vypráví, já nevím, Český fousek, nebo vodník, kůň svatého Martina a tak podobně. Tak pro mě to novum nebylo zrovna.
1: Říkáte hrdinové, ale taky antihrdinové. Zase se zeptám, co je vám z toho třeba blížší při tom zpracování. Vžívá se dobře člověk do role biblických padouchů?
2: No, to obecně se říká v umělecké tvorbě, že prostě třeba hrát nebo napsat postavu padoucha jakoby vlastně snazší než toho dobrého člověka. No ale tady se člověk, já jsem se teda pustil někdy do takových jako jako docela jsem si popusil fantazii. Jako například jeden z takových lidí je ten, jeden z těch římských vojáků, který přibyli Krista na kříž. A říká, jo, ani se necukal, to co by se cukal, my to umíme, chvilka ne. Ale teď, co je zajímavý, on má takový pěkný šát. Jo. No jo, ale na, my jsme čtyři, no, tak jak to uděláme? No, tak nakonec teda vyzve, aby si o to zahráli ty kostky. No, to není téma, který bych pojal takhle jako první. Jako, já si myslím, že myslím Kranách, nebo lidi v té době, tak například řekneme 15. 16. století, to docela bylo téma, jak tam teda metají ty kostky o ten šát. Ale mě to připadlo zajímavé tak jako cesta do duše jako vojáka. Jo. Takový to, a teď si myslím, že se dostáváme k tomu, co prožíváme i my, nebo známe takový situace, že kdo se řekne, no ne, tak takový ten jakoby v uvozovkách pragmatismus, jo, kde jde úplně stranou nějaká hodnota, nebo No ne, no, tak co s ním, tak hele, prej ho vezmu na nebesa, no tam ho oblečou.
3: Tady nějaké oblečení, no. Že, tak no. Vlastně. Jo, to je vlastně přístup, který asi můžeme čekat, že tak bylo, že to tak bylo, no.
2: No.
3: Pak mě ještě tam zaujala jedna věc obecně, například apoštolové. Ty si představujeme z těch starých obrazů jako takové ty vousaté muže, jo, máme to nějak zašité. Nedávno vznikl seriál Chosen, kde jsou ti apoštolové vlastně mladí muži v produktivním věku a ten Matouš je tam vlastně takový mladý autista.
2: Ano, ano.
3: A mně se to hrozně líbí, jak ho právě zpracovali, nabídli navzdory těm kánonům, tak jak to známe. Když vy jste přemýšlel nad těmi postavami. Snažil jste se někde třeba jít takhle proti proudu?
2: Já jsem, kromě toho, že mě babička inspirovala k tomu, abych vůbec vnímal Bibli, tak pak na mě působilo v dalších 70 letech mnoho jiných lidí. A studoval jsem kromě té antropologie taky dějiny umění na Univerzitě Karlově. A dokončil jsem to asi před 3 lety. A to je vlastně cesta výtvarnými díly, které v západoevropské tradici jsou prakticky výhradně do určité doby věnovány těm biblickým příběhům. Jo. Tam je takový zajímavý příběh. Caravaggio, asi tak v roce 1607, namaloval na objednávku jednoho kostela římského to, jak právě Matouš jako vytváří evangelium. Jo. On to pojal tak, že ještě to dohnal dál, než vy jste jakoby zmínil. To je skutečně člověk jako skoro negramotný, jako ničím, jako žádným vzděláním nepoznamenaný. To je prostě člověk jako naprosto jako nevýjimečný na první pohled, jo, protože výjimečným se stal jenom tím, že ho Kristus pozval, aby ho následoval. No a teďka, on se tak představil, ten Caravaggio, říkal, že to musí být plně normální chlap. A namaloval ho, jak slétá takhle anděl k němu a vede mu tu ruku, vede mu to přímo, jako vlastně jako zapisuje ten Matouš společně s tím andělem. Jo. No a těm se to jako, těm objednavatelům se to nelíbilo, vůbec mu to nezaplatili a nevzali. Jako, jo. A musel to udělat teda jináč. Jako, musel to být jako, mnohem jakoby, takzvaně důstojně. A to je fakt zajímavý z hlediska dějin umění a z hlediska vůbec hodnocení umění a svobody uměleckého tvůrce a tak podobně. Tak to je přesně tak, já jsem se ty lidi snažil vnímat jako normální jako lidi, ne ty který mají tolik těch soch po celém světě, že jo? A jsou na mozaikách a na obrazech a tak. Ale takhle karavadžovsky.
3: My se právě s Matoušem dostáváme k první naší hudební ukázce. Vy jste vlastně přinesl dvě úplně čerstvé skladby z díla, které, mluvíme-li tedy o nějakém budoucím hudebním albu, z díla, které vzniká. O tom si řekneme něco za chvilku, ale pojďme si teď tedy představit toho vašeho Matouše už v té hudební podobě. Co tedy, co a koho uslyšíme?
2: Tak někde vzadu bude ten Caravaggio na jiném obraze, to chci poznamenat, jo, protože tam prostě je jak Kristus vstupuje do nějaký ty knajpy a ukáže na jednoho celníka zrovna, řekne, pojď za mnou, následuj mě. A i on vstal a následoval ho, takhle to napsaný v Matoušově evangeliu. No a teď, když to bylo potřeba, nebo bylo kýžené, aby dostal hudební podobu, tak jsem se obrátil na uměleckého tvůrce, o kterém si snad malinko ještě povíme více potom, který se jmenuje Ivo Viktorin. Ivo Viktorin má téměř 50 let ve Zlíně studio V. V tom studiu vznikly stovky alb, který on vlastně jako spoluprodukuje, mistr zvuku taky a tak. A sám teda skládá. A já jsem prostě mu jednoho dne zavolal a řekl jsem, jestli by ho to nezajímalo. On říkal, že to asi ne, protože na text jako teda neumí to skládat. Ale nicméně díky laskavé asistence boží změnil svůj názor a jedno z prvních písní, které udělal, je právě tahle. Takže to je hudba Ivo Viktorina a také to Ivo Viktorin sám interpretuje.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Tak to byl evangelista Matouš, ukázal na mě, Ivo Viktorín. S Michalem Horáčkem hovoříme o básnické sbírce Pozemský prach a Boží dech a také tedy o budoucím, předpokládám, hudebním albu nebo dvojalbu. Těch básní je 40 v té sbírce.
1: Ano.
0: Měly by být zhudebněny všechny, nebo jak, co vlastně je plán?
1: Když už jste zmínil těch 40, já přece bych rád se toho dotkl, toho tématu, jo? Protože to je biblický téma, jo. 40, ta číslovka 40 velice často charakterizuje nějaký čas, takový očištění, usebrání, nějaký změny člověka, nějakého dozrávání. Jo. 40 dní trvá potopa, 40 let jdou Izraelci pouští, než smějí vstoupit do zaslíbených země a podobně. Takže já jsem si to sám takhle vytknul, řekl jsem si. Já bych si, je to teda možná až trošku drzí, jako, ale já bych chtěl, aby během 40 týdnů jsem napsal 40 těch básní, které by byly zhudebněny. A k tomu teda došlo. A já předpokládám, že jednou by měly být zhudebněny všechny ty, které jsou v té knize, o které mluvíme. Totiž ona vlastně to není ani tak sbírka, jako už antologie, protože těch básní se musel napsat mnohem více, aby paní doktorka Ivašita, která byla mou editorkou, mohla ty, které se jí nejevily být na té úrovni jako ty lepší, aby tam prostě nebyly. Ale jak se tak někdy stává, tak ty naše názory nemusí být totožný. Uh-huh. Ano, já jsem zohlednil to, že ona je editorka, tak to, jako proti čemu protestovala, tam nebylo, není. Ale přesto, když se to mně líbí, tak já to ještě dávám zhudebňovat, takže těch básní vlastně k dispozici je víc, jako pro ty skladatele. No, tím cílem je, aby bylo teda ani ne buď jedno nebo dvoj album, ale spíš buď dvoj nebo troj album. Dneska už je to jedno. Dneska se to odehrává v tom jako digitálním
0: prostředí, prostoru.
1: No, bohužel teda, ale stalo se to. No a mým cílem bylo oslovit ty, o kterých jsem se domníval, že by ty příběhy mohly hudebně nějak rozvinout. Jako dál, povýšit je dál. Jinak by to nemělo smysl, kdyby to jenom ilustrovali. Takže většinou to není ilustrací, ty hudby. A už jsme zmínili Ivo Viktorina ze Zlína, který naštěstí má kolem sebe ještě shromáždil mimořádnou kapelu vynikajících instrumentalistů. Třeba nevím, Petr Hoffman na elektrický kytary, nebo Petr Ptáček na bicí, nebo a jiní. Ti se teda taky nějak jsou tím inspirováni, takže oni to už natáčejí v tom Zlíně a tak. Takže Ivo Viktorin tam má těch věcí více než jiní, protože taky přišel jako první vlastně. No ale pak jsou tam další autoři a moc mě potěšilo, že mezi nimi je také pan Michal Novinsky, to je slovenský skladatel filmové hudby, který sklízí úspěchy za svou tvorbu po celé Evropě. Tam přinejmenším v Praze teda dostal 4 český lvy. Ale to moje žena třeba dělala nějaký norský film, jako výtvarnice. A najednou kouká a říká, to je hudba Michal Novinsky, jako norský film. Stalo se, že si taky vybral jednu věc, která se mne Boží mlýny, a necháme to zpívat Michalu Kocábovi. Potom sám Michal Kocáb složil jednak 2 operní árie a jednak jako takovou píseň, která je žánově těžko zařaditelná, no řekněme, že to takový je nějaký alternativní rock. Jo. A ještě od něj budu chtít jednu věc. A od něj, když je to Kocáb, tak musí být pořádný big beat. Jo. A to tam nikdo zatím neudělal, tak já bych chtěl, aby Kocáb udělal pořádný big beat. A to do písně Gog a Magog. Ano. A pak jsou tam další autoři, Lukáš Sommer, ten skládá artificiální hudbu klasickou, Jan Kučera, no, prostě další. A zase i z folkový scény třeba krásně udělala 3 věci. Krásně udělala Petra Šany Šanclová.
0: Tak to je krásné, jak se tam vlastně prolínají jména z různých i ty žánry, jak zmiňujete, od operních árií, tedy po snad i ten tvrdší big beat. Jak potom taková alba, vím, že to už předjímám něco, co teprve asi budete řešit, ale myslíte, že písně budou řazeny spíš takto, jak v té antologii, to znamená chronologicky, anebo spíš žánrově, že by třeba bylo jedno artificiální, jedno rockové?
1: Ne, ne, tady mám už usazený názor jednoznačně. Protože to biblické vyprávění je charakteristické tím, že je jako lineární. Jo?
0: Ano.
1: Tak je to od alfy k omeze, že se tak jako ten svět má pohybovat. A je to příběh, ta dějinnost je to, co Bible přináší do naší kultury, ta dějinnost. Jo? A tak já tohle nemůžu ignorovat. To zkrátka bude od stvoření světa až potřeba knihu Kazatel, nebo i současnost.
0: Takže tak jako v Bibli se střídají různé žánry knih, tak se budou střídat různé žánry hudební.
1: To jste dobře poznamenal, vidíte? To jsem si ani neuvědomil vlastně, ano.
0: Tak vedle té hudební složky má kniha výraznou složku výtvarnou. Teď narážím na fotografie, které jsou její, abych řekl, nezbytnou součástí, patří k ní.
1: To je zajímavé, co to říkáte, protože to si paní doktorka Ivašita, editorka knihy, jako nezdílí tenhle názor. Já, když jsem to jako dokončil a teďka se musel mluvit o tom, jak ta výtvarná podoba bude vypadat, tak on říkal, ne, to vůbec ne. A když jsem teda přišel s tím konečným řešením, o kterým se zmínil, tak říkám, to jako kdybyste do toho hodil handgranát. To prostě má mluvit samo za sebe. Jo. Jenom to nepotřebuje nic. Jo. Takže takový názor je samozřejmě legitimní a nemůžeme rozhodnout, který je správný. Jako správný akorát ten, který jsem zvolil nakonec já, protože to nikdo jiný udělat nemůže. No, ale to měl taky jako příběh. Napřed jsem měl výtvarníka, který něco jako předložil a nakladatelství Argo, kde to vyjde, byl nespokojený a musím říct, že právem, že jsem sdílel ty výhrady, takže to trvalo 2 měsíce, jak jsme se zdrželi. Potom jsem se obrátil na pana profesora Borise Jirku, který už ilustroval knihu Kudikam, což je 2000 veršů teda divadelního představení, a kterýho jsem vždycky měl rád, dokonce ještě než jsem ho poznal, jsem si od něj kupoval obraz, tu a tam nějaký a tak. A to bylo jako to bylo nadějný, protože já to mám rád, on je takový expresivní, jako to, jako že tomu rozumí. A teďka, když jsme se zase jako po mnoha letech spolu mluvili, tak on si vzpomněl, že on vlastně byl jeden z prvních, kdo něco mýho ilustroval. A to jeden z dopisů z lásky a nenávisti, které vycházely v Mladém světě v roce 89. A shodou okolností to byl příběh Lotovy ženy, zrovna taky biblický. A tak se zradovali, že jsme se znovu našli po těch letech. No, na tom začal pracovat, on říká, já teď nemám čas, ale od ledna budu moci, no, tak někdy tak koncem jako půlce ledna jako se snažím zjistit, jak je na tom. No, zjistí se, že šel někde po lese a tam se nějak nachladl a že teda je v nemocnici. A jsem říkal, on tak nachladl, no tak, no. A pak se ukázalo, že měl zápal plic, no a za další asi 7 dní jsme se dozvěděli, že zemřel. Což mě se velice dotklo, jako, protože jsem opravdu měl rád nejen jako umělce, jako normální člověka. A najednou teda byl konec ledna, začátek února, nevěděli jsme teďka, co teda, to už má vyjít, ne, ta kniha, tak. No já jsem si vzpomněl, no vidíte, jak jsem to, naši povídání jsem zahájil tím, jak člověk si ke stáru vzpomíná na ty dávný příběhy a přátelé a všechno, co ho ovlivnilo. A jeden z takových výrazných lidí, který kolem mě byli, byla parta redaktorů Mladého světa a mezi ně patřil i fotograf Jan Šibík. Tenkrát to byl takový kluk, vždycky byl takový trochu jiný než všichni ostatní. Už jenom proto, že teda se hrnul do těch válek a pogromů a katastrof a zemětřesení a všechno. A dokázal to i za to komunismu se tam vůbec dostat. A pak to jako opravdu zvláštním způsobem zachycovat. Jo. A to je ještě expresivnější než Boris Jirku, jako v podstatě, jo. Když to jako vidíte. Tak a navíc, ty fotografie, které já, on nejsou ilustrativní, to nejsou jako biblická témata.
0: No.
1: Ale jsou to ta témata, která mě zajímají. Jak je to s těmi proroky biblickými, kteří jsou vrháni do lvích jam? Jo? I dneska jsou takový. Jo? A nebo návrat ztraceného syna. Dnes zoufale touží matky po návratu svých ztracených synů. No a takže jsem vybral ve spolupráci s ním nějaký ty fotografie a doprovází to prostě vidění Jana Šibíka.
0: Tak jako potom tady stojí na tom obalu knihy, nemají sbírku popisně ilustrovat, spíše tvoří její obrazový kontrapunkt.
1: Jo, tak bych to myslím, tak vystihuje.
0: Opravdu pro zájemce, kdo si chce ještě rozšířit ten věm o nějaký obraz a třeba si domyslet ty příběhy do té současnosti, protože to je vlastně i důležité téma. Já když jsem si pročítal ty básně, tak samozřejmě, že vycházíte z těch biblických veršů, ale mnohde jsem viděl nějakou právě souvislost s dnešním světem, ať to bylo třeba samozřejmě v tom Gogovi a Magogovi, že tam je to jako jasné, ale i v mnoha dalších. Takže kdo je vlastně tím pro vás třeba typickým cílovým čtenářem, tou cílovou skupinou? Měl by to být právě člověk třeba, který by tam měl hledat tady ty přesahy?
1: Já si nikdy nestanovuju nějakou cílovou skupinu. Uh-huh. Nikdy, zásadně. Ani nemyslím na to, na nikoho, kdo by to jako měl nějak vnímat, protože pak člověk upadá do nebezpečí, že místo umělce se stane řemeslníkem. Jo. A to bych nechtěl. Já jenom chci, aby jsem já mohl ručit za to, že zrovna v této fázi svého života jsem dal to relativně nejlepší, co ve mně je. A to je všechno. Takže nemyslím na to, kdo to má tí. Ale doufám, opravdu horoucně doufám, že si to lidi najdou a že se tak stanou mými spoluautory. Protože teprve tehdy to umělecké dílo žije. Když si to někdo vezme, stáhne to ke svýmu životu, nebo potom přemítá po svém, a teprve tehdy ta kniha už je. Kdybychom se, tak, já nevím, kdybychom se zahli do knihovny a vyndali náhodou knihu 20 lidí, třeba, já nevím, Medvídka půl. Hmm. A pak se řeklo, tak co tam bylo? Řekněte mi, jako, jak to vidíte? Jaký to má smysl, tady ten Medvídek půl? Myslím, že bychom dostali 20 různých názorů, kdyby to ty lidi všichni opravdu přečetli. A to znamená, že jsou spoluautoři toho. A já hledám spoluautory. Prosím vás, jestli jste se dostali až sem a posloucháte tento pořad navzdory tomu, že pan Tesař jako první slovo vedl básně. A že přesto jste vydrželi. Tak to vy jste ti, ke kterým chci mluvit. A mě by teda opravdu moc potěšilo a poctilo, kdybyste si ty příběhy chtěli vyprávět a promýšlet a rozvíjet spolu se mnou.
0: Tak když ty básně položíme vedle písní, tak je pravda, že písně je asi něco, k čemu mají lidé tak nějak spontánně blíž, ale pro vás byly to třeba už, když jste začal ty básně tvořit, vnímal jste je hned jako písňové texty, nebo to nějakým způsobem zraje, nebo necháváte až ty autory hudby, aby z toho ten text udělali? Jak vlastně vnímáte nějaký ten možný rozpor mezi básní a písňovým textem?
1: To je dost zajímavá otázka. Ale já to řeknu rovnou. Já jsem si od začátku představoval, že půjde o verše, které jsou relativně jako vyzývají teda aspoň ke zhudebnění.
0: Takže opět
1: je tam přesně, je tam přesný rytmus. Vždycky je tam rytmus. Jo, když jsem napsal Metuzaléma, tak každý, kdo se na to podívá, má něco společného s hudbou, tak vidí na první pohled, že to je valčík. To nemůže být nic jiného než valčík. A nebo třeba teoreticky by mohlo být. Ale já jsem to psal jako valčík. A podobně. Takže to má přesný rytmus. Potom to má rým. To se dnes moc nepěstuje, to je akorát tady z Brně ještě pan Krchovský jako dělá, ale jinak skoro už nikdo, že by byly nějaký rýmy. Pak to ještě má refrén. A takhle jsem to koncipoval a jako zatím se nestěžovali ti skladatelé na to, že by to bylo nezhudebnitelné. Jakoby. Naopak, já si spíš myslím, že někdy je to až příliš přesný, jako, že to je důsledně trvám na to, aby to bylo úplně jako formálně dokonalý, ale písničky jako nebejvají. Jako. No, tam je potřeba někdy trošičku jako víc toho kolovrátku. Jako.
0: A jsem tam asonance místo rýmu, že?
1: A ještě víc. Jako tam, oni tam někde slovo uberou a tamhle tři slova přidají. Zejména v té anglosaský jako tradici to tak je. Dokonce tam se považuje za velice problematický, když je to přesný. Jo. Ale když už se otevřel tu otázku, tak co to je jako za poezii? Může být písňový text jako opravdu fair, braný jako bona fide, jako poezie? No já o tom vůbec nepochybuju. Teda. Tak ostatně mohu to doložit tím, že Nobelovu cenu za literaturu dostal Bob Dylan. A já si myslím, že kdyby čeština byla srozumitelnější po celém světě, že by tu Nobelovu cenu asi dostal Jiří Suchý. Jako.
0: Já připomínám podtitul knihy Pozemský prach a boží dech. Ten podtitul je Slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy. My tu máme druhou, už hotovou píseň. No, i když píseň, teď je to skladba, árie?
1: Ne, to je bona fide árie. To je árie se vším všudy, která určitě se uplatní v opeře, kterou píšeme s Michalem Kocábem a během, dneska je 13. května, tak během asi kolik, 17 dnů, to máme odezdat, jako podle dohody v Národním divadle, ale akorát to nebude zpívat kontratenor, no, bude to zpívat někdo jiný. A my bychom rádi využili toho, že tohle dělat před živým publikem už teď a přece jenom vnímat, jakou to jako budí emoci, anebo třeba žádnou. To je hezký, že to můžeme. Takže Michal oslovil kontratenoristu, pana Vojtěcha Pelku, který, to je mladý kluk, který skutečně, tak to je věštím, jako, že bude jako světově proslulý. Už teďka, jako mladý, získává mnohé různé ceny po Evropě, jako kontratenor. A nás nesmírně těší, že tenhle talentovaný člověk to udělá. Na rozdíl od toho, tady ty písničky, Iva Viktorina, která je jako dobře smíchaná a mástrovaná, tak to tady ještě tady úplně jako není, tak prosím posluchače, aby byli v tomhle ohledu tolerantnější, protože to ještě potřeba jako zmástrovat, trochu se tomu věnovat. Jo. Ale je to prostě, to je normální árie ze všem všudy. A tím, že jsem vám si dovolil nabídnout tyhle dvě tak různé věci, tak si naznačit tu žánrovou pestrost, jako bezuzdnou žánrovou pestrost celého toho pořadu a LPčka a všeho.
0: Tak a kdo je hrdinou této árie?
1: Je to David, král, pozdější král David, ovšem ve věku 16 let, kde je poukým pasáčkem. A teďka on říká, jako, to je fakt těžký jako něco udělat. Jo. Třeba složit píseň. Jo. Ale že věří tomu, že mu přijde na pomoc ten, kdo se do hry vloží. A to ten, který, že to bude ten, který jako má tu největší moc a že prostě doufá ten David v přízeň boží. A všichni ho známe, Davida, jako souboje s Goliášem. Jo. A já jsem tady to traktoval tak, že to je souboj o to, aby se z ničeho stalo něco. Jako když složíte píseň nebo žálm, nebo se odhodláte bránit svoje stáda před útoky predátorů, tak takový 16-letý kluk, který má jenom prák, jak může jít proti lvu. No ale on jde, protože si spoléhá na to, že má přízeň boží. A já bych si strašně přál, aby tohle oslovilo nás jako všechny, protože je možný zkrátka se spolehnout, požádat o tu přízeň boží, spolehnout si na to a udělat něco, s čem si myslíme, že se nám nemůže podařit a on by nemohlo. Ale když spolehneme na přízeň boží, tak se leccos podařit může.
0: Tak pojďme si tady poslechnout Davida.

0: Ve studiu je se mnou Michal Horáček, představujeme si sbírku nebo antologii, jak jsme slyšeli, Pozemský prach a Boží dech. Mluvili jsme o připravovaném dvojalbu nebo trojalbu, uvidíme, jak je to s koncertním uvedením těch písní. Já už jsem tak mezi řádky pochopil, že některé z nich už i živě snad zazněly.
1: No ano, je potřeba se věnovat tomu testu před živým publikem. Já jsem minulý rok začal v Praze, v Klementinu, kde je zrcadlová kaple, jeden z velkých skvostů vrcholného českého baroka. Nevím, jestli to udělal Kaňka nebo Dietzenhofer, ale v každém případě je to něco senzačního. A tam já uvádím takový recital, který se jmenuje Baroko, kde se snažím přiblížit jako barokní naladění a barokní myšlení nám dnes. A tam jsem si pozval, jak Ivo Viktorína zmíněnýho, tak Petru Šanclovou, tak tady Davida Belku a taky Michala Kocába. No, vždycky tam nějaký ty písně uděláme. On je to takový recitál, takový trochu zamyšlení, nevím, trochu dějiny umění, trochu antropologie, trochu mše. Teď se omlouvám, že si jsem nepoužil příliš vnosný slovo, ale něco z toho tam je. A vždycky to bylo vyprodaný a vždycky to působilo tak nějak celistvě. Jo. Takže mi to pozbudilo a jdeme dál. Nejdůležitější z hlediska Pozemského prachu a Božího dechu, což je tedy název celého toho konceptu, bude 2. listopadu ve Státní opeře v Praze. Tam je koncert se symfonickým orchestrem, s kapelou Ivo Viktorína, s Hradišťanem, který tam přijede se svým cymbálem a samozřejmě v čele s Jirou Pavlicou a spoustu dalšího. Ale já to tady, vám to tady neříkám proto, abych si dělal reklamu, jo, protože do toho je půl roku. Dneska je to vyprodaný do posledního místa, půl roku dopředu. Ale ti, kteří možná se do tom dozvídají později a koupili by si ty stupenky, anebo prostě hold, ty stupenky by strašně opravdu musel být hodně drahý, protože to je strašně těžký. Tak těm, kteří by to chtěli slyšet a tak za nějak přijatelný vstupný, tak těm nabízíme nový pořád, jo, který se bude jmenovat Takový jsme byli, podle písně Michala Kocába. A ten bude od 24. června letošního roku v pražském kostele barokním, kostele svatých Šimona a Judy. Jo, to je pěkný prostor, protože to spravuje celý FOK. Mají tam velké zkušenosti s tím, mají tam světlo, všechno možné. A teď já tam, na rozdíl té kaple, mohu pozvat i smyčcový kvartet a rockovou kapelu a prostě to bude dobrý zážitek. A tam, jestli budete chtít přijít, tak tam uslyšíte mnohé z těch věcí, o kterých si tady povídáme dneska.
0: Skvělé, takže 24. června.
1: Večer. 19.30. Krásný prostor. Lurágo to dělal. Nádherný barokní prostor.
0: Výborně. Já se vrátím k dramaturgii, řekněme, té básnické sbírky. Vy jste už říkal, že tam 40 básní, že to má svůj důvod, že se tam nevešly úplně všechny. Byla některá témata, s kterými jste si třeba, nechci říct, úplně nedokázal poradit, ale která jste sám odložil, protože vám třeba nepřišla nakonec tak nosná?
1: Jo, teď děkuji za takovou otázku. To je přesně otázka pro uměckého tvůrce. Že? To jsou těžké rozhodnutí. Tak, a jsou dvě okolnosti, kvůli kterým tam něco není. Jo. První je taková, že jsem to prostě nedokázal udělat dost dobře. Já ještě věřím, že některý ty témata je potřeba. Já jsem napsal asi 3 verze desatera. Jako. Ale aby to bylo to antropologické, aby jsme se k tomu mohli stáhnout, aby to bylo jen to vybravení o něčem, byli součástí toho příběhu, tak to je ohromně, pro mě, je to ohromně těžký. Tak desatero tam není, protože jsem to prostě nedokázal. No a pak tam není něco, co asi nebylo dost dobrý, jako, co jsem sice napsal, pak to nebylo dost dobrý, tak to mi paní doktorka Ivašita, se kterou spolupracuji právě, protože je nesmírně přísná, což je jediný smysl editora opravdický, tak řekla, no, tohle jste netrefil. A potom ještě, já jsem sice praktikující katolík, ale vůbec se jako nebráním tomu, abych poslouchal chytrý evangelíky, že? A jedním z nich je pan Miloš Reichert, teolog a farář evangelický, který kromě toho teda mluvčí Charty 77, a vůbec být ve společnosti takového člověka, něco báječného. No a ten by spoustu věcí jako rozebral a řekl, tady jste to netrefil. Takže třeba já jsem tam nějaký Mojžíše a on říkal, ne, takhle to nemůžete pojmout, to určitě dokážete líp. A tady se to ale ku podivu stalo, že jsem to napsal líp, potom jinak a líp toho Mojžíše. A to je díky Miloši Richertovi.
0: Mě právě zaujaly ty jeho několik stránek, které má v té knize, takový doslov, kde právě třeba hovoří i o čtení Bible v dnešní době. A je tam taky to téma, které já jsem nedávno rozebíral shodou okolností se dvěma různými hudebníky, kteří zhudebňovali přímo biblické žalmy. Mm-hmm. A to je to, že v některých těch žalmech jsou docela drsná témata. On tam zmiňuje to rozbíjení novorozenců o skálu, ale jsou to i ty žalmy, které vybízejí k zabíjení nepřátel a podobně, které jsou vlastně pak už v rozporu s tím novozákonním milujte své nepřátele. Takže vlastně člověk asi dneska stěží by si vzal Bibli jakýkoliv, jakékoliv téma, protože jsou tam i takováhle témata, která si už nám dnes nic moc neřeknou, ale zaujalo mě, jak Miloš Reichert vlastně říká i, že tohle to může být k něčemu užitečné, třeba právě k tomu vidět, jak to dnes vnímáme jinak.
1: No jistě, to nepochybně ano. Ale já jsem zrovna nepřišel na nějaký téma takový, který by mě oslovilo biblický s tím, že no tohle je hrůza, to jako nechci. No tak když to nechci, no, tak proč bych to vykládal, že jo? Ale jinak ano, máte pravdu, oba s Milošem Richertem, je to tak, no.
0: Když jste na začátku vyprávěl ten příběh, jak jste ty biblické příbohody vnímal skrze toho Olbrachta, skrze tu biblickou dějepravu, měl jste třeba nějaké období, kdy jste tu Bibli přečetl od začátku do konce tak, jak leží a běží, anebo to ani není podle vás třeba nebo důležité?
1: Já myslím, že na jeden zápřah, a tím myslím, je to 72 knih, jo, to je Biblia, sakra.
0: Tak.
1: Jo, to jsou knihy svaté, 72 knih. To je to možný, ale určitě to je mnoho lidí, kteří jako podnikli takovou cestu, ale na to se potřebujete přece jen vyvázat jako z běžného života a opravdu to intenzivně číst. To není čtení jako takový, jak dělají ty rychločtenáři. To je čtení, že musíte přemýšlet o každý věci, protože ono je to úžasně napsané. Jako když si uvědomíme ten rozdíl mezi třeba soudobou tehdy řeckou tvorbou, jako Homer, jako Odysea, Iliada. No tam se nekonečně popisujou ty věci takový, jako co měl na sobě a ten štít a teď ho odložil a teďka toho koně a jak se ten kůň jmenoval a teďka, že potřeboval nový podkovy. A to je do nekonečně jako. Ale tady nic takového není. Tady je to najednou prostě Abraham stojí a slyší, jak mu Hospodin řekne Abrahame. No Abraham řekne, tu jsem. To je celý, ale to je to umění. Jako všechno to tajuplný, všechno to, protože to je soustředění do toho nejdůležitějšího. Žádný popisy, tam vlastně vůbec nejsou popisy žádný. Tam je jenom to důležitý. A jestli tam je jenom to důležitý, no tak to musíte náležitou úctou ctít a tak číst. Jo? To znamená, že ten, kdo by chtěl přečíst Bibli, tak aby já řekl, ano, on to opravdu přečetl, tak to musíte věnovat jako léta, si myslím. Přinejmenším léta. A na jeden zápřeh bych to asi nedal, protože by to bylo na mě příliš velký sousto. Ale ano, přečetl jsem, dejme tomu, půlku starého zákona určitě od začátku. Já nevím, prvních pět knih. Že? To jsem asi přečet najednou. Jako. Ale celou tu Bibli ne.
0: Jedna z možností je pročíst si tedy sbírku Michala Horáčka Pozemský prach a boží dech a třeba tak, že po každé básni se podívat na tu pasáž v Bibli a přemýšlet nad tím.
1: To bylo bezvadný, to by mě těšilo.
0: Tak my jsme si dnes poslechli i dvě zhudebněné básně. Budu se těšit, že se k nám dostanou i ty další, tak jak budou vznikat a že se tady třeba jednou zase sejdeme a budeme si povídat už o tom hudebním zpracování díla.
1: To je moc hezký, že to říkáte. To bych si moc přál. Děkuju.
0: Naším hostem v pořadu Na stole je téma byl Michal Horáček. Já moc děkuju a těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Loučí se také Milan Tesař, o zvuk se nám staral Šimon Vítek.

čas zmizí. A najednou si seš tak cizí. Semafor mrká kdesi před tunelem. Vyhlížíš vlak, co jde tvým směrem. Ten vlak, co tvým směrem jede. Ten pocit, co životem tě vede. Kdo nezapomněl, ten

Páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlík

čím zastavíme dravý proud. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst. Kdo bez hříchu je, ten ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst,

Už 10 let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď, snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem.

že ať se štěstí točí zády k nám. Já stále mám tě ráda.

0: Na proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Láska ve slovech. Právem se zdůrazňuje, že láska se projevuje více ve skutcích než ve slovech. Nezapomínejme však, že v lidském styku jsou jak slova, tak skutky. Lásku ruší slova podrážděná a urážlivá. Proto starozákonní knihy Kazatel a Přísloví chválí ty, kdo umějí mluvit klidně. V 15. kapitole knihy Přísloví čteme slova. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Jízlivé a kousavé poznámky mohou platit za žert, podobně jako klepnutí po rameni. Musí se ale měřit správně síla takového klepnutí. Jsou rány, které už žertem nejsou, rozhodně ne pro toho, kdo je dostal. V tom případě by se neměli smát ani okolo stojící. Je totiž velký rozdíl mezi nevinným smíchem a uštěpačností. Soužití s lidmi, kteří svou práci sice udělají, ale u všeho musí protestovat, odmlouvat, vyhledávat chyby a radit, jak všechno mělo být jinak, je těžké. Zlozvyk roste někdy do takové míry, že se zdá, jako by dotyčný neměl žádnou jinou zásadu a jiný program, než opak toho, co dělají druzí, odporovat tomu, kdo mluví. Jistě nepůsobí mile společník, který se sám o rozhovor nestará, hned však ožije a odporuje, jakmile začne řeč někdo jiný. Není třeba upozorňovat, jak porušují blíženskou lásku všechny druhy lží, pomluv, donášení. Jestliže někdo nechybuje v řeči, to už je člověk dokonalý, píše svatý Jakub ve 3. kapitole svého listu. Proto i přísloví všech národů varují před špatným užíváním jazyka. V Bavorsku se například říká, je-li čest v srdci, ovládá i jazyk. Arabové zase praví, máš-li mluvit, ať jsou tvá slova lepší než tvé mlčení.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Dobrý den, večer nebo noc, podle toho, kdy naši hitparádu posloucháte. Zdraví vás Milan Tesař, který zasedl za mikrofon, aby vám představil 15.35. vydání pořadu. Nerušený poslech přeje také od mixážního pultu Roman Kabelka. Já jsem se minulý prodloužený víkend věnoval intenzivně festivalu Maraton hudby Brno, o kterém dnes ještě bude řeč. Přinesl spoustu skvělých hudebních zážitků a tak jsem se rozhodl se vás v rámci dnešní ankety zeptat, jaký byl pro vás zatím největší hudební zážitek letošního léta. Pravidla naší hitparády shrnu za chvíli, teď si na 12. místě poslechneme Yoko Hanu, vlastním jménem Hanu Slívovou a píseň Oknem do zahrady.

Pravidla naší hitparády jsou jednoduchá. Vyberte si z pořadu tři písně. Jedné dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Hlasování nám pošlete e-mailem nebo přes formulář na webu do středečního poledne. Podrobnosti najdete na adrese hudba.proglas.cz/hitparáda. Stanislav Kahuda je písničkář, který v první polovině 90. let vyhrál Portu a získal také cenu na festivalu Zahrada. Nyní se po 6 letech vrací s novým albem Netopír, na které zařadil také úpravy 4 starších písní. Jednu z nich vám nabízím na 11. místě. Stanislav Kahuda a Zlatý prase.

Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři vůry?

když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa na zubní.

za čtyři vůry. Vyřežu loďku z mozkové kůry. Když seču trávu, často jsem zmámen.

Kolega Joška se vás minulý týden ptal na mapy. Posluchač Jiří napsal, pokud jde o mapy, mám raději ty aktuální. Pro mé výlety mi připadají mnohem praktičtější. Je tedy pravda, že od doby, co mám mapy v telefonu, si papírové už nekupuji, tudíž i ty tištěné, které mám doma, jsou vlastně staré. Ale kdysi jsem na půdě našel starou mapu našeho kraje, někdy z první poloviny minulého století, ještě s německými nápisy, plátnem podlepenou. To je také veliká krása. Píseň na 10. místě nám nabídne belgická vokální skupina Hela. Název skladby Strider znamená bojovník.

Nové písně nám dnes nabídli Yoko Hanna, Stanislav Kahuda a skupina Hela z Belgie. Z novinek na hudebním trhu vás upozorním na nové album slovenského jazzového pianisty a skladatele Františka Báleše The Enchanted Maiden in the Vach and od Johnny. Jde o zhudebněné verše romantického básníka Janka Krále v anglickém překladu. Slovenská zpěvačka Julia Kozáková udělala malou odbočku od romských písní, kterým se věnuje v projektu Manuša, a nahrála EP autorských skladeb Flor Nueva. Rozhovory s Františkem Bálešem i Julií Kozákovou připravujeme. A ještě vás upozorním na novinku americké skupiny Ancient Future, nazvanou Purple Spirits. Obsahuje mimo jiné zajímavé úpravy skladeb Jimiho Hendrixe a skupiny Nirvana pro indické nástroje. A teď už 9. místo, chorvatské ženské trio Dunie a píseň Tuge, moje Tuge.

Členkou tria Dunie je mimo jiné letos 80-letá legenda chorvatské scény Duňa Knebl. V neděli byla hostem maratonu hudby Brno a já jsem s ní pro vás natočil rozhovor. Během maratonu jsme také natáčeli koncerty vybraných interpretů z našeho studia. Vedle Terezy Richtrové nebo pražské kapely Elektra 5 u nás vystoupil také rezidenční umělec festivalu francouzský kytarista Nguyen Le, dále portugalské akordeonové kvarteto Danza z Okultaž nebo italský hudebník Stefano Saletti se svým triem. Všechny tyto pořady vám chceme nabídnout během podzimu. Osmička, Ivo Viktorin Trio a Když ji potkal.

pondělí večer. S Petrem Linhartem budu v úterý listovat knihou Autobus do Sudet. Ve středu u nás ve studiu zahraje Petra Bernerová trio a ve čtvrtek vám nabídneme rozhovor s Václavem Kramářem, který se dvěma různými kapelami oživil své písně ze středoškolských a vysokoškolských let. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V sobotu 15. srpna se v tutéž dobu budeme věnovat 25 letům slovenské skupiny Longital. Slovenská zpěvačka Soňa Horňáková a Blízko neba, to je naše sedmé místo.

Zvu vás na koncerty. Festival Janouškovo Ústí se koná v pátek 14. a v sobotu 15. srpna v Ústí nad Orlicí v areálu Cakle. Vystoupí na něm například Slávek Janoušek s kapelou, Tomáš Průša Band, Madalen, Spirituál Kvartet, Jindra Kejak, Líbanda, Honza Jícha a další. V jazzovém baru u Kouřícího králíka v Brně zahraje 15. srpna skupina They Want It. V klubu Jazz Dog v Praze mají 16. srpna koncert Ondřej Ruml a Matěj Benko Trio, 18. srpna Libor Šmolda z Organ Trio a 20. srpna mezinárodní projekt Voicingers s polským zpěvákem Gregořem Karnasem a českou zpěvačkou Martou Kloučkovou. Koncert v barvách Semaforu se bude konat 18. srpna v Šumperku. Hity divadla Semafor zaspívají Lucie Černíková a Petr Macháček. Radim Zenkl a Ondra Kozák zvou na koncert do Blanska ve středu 19. srpna. Francouzský trumpetista Eric Truffaut a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. Pražský výběr má koncert 22. srpna v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Anna Vaverková, Maržary a Iggy Majerov vystoupí 28. srpna na palubě Cargo Gallery v Praze. Na zámku Belkredy v Brně Líšni se 14.

16. září bude konat předhodová zábava s pokáčem, skupinou Vesna a Fast Food Orchestra. Ve Staré pekárně v Brně zahraje 29. září skupina Mistr Lovo. A jedna pozvánka s předstihem, příští rok 23. ledna se v Nymburce uskuteční už podruhé benefiční koncert pro Radio Proglas. Zahrají Jan Žamboch, Jan Běťák, Mňau Mňau Band, Lotrek a Nevermore a Kosmonaut. Jsme opět na našem žebříčku. Z prvního místa na šesté klesá skupina Papíroví draci a píseň Hladiny.

Posluchačka Dagmar napsala: mám ráda staré mapy, dýchá z nich zajímavá historie a jsou svého druhu uměleckým dílem. V praxi ale raději používám mapy elektronické, protože je lze libovolně zvětšit do nejmenších detailů a najít na nich pohodlně každou cestu i konkrétní dům nebo objekt. Navigace je skvělý pomocník, pokud funguje, což v Česku tak úplně neplatí. Stačí jedna špatně značená objížďka a ocitnete se v háji, a to doslova. Mapy se hodí i při poslechu písní Petra Linharta, který nás v nich zve na pozapomenutá místa v Sudetech i jinde. I když Petr nedávno vydal nové album Šénau, u nás zatím bodují skladby, které vyšly jako příloha knihy Autobus do Sudet. Po 6 kolech píseň měníme. Dnes tedy máme na 5. místě Petra Linharta a nově nasazenou skladbu Urbex až na ex. Vyšla na albu Nezvěstní z roku 2020, ale toto je její demoverze z roku 2015.

Mám tu další pozvánky. Právě v těchto dnech probíhá festival Trutnov Open Air. Například v pátek 14. srpna v jeho rámci vystoupí Ondřej Havelka a Melody Makers Zrní nebo Ventolin. V sobotu Garáž s Tonym Ducháčkem, Lucie nebo Plastic People of the Universe. A v neděli například Vladimír Václavek, Znouzecnost nebo Karel Kahovec. Skupina Spolektiv má koncerty 14. srpna v Českém Krumlově, 15. srpna v Bechyni, 20. v Třešti a 26. v Českých Budějovicích. Ve Veselí nad Lužnicí se 15. srpna koná společný koncert skupin Jen tak tak a Epidemie. V Milonicích u Bučovic se od 21. do 23. srpna bude konat 30. ročník tamní zahradní slavnosti. Součástí bude hospodský kvíz, lukostřelba, koncert Pavla Helana nebo program pro děti. Festival Valašské folkrokování se koná 22. srpna v Rožnově pod Radhoštěm. Zahrají Vlasta Redl s kapelou, orchestra Švěntego Mikovaja z Polska, Pavel Šporcl nebo Terne Čchave. Ve Velkém sále Lucerny v Praze vystoupí 14. září americká skupina Snarky Papy. Soubor Hun Hur Tu ze Sibiře, jední z nejvýznamnějších představitelů asijského hrdelního zpěvu, má koncert 30. října v divadle Dobeška v Praze. V brněnské Staré pekárně zahraje 7. října opavská bluesrocková kapela Keir Brothers. Americký kytarista Mark Ribot má 12. listopadu koncert v Paláci Akropolis v Praze. Markéta Irglová, píseň The Season a 4. místo.

Z vás, kdo jste se zapojili do naší ankety, jsem vylosoval a odměním Jaroslava Hlaváče, který napsal: Tištěné mapy jsou hlavně estetickým artefaktem. Už ve škole se mi líbila nástěnná mapa Československa pro svoje okrové a nazelenalé odstíny. Na pracovišti mi dlouho visela historická Komenského mapa Moravy. Ovšem pro praktickou orientaci při cestování je vhodnější digitální mapa v mobilu nebo v navigaci. U starších turistických map z 90. let oceňuji, že do nich lze hledět libovolně dlouho a pořád objevujeme nové detaily, aniž by se oči unavili jako u displejů. Dále jsem ze všech hlasujících vylosoval Sabinu Trávníčkovou z Litomyšle, které také pošleme dárek. Dostali jsme se ke třetímu místu. Písničkář Semiš a Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Posluchač Pavel napsal: mapy jsou můj život, protože mapy aktivně tvořím a učím, jak je vytvářet. Staré mapy mě velmi baví a často sledují vývoj v krajině nebo nějakého daného místa, které mě zaujme. Obecně nejlepším nástrojem pro laika je portál mapy.com, kde jsou dostupné jak ortofotomapy, tak i mapy druhého vojenského mapování. Používám také jejich mobilní aplikaci, která nahradila turistické mapy, jichž mám velké množství. Dnes tedy spíš již jen jako archiv. Mobilní aplikace v kombinaci s GPS umožňuje prakticky neomezený průchod v terénu a často se mohu toulat jen tak mimo značené cesty i v neznámém prostředí. Já děkuji Pavlovi a vůbec vám všem, kdo jste se do ankety zapojili. Tento týden se vás ptám na hudební zážitky z letošního léta. Druhé místo skupina Mňau Mňau Band a výměna písně z alba Vcuc. To bude píseň se zvláštním názvem Z denda a oheň v krbu plál.

0: Loučíme se s písničkářem Ravenem, s projektem Leto s Monikou a také s Pavlou Boučkovou a Petrem Novotným. Vítězkou 15. 35. kola naší hitparády se stává Radúza a píseň Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Já tě prosím, buď tu se mnou, a ty mi půjčíš pistoli, jako bych strach mohl sejmout.

0: A to už je z dnešní hitparády prakticky vše. Ještě nás čeká přehled soutěžních písní a já připomínám, že hlasujete pro tři z nich a uzávěrka je ve středu v poledne.
1: Na vratech visela by jiná jména, stěhování nebylo by ve WhatsAppu téma, a v tom domě na okraji ve Vilový čtvrti bydleli by nějaký cizí děti.
0: 12. místo Yokohama a Oknem do zahrady.

0: promluvit mezi čtyřma očima.
1: Jedenáctka Stanislav Kahuda, Zlatý prase.
0: Máte-li zájem za čtyři můry, vyřežu loď.
2: Ikan, jen sreder zeň, tisnit zvany klid, no chví.
1: Desáté místo belgická vokální skupina Hela a píseň Strader, Bojovník.

0: Jednička, Radúza, Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Kolo mlýnský za čtyři zlatý, v životě málo co si koupíš, ale za všechno platíš.
0: Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a napříště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.
2: Co řeknu tu svou beretu si zbal, než zjistíš, že jsem ti s tím seknul, zatímco ty...

Milí posluchači Rádia Proglas, je 4. lednová neděle a s ní přichází pořad Soaré, kterým vás bude provázet Kateřina Grafová. V novém roce 2024 budou naše společná setkání při poslechu klasické hudby věnována převážně tvorbě českých autorů. Letos si totiž připomínáme kulatá výročí mnoha vynikajících skladatelů. Hned 4. ledna uplynulo 150 let od narození Josefa Suka. Dnešní program je tedy sestaven výhradně z jeho skladeb. Josef Suk se narodil v Křečovicích do rodiny místního učitele a muzikanta. Hudbou byl obklopen od malička. Naslouchal jí doma, ve škole a v kostele. Už ve 4 letech chodil do školy. Pro nedostatek místa sedával tehdy pod tatínkovým stolem. Ten také jako jeden z prvních rozpoznal Josefovo nadání a syna vyučoval hře na housle, klavír a varhany. Na pražskou konzervatoř byl Josef Suk přijat už ve svých 11 letech. Housle studoval u Antonína Benevice, klavír u Josefa Jiránka a skladbu u Karla Štekra. Ve svých 17 letech se dostal do mistrovské kompoziční třídy Antonína Dvořáka. Velmi brzo patřil mezi jeho nejlepší a oblíbené žáky. Byl zván i na skladatelovo letní sídlo ve Vysoké u Příbrami. Tyto pobyty měly pro Josefa Suka zásadní význam. Přinesly mu nejen vzácné okamžiky s vynikajícím a tehdy už proslaveným autorem, ale také setkání se svou životní láskou, Dvořákovou dcerou Otýlií. A právě do tohoto období spadá Sukovo první již vyzrálé smyčcové komorní dílo. Je jím serenáda Es-dur, napsaná v létě roku 1892 ve Vysoké u Příbrami, kdy bylo skladateli 18 let. Antonínu Dvořákovi tehdy pomáhal s komponováním, vytvářel klavírní výtahy jeho skladeb. Slavný mistr, obdivovaný pedagog, vyzval Josefa Suka, aby napsal radostnou, bezstarostnou hudbu, vystihující letní pohodu. Mladý umělec se pustil do práce a napsal svou krásnou, neobyčejně zpěvnou, ale zároveň lyrickou smyčcovou serenádu. My si dnes poslechneme její druhou větu, která každý měsíc otevírá Soaré. Okouzluje svou elegancí a grácií. Je zpracována v taneční formě, připomíná houpavou sousedskou, ale v krátkých motivech i rytmicky živý furiant. Je v ní zakomponována i hlavní myšlenka z první věty, kterou hrají solové housle a viola. Než si ukázku ze Sukovy serenády pustíme, přečtu vám, milí posluchači, skladatelovu pozdější vzpomínku na Antonína Dvořáka. Z každého jeho slova vyznívala moudrost a ze školy ho celá třída doprovázela domů. Bylo to, jako kdyby apoštolové a učedníci šli za Kristem. Říká se, že učitelování mu jaksi neleželo, ale je to klamná domněnka. Neměl ovšem nic profesorského, ale byl-li kdo chápavý, mohl se z jednoho slova naučit více než mnohdy z učených knih. Druhou větu ze serenády Es-dur nyní uslyšíme z nahrávky Sukova komorního orchestru, který řídí skladatelův vnuk, houslový virtuóz Josef Suk.

Mezi Sukovy první skladby patří i klavírní trio C-moll, které autor komponoval během studií na konzervatoři. Dílo napsal k příležitostnému domácímu amatérskému muzicírování, které bylo na konci 19. století oblíbenou společenskou zábavou. Toto trio s propracovaným klavírním partem Josef Suk věnoval pražskému lékárníkovi a jeho dceři. Komorní tvorba měla pro nadaného umělce velký význam. Byla pro něho přípravou pro jeho budoucí úspěšnou interpretační kariéru. V roce 1892 se Josef Suk stal sekundistou českého kvarteta, souboru, který založil se svými přáteli. S houslistou Karlem Hofmanem, violistou Oskarem Nedbalem a violončelistou Otto Bergerem. Toto komorní těleso velmi brzo s úspěchem koncertovalo po celé Evropě. Pro nadějného skladatele to ale znamenalo, že měl méně času na vlastní tvorbu. Často se mu i stýskalo po jeho milované rodině. České kvarteto účinkovalo až do roku 1933, kdy ze zdravotních důvodů svou uměleckou činnost ukončil právě Josef Suk. Za své dlouhé působení absolvovalo na 4000 koncertů. Po celou dobu svého působení soubor nehrál ve stejném obsazení. Violončelistu Ottu Bergera nahradil Hanuš Vihan a později ještě Ladislav Zelenka. Violistu Oskara Nedbala zase vystřídal Jiří Herold. Ale vraťme se teď do let 1890 až 1891, kdy nadějný student Josef Suk napsal klavírní trio C-moll. Nahrávku jeho první věty si pustíme se souborem Guarneri Trio, které hraje ve složení Ivan Klánský, klavír, Čeněk Pavlík, housle a Marek Jerje, violončelo.

Dnešní soaré připomíná 150. výročí narození předního českého skladatele Josefa Suka. Já bych se teď zastavila u jeho životní lásky, kterou byla Otylka, dcera Antonína Dvořáka. Zblížil se s ní na letním sídle ve Vysoké u Příbrami. Byla to vlídná, hudebně nadaná žena. Hrála na klavír a zkoušela i komponovat. Josef Suk se s ní oženil ve svých 24 letech. Později se jim narodil syn Josef. Osud jim však dlouhá společná léta nedopřál. Otylka zemřela velmi mladá, ve svých 27 letech na následky srdeční choroby, v době, kdy měla 3letého Jozífka a od úmrtí jejího tatínka uplynul teprve jeden rok. Ztrátu svého otce, Antonína Dvořáka, nesla velice těžce a zřejmě i tato tragická událost měla negativní vliv na její zdraví. Svůj žal tehdy vložila i do veršů. Napsala: Můj milovaný, drahý, vznešený, cítíš ten horkých slzí prout, jež po tvářích mi plynou, jak řeka mocná a v bolesti si brázdí cestu, jež hluboko se vrije v líce mé. Má duše volá tě, mé srdce vzpomíná. Skladatel Josef Suk byl po smrti Otylky zcela zdecen. Dokládá to i jeho korespondence s Hanušem Vyhanem, jejíž ukázku vám teď přečtu. Drahý můj příteli, po strašné oné chvíli, kdy hvězda mého života zhasla v mém náručí, je to dnes poprvé, co opět béřu pero do ruky. Nemluvím s nikým, má bolest nesmírná, žene mne z místa na místo. Ale srdce bolí mě čím dále tím více. Je to nadlidské síly, co trpím. Chtěl bych zajeti k vám, který jste dobře znal její ušlechtilou vznešenou duši. Vy jste jí znal, tak často jsme o ní mluvili. Ale jaká to duše byla, to vím jen já a Bůh nad námi. Skladatel se už podruhé neoženil. Byl velmi starostlivým až úzkostlivým otcem a později milujícím dědečkem. S výchovou syna mu pomáhala hospodyně Anna Němcová. Další ukázku jsem vybrala z tvůrčího období, kdy život Josefa Suka byl zalitý sluncem, radostí a láskou. Uslyšíme píseň lásky, kterou na klavír přednese solista Ivan Moravec.

I další Sukovo dílo, které jsem vybrala k dnešnímu poslechu, skladatel napsal ve svém šťastném období, v době, kdy ještě žila jeho manželka Otilka a tchán Antonín Dvořák. Zazní jeho lyrická

melodie ze čtyřvěté svity Pohádka. Orchestrální svitu s názvem Pohádka autor vytvořil ze své hudby k divadelní hře Julia Zejra Radus a Mahulena. Vzniklo tak samostatné instrumentální dílo, které přestalo být závislé na scénickém provedení. Přesto dokonale vystihuje citově silný děj o čisté lásce dvou mladých lidí ze znepřátelených rodin. Josef Suk psal Pohádku v době, kdy byl čerstvě ženatý. Jeho vroucí vztah k milované ženě se odrazil i v hlavní melodii této svity. Tu si teď pustíme v úpravě pro housle a klavír. Přednese ji solista Miroslav Ambroš, doprovází Zuzana Ambrošová.

Sólové housle uslyšíme i v následujících minutách dnešního soaré. Připravila jsem si pro vás k poslechu dvě části z pozoruhodného Sukova cyklu s názvem Čtyři kusy pro housle a klavír. Tyto drobné, ale za to velmi povedené skladby vznikly v roce 1900. Skladatel je věnoval svému příteli z českého kvarteta Karlu Hofmanovi, který je i poprvé předvedl na veřejnosti. Dnes je přednese solistka Jitka Nováková, kterou na klavír doprovází Josef Hála. Nejprve zazní část Un poco triste, někdy označována jako Dumka. Její hudební řeč vyjadřuje autorův stesk po domově během jeho zahraničních cest, ale může být chápána i jako předzvěst tragických ran osudu. Za to následná burleska, kterou si pustíme ve stejné interpretaci, vyniká svou hravostí, optimismem, ale hlavně efektní virtuozitou.

Program Soaré, který je věnovaný k výročí narození Josefa Suka, je sestavený ze skladatelovy tvorby, napsané před smrtí jeho milované ženy Otilky a tchána Antonína Dvořáka. Po těchto smutných událostech se změnil i Sukův kompoziční styl. Ve svém zralém věku složil monumentální orchestrální díla, mezi nimiž dominuje rozsáhlá programní pětivětá symfonie Azrael, která je pomyslnou meditací nad otázkami života a smrti. Jak už jsem zmínila, Josef Suk se už podruhé neoženil a svou lásku naplno vložil do vztahu se svým synem, se kterým během jeho koncertních cest zůstávala hospodyně Anna Němcová. Otec byl však velmi starostlivý. Korespondence to dokládá. Z Londýna téměř 19-letému synovi píše: Můj Pepo drahý, již týden zase uběhl, co jsem vám posledně psal, a stýská se mi k nevydržení. Nekouříš mnoho? Poslechl jsi mne? Škodí to srdéčku, které musíš si šetřit. Vzpomeň jen na matinku, co zkusila. Šetři se a pracuj stále s chutí a s radostí a nic si neodpusť. Vzpomeň, že tvé zdraví a tvé prospěchy jsou mou jedinou radostí. Vzpomeň, co zkusím já po cestách a co bez tebe trpím. Tak se mi odměň. Ano? Líbám tě a Aničku pozdravuji. Skladatel byl i milujícím dědečkem. Měl vnuka Josefa, později našeho slavného houslistu, a Antonína. Důvěrně je oslovoval Pepula a Tonula. Houslový virtuos Josef Suk na dědečka vzpomínal těmito slovy. Každý svůj volný den, a nebylo jich mnoho, jak jen mohl, trávil v Křečovicích. Miloval nás hluboce a ve své náklonnosti dal přetékati svému srdci horoucí láskou. Celý dnešní pořad vystihuje Josefa Suka jako vynikajícího skladatele a interpreta. Byl ale i výborným pedagogem. Mezi jeho žáky patřili Klement Slavický, Jaroslav Ježek nebo Pavel Bořkovec. V roce 1933 na sklonku svého života získal čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně. Zemřel 29. května roku 1935 v Benešově a je pochovaný v rodných Křečovicích spolu se svými rodiči. Poslední ukázkou Sukovy tvorby bude dnes jeho fantastické skerco, napsané v roce 1903 a věnované příteli Oskaru Nedbalovi. V roce 1956 toto virtuózní orchestrální dílo muzikolog Jiří Berkovec popisuje jako bizarní hru světel a stínů, přepestrou výrazovou škálu od stísněného vzdechu po groteskní pošklebek a uvedl také, že v díle je vzlet i chmura, prudký jas i tajemné temno. My si fantastické skerco poslechneme z nahrávky Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Diriguje Jiří Bělohlávek. Milí posluchači, Soaré se už chýlí ke konci. Přeji vám všem příjemný poslech závěrečné skladby a doufám, že jste strávili klidné chvíle při poslechu Sukovy hudby. Od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Grafová.